0: korun. Dvořák zopakoval, že není z ničeho obviněný ani ho nikdo nevyšetřuje. Tvrdí taky, že vedení strany se členy na Praze 1 dlouhodobě nekomunikuje.
1: Pokud vedení ODS leží opravdu na srdci volební úspěch ODS na Praze 1, o to víc mě zaráží, že si nikdo neudělal čas na diskuzi s oblastním sdružením.
0: Téměř 40 interpretů dnes vystoupí na festivalu Colors of Ostrava. Headlinerkou závěrečného čtvrtého dne je držitelka dvou cen Grammy, novozélandská zpěvačka Lord. Bude to její první vystoupení v Česku.
2: Spontánní a taky dost intenzivní 29-letá zpěvačka Lord přiveze do Ostravy jak písně z aktuální desky Virgin, tak i debutový single Royals. Na hlavním pódiu se představí i americký zpěvák Teddy Swims. Forum Melting Pot zase nabídne jedno z nejočekávanějších setkání letošního ročníku, a tedy rozhovor moderátora Radiožurnálu Libora Boučka s prezidentem Petrem Pavlem. Jiří Štefl, Radiožurnál.
0: Sport. Fotbalová Slavia prodloužila smlouvu s dvěma obránci, Davidem Zimou a Tomášem Vlčkem. Pražský klub o tom informoval na svém webu.
3: Tomáš Vlček prodloužil smlouvu do roku 2030. Na stejně dlouhou dobu si čeští mistři pojistili i účastníka mistrovství světa Davida Zimu. 25-letý stoper získal se Slavií zatím 4 ligové tituly, dva z nich po návratu z Turína. Slavia vstoupí do nové sezony Šance ligy 26. července domácím utkáním proti Slovácku. Mikuláš Jáša, Radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Komplikace na D1 v Brně a omezení na pražském okruhu u Běchovic. Na dálnici D1 z Vyškova ve směru do Brna počítejte s omezením. Na 196. kilometru se nedá sjet na Bratislavu, musí se pokračovat až na 194. kilometr na sjezd na Mikulov. Tam se otočit, najet zpět na dálnici, v opačném směru už se sjíždět dá. Mezi sjezdy je silný provoz, navíc ve směru na Vyškov řeší nehodu osobního auta s kamionem na 194. kilometru v odstavném pruhu. Na pražském okruhu směrem do Běchovic zpomalte za sjezdem na Hradec Králové. Na 62. kilometru pracují silničáři na opravě mostu, blokují levý pruh, kolem se projíždí plynule. A na Benešovsku se srazila 3 osobní auta u Soběšovic, tak opatrně projíždějte. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: A dnes bude proměnlivá oblačnost, ojedinělé během dne přechodně místy, čekejte přehánky nebo bouřky, večer už pak bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia, na jihovýchodě Moravy až 30 stupňů a na horách kolem 18. Tolik zprávy. V nočním Radiožurnálu je s vámi Adam Carda.
6: Je s vámi noční vysílání Radiožurnálu 5,5 minuty po 2 hodině a je tu čas pro ty soutěživé z vás. Nastal totiž čas pro noční soutěž a ještě dnes a zítra tu pro vás mám právě vyšlou knihu od mistra krimi Michaela Robothama. Tato novinka se jmenuje Bílá vrána a jedná se o psychologický thriller. Dcera z gangsterské rodiny se rozhodne vstoupit do řad londýnské metropolitní policie a jestli bude hájit zákon nebo rodinné zájmy, tak to se dozvíte, pokud s námi budete soutěžit. Čísla jsou 221, 552, 155 nebo 255 na konci. A volat můžete právě teď.
4: Noční Radiožurnál a Adam Carda.

0: Welshly Arms v nočním radiožurnálu a jdeme soutěžit.
1: Poznejte díky radiožurnálu Bílou vránu, mladou policistku Filoménu, pocházející z rodiny známých gangstrů. Nechte se vtáhnout do současného Londýna, kde se střetává policejní práce i gangsterské vazby. Může se člověk opravdu vymanit z prostředí vlastní rodiny? Komu vlastně může věřit? Knihu Bílá vrána od mistra současného psychologického thrilleru Michaela Robofama dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
0: A já doplním, že o knihu Bílá vrána soutěžíme ještě dnes a také zítra. To už bude úplně naposledy. A teď pojďme tedy zjistit, kdo z vás už je připravený na telefonní lince. Haló, slyšíme se?
2: Ano, dobrý den.
0: Dobrý den, Karle, já vás zdravím. Než se pustíme do soutěžení, rychle prolétnu pravidla, přečtu soutěžní otázku, k ní tři možnosti a jedna z nich je ta odpověď správná, kterou hledáme. Je to takhle srozumitelné?
2: Ano, rozumím.
0: Tak jdeme na to. Michael Robotham je známý jako australský spisovatel, ale také pracoval jako novinář, a to nejen v Austrálii, ale i dalších anglicky mluvících zemích. A dnes se ptáme, ve které z následujících zemí nepůsobil Michael Robotham jako novinář. Napovím, že této zemi se také říká Smaragdový ostrov. Za A to může být Velká Británie, za B USA, za C Irsko.
2: C, Irsko.
0: Myslíte, že USA nejsou Smaragdový ostrov?
2: Myslím si, že ne.
0: Ne, máte samozřejmě pravdu, na to je tam málo zeleně, sice mám pocit, že v severní Karolíně snad je nějaké naleziště berylu a takže smaragd se tam možná těží, ale samozřejmě nebudu vás napínat, Irsko je správná odpověď. Výhra je vaše, gratuluji.
2: Děkuju moc.
0: Poprosím vás, jenom vydržte mi ještě chviličku na telefonu.
2: Ano, ano.
0: Díky. A vy ostatní budete mít příležitost, jak už jsem říkal, naposledy zítra, to tu na vás čeká ještě právě vyšlá kniha Bílá vrána od Michaela Robothama. Tak s námi nezapomeňte zítra po druhé hodině v nočním radiožurnálu soutěžit.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Na festivalu Colors of Ostrava uslyšíte nejen hudbu, ale třeba i experta radiožurnálu Sport Pavla Horváta. Právě v Dolních Vítkovicích se natáčel další díl výjezdního pořadu radiožurnálu Sport Desítka Pavla Horváta a my vám za chvíli nabídneme malou ukázku.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdnu.

0: Ray Dalton zazněl v nočním radiožurnálu a populární pořad radiožurnálu Sport Desítka Pavla Horváta už po druhé v historii zavítal do Ostravy. Po roce a čtvrt se vrátil do dolní oblasti Vítkovic, do Auli Gong. Tentokrát i s legendárním Antonínem Panenkou a bývalým fotbalovým útočníkem Baníku Ostrava a české reprezentace Václavem Svěrkošem. Byli součástí multižánrového festivalu Colors of Ostrava.
1: Hned na úvod desítky v Ostravě si Pavel Horvát zanotoval hymnu Baníku Ostrava a po něm dostal příležitost i Antonín Panenka, legenda Bohemian z Praha. Pak už se aktéři desítky v Ostravě předháněli se skvělými historkami. A Antonín Panenka přiznal, že už šestkrát prodal pravou kopačku, kterou zahrál v Bělehradě legendární penaltu. A přitom originál má stále doma.
2: To bylo dobrý, prodal jsem je šestkrát, ale pořád mám tu pravou doma. Tak to bylo dobrý.
1: Panoušek Karel.
2: Hodně se mi to líbilo, tak určitě to bylo pěkný. Tak já spoustu toho i pamatuju, tak je mi skoro 60 let, takže jako i tu penaltu Panenkovo jsem viděl ještě jako kluk a ty ostatní taky v podstatě. Ale moc pěkná veselá, líbilo se mi to.
1: Další desítka Pavla Horváta, tentokrát v dolní oblasti Vítkovic při festivalu Colors of Ostrava. Jedním z hostů byl Václav Svěrkoš. Jak se vám to líbilo?
3: Super, úplně bomba. Hlavně jsem strašně příjemně překvapený z pana Panenky. Jako, miluju ty historky a vlastně i jak jako on o tom mluví a má takový jako, fakt velmi pěkný smysl pro humor a vtipy vykládal skvěle, takže jsem moc rád, že jsem tady mohl být s nima.
1: Antonín Panenka má za sebou show v Gongu v dolní oblasti Vítkovic. Myslím si, hláška té show bylo, že jste prodal tu pravou kopačku bělehradskou a pořád ji máte doma. Tak jaká je pravda?
4: Tak jak jsem to říkal, no, tak škoda, že jich nemám víc těch kopaček ještě. No.
1: Budete prodávat ještě další?
4: Ne, tak teď už to není zájem, už je to všechno, už to odkapalo všechno.
1: No a jak jsi to užil tu show celkově?
4: Je strašně důležité, aby ty diváci a ty posluchači, aby s váma spolupracovali, aby prostě, když je něco vtipnou, tak aby reagovali. A tady to myslím, že bylo zatím to pro mě jako nejlepší prostředí.
5: Plný sál a mě to tady velmi baví, diváci reagují, to si myslím, že pro nás, když to přeženu herce, je vždycky ukázka toho, že to baví i ty lidi a proto to děláme. No.
1: Těšila ostravská odezva z publika Pavla Horváta. Z dolní oblasti Vítkovic David Procházka, Radiožurnál.

0: zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Zprávy z domova a vašeho regionu.
2: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
1: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
2: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Host radiožurnálu ve speciální podobě
1: z hudebního festivalu Colors of Ostrava.
2: Přes den zkoumá společnost, večer ji roztančí. Sociolog a kulturní antropolog David Doubek je pro většinu lidí hlavně ventolín. Muž obklopený syntezátory a nakažlivou energií. Jak se z akademika stane jedna z nejvýraznějších postav české elektronické scény? Proč má radši nepředvídatelné stroje než dokonalý zvuk z počítače? A co všechno se může pokazit při živém hraní? David Doubek bude hostem radiožurnálu a dokonce i zahraje živě na Colors of Ostrava a v našem mobilním studiu Airstream.
0: Festivalový host Libora Boučka.
1: Poslouchejte dnes po 10. hodině.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
3: Dvě hodiny a 30 minut. Stručné zprávy připravil Lukáš Pastejřík.
4: Situace na Dyji pod Novomlýnskými nádržemi zůstává kritická. Uhynulo tam už asi 1,5 tuny ryb. Oznámil to předseda Moravského rybářského svazu Miroslav Laníček. Ryby hynou kvůli nedostatku kyslíku, který spotřebovávají extrémně přemnožené synice. Včera je hasiči s rybáři odstraňovali. Stejný problém řeší podle Láníčka na tomto místě každý rok už několik let. V německém automobilovém koncernu Volkswagen by v příštích letech mohlo zaniknout až 140 tisíc pracovních míst. S odkazem na závodní radu podniků o tom informovala agentura Reuters. Dosavadní odhady se pohybovaly okolo 100 tisíc propuštěných. Součástí podniků jsou i značky Porsche, Audi nebo česká Škoda Auto. Národní památkový ústav letos zaznamenal rekordní zájem o hlasování v ceně veřejnosti, která je součástí soutěže Patrimonium pro Futuro. Lidé mohou vybírat z 36 projektů z celého Česka, mezi nimi třeba z obnovy Čiperovy vily ve Zlíně nebo záchrany zámku ve Zvěstově. O vítězi ceny nazvané Památky děkují mohou lidé rozhodovat na webu Národního památkového ústavu do 20. září. 3 týdny nepojedou ode dneška tramvaje mezi Újezdem a Lazarskou v Praze. Do 10. srpna tam bude dopravní podnik opravovat tramvajovou trať. Výluka se dotkne 12 linek, které pojedou po odklonových trasách. Náhradní autobusová doprava nebude zavedena. Kvůli lepší obslužnosti budou centrem města jezdit 2 dočasné tramvajové linky číslo 32 a 39.
1: Sport.
4: Česká atletka Nikoleta Jíchová po vynechání loňské letní sezóny nebude závodit ani letos. 25-letou překážkářku trápí opakované problémy se zadním stehenním svalem. Jíchová to oznámila na Instagramu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Komplikace na D1 v Brně a omezení na pražském okruhu u Bechovic. Na D1 Zvyšková ve směru do Prahy je nové omezení. Na 196. kilometru se nedá sjet na Břeclav a Bratislavu. Musí se pokračovat až na 194. kilometr na sjezd na Mikulov. Tam se otočit a najet zpět na dálnici. Ve směru do Vyškova už se sjíždět dá. Nárazově se mezi sjezdy tvoří kolona. D1 ještě jednou z Prahy směrem do Vyškova opatrně u sjezdu na Mikulov. Na 194. kilometru řeší nehodu kamionu a osobního auta v odstavném pruhu. A na pražském okruhu z Černého mostu ve směru do Bechovic zpomalte za sjezdem na Hradec Králové. Na 62. kilometru je noční omezení, pracují tam na opravě mostu v levém pruhu, projíždí se bez výraznějšího zdržení. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Dnes bude proměnlivá oblačnost, ojediněle během dne přechodně místy, čekejte přehánky nebo bouřky, večer už pak bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia, na jihovýchodě Moravy až 30 stupňů a na horách kolem 18. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál, je s vámi Adam Carda.
6: Jak vypadá rukopis císaře Rudolfa II. A co vypovídá korespondence Slobkovici o skladateli Antoniu Salierim? I to můžete zjistit, když nahlédnete do archiválí rodu Lobkoviců. Některé dopisy teď vystavují v Lobkovickém paláci na Pražském hradě. My vás tam vezmeme za chvíli v nočním radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Dopis krále slunce Ludvíka XIV. Císaři Leopoldovi I. nebo list Rudolfa II. Vilémovi z Rožmberka. I takové vzácnosti ukrývá Lobkovický archiv. Jeden z nejvzácnějších dopisů psaní skladatele Antonia Salieriho teď vystavují v Lobkovickém paláci na Pražském hradě v rámci výstavy s názvem Od kalamáře k psacímu stroji.
1: To jsou originály?
2: Aha.
3: Skladatel posedlý touhou po slávě, kterému Bůh na rozdíl od Mozarta nadělil jen průměrné hudební nadání. Tak vykreslil Itala Antonia Salieriho v oscarovém filmu Amadeus Miloš Forman.
4: Tady tenhle ten dopis je pro mě opravdu srdcovou záležitostí, protože dokládá především ten fakt, že Salieri rozhodně nepatřil k nějakým průměrným autorům.
5: Kurátor Lobkovických sbírek Petr Slouka si nasadil ochranné bílé rukavice a vytahuje skutečně vzácný artefakt, vzácný dopis.
4: Dokládá tento dopis také fakt, že kníže z Lobkovic, v tomto případě František Josef Maximilián, význačný hudební mecenáš, byl opravdu ve velmi úzkém kontaktu, dá se říct, s tou uměleckou špičkou celé Evropy.
5: Takže dopis je adresován rodině Lobkoviců. Jakého je data?
4: Jedná se o 21. červenec roku 1814. A to je poměrně důležité datum, protože to bylo nedlouho poté, vlastně, kdy vyhrává takzvaná šestá koalice. Přichází tedy porážka Napoleona, ten abdikuje, je internován na ostrově Elba. Takže přichází ten dlouho očekávaný mír do Evropy. A to vlastně Salieri tady na konci ke svému podpisu připojuje ještě několik notových osnov, kde zhudebňuje slova páčem, páčem, aleluja, tedy mír, mír, aleluja a ještě laus Deo, tedy chvála Bohu.
5: To je tedy dopis z počátku 19. století, je tu ale dopis starší, ze století 17.
4: A prezentovali jsme dopisy, mám tu dopis například i Johana Wolfganga Goetheho, také adresovaný 7. knížeti z Lobkovic, dopis Ludvíka 14. A z těch nejstarších je to bezesporu tento autograf císaře Rudolfa II., který je adresován Vilému z Rožmberka do Třeboně. Byl napsán patrně mezi lety 1586 až 1589.
5: Ten dopis psal přímo Rudolf II.
4: Ano, je to jedna z mála výjimek.

0: Beyoncé s vámi byla v nočním radiožurnálu a míříme na jih Čech. Prostory krumlovské letní jízdárny včera večer rozezněl první koncert Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov. Krásná Šehrezáda vyprávěla své příběhy Tisíce a jedné noci. Na pódiu je doprovodili perští bubeníci a tanečníci. Venkovní scénu ale bylo potřeba pečlivě připravit.
1: Místo houslí nebo klavíru se barokní zahradou Českokrumlovského zámku ozývají zvuky kladiv a vrtaček. V prostorách letní jízdárny se teď dolaďují poslední detaily před zahájením programu Festivalu Krumlov. Jubilejní 35. ročník odstartuje koncert pohádkového světa legendy Tisíc a jedna noc. Areál, kde se zahajovací koncert odehraje, se mnou teď prochází a kontroluje i ředitelka festivalu Gabriela Rachidy. Jak náročné jsou právě ty poslední úpravy před samotným začátkem a co všechno ještě zbývá připravit?
2: Tak aktuálně už máme kolem sebe postavené hlediště, pódium stojí, takže zdá se, že už bychom skoro mohli za každou minutu začít. Na místě asi 180 kolegů, kteří to připravují.
1: V průběhu posledních stavebních úprav sem do letní jízdárny přišli na zvukovou zkoušku taky samotní hudebníci.
2: Budeme mít takovou malou ochutnávku hudební. Začne to pochodem hudebníků perskými perkusemi a to potom vyvrcholí v ten hlavní koncert, který už je tady na tom pódiu.
1: 14 koncertních míst zavede diváky i mimo centrum Českého Krumlova. Poprvé se taky program představí třeba v prostorech psychiatrické léčebny Červený dvůr nebo ve zřícenině chrámu Kuklov. Jak doplnil dramaturg festivalu Martin Rudovský, návštěvníky čekají navíc i programové novinky, vytvořené přímo na objednávku festivalu.
3: Ondra Brousek napsal pro nás symfonickou báseň Daidalos. Další premiérou bude Tomáš Kačot a napsal Labirint světa ráj srdce na Komenského, vyloženě celé to dílo zhudebnil.
1: Hlavní program festivalu v minulém roce navštívilo bezmála 8 000 diváků. Letos si lidé až do 8. srpna můžou vybrat z více než 40 koncertů. Z Českého Krumlova Eliška Kotlínová, Radiožurnál.

0: Radiožurnál, jsou 3 hodiny. Zpravodajský souhrn přináší Lukáš Pastýřík.
1: Na hlavních jižních tazích je v červenci a srpnu vyšší nehodovost, vyplývá z dat portálu dopravy. Spojené státy zpřísňují vízová pravidla pro zahraniční pracovníky a studenty. Tenisté Pavlásek a Rykl získali v chorvatském Umagu první společný deblový titul. A počasí dnes bude proměnlivá oblačnost, místy přehánky nebo bouřky, teploty většinou maximálně do 28 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: V létě výrazně roste nehodovost na hlavních jižních tazích. V červenci se tam stane o pětinu nehod víc než jindy, v srpnu téměř o čtvrtinu. Vyplývá to z dat za roky 2010 až 2025 společnosti Data Friends, která provozuje portál nehod. Řidiči by měli myslet třeba na to, že plně naložené auto se na silnici chová jinak než prázdné, říká vedoucí BESIPu Tomáš Neřolt.
3: Rozhodně by řidiči měli počítat s delší brzdnou dráhou. Také se posouvá to těžiště toho auta více nahoru, takže potom se chová jinak v zatáčkách. Je tam větší náklon, když mám vítr, nějaký boční vítr a podobně, může se to auto snadněji rozkolísat.
1: Důležité je taky věnovat řízení plnou pozornost a do případné kolony dojíždět plynule. Americká administrativa zkracuje platnost víz pro zahraniční studenty, kulturní pracovníky, vědce nebo novináře. Platnost studentských víz nesmí přesáhnout 4 roky, novinářské povolení má trvat maximálně 240 dní, v případě čínských občanů jen 90.
4: Americké ministerstvo vnitřní bezpečnosti si od opatření slibuje větší kontrolu nad migrací. Přistěhovalce má kontrolovat taky úřad ICE. Federální agenti je začali zkoumat platnost dokladů třeba při náhodných dopravních kontrolách. Od Trumpova návratu do Bílého domu už podle odhadu agentury AP při razích zastřelili agenti nejméně 9 lidí. Terčem se v některých případech stali zahraniční turisté, američtí občané nebo přistěhovalci s platnými doklady. Postup agentury vyvolal masové protesty napříč Spojenými státy. Jiří Chábera, Radiožurnál.
1: Celodenní program dnes čeká návštěvníky horňáckých slavností ve Velké nad Veličkou na Veselsku. Na náměstí je tradiční jarmark, na několika místech v obci pak místní soubory připravili hudební a taneční vystoupení. Každoročně nejnavštěvovanější bývá večerní program v amfiteátru Strážná hůrka. Začne v 6:30 večer, říká za organizátory Irena Mikesková.
5: Nejvíc asi navštěvované jsou večerní programy, které jsou na Strážné hůrce. Tam následuje Noc hudci, kdy je to taková záležitost, kdy diváci si můžou sami zaspívat nebo zatancovat třeba i na pódiu po skončení programu za doprovodu horňáckých cymbalových muzik a často se vlastně potom Strážná hůrka rozeznívá zpěvem až do rána.
1: V neděli slavnosti zakončí mše ve velickém kostele svaté Máří Magdaleny. Vystoupení dechové hudby a folklorního programu u větrného mlýna v Kuželově. Sport. Tenisté Adam Pavlásek s Patrikem Ryklem vybojovali první společný titul na okruhu ATP. Ve finále 4 hry v chorvatském Umagu porazili Brity Stevensona a Willise 2-1 na sety. Čeští vodní slalomáři se ve Spojených státech připravují na mistrovství světa, které začne v pondělí v Oklahoma City. Olympijský vítěz a pětinásobný světový šampion Jiří Prskavec popisuje trať, na které se za 2 roky pojede o olympijské medaile.
6: Já jsem vlastně rád, že ta trať je jiná než to, na co jsme v posledních letech zvyklí. Rychlejší, má větší spád než prostě Paříž, Praha, Londýn. A tady v Oklahomě mají vlastně stejné překážky jako v australském Penritu, ale ta trať je daleko užší a prudší.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda na D6 u Sokolova a omezení na D1 v Brně. Na D6 z Chebu ve směru do Karlových Varů opatrně za sjezdem na Březovou. Na 134. kilometru se srazilo osobní auto Divoké prase, kolona se netvoří. Na D1 z Vyškova směrem do Prahy je nové omezení na 196. kilometru. Nedá se sjíždět na Bratislavu, musí se pokračovat dál na 194. kilometr. Tam sjet na Mikulov, otočit se a najet zpátky na dálnici v opačném směru. Tam už se na 196. kilometru dá sjíždět, tvoří se kratší kolona. A na Pražském okruhu z Černého mostu ve směru do Běchovic spozorněte za sjezdem na Hradec Králové. Na 62. kilometru pracují silničáři v levém pruhu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes bude proměnlivá oblačnost, ojediněle během dne přechodně místy, čekejte přehánky nebo bouřky, večer už pak bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia, na jihovýchodě Moravy až 30 stupňů a na horách kolem 18. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál a Adam Carda.
0: Společnost vám dělá noční vysílání radiožurnálu dnes s datem 18. července. Máme sobotu, hodiny právě ukazují 5,5 minuty po třetí a další téma nás vezme do Francie. Den věnovaný Václavu Havlovi. Tak by se dal nazvat čtvrtek na slavném divadelním festivalu v Avignonu. Měla tam totiž světovou premiéru jeho nedokončená hra Šeřík a poprvé udělili i cenu Václava Havla. Na festival se podíváme už za okamžik.
2: Noční radiožurnál
8: a Adam Carda.

0: Andreas Johnson v nočním radiožurnálu a od hudby zamíříme k divadlu. Na divadelním festivalu v Avignonu měla světovou premiéru nedokončená hra Václava Havla Šeřík. Renomovaný festival si tak připomněl Havlovi nedožité 90. narozeniny, které by oslavil v říjnu. České centrum v Paříži při té příležitosti udělilo i první cenu Václava Havla, kterou si odnesl ukrajinský dramatik Viktor Kirilov.
1: Režie Havlovy jednoaktovky se ujalo avignonské divadlo La Manufacture. Václav Havel Šeříkem nazval tajného policistu, který ho navštívil v jeho letním sídle, pravděpodobně na Hrádečku. Hru o boji kočky s myší ze 70. let Havel nikdy nedokončil. Objevil ji až místo starosta Prahy 5 David Dušek z Hnutí Stan. Jeho dědeček Zdeněk Urbánek byl chartista a blízký přítel Václava Havla.
2: Když jsem procházel ty desítky krabic, rukopisů, strojopisů a podobně, tak mě zaujala část, která byla napsaná poněkud odlišným rukopisem. A až v tu chvíli jsem si uvědomil, že to nemusí být dědeček. A v tu chvíli jsem pochopil, díky ještě konzultacím s Andrukou Freimanovou, že se jedná o rukopisy Václava Havla.
1: Havlovy nedožité 90. narozeniny si v Avignonu připomněli i předáním ceny Václava Havla, kterou iniciovalo České centrum v Paříži. Skleněné srdce si převzal ukrajinský dramatik Viktor Kirilov.
3: Myšlenky Václava Havla jsou bohužel stále aktuální. Od doby, kdy žil, se změnilo jen málo. Tolik zemí je dnes ve stejné situaci, nebo horší, než bylo Československo v druhé polovině 20. století.
1: Cenu Kirilovi předal generální ředitel Národního divadla v Praze Jan Burian. Podle něj dokázal popsat krach přátelství kvůli geopolitické situaci, a to na základě své osobní zkušenosti. Mezi nominovanými byla i palestinská autorka Henzudaová nebo iránsko-francouzská novinářka Delphine Minviová, vysvětluje Burian.
4: Jsou kvalitní z toho uměleckého hlediska, ale taky píšou o tématech, která souvisí s lidskými právy, totalitou, nesvobodou, prostě zastáváním se práva na svobodný individuální názor.
1: Kirilov pochází z Oděsy a studoval v Moskvě, odkud utekl po ruské invazi na Ukrajinu v roce 2022. Od té doby působí ve Francii a francouzsky i tvoří. Díky ceně teď bude moc strávit měsíc na rezidenci v Národním divadle v Praze. Z Avignonu Marcel Faltis.

0: Zápisník Jana Kaliby.
1: Pohled do zákulisí mistrovství světa ve fotbale.
2: Z fotbalového mistrovství světa zbývá odehrát už jen víkendové zápasy o medaile. Sobotní duel o bronz mezi Francií a Anglií a nedělní finále Španělsko-Argentina. Co by rozhodčího bude řídit Slovinec Slavko Vinčič? O svou šanci už před začátkem turnaje přišel nejlepší africký rozhodčí loňského roku. Somálce Omara Artana americká vláda do země nevpustila. Doma i přímo v USA se ale od té doby stal možná populárnější, než kdyby zápasy šampionátu soudcoval.
3: My name is Hussein Mohamed. I'm the owner of this Benadir Somali restaurant.
4: Hussein Bulou odešel ze Somálska do Spojených států už kdysi jako dítě. Teď provozuje somálskou restauraci kousek od stadionu v Los Angeles, kde se zápasy mistrovství světa taky hrály. Jeho jednoduše zařízený podnik nabízí 5 základních jídel, většinou na bázi rýže a kozího nebo jehněčího masa. Na tomhle místě se potkává zdejší somálská i širší východoafrická komunita. Fotbal se tu za poslední měsíc probíral horem dolem a i když se o něj Hussein obvykle nezajímá, případ krajana z jeho původní vlasti, kterého Trumpova administrativa do země nevpustila, toho přimělo dění spojené se světovým šampionátem sledovat.
5: K tomu somálskému rozhodčímu se Spojené státy zachovaly hrozně. Je to vůči němu dvojitá nespravedlnost. Narodil se před 34 lety, tedy už za somálské občanské války a určitě není z dobře situované rodiny, protože jinak už by dávno byl tady v Americe nebo v Evropě. V zemi zmítané konflikty se sám vypracoval v respektovaného rozhodčího světové úrovně a pak přijede sem a doplatí jenom na to, odkud pochází. Je mi z toho smutno.
4: Americké úřady Artanovo nevpuštění do země vysvětlovaly kontakty s teroristickou skupinou Al-Shabaab. Rozhodčí to popřel a před několika dny to vyloučil i somálský ministr sportu Mohamed Abdul Kadir. Doma v Mogadišu vítali Artana po návratu z 11-hodinového neúspěšného vstupního pohovoru v Miami stovky lidí a podobného přivítání, včetně ministerského přijetí, se mu nedávno dostalo i při návštěvě Keni. Rozhodčí tam vyzval mladé Afričany, aby se ani přes překážky v životě nevzdávali.
5: Hodně to o tomhle mladém muži vypovídá. Když se nedostal do Spojených států, nejel nikam žádat o azyl, ale vrátil se tam, kde sám vyrůstal, za lidmi, kteří k němu teď vzlížejí. Je to ale škoda, že nemohl být na šampionátu. Pro nás somalské emigranty by to byla radost. Byli bychom hrdí, kdyby nás někdo jako on reprezentoval na takovéto globální akci. Konečně z naší země vzešlo něco dobrého a netratíme na tom jenom my Somálci, ale celý fotbalový svět a kvalita turnaje. On patří k nejlepším rozhodčím v Africe.
4: Říká Hussein Bulou. On osobně na šampionátu vydělal, jeho restaurace asi 3 kilometry od stadionu měla prýžně. Jeho krajan Omar Artan, kterého se nijak nezastala Mezinárodní fotbalová federace FIFA, se teď chystá aspoň na evropský superpohár mezi Paris Saint-Germain a Aston Villou, kam ho nominovala Evropská fotbalová unie. Hraje se 12. srpna v Salzburku. Ze Spojených států Jan Kaliba, Radiožurnál.

0: Netradiční rozhovor na netradičním místě.
1: Speciální host radiožurnálu.
0: S prezidentem Petrem Pavlem a moderátorem Liborem Boučkem jako finále letošního festivalu a diskuzního fóra Melting Pot.
1: Živě přímo z Ostravy v neděli od 18 hodin.
0: A v pondělí host radiožurnálu s prezidentem Petrem Pavlem v obvyklém čase po 9 ráno.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.
2: Máme přesně 15:30. Vysíláme zprávy, je tu Lukáš Pastejřík.
3: Mobilní aplikaci Záchranka můžou lidé nově využít i k vyhledávání nejbližší lékárny nebo pohotovostní služby. Cílem je podle vývojářů usnadnit přístup ke zdravotní péči a pomoct řešit zdravotní potíže dřív, než bude nutné zavolat na tísňovou linku. V aplikaci je nově taky přímý odkaz na cestovatelský systém Drost a k zahraničním lokalitám, kde si Češi můžou pomocí aplikace přivolat záchranáře, přibyl region Trento v italských Alpách. České automobilky vyrobily v prvním pololetí přes 780 tisíc aut. To je skoro o 4,5% víc než za stejnou dobu loni, oznámilo to Sdružení automobilového průmyslu. Největší producent Škoda Auto zvýšila výrobu o 9,5% na víc než 500 000 vozů. O 2% rostla taky produkce Toyoty, Hyundai naopak o desetinu klesla. Čínský prezident Xi Jinping vyzval k novému globálnímu řádu pro umělou inteligenci. Na zahájení světové konference o AI v Šanghaji apeloval na otevřené sdílení technologií a větší zapojení rozvojových zemí. V tomto kontextu varoval před nespravedlnostmi způsobenými nerovným přístupem k umělé inteligenci, který podle něj prosazují Spojené státy. 29 zemí ve čtvrtek podepsalo dohodu o založení Světové organizace pro spolupráci v oblasti AI. Její vznik inicioval Peking. Zahrnuje mimo jiné státy jihovýchodní Asie a Latinské Ameriky nebo země skupiny BRICS. Z Barandovského mostu v Praze se včera zřítil kus betonové plastiky. Část zhruba 6 metrů vysokého díla zasypala ráno i přilehlou cyklostezku. Událost se podle policejního mluvčího Richarda Hrdiny obešla bez zranění.
1: Sport.
3: Kladivář Josef Pazdera se stal v Itálii dorosteneckým mistrem Evropy. Na šampionátu atletů do 18 let zvítězil v osobním rekordu 79 metrů a 7 centimetrů.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D6 u Sokolova a omezení na D1 v Brně. Na dálnici D6 s Chebou ve směru do Karlových Varů opatrně za sjezdem na Březovou. Na 134. kilometru řeší nehodu. Osobní auto tam srazilo divoké prase, v místě se zpomaluje. Na dálnici D1 z Vyškova směrem do Prahy počítejte s novým omezením v Brně. Na exitu 196 Bratislava se nedá sjíždět, musí se pokračovat na exit 194 Mikulov. Tam se otočit a najet zpět na dálnici, v opačném směru tam už se dá sjíždět. A na Pražském okruhu ve směru z Černého mostu do Běchovic trvá omezení za sjezdem na Hradec Králové. Na 62. kilometru pracují silničáři na opravě mostu, mají zabraný levý pruh, kolem se projíždí plynule. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes bude proměnlivá oblačnost, ojedinělé během dne přechodně místy, čekejte přehánky nebo bouřky, večer už pak bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia, na jihovýchodě Moravy až 30 stupňů a na horách kolem 18. Tolik zprávy. Posloucháte Noční radiožurnál a Adama Cardu.
5: Na nepoškozený exemplář keltské bronzové zvířecí plastiky narazil na poli u Tučína spolupracovník Přerovského muzea Komenského. Figurka o váze necelých 10 gramů je přes 2000 let stará a znázorňuje kachnu. Víc uslyšíte za chvíli v nočním vysílání radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I opravdu.

0: Billy Idol v nočním radiožurnálu. A víc než 2000 let starou bronzovou figurku kachny objevil amatérský archeolog na poli u Tučína na Přerovsku. Podle odborníků se jedná o ojedinělý nález na trase Jantarové stezky, která spojovala sever a jih Evropy. Sošku si budou moct návštěvníci prohlédnout v nové archeologické expozici Přerovského muzea Komenského.
1: Amatérský archeolog a spolupracovník Přerovského muzea Komenského Miroslav Komínek většinu svých nálezů objevil díky detektoru kovu. Něco málo přes 2 cm dlouhou bronzovou figurku kačeny, ale na poli u Tučína našel bez něj.
2: Je to částečně náhoda. Ta samotná kačenka, ta figurka ležela na povrchu, takže byla jasně viditelná i pouhým okem.
3: Tak.
1: Archeolog Zdeněk Šenk z malého sáčku vytahuje miniaturní plastiku vodního ptáka.
3: Jedná se o bronzovou keltskou zvířecí plastiku, která má naprosto elegantní tvar, jak vidíme. Má nápadně vypouklé oči, protáhlý zobán, zakončený takovým nápadným rozšířením. Je to jedna z nejkrásnějších ukázek tohoto typu.

chce otevřít ještě v průběhu prázdnin. Stučína Lenka Kratochvílová, Radiožurnál. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith, our colors will fade.

0: Tropické letní teploty prověřují výdrž klimatizací i v autobusech veřejné dopravy. V Plzeňském kraji vozí cestující zánovní autobusy s moderní automatickou klimatizací. Ta ale nevydržela nápor nedávných horkých dní. Krajský koordinátor veřejné dopravy proto dopravci udělil pokutu a pro cestující každý den zveřejňuje seznam spojů, které vyjedou na jejich linku bez klimatizace.
1: To je trošku horko, ale jde to.
2: Bere s úsměvem svoje cestování na lince z Horšovského Týna do Domažlic paní Helena. Linka 647 je jednou z těch, která je aktuálně označená na stránkách organizátora krajské veřejné dopravy jako spoj se sníženým komfortem, tedy nefunkční klimatizací.
3: No tak je to vedro, no. Tak je to blbý.
2: Cestující jsou na klimatizaci plně závislí. Pokračuje koordinátor veřejné dopravy Plzeňského kraje Martin Fencel.
4: Ve standardech s dopravcem je nějaký rozsah teploty, který by ten autobus měl jakoby dodržovat. Samozřejmě, jakmile je klimatizace nefunkční, tak se ten standard dodržet nedá.
2: Za nefunkční klimatizaci udělili firmě Arriva několik sankcí.
4: Je to technika, takže nějaké výpadky tam mohou být, nicméně to překročuje nějakou jako únosnou mez. Nutíme ho tak, aby ty autobusy byly opravené co nejkratší možné míře.
5: Sankce od objednavatele uhradíme.
2: Mluvčí společnosti Arriva Jan Holub.
5: Na klimatizaci jsou kladeny v posledním období enormní nároky. Občas některá službu vypoví. Jakmile je to provozně možné, autobus stahujeme z linky a míří okamžitě do servisního střediska na opravu.
4: Dopravce má za povinnost nám seznam předávat tak, aby prostě jsme mohli ty cestující informovat, protože samozřejmě pokud třeba na lince jezdí více rozpojů, ten cestující si může vybrat ten spoj, kde je ta klimatizace.
2: Podle organizátora dopravy v Plzeňském kraji se situace oproti minulému měsíci zlepšila a počet nahlášených spojů bez klimatizace výrazně klesl.
3: Teď už bude svatá Anna, tak už to bude.
1: Myslíte?
2: No. Jak je to? Ono se to rýmuje, ne? Svatá Anna?
3: Chladná
2: z Horšovského Týna na Domažlicku, Pavel Hala, Radiožurnál.

0: Brněnská jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál, jsou 4 hodiny. Lukáš Pastýřík doplní zpravodajský servis.
3: Evropská komise navrhla zpomalit tempo snižování emisí v průmyslu. Archeologové zkoumají pozůstatky koncentračního tábora Romů v Hodoníně u Kunštátu. 13. etapu cyklistické Tour de France vyhrál Schmidt, celkově dál vede Pogačar. A počasí dnes bude proměnlivá oblačnost, místy přehánky nebo bouřky, teploty většinou maximálně do 28 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Snižování emisí oxidu uhličitého v průmyslových odvětvích by podle Evropské komise mělo být pozvolnější. Počítá s tím návrh revize systému ETS 1, který včera unijní exekutiva představila. Reaguje tak na vysoké ceny energií a další problémy, kterým čelí evropské průmyslové podniky.
4: Bezplatné přidělování povolenek pro průmyslové podniky by mělo podle Evropské komise pokračovat i po roce 2030, ale bude úžeji spojeno s investicemi do dekarbonizace podniků. Firmy tak budou muset pro pokračování této podpory provádět změny vedoucí ke snižování emisí. Místo předsedkyně Evropské komise Tereza Riberaová prohlásila, že konkurenceschopnost Evropy bude postavena na čisté energii, nikoli na dovážených fosilních palivech.
5: O konečné podobě změn systému emisních povolenek pro průmysl budou na základě návrhu komise v příštích měsících vyjednávat státy 27 i Evropský parlament. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
3: Od začátku června se v Indickém oceánu utopilo minimálně 500 rohingských uprchlíků, tvrdí to úřad Vysokého komisaře OSN. Lidé z muslimského etnika Rohingů se na přetížených lodích vydávají na nebezpečnou cestu po moři směrem do Malajzie a do Indonésie, protože utíkají z přeplněných uprchlických táborů v Bangladéši.
6: Před několika dny se na nebezpečnou plavbu Bengálským zálivem směrem k indonéské Sumatře vydala přetížená loď s 300 lidmi. O pár dnů později druhá s 280. Nedojela ani jedna. Rohingové utíkají většinou z arakanského státu na západě Myanmaru do sousedního Bangladéše, ale tamní přeplněné uprchlické tábory už nejsou schopny pojmout další běžence. Podle OSN se za loňský rok ve vodách Indického oceánu prokazatelně utopilo přes 1000 rohingských uprchlíků, včetně dětí. Z Asie, David Jakš, Radiožurnál.
3: V bývalém koncentračním táboře Romů a Sintů v Hodoníně u Kunštátu na Blanensku archeologové odkrývají pozůstatky vězeňských baráků. Nalezli například nábojnici nebo knoflíky z vězeňského oblečení. Mezi lety 1942 a 1945 táborem prošlo skoro 1400 lidí, 207 jich tam zemřelo. Pokračuje Tomáš Pancíř z katedry archeologie Západočeské univerzity v Plzni, která se na výzkumu podílí.
7: Každý takový nález nás posouvá, co se týče toho poznání každodenního života toho areálu v období válečném. Tohle jako úplně plnohodnotně historicky podchycené být nikdy nemůže, jaké vlastně procesy tady probíhaly, ale jakmile se zde dělá výzkum, tak skutečně takovéto předměty nacházíme a díky tomu si můžeme udělat obrázek.
3: Do roku 2009 na místě fungoval rekreační areál. Památník holokaustu Romů a Sintů se tam otevřel v roce 2019.
1: Sport.
3: 13. a zároveň nejdelší etapu letošního ročníku Tour de France vyhrál cyklista Mauro Schmidt. Švýcar se z etapového vítězství radoval poprvé v kariéře. Největší favorité dojeli do cíle s velkou ztrátou. I tak si ale průběžné vedení pohlídal Pogačar ze Slovinska. Z úspěchů měl Schmidt radost.
8: I can't believe it at the moment.
9: Nemůžu tomu uvěřit, byl to neuvěřitelně těžký závod. Od prvního kilometru jsem šlapal naplno. Vítězství si zaslouží celý tým. Já jsem jenom ten šťastlivec, co stojí na pódiu.
8: In the end, I'm the lucky one that stands on top.
3: Boj o žlutý trikot bude pokračovat v sobotní 14. etapě z Milhouse dolem Markesteinu. Na 155 kilometrech jsou 3 stoupání.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Komplikace na D1 v Brně a nehoda na D2 u Blučiny. Na D1 z Vyškova ve směru do Prahy je nové omezení na 196. kilometru. Nedá se sjíždět na Bratislavu, musí se pokračovat na 194. kilometr ke sjezdu na Mikulov, tam se otočit a najet zpět na dálnici, v opačném směru už se najíždět dá. Na dálnici D2 z Bratislavy ve směru do Brna zpomalte hned za sjezdem na Slavkov u Brna. Na 11,5 kilometru stojí osobní auto po nehodě v omezení. Na dálnici D4 z Prahy ve směru do Písku a Strakonic dejte pozor za sjezdem na Dobříž. Na 31. kilometru narazilo osobní auto do dopravního značení v omezení a zpomaluje se. A na pražském okruhu z Černého mostu ve směru na Běchovice opatrně za sjezdem na Hradec Králové. Na 62. kilometru pracují silničáři na opravě mostu, mají zabraný levý pruh, větší zpoždění nenaberete. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes bude proměnlivá oblačnost, ojediněle během dne přechodně místy čekejte přehánky nebo bouřky, večer už pak bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia, na jihovýchodě Moravy až 30 stupňů a na horách kolem 18. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
9: Příjemné probuzení přeji všem, ladíte noční radiožurnál 6 minut po 4. hodině a dnes je sobota, tak si užijte volného dne. Šumperk tento týden hostí celosvětové setkání mladých hasičů a zároveň mistrovství světa mládeže v hasičském sportu. To vyhrály týmy z nedalekého Bludova, více uslyšíte už za moment.
1: Noční radiožurnál a Adam Carda.

Šumperku se už od pondělí koná 25. ročník setkání mladých hasičů a zároveň mistrovství světa mládeže v hasičském sportu. V soutěžích se dokázaly prosadit i české týmy, a to i díky výborné atmosféře na tribunách během závodů všech kategorií.

0: Smíšený tým z Chlumce nad Cidlinou skončil v konkurenci 39 celků na 9. místě. Jak kategorii mix, tak závod dívek ale ovládli mladí hasiči z jen pár kilometrů vzdáleného Bludova.
1: My jsme na 100% spokojení s klukama, povedlo se nám to, jak mělo, a jsem na ně hrdej. Skvělý, všechno je skvělý, prostě s klukama jsme se sešli taková elita, jsme na tom výkonnostně stejně a rozumíme si a prostě to přátelství mezi těma klukama a ten tým sám o sobě je prostě skvělý a to mě na tom hrozně baví.
2: No, my jsme spokojení, štafeta mohla být lepší, ale jsme šťastní, bylo to hrozný, protože byly stresy, ale zvládli jsme to s holkama, takže dobrý. Ta atmosféra dělá hrozně moc a prostě nabudí to všechny k těm lepším výsledkům, takže je to úplně perfektní.
0: Vyprávěli Kristýna Konečná a Štěpán Gregor. Na celý jejich tým byl pyšný i trenér Martin Sobotka.
3: Já jsem husíku, že samozřejmě to přiznávám. Ty emoce jsou skvělý a nádherný a přál bych je zažít každému. To nejde ani popsat slovy, to nadšení je obrovský. Děti to vzali skvěle, takže my jsme tady doma a my vyhrajeme. A takhle to děti vzali a splnili to.
0: Závodní část přitom zaplní jen jeden den v týdenním harmonogramu celého shromáždění.
3: Poznávají nové kamarády, po městě tancuje Portugales s Čechem a Rakušákem. Jo, je to skvělý i pro ty děti. Není to jenom o tom sportu, ale budou mít nový kamarády, poznají novou zemi, ti, kteří přijedou k nám, a je to vlastně i o tom přátelství těch hasičů z celého světa.
4: Máme různé vzdělávací workshopy, máme různé dílničky. Odpoledne se tady rozjede naplno táborová olympiáda, to jsou takové hry bez hranic. Zaplníme Šumperk stánky, kde každý národ vyrobí výstavu, aby prezentoval svůj stát. A večer v Pavlíně dvoře spustíme představení národů, kdy zase každý ten tým se cvičil něco národního a bude to trvat do půlnoci a pak bude ABBA revival a děti se budou bavit a budou spolu a budou se přátelit.
0: Doplnila trenér hasičů z Bludova Martina Sobotku starostka Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Monika Němečková. 25. setkání mladých hasičů tak v mnohem, i když menším měřítku, připomíná skautské jambory. Ze Šumperka Adam Kudet, Radiožurnál.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdnách.

0: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Fotbalista Lionel Messi táhne Argentinu za obhajobou titulů mistra světa. V nedělním finále proti Španělsku bude na osminásobného držitele zlatého míče zase spoléhat celá země. Nejenom levonohý útočník, ale stojí za úspěchy Argentiny. Důležitým až nepostradatelným článkem je nenápadný trenér Lionel Scaloni.
2: Když Scaloni k argentinské reprezentaci nastoupil, málo kdo mu věřil. Zvědavý až skeptický byl i Libor Kozák, který se Scalonim hrál v Láciu.
3: Největší vzpomínka na ně, to byl věčný vtipálek. Kdo mě zná, tak vím, že mám trošku větší nos a to bylo pro něj každodenní humor, různé narážky, takže dával mi zabrat, ale bylo to v dobrém. My jsme se ještě dlouho, když jsem nešel z Láci, a jsme si i psali a ten vztah s ním držel. Ještě i před Katarem jsme si volali, musím se přiznat, že jsem zkoušel po Kataru se na něho nějak lehce dostat. Číslo už nefungovalo, už to bylo těžké.
2: V Kataru dokázal Scaloni něco nevídaného. Vytvořil kolem Lionela Messiho dokonale šlapající stroj. Zbavil tým obrovského tlaku a dovedl jeho Američany v roce 2022 na samotný vrchol.
4: Argentina, to je země, která získává titul světových šampionů.
3: A hlavně navázal skvělý vztah s Messim. Tam jde vidět, tak kdyby byli bráchové. A to je prostě něco, co prostě Leo umí. Takže věřím, že on to postavil na tom a potom ty fotbalové taktické věci jdou jako kdyby zatím. Jo. Ale pro mě tohle je alfa omega, že on udělal z toho týmu rodinu.
2: Myslí si bývalý český reprezentant Libor Kozák o Scaloniho přínosu Argentině. Trenér jeho Američanů nepatří mezi globální marketingové megastar. Neplní titulní stránky novin ani si nepotrpí na velké tiskové konference a dramatická gesta. Nehnul s ním ani gol v 92. minutě do sítě Anglie, který poslal Argentinu do finále mistrovství světa.
3: Když hrával nebo na tréninku, tak vlastně ty jeho emoce dával pořád najevo. Jo? To nebyl nikdy poker face, to bylo čistě prostě jak jeho Američani, že jo, rukama vším.
4: Lautaro Martinez otáčí skóre ve prospěch Argentiny, no a jeho Američané jsou blízko postupu do finále mistrovství světa.
3: Ale já věřím tomu, až to i vidí na tom videu, jak on to drží v sobě, on kdyby mohl, tak se rozbrečí, padne na kolena po tom gólu Martinéze a brečí ještě 15 minut.
2: Fotbal je o emocích a dát je najevo bude moci Scaloni po nedělním finále světového šampionátu proti Španělsku. Na této stanici nabídneme reportážní vstupy. Radiožurnál Sport odvysílá přímý přenos. Mikuláš Jáša, Radiožurnál.

0: Colors of Ostrava na Radiožurnálu.
1: Nalaďte se s námi tentokrát na hudební kulturní svátek Colors of Ostrava.
0: Přijďte k našemu stříbrnému Airstreamu a staňte se součástí živého vysílání i doprovodného programu diskuzního fóra Melting Pot.
1: Každý den festivalový host Libora Boučka a k tomu živé vysílání krátce popoledně.
0: Mix hudby, hostů a zpravodajství v bloku moderátora Petra Krále.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.
0: I v Ostravě.
2: Je půl páté. Krátké zprávy s Lukášem Pastejříkem.
3: Inflace v zemích Evropské unie v červnu klesla pod 3%, snížila se tak z květnových hodnot, na které se dostala po americko-izraelském útoku na Irán a následném růstu cen ropy. V Česku inflace dosáhla 1,1% a byla po Švédsku druhá nejnižší v EU. Naopak nejvyšší meziroční nárůst cen zaznamenaly v Rumunsku, Litvě a Bulharsku. Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD se chystá do Číny. Spolu s ním tam v neděli vyrazí i podnikatelská delegace nebo náměstek z ministerstva zahraničí Jiří Brodský. Hlavním cílem cesty má být podpora cestovního ruchu. Okamura tak chce v Číně například jednat o přímých leteckých linkách do Prahy nebo zrušení vízové povinnosti pro české občany při cestách do Číny. Bývalý starosta Manchesteru Andy Burnham je novým předsedou Labouristů. Nahradil tak současného britského premiéra Keira Starmera. V pondělí ho vystřídá i ve funkci předsedy vlády. Starmer v čele země končí po 2 letech. Zdůvodnil to sílícím tlakem uvnitř strany. Mezi Burnhamovy největší priority patří zlepšení péče o nemocné a staré. Japonsko přijalo kontroverzní zákon trestající veřejné poškození nebo zneuctění státní vlajky. Informovala o tom agentura AP. Zákon postihuje ničení, strhávání nebo znehodnocení vlajky, pokud to vyvolá silný odpor u ostatních lidí. Pachatelům hrozí pokuta v přepočtu do 26 000 korun nebo 2 roky vězení. Změna vyvolala kritiku opozice i právních expertů. Japonská vláda uvedla, že se zákonem snaží chránit respekt k národnímu symbolu.
1: Sport.
3: V tréninku před nedělní velkou cenou Belgie Formule 1 byl nejrychlejší Kimi Antonelli. Lídr šampionátu z Mercedesu překonal úřadujícího mistra světa Landa Norrise z McLarenu i třetího Maxe Verstappena z Red Bullu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D2 u Blučiny a komplikace na D1 v Brně. Na dálnici D2 z Bratislavy ve směru do Brna zpomalte za sjezdem na Slavkov u Brna. Na 11,5 kilometru stojí na krajnici osobní auto v omezení a může se vybočovat. Na dálnici D1 z Vyškova ve směru do Brna připomínáme nové omezení. Na 196. kilometru se nedá sjíždět na Bratislavu, musí se pokračovat na 194. kilometr na sjezd na Mikulov, tam se otočit a najet zpět, v opačném směru už se sjíždět dá, počítejte proto s kolonou mezi sjezdy. A na Pražském okruhu stále trvá omezení za sjezdem na Bratislavu na 62. kilometru. Tam pracují silničáři v levém pruhu na opravě mostu, kolem se projíždí plynule. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: A dnes bude proměnlivá oblačnost, ojediněle během dne přechodně místy čekejte přehánky nebo bouřky, večer už pak bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia, na jihovýchodě Moravy až 30 stupňů a na horách kolem 18. Tolik zprávy. Posloucháte Noční radiožurnál a Adama Cardu.
5: Po desítkách let má v Brně vzniknout úplně nový hřbitov a bude jiný než všechny ostatní ve městě. Bez hrobů s kamennými náhrobky, ale zcela přírodní, nachystaný i na případné pohřbívání kompostováním. Více si povíme za pár minut v Nočním radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

budu zase s tebou. Nemusíš se bát, je lepší žití ve dvou. Dej mi trochu času,

co chtít. Je to těžkou za ná, samota vysněná.

všechno má svůj čas. Já nemám z čeho dávat i nadechnout se zas. Jak daleko je konec, to místo na obrat, jsem obětí či lovec.

0: Nemusíš se bát, je lepší žití ve dvou.
1: V Brně má po zhruba 70 letech vzniknout úplně nový hřbitov. Doslova na zelené louce magistrát ho společně se správou hřbitovů a městskou částí Medlánky plánuje u tamní přírodní kaple. Nemá vypadat jako běžné pohřebiště s kamennými náhrobky, ale spíš připomínat divokou louku se stromy.
2: Svoje dětství, mládí jsem strávila jako tramp mezi těmi stromy a v podstatě to tak jako hezky ten život mě může ukončit zase v tom stromovém hřbitově.
3: Šárka Nekudová provozuje v Medlánkách dvě lesní školky a přála by si být pochovaná na novém přírodním hřbitově.
2: Mě to nadchlo a jsem jedna z těch, kteří si tam takzvaně předběžně rezervovali to místo.
4: Ano, už máme pořadník a čítá i mě.
3: Přitakává místostarostka Kateřina Žůrková z uskupení Občané pro Medlánky. Malý hřbitov chce postavit pod zahrádkářskou osadou u přírodního parku Baba.
4: Tady vznikla stromová kaple, už ji máme úplně vybavenou, včetně prostě kříže a nějakého jakoby oltáře, řekněme.
3: Na hřbitov teď vzniká investiční záměr, takže příprava je úplně na začátku.
4: Takže si myslím, že bychom se toho mohli dožít, řekněme, v řádu 5-6 let.
3: Ředitelka správy brněnských hřbitovů Alena Říhová podotýká, že takovýto hřbitov zcela bez klasických hrobů ještě v Brně není.
5: Opravdu, když tam budete, tak si myslím, že v tom prostoru se nebudete cítit jako na hřbitově, a prostě budou stromy, louka, květiny.
4: Natrháte si tam prostě kytičku kopretina, odnesete si ji domů, to mi přijde jako úplně výborný vzpomínací akt.
3: Říhová by ráda, aby byl tento hřbitov připravený i na teramaci.
5: Teramat je v podstatě výsledek toho, kdy se člověk nechá zkompostovat. Ta teramace se dělá v Německu, dělá se ale i v Anglii, v Americe. U nás to zatím legislativně nejde, ale to neznamená, že za 3-5 let, kdy vybudujeme něco a už na to bude myšleno, že to nebude možné.
3: Podle ministerstva pro místní rozvoj ani ministerstva zdravotnictví se ovšem v tuto chvíli nedějí žádné konkrétní kroky k legalizaci teramace. Z Brna Tomáš Kremr, Radiožurnál.

0: bude Štěpán Pokorný. A teď už tu máme další radu pro řidiče z naší série Prázdninová autoškola Radiožurnálu. Jestli může policie zastavit řidiče jen kvůli běžné silniční kontrole, zjišťoval reportér Václav Drážek u zástupce ředitele dopravní policie Jana Straky.
1: Letní autoškola Radiožurnálu.
2: Na silnicích vídáme policejní hlídky, které kontrolují řidiče, někdy u krajnice, jindy přímo v provozu. Může vás tak napadnout, jestli k zastavení musí být konkrétní důvod. Otázka tak zní, může policie zastavit řidiče jen kvůli běžné silniční kontrole? Odpoví plukovník Jan Straka.
3: Policie podle zákona vykonává dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu právě tím, že kontroluje dodržování povinností účastníků. Přitom je oprávněna mimo jiné i zastavovat vozidla.
2: A k čemu je to dobré?
3: Můžeme říct, že prostřednictvím těch namátkových kontrol, těch běžných, kdy vás policie zastaví relativně bez důvodu, my zjišťujeme poměrně velké procento porušení předpisů, které můžou souviset třeba s tím, že řidič má zákaz řízení, nebo je řidič pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Takže tyto kontroly nám pomáhají zjišťovat přestupky i u těch řidičů, které bychom jinak nezjistili, protože samozřejmě pokud mají nějaký vroubek, tak se snaží na té silnici vypadat naprosto nenápadně a my bychom nikdy je nezastavili.
2: Jaké jsou v dnešní době reakce na zastavení kvůli kontrole?
3: Není to úplně po chuti, ale na druhou stranu spousta řidičů úsměvem se té kontrole podrobí s tím, že jsou rádi, že ta policie pracuje a že vzhledem k tomu, že nic neudělali, tak ani neplatili pokutu a v podstatě naprosto spokojeně odjíždějí.
2: A co když něco zjistíte?
3: Spousta řidičů si to uvědomí, jsou relativně v pohodě, ale určitému procentu se to samozřejmě nelíbí.
1: Letní autoškola Radiožurnálu vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Radiožurnál je 5 hodin. Zprávy a Eliška Zábrocká.
1: Kanada se potýká s požáry, ohrožují i nedělní finále fotbalového mistrovství světa u New Yorku. U třetiny kontrol na filmovém festivalu v Karlových Varech zjistila obchodní inspekce pochybení. V Praze na Štvanici začne tenisový turnaj WTA 250. A čekáme proměnlivou oblačnost, místy přehánky nebo bouřky, teploty většinou do 28 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
1: Stovky požárů v Kanadě ohrožují kromě tamních obyvatel také finále fotbalového mistrovství světa u New Yorku. Kouř se šíří do Spojených států, včetně východního pobřeží. V některých oblastech úřady doporučují vůbec nevycházet ven. Pořadatelé šampionátu věří, že nedělní finále zachrání déšť.
3: Chicagu nebo Detroitu úřady varují, že jakýkoliv pobyt venku je nebezpečný. V New Yorku a okolí, kde se v neděli má hrát finále fotbalového šampionátu, je vzduch nezdravý a lidé mají venkovní aktivity omezit a vyhnout se například běhání. Pořadatelé věří, že podmínky zlepší očekávaný sobotní déšť. Podobné problémy měl New York před 3 lety. Podle Kanadského institutu pro změnu klimatu jsou požáry stále větší a ničivější kvůli oteplování, které způsobuje hlavně spalování ropy, uhlí a plynu. Mezi hlavní sponzory mistrovství světa ve fotbale patří ropná společnost Aramco, největší korporátní producent skleníkových plynů světa. Ze Spojených států Jan Kaliba, Radiožurnál.
1: Každá třetí kontrola České obchodní inspekce na Karlovarském filmovém festivalu odhalila pochybení. Inspektoři jich udělali za celý festival 118. Chyby našli ve 40 z nich. Zaměřili se kromě jiného na prodej alkoholu mladistvým, pokračuje mluvčí obchodní inspekce František Kotrba.
4: Podávání a prodej alkoholu osobám mladším 18 let jsme zjistili ve 25 případech. To představuje více než 43% z 58 kontrol provedených ve spolupráci s mladistvými figuranty.
1: Inspektoři kontrolovali na festivalu v Karlových Varech taky poctivost prodeje, tedy jestli stánkaři prodávají správné míry nápojů a množství jídla. Pochybení zjistili při 15 kontrolách, to odpovídá čtvrtině všech kontrol. Vědu, vzdělávání i zábavu propojí dnešní hlavní den Mendel festivalu v Brně. V bohunickém kampusu Masarykovy univerzity můžou zájemci navštívit komentované prohlídky laboratoří výzkumného centra CEJTEC nebo přednášky o fungování borelí, o životě rysů a medvědů nebo o umělé inteligenci v genetice. Večer festival zakončí hudební vystoupení zpěvačky Jany Kirchner a kapel Poletíme nebo Monkey Business. Záměrem pořadatelů je připomenout odkaz zakladatele genetiky Johanna Gregora Mendla, říká ředitelka festivalu Eliška Petr-Janošová.
5: Hlavní sdělení je určitě zábavná osvěta o Gregoru Johannu Mendlovi, která je celou myšlenkou festivalu, protože chceme nějakou zábavnou a edukativní formou vlastně jeho jméno oslavit, protože proto je to i k jeho narozeninám.
1: Sport. Dnes začne v Praze tenisový turnaj WTA 250. O víkendu se odehraje kvalifikace, v pondělí pak odstartuje hlavní část, ve které se z domácích reprezentantek představí mimo jiné Barbora Krejčíková, Marie Bousková nebo Tereza Valentová. Letošní ročník turnaje se i z kapacitních důvodů přesunul ze Stromovky na Štvanici. Centrální dvorec má kapacitu 6 000 míst. Ředitel turnaje Miroslav Malý ještě před začátkem akce mluvil o tom, jak náročná byla jeho rekonstrukce.
6: Ten dvorec byl v katastrofálním stavu a chtěl bych poděkovat opravdu lidem, co se na tom podíleli, na té renovaci. Probíhalo to 2 až 3 měsíce, byly to opravdu intenzivní práce, největší změna je vlastně rekonstrukce toho povrchu hracího, ten jsme vlastně kompletně vyměnili, zrekonstruovali a proto dnes se na něm může hrát.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Překážka na D5 u Berouna a nehoda na D1 u Radonice. Na dálnici D5 z Plzně ve směru do Prahy zpomalte za sjezdem na Beroun centrum. Na 16. kilometru stojí porouchané vozidlo ve stoupacím pruhu a náhle se vybočuje. Na D1 z Prahy ve směru do Brna opatrně za sjezdem na Divišov. Na 43. a 5. kilometru se srazilo osobní auto s drávkou, jsou v odstavném pruhu, na místě už je šipka silničářů a může se vybočovat. Na dálnici D1 z Vyškova ve směru do Prahy počítejte s komplikacemi v Brně. Na 196. kilometru se nedá sjíždět na Bratislavu, musí se pokračovat na 194. kilometr, tam se otočit, vrátit zpět na dálnici a v opačném směru se sjíždět dá. Počítejte proto s kolonou mezi sjezdy směrem do Vyškova. A na tahu 105 mezi Hlubokou nad Vltavou a Temelínem dejte pozor za Hlubokou, havarovala tam osobní auto, tak ho nepřehlédněte. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme proměnlivou oblačnost, ojedinělé během dne přechodně místy, přeháníky nebo bouřky. Večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů na jihovýchodě Moravy i 30 a na horách kolem 18. Tolik zprávy. A po nich už začíná ranní víkendový radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
0: Dobré ráno vám přejeme, 6 minut po 5. hodině, modní časopisy, herbáře nebo třeba knihy o myslivectví. To všechno skrývá knihovna na hradu a zámku Friedland na Liberecku. Návštěvníkům byla dosud nepřístupná. Ode dneška se ale do knihovny a nejen tam můžou vydat v rámci nového prohlídkového okruhu. Za chvilku tam půjdeme i my v ranním víkendovém radiožurnálu. Přejeme vám pěkný den a hezký poslech.
2: Víkendový radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: Návštěvníci Frýdlantského státního hradu a zámku můžou ode dneška zavítat i do hradního přízemí a sklepa. Nový prohlídkový okruh, nazvaný Skrytá místa Frýdlantu, lidem ukáže dosud nepřístupná místa. Třeba kancelář panského úředníka, hradní kuchyni nebo rozsáhlou knihovnu.
1: Vítejte v archivní místnosti.
2: Kastelánem hradu a zámku Frýdlant Jiřím Holubem vcházíme do jedné z místností v novém okruhu.
1: Nacházíme se v místě nejspíš jedné z nejstarších budov, která tady na hradě byla. No a právě tahle prostora byla využívaná jako jeden z archivů.
2: Inspiraci při vytváření nové expozice čerpal kastelán například z dobových fotografií.
1: Dokumentují nejen život a třeba i ty prohlídky, které už tady probíhaly. V současné době je to vlastně 225 let od toho otevření.
2: Na fotografii vidíme skupinku mužů, to jsou teda návštěvníci hradního muzea.
1: Tak.
2: Mě jako ženu zaujaly tyto časopisy, je na nich dáma v šatech, tak předpokládám, že to bude něco jako módní časopisy v dnešní době, akorát historické.
1: Taková žena a život, dý dáme přímo. Muži si přišli také na své, takže potom samozřejmě různé sportovní časopisy, časopisy o myslivectví a podobně, máme toho fůru.
2: My jsme prošli nádvořím hradním a pokračujeme dál. Vypadá to trošku, jako bychom vstupovali do loveckého salonku.
1: Je to lesní kancelář, kam jste chodili platit poplatky, dejme tomu za pronájem lesů, za dřevo a podobně, takže vás můžu pozvat dovnitř.
2: František Klamgalas byl velkým milovníkem lesů, jizerských hor.
1: Je to tak, Eduard i František, budeme se tady vlastně motat opravdu v takové té novější historii. Spravovali neskutečný majetek v případě Klamgalasů téměř celé Jizerské hory. Museli mít svého ředitele lesů, museli mít své adjunkty.
2: Jednou z hlavních místností prohlídkového okruhu je knihovna.
1: Od začátku, co jsem tady, jsem říkal, že ta knihovna potřebuje být nějakým způsobem zviditelněná. Máme tady přibližně 16 000 svazků knížky od konce 15. století. A hlavně ze 16. a 17. Najdete tady vlastně takovou hezkou škálu všeho možného. Třeba ten krásný ručně malovaný herbář.
2: Ty listy vypadají velmi křehké.
1: Je to tak, i proto samozřejmě sem budeme pouštět pouhých 8 lidí, i z důvodu, aby bylo všechno uhlídatelné.
2: Novým prohlídkovým okruhem bude až do konce července provázet sám kastelán. Od srpna už se přidají i další průvodci. Z Frýdlantu Kateřina Kubíčková, Radiožurnál.

0: počasí.
1: Vstáváte do rána s proměnlivou oblačností, místy se objevují přehánky a teploty, ty jsou teď relativně vysoké, většinou od 14 do 19 stupňů. No a jak bude přes den? Většinou bude proměnlivá oblačnost, přechodně místy se objeví přehánky a ojediněle i přes den bouřky. Oblačnosti pak bude ubývat až dnes večer. No a nejvyšší teploty dnes většinou od 23 do 28 stupňů, na jihovýchodě Moravy bude i víc, až 30. No a když se vypravíte nahory, tak tam vám teploměr ukáže kolem 18. Tak hezké ráno.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Festival klasické hudby Za poklady Broumovska zve po celé léto na podvečerní sobotní koncerty renomovaných českých i zahraničních umělců. Ty se odehrávají v jedinečné atmosféře barokních kostelů na Broumovsku. Tradičně je část výtěžku ze vstupného věnovaná na obnovu souboru 9 barokních kostelů, které jsou zapsány jako národní kulturní památka.
1: Ředitelky festivalu Terezy Kramplové se ptám, čím je unikátní letošní 21. ročník festivalu Za poklady Broumovska.
2: Letošní ročník je specifický spojením klasické hudby s tou filmovou a herní. Některé programy jsou právě zaměřené na filmovou hudbu a dost programů u nás je zaměřených na herní hudbu. Spojili jsme síly s Janem Valtou, což je světově uznávaný skladatel oceňované hry Kingdom Come, a Honza Valta pro nás skládá jak halalí pro letní hornové kurzy, tak se objeví v roli dirigenta, bude dirigovat Filharmonii Hradec Králové s Kínovým sborem, kde jsme vymysleli takovou dramaturgickou linku propojení Mozartovského rekviem a Valtova rekviem.
1: Proč jste zvolili právě hudební tématiku her?
2: My jsme chtěli ukázat, že to je strašně důležitá složka. Dnes vlastně ty počítačové hry si můžou dovolit zaplatit skvělé umělce, živé umělce, není to žádná AI. Když se realizuje ta nahrávka, tak se musí pronajmout celý živý symfonický orchestr a to je právě ta deviza, kterou dneska ty herní prvky mají.
1: Jak tato moderní hudba bude znít v barokních kostelích?
2: To jsme sami zvědaví, protože náš festival je víceméně o klasické hudbě, ale věřím tomu, že tvorba právě Jana Valty vychází tak hluboce z klasické tradice, že to bude velmi přirozené a příjemné.
1: Neformálním vrcholem festivalu jsou týdenní hornové kurzy, na které se sjíždějí do broumovského kláštera hornisté doslova z celého světa. A vede je hornistka Zuzana Rzounková.
3: Jan Valta napíše halali ve formě filmové. Já vím už teď, že jich to bude bavit.
1: Z broumovského kláštera pro Radiožurnál Daniela Brůhová.

0: turn to dust all that I adored. Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Jak vyřešit komplikované vztahy? Přestěhovat dědečka do chalupy v Třešňové. Seriál Chalupáři. ČT2. Krásná Milady de Winter čeká na svou příležitost a plánuje pomstu. Dobrodružný film Tři mušketýři 2. A ČT Art uvádí u příležitosti výročí narození legendárního Jiřího Grossmana sestřih vzpomínka na Jiřího Grossmana. A hned poté zábavný pořad Potoky modré krve. Sobotní večer s Českou televizí.
2: 5:30. Eliška Zábrocká má zprávy.
3: Zemětřesení o síle 7,3 stupně zasáhlo pobřeží mexického státu Chiapas na jihu země. Otřesy cítili i obyvatelé sousední Guatemaly a Salvadoru, kde se podle svědků otřásaly budovy. Úřady zatím nehlásí žádné vážné škody ani ztráty na životech. Původní varování před vlnou tsunami už stáhly. Začínající ředitel škol nově čeká delší příprava. Povinné kvalifikační studium se prodlouží ze 100 na 250 hodin a rozdělí se do dvou částí. První před nástupem do funkce a druhou během prvních 3 let vedení školy. Změnu přináší nový standard, který představilo ministerstvo školství. Cílem je víc se zaměřit na vedení lidí, řízení školy a řešení každodenních situací. A hrad a zámek ve Frýdlantu ode dneška nabízí nový prohlídkový okruh. Návštěvníky zavede do přízemí a sklepení hradu. Trasa s názvem Skrytá místa Frýdlantu je pro menší skupiny. Lidé uvidí třeba kancelář lesního správce, hradní kuchyni nebo rozsáhlou knihovnu. Sport. Fotbalisté Sparty na závěr soustředění v Rakousku utrpěli debakl 1-5 s dánským Nordsjællandem. Generálky před novou sezónou naopak vyšly 4 jiným ligovým týmům. Bohemians porazili polský Lubin 2-0, Liberec po obratu v závěrečné půlhodině zvítězil nad rakouským Sankt Peltnem 3-1, Olomouc zdolala katarský Al-Sadd 2-1 a Zbrojovka Brno vyhrála 2-0 nad slovenskou Podbrezovou.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Omezení na D1 v Brně a nehody u Radonic. Nejprve na dálnici D11 z Prahy ve směru do Hradce Králové, teď velmi opatrně u sjezdu na Sadskou. Na 25. kilometru praskla k kamionu pneumatika, hlásíte nám části pneumatiky v obou jízdních pruzích, kamion stojí o kus dál v odstavném pruhu. Na dálnici D1 z Vyškova směrem do Brna počítejte s novým omezením. Nedá se sjet na 196. kilometru na Bratislavu. Uzavírka bude trvat do dnešního podvečera a musí se tak pokračovat ke sjezdu na Mikulov na 194. kilometr. Tam se otočit a pokračovat po D1 ke sjezdu na Bratislavu ve směru na Vyškov. Tam už se začíná tvořit kratší kolona. D1 ještě jednou, tentokrát z Prahy směrem do Brna, zpozorněte za sjezdem na Divišov. Na 43,5 kilometru řeší nehodu osobního auta s dodávkou v odstavném pruhu, v místě se vybočuje. A na D6 z Karlových Varů ve směru do Prahy opatrně za sjezdem na Kladno. Na 11,5 kilometru srazilo osobní auto Zvěř, unikají tam provozní kapaliny, tak opatrně projíždějte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Aktuálně je nad naším územím polojasno, místy taky slabě prší. S přeháňkami teď počítejte hlavně na západě Čech. Proměnlivá oblačnost s přeháňkami pak vydrží i přes den, jak mě doplní meteorolog Miloš Dvořák.
7: Bude převážně proměnlivá oblačnost, ojedinělé během dne pak přechodně místy s přeháňkami nebo také ojedinělé s bouřkami, no a večer bude oblačnosti a srážek ubývat.
6: A dnešní teploty většinou od 23 do 28 stupňů, na jihovýchodě Moravy i víc až 30. No a když se vypravíte nahory, tam teploměr ukáže kolem 18 a v noci na zítřek bude oblačnosti o něco míň, ale opět se obloha zatáhne zítra během dne a znovu zaprší. Zítřejší teploty už budou o něco nižší než ty dnešní, většinou v Čechách do 24 stupňů, na Moravě do 29. A taky zítra se můžou objevit bouřky. Ojediněle můžou být i silné s intenzivními srážkami. To byly zprávy. A teď opět pokračuje ještě pan Pokorný.
8: A pokračujeme v 5:34 a máme pro vás Sonic.
4: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

Pobřežní festival v Přelouči otevřel výtvarný happening s panoramatem města. Místní výtvarníci společně s architektem Davidem Vávrou a divadelníkem Matějem Formanem vytvořili na břehu Labe společný obraz. Více za chvilku v reportáži Radiožurnálu.

0: Pátý ročník multižánrového pobřežního festivalu u Přelouče začal netradičně společným malováním obřího panoramatu. Na břehu Labe během několika hodin vznikal obraz pod rukama místních výtvarníků, které vedli architekt David Vávra a divadelník Matěj Forman. Ještě než se ale na plátnech objevily první tahy štětcem, bylo potřeba najít to nejdůležitější. Ideální místo, kde mohli malíři rozestavět stojany a pustit se do práce.
1: Tak bylo to velice jednoduché, protože tou inspirací byl místní malíř pan Emler, který namaloval několikrát tady to panorama a docela asi z těchto míst.
2: Vysvětluje David Vávra a Matěj Forman dodává.
3: A ten fígl je v tom, že my malujeme na všechny světové strany, takže David řekl, všude bude řeka. Takže prosím vás, Přeloučáci, nehledejte v tom úplně souvislosti, ale můj pohled začíná úplně na jinou stranu, než ten, kterým končí David a spol.
2: Matěj Forman na jednom konci, David Vávra na druhém konci. Kontrolovali jste navzájem vlastně ty výtvarníky, kteří byli mezi vámi?
1: Já teda jenom jsem jim ukázal, kde je hladina řeky a kde je hladina svahu, protože jsme se dohodli, protože tady ta řeka je takový jako magický element, že to uděláme lehce, že jsme za tou řekou jako a malujeme to panorama.
2: Matěj Forman zachytil na svém plátně řeku z lodí, David Vávra fotbalové hřiště a Johana Vysloužilová zase Přeloucký kostel.
4: Přála bych se na to mít víc času.
2: Tak a máte pocit, že se vám to povedlo?
4: Jo, nakonec jo. Stromy to zachránily docela.
2: My jsme slyšeli, že barva vody a barva nebe by měla být u všech těch pláten stejná, je to tak?
4: Ano, to je pravda, toho jsem se snažila držet a to hodně pomohlo, protože člověk už měl nějaký jasný bony daný a už se mohl pak soustředit jenom na to, aby to včas stihnul namalovat.
2: Říká další amatérská výtvarnice Klára Výchová. Vůbec nemůžeme říct, komu se to povedlo nejvíc a komu nejméně.
1: To je jako fotbal. Tady vlastně může někdo dát nějaký kličky, ale bez toho mužstva to je jako nic.
5: Teď si zatleskejte za tu skvělou práci. Bravo.
2: Pobřežní festival dnes bude pokračovat. Odpoledne vystoupí například Rozálie, Luboš Pospíšil nebo Terezie Kovalová, která hudebně doprovodí představení Vrány. Z Přelouče, Maďa Kubínková, Radiožurnál.

0: Na letní příměstské tábory nechodí v létě jen děti, ale i seniori. Jeden takový pro ně uspořádali tento týden v Čebíně u Brna. Starším lidem má pomoc s pamětí, motorikou a taky s tím, aby nezůstávali sami. My se tam vydáme za chvilku na Radiožurnálu, teď počasí s Václavou Marešovou.
1: Počasí.
2: Dnes teploty do 30 stupňů a dešťové přehánky a místy bouřky. Zítra už v Čechách jen do 24, na Moravě ještě do 29 a opět přehánky a místy bouřky. Tak právě takové počasí nás čeká v následujících dvou dnech. No a příští týden už naplno pocítíme slibované ochlazení. V pondělí opět čekejte přehánky a teploty v Čechách do 22, na Moravě ještě do 26 stupňů. V úterý pak budou teploty podobné, i když mírně nižší, a opět bude nebe oblačné a sem tam zaprší. Právě úterý bude s teplotami od 18 do 22 stupňů v Čechách a na Moravě do 24, nejchladnějším dnem příštího týdne. Mírně se pak oteplí opět až o příštím víkendu. Tak hezké ráno.
1: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Výlet za kulturou, zpívání písniček, tvoření dekorativních terárií nebo třeba trénování paměti. I tak může vypadat příměstský tábor. V Čebíně na Brněnsku ho tento týden zorganizovali speciálně pro místní seniory. Aktivity mají pomoct s motorikou nebo je propojit s mladší generací. Starší lidé jeden den například vyráběli keramiku a na pomoc jim přišli děti z mateřské školy.
1: Dívejte se, uděláte takhle šištičku, mrkvičku, takhle ji zvednete nahoru.
2: Z mateřské školky přišlo do čebínského Senior Pointu zhruba 15 dětí. Jedné skupince dává pokyny seniorka Hana Režná, která dřív sama ve školce pracovala.
1: A budete hádat, co z toho bude?
3: Já vím, co.
2: Seniorka Marie Novotná pracuje ve dvojici s pětiletou Karolínkou.
1: Budu se snažit vyválet takovouhle placičku a Karolínka si u nás dobí kytičkama. Řekni, že tady máme žebříček, máme lebedu, že?
2: Pro koho to bude?
3: Pro mámu.
1: Jsme doma zavření, nudíme se, nemáme co dělat, starý babky, tak jsme rádi, že se pokecáme, sejdeme.
2: Při keramice podle organizátorky Pavlíny Drábíkové seniori procvičují prsty, úchop věcí, ale i hlavu.
4: Babičky, které špatně vidí, tak ty děti jim pomáhají. Takže to je takový to propojení, ty ručičky, očička, všechno je to propojený.
2: Příměstský tábor má seniory i dostat do kolektivu. V létě totiž často kvůli horku nevychází ze svých domovů.
4: My jsme včera měli výlet a popisovala mě to vlastně jedna seniorka, že ten výlet pro ňou značil něco úžasného, že šla vlastně do muzea, dívala se a říká mě, a víš, co mě teďka čeká? Teď mě čeká jenom to, že přijdu domů, zavřu se do kuchyně a sedím v kuchyni.
2: Letos se na čebínský příměstský tábor přihlásilo 20 seniorů. Hana Novotná, Radiožurnál.

0: jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál je 6 hodin. Eliška Zábrocká a zprávy.
1: Spojené státy znovu útočí na Irán, cílí taky na přístav na jihu země. V mobilní aplikaci Záchranka nově lidé najdou nejbližší lékárnu nebo pohotovostní službu. Fotbalisté Anglie a Francie budou hrát na mistrovství světa bronz. Čekáme proměnlivou oblačnost, místy přeháňky nebo bouřky, teploty většinou do 28 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Spojené státy spustily další vlnu úderů na Irán. Na sociální síti X o tom informovala americká armáda s tím, že cílí na vojenské kapacity tamního režimu. Irán čelí útokům už 7. noc v řadě. Výbuchy hlásí například jeho iránské přístavní město Sirík. Pokud budou údery pokračovat dalších několik dní, hrozí Irán totální ofenzívou. Zatím odpovídá hlavně údery na americké základny v okolí Perského zálivu. 8 lidí zemřelo a minimálně 34 se pohřešuje po sesuvu půdy na jihozápadě Číny. Vytrvalé deště a nestabilní podloží tam ohrožují stovky měst a vesnic. Vzhledem k tomu, jak velké kusy skal se zřítily na obytné domy, se záchranáři obávají, že počet obětí poroste.
3: Úřady rozhodly o evakuaci několika obytných domů, které začala ohrožovat nestabilní skála nad nimi. Po hodině intenzivních prací a ve chvíli, kdy se na místě pohybovaly desítky lidí, se skalní masív uvolnil a zavalil celou obytnou zónu, včetně několika ulic. Obrovské kusy horniny sebou strhly některé domy až do řeky Wujiang. Na místě pracují stovky záchranářů a desítky dobrovolníků. Úřady varují, aby se lidé nepohybovali kolem břehů rozvodněných řek a odložili cesty do horských oblastí. Z Asie David Jakš, Radiožurnál.
1: V mobilní aplikaci Záchranka lidé nově najdou nejbližší lékárnu nebo pohotovostní službu. U každého místa uvidí kontaktní údaje, otevírací dobu a můžou se i rovnou přepojit do navigace. Cílem je mimo jiné řešit zdravotní potíže dřív, než bude nucné přivolat záchranáře. Pokračuje ředitel a zakladatel aplikace Záchranka Filip Maleňák.
4: Aby člověk v případě třeba méně závažného stavu, který nevyžaduje přímo volání zdravotnické záchranné služby, měl okamžitě přehled o tom, kde je nejbližší pohotovost a mohl si tam případně zajet sám. Případně třeba pokud je odkázán zdravotnickou záchrannou službou, že ten případ není na výjezd posádky, je možné vlastně v aplikaci Záchranka se podívat, kde ta nejbližší pohotovost je.
1: V aplikaci je nově taky přímý odkaz na cestovatelský systém Drost a k zahraničním lokalitám, kde ji lidé můžou využít, přibyl region Trento v italských Alpách. Aplikace dosud pomohla asi ve 250 tisících případech. V mobilním telefonu ji mají téměř 4 miliony Čechů. Ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm se dnes sejdou pekaři. Návštěvníci můžou ochutnat výrobky od 23 pekařských firem z Česka i Slovenska. Připravené jsou taky ukázky tradičního pečení chleba, říká mluvčí muzea Pavlína Polášková.
5: Po celý den budou probíhat ukázky pečení chleba. Návštěvníci mohou nahlédnout na práci pekařů v Bilově domě v Třevěném městečku i ve vodním mlýně v Mlýnské dolině a sledovat pečení chleba přímo v prostředí historických objektů muzea.
6: Sport. Fotbalisté Anglie a Francie se večer na mistrovství světa utkají o bronz. Angličané v semifinále prohráli s Argentinou, přitom ještě v 85. minutě vedli. Pokračuje německý trenér Anglie Thomas Tuchel.
7: Nikdo z nás ani z Francouzů nechtěl hrát zápas o bronz. Měli jsme o den méně na regeneraci než soupeř, ale přistoupili jsme k tomu zodpovědně a profesionálně. Oklepali jsme se z toho.
6: Zápas o třetí místo mezi Anglií a Francií začne ve 23 hodin, stejně jako přímý přenos Radiožurnálu Sport. Finále Argentina-Španělsko se bude hrát v neděli.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Komplikace na D1 v Brně a překážka na D11 u Sadské. Na D1 z Vyškova směrem do Prahy je nové omezení na 196. kilometru. Nedá se tam sjíždět na Bratislavu, musí se pokračovat dál na 194. kilometr. Ke sjezdu na Mikulov otočit se a na dálnici najet v opačném směru. Tam už se na 196. kilometru sjíždět dá. Hlásíte nám tam také nehodu mezi sjezdy.
9: Je tam dvoukilometrová kolona, pravý pruh, který stojí, chvilku jede, levý pruh, Serov a na Ostravu, tak ten je úplně volný. Jo? Takže stojí jenom ten pravý pruh, nebo je tam kolona jenom na tom pravém pruhu.
8: Na dálnici D11 z Prahy ve směru do Hradce Králové opatrně za sjezdem na Sadskou. Na 25. kilometru stojí nákladní auto s defektem v odstavném pruhu, je těsně u čáry, nákladní auta vybočují. A na Pražském okruhu ve směru z Černého mostu do Bychovic trvá omezení za sjezdem na Hradec Králové. Na 62. kilometru pracují silničáři na opravě mostu, mají zabraný levý pruh, kolem se zatím projíždí plynule. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Čekáme proměnlivou oblačnost, ojedinělé během dne přechodně místy, přehánky nebo bouřky, večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů na jihovýchodě Moravy i 30 a na horách kolem 18. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Po nich dál posloucháte ranní víkendový radiožurnál a Štěpána Pokorného.
0: Dobré brzké ráno, 6 minut po 6. hodině. Už 15 let fungují na Colors of Ostrava služby pro návštěvníky s handicapem. Tentokrát jich na festival přijelo bezmála 1000 a bezbariérový kemp měl poprvé úplně vyprodáno. A my tam půjdeme v další reportáži ranního víkendového radiožurnálu. Přejeme vám pěkný den a hezký poslech.
2: Víkendový radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: Zhruba každý 50. návštěvník Colors of Ostrava má zdravotní omezení. Ve festivalovém areálu se pohybují lidé na invalidních vozících, nevidomí i neslyšící. Už 15. rokem jim v tom pomáhá tým Colors bez bariér.
1: Na Colorsech jsem předtím nebyla ještě. Byla jsem na jiných festivalech a je to nebe a dudy. Obzvlášť ta asistence i v tom bezbariérovém kempu. Stán z prchy, všechno skvělé.
2: Veronika, jak sama říká, na vozíky posadila kombinace těžkých diagnóz. Za léto už objela víc festivalů a může srovnávat.
1: Jsem řešila problémy ohledně stravy, protože vlastně ani nejím a mám speciální pumpu. Tak ohledně nabíjení, možnosti si věci jako uschovat v lednici a tak. Jde to. Bohužel jinde tak stříci nejsou.
2: S asistentkou Irenou si užívají festival bez omezení. Za Colors bez bariér od začátku stojí Katarína Kijanková z ostravské pobočky organizace ADRA.
3: Ty služby neděláme od stolu. I v týmu už máme lidi s nějakým handicapem a ta zpětná vazba je okamžitá a my na to můžeme zareagovat.
2: Už se na vás někdo obrátil a řekl vám, jaká má omezení, a jste řekli, tak to nepůjde?
3: No, budu teďka hodně vzpomínat. No, ale asi si nevzpomenu. Asi ne.
2: Tým Colors bez bariér stále přichází s něčím novým. Letos je to stan, kde se návštěvníci můžou popovídat s inspirativními osobnostmi s handicapem. Za parahokejistkou Kristýnou Židlickou přišla i Veronika.
1: Co byste poradila člověku, který je na vozíku teprve chvíli a rádo bych se vrátila nějakým způsobem ke sportu? Asi to jako nebát se to vyzkoušet.
2: Všichni dobrovolníci pracují pro Colors bez bariér zdarma. Z Ostravy Marta Pilařová, Radiožurnál.

0: Třinec čím dál víc při revitalizaci parků nebo odpočinkových míst ve městě používá mlatové povrchy. My se po nich projdeme v 6.20. Radiožurnál je 6:45. Je tu krátký přehled zpráv.
1: V létě výrazně roste nehodovost na hlavních jižních tazích. Řidiči by proto měli na cestách myslet na to, že naložené auto se chová jinak než běžně. Upozorňuje na to vedoucí BESIPu Tomáš Neřolt. Vyšší hmotnost totiž prodlužuje brznou dráhu a může ovlivnit i stabilitu vozu. Důležité je proto zachovat bezpečný odstup, věnovat se plně řízení a případné kolony dojíždět plynule. A centrem Bratislavy dnes projde průvod Pride na podporu LGBT plus lidí. Organizátoři pochodu si jako téma letošního ročníku vybrali odvahu. Příslušníci sexuálních menšin podle nich totiž musí projevit velkou dávku odvahy v případě, že chtějí žít na Slovensku. Pořadatelé Pride označili mimo jiné za důležitý nástroj ochrany demokracie.
2: Počasí.
3: Stáváte do relativně teplého rána, většinou teď teploměr ukazuje od 14 do 19 stupňů a nejteplejší je dnešní ráno ve středních a severních Čechách. Třeba v Praze, v Doksanech, v Roudnici nad Labem. Teploměr právě ukazuje kolem 20. Naopak v Písku, v Temelíně a Třeboni chladněji jen kolem 14. A s deštěm teď počítejte na severozápadě Čech. Intenzivně právě teď prší třeba i v Domažlicích a okolí. A od dešťových přeháněk si neodpočineme ani přes den. Obloha bude dál proměnlivá a oblačnosti ubude až večer. A ještě přidám dnešní denní teploty většinou od 23 do 28 stupňů, na jihovýchodě Moravy víc až 30. A když se vypravíte nahory, tam vám teploměr ukáže kolem 18. Tak hezké sobotní ráno.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Méně přehráté dlažby a více barev Třinec mění při revitalizaci odpočinkového prostoru na sídlišti Lišbice beton za takzvaný mlatový povrch, který víc propouští vodu. A šedivé betonové zítky chce nabídnout street artovým umělcům.
1: Tady místo toho vybitého betonu bude stejně jako kolem dokola mlatový chodníček z přírodního mlatého jakoby kamene. To je vlastně ten mlad.
2: Říká mi stavbyvedoucí Adam Mrozek. Stojíme u malého kruhového parčíku mezi panelovými domy. Okolní chodníky jsou rozpálené, po mlatu není problém chodit na boso.
1: Hlavně ta výhoda je opravdu to, že by se to nemělo rozpalovat. Neměli by se vlastně do toho ani tvořit kole, protože jsme tady teďka jezdili se 7-tunovým autem a jak se můžete vidět, koleje nevznikly. Takže pevnost to má dobrou.
2: Město chce mlatové povrchy používat čím dál více právě kvůli menšímu přehřívání a taky lepšímu zadržování vody, která se do podkladů prostě vsákne.
3: Po dešti se netvoří kaluže, je takový příjemný jak na pohyb, tak i na vlastně pohled, takže má to své výhody a samozřejmě je to i ekonomicky výhodnější.
2: Říká mluvčí města Stanislav Češlar. Cena materiálu na trhu je podobná, položení dlažby ale vyjde dráž. Nevýhodou mlatových povrchů ale může být potřeba častější údržby nebo menší únosnost, proto nejde použít všude.
3: V případě, že by bylo potřeba příjezdu například sanitních vozidel nebo hasičských vozidel, tak samozřejmě ta zamková dlažba je taková pevnější, únosnější.
4: Tady vlastně to prostranství lemuje taková, dá se říct, skulptura, taková betonová zítka z nějakého odlevaného betonu.
3: Je to opravdu ideální místo pro ty uliční nebo pouliční umělce, jak se jim říkat. A toto je jedno z míst, kde bychom rádi nabídli prostor k té realizaci.
2: Město ve spolupráci s ateliérem Třinecké knihovny chce street artovým umělcům nabídnout další legální plochy. Třeba některé rozvaděče osvětlení. Z Třince František Kuča, Radiožurnál.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Nebezpečí na D5 u Plzně. Na D5 se z Prahy ve směru do Plzně velmi opatrně za sjezdem na Klatovy. Na 88. kilometru nám hlásíte hrábě mezi jízdními pruhy. Opakuji, D5 z Prahy do Plzně, 88. kilometr, hrábě mezi jízdními pruhy. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách v půl.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Netradiční rozhovor na netradičním místě.
1: Speciální host Radiožurnálu.
0: S prezidentem Petrem Pavlem a moderátorem Liborem Boučkem jako finále letošního festivalu a diskuzního fóra Melting Pot.
1: Živě přímo z Ostravy v neděli od 18 hodin.
0: A v pondělí host Radiožurnálu s prezidentem Petrem Pavlem v obvyklém čase po 9 ráno.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.
2: 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Lord, Teddy Swims a stovka dalších. To jsou Colors of Ostrava. Každý festivalový den vám přinášíme speciální vysílání Colors on Air na Radiožurnálu. Aktuální hudba a inspirativní témata diskuzního fóra Melting Pot. Od 15. do 18. července v areálu Dolních Vítkovic. Festival by nebylo možné uspořádat bez podpory Ministerstva kultury a generálního partnera festivalu Česká spořitelna. Hlavním mediálním partnerem je Radiožurnál.
3: 6 hodin a 30 minut. Eliška Zábrocká má zprávy.
4: U třetiny kontrol na filmovém festivalu v Karlových Varech zjistila Česká obchodní inspekce pochybení. Inspektoři jich udělali za celý festival 118. Zaměřili se kromě jiného na prodej alkoholu mladistvým, kdy z 58 kontrol odhalili porušení zákazu v 25 případech. Inspektoři kontrolovali na festivalu v Karlových Varech taky poctivost prodeje, tedy jestli stánkaři prodávají správné míry nápojů a množství jídla. Kanada by podle amerického prezidenta Donalda Trumpa měla platit cla za šíření kouře z lesních požárů. Napsal to na své sociální síti Truth Social. V Kanadě hoří téměř na 900 místech. Hustý dým zasáhl i americké státy jako New York, Ohio nebo Pensylvánii. Podle Trumpa požáry zuří, protože Kanada zanedbává péči o lesy. Ottawa na to přímo nereagovala. Kanadský ministr Mark Carney už ve čtvrtek ale uvedl, že odpovědnost za boj proti klimatické změně nesou i Spojené státy. A celodenní program dnes čeká návštěvníky horňáckých slavností ve Velké nad Veliškou na Veselsku. Na náměstí je tradiční jarmark, na několika místech v obci pak místní soubory připravili hudební a taneční vystoupení. Každoročně nejnavštěvovanější bývá večerní program v amfiteátru Strážná hůrka. Začne v 6:30 večer.
1: Sport.
4: Tenistka Barbora Krejčíková postoupila po výhře 2x6-4 nad olympijskou vítězkou Číňankou Ching do semifinále turnaje v Aténách. V něm se střetne s nasazenou jedničkou Dánkou Tausonovou, která zdolala 6-2 a 6-3 Sáru Bejlek. Mezi nejlepší čtyři se nedostala ani Tereza Valentová, Rusce Kornějevové podlehla 5-7-3-6.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nebezpečí na D5 v Plzni a omezení na D1 v Brně. Na D5 se z Prahy směrem na Rozvadov dejte pozor před sjezdem na Stot. Na 88,5 kilometru nám hlásíte překážku.
6: Zhruba na 88,5 kilometru leží na středový čáře hrábě, tak jenom aby to tam někdo nenapral.
5: Na dálnici D1 z Vyškova ve směru do Prahy počítejte s novým omezením. Na 196. kilometru se nedá sjíždět na Bratislavu, musíte pokračovat na 194. kilometr na sjezd na Mikulov, tam se otočit a najet zpátky na dálnici v opačném směru, tam se sjíždět dá. Na dálnici D11 z Prahy ve směru do Hradce Králové opatrně za sjezdem na Sadskou. Na 25. kilometru stojí nákladní auto s defektem v odstavném pruhu, za ním šipka silničářů vybočuje se do levého pruhu. A na pražském okruhu z Černého mostu ve směru do Běchovic trvá omezení za sjezdem na Hradec Králové. Na 62. kilometru pracují na opravě mostu, omezení by mělo trvat do 9 hodin. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Teď je nad naším územím polojasno, místy taky prší, s přeháňkami aktuálně počítejte hlavně na severozápadě a jihozápadě Čech a pršet bude i přes den. Objeví se přeháňky a ojediněle i bouřky. Oblačnosti pak ubude až večer. Nejvyšší teploty je tak ty dnes přes den většinou od 23 do 28 stupňů, na jihovýchodě Moravy i víc až 30. No a přes naše území bude od zítřka přecházet slibovaná studená fronta a ta přinese ochlazení a taky další dešťové přeháňky. Jak mě doplní meteorolog Miloš Dvořák?
8: Bude polojasno v západní polovině Čech a postupně i jinde oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přehánkami a místy bouřky, ojediněle i silné. později odpoledne a večer od severozápadu bude oblačnosti i srážek ubývat.
7: A ještě přidám zítřejší teploty, ty už budou o něco nižší než dnes. Většinou v Čechách do 24, na Moravě do 29 stupňů. To byly zprávy. A teď už opět pokračuje ještě pán Pokorný.
3: Dobré ráno. Palác sjednocení v Hočiminově městě postavil vietnamský architekt. Sídlo prezidenta se tak v 60. letech stalo symbolem nezávislosti na francouzských kolonizátorech. Dnes je monumentem konce vietnamské války. No a my vás tam vezmeme za chvilku v ranním víkendovém radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: spádu Saigonu letos uběhlo 51 let a od následného sjednocení severního a jižního Vietnamu rovné půl století. Někdejší metropole jižního Vietnamu dnes nese jméno Ho Chi Minhovo město. A tamní dravá ekonomika ho proměňuje k nepoznání. Mezi výškovými budovami ale zůstávají místa, kde jakoby se čas zastavil v roce 75. Například v někdejším prezidentském paláci.
1: Už od brzkého rána je Ho Chi Minhovo město plné hlasitých motorek a troubících aut. Mezi skleněnými mrakodrapy voní polévka pho ze silného vývaru. To v sedě na chodnících snídají dělníci, kteří finanční centrum Vietnamu přestavují k modernímu obrazu. Palác sjednocení nabízí příjemné ticho a oproti okolnímu světu se už víc než 50 let téměř nezměnil. Budova má nespochybnitelný evropský ráz, ale modernita 60. let je přizpůsobená asijskému prostředí.
2: Autorem této unikátní stavby je architekt Novie Tu. Půdorys paláce přizpůsobil tvaru čínského znaku pro štěstí. Stejně tak má svůj symbolický význam každé patro.
1: Říká průvodkyně Chan Ty-min. Do zdí někdejšího prezidentského paláce tak jsou vetknutá slova jako humanita, moudrost nebo prosperita.
2: A třeba čtvrté podlaží má tvar čínského znaku pro ústa. Odkazuje na svobodu slova. Je tam taneční sál a lidé tam při zábavě mohli mluvit otevřeně.
1: Nahlížíme do jednacích sálů nebo místností pro pořádání státních banketů. V pracovně jihovietnamského prezidenta nám paní Chan ukazuje dveře, kterými mohla hlava státu v případě bombardování okamžitě seběhnout do podzemních tunelů. A strach z bombardování byl oprávněný. Letecké bomby srovnaly se zemí v roce 1962 už původní koloniální palác, který stál na tomto místě. Až pak tu vyrostl palác moderní a i na něj po 13-leté pauze znovu dopadly další nálože. V zítřejším zápisníku zahraničních zpravodajů uslyšíte reportáž v plné délce a také řadu dalších od našich zahraničních zpravodajů a reportérů na Radiožurnálu po 9. hodině. Z Ho Chi Minhova města Ladislav Novák, Radiožurnál.

0: V Jaroměřicích nad Rokytnou oživují tamní téměř stoletou loutkářskou tradici. První ránu ji zasadil komunistický režim, další úpadek pak nastal po sametové revoluci. Teď ale tamní nadšenci opravili a oblékli do nových kostýmů roky nepoužívané marionety a hledají loutkoherce.
1: Právě než připravíme tu místnost, kde budeme zkoušet, tak jsem si jedala semka na půdu.
2: No, tři krabice, ne? Zatím
1: tři krabice a jedna je dole.
2: Správně. Marie Čermáková-Tomanová se probírá krabicemi plnými loutek. Spolu s dalšími nadšenci se teď v Jaroměřicích nad Rokytnou snaží obnovit loutkařskou tradici, založenou za první republiky.
1: 34 loutek máme. Některé loutky, které tady jsou, tak můžou být i 100 let staré. Takže tady třeba máme Honzu. Vidíte, tak má i novou košilku, je nově namalovaný, čepičku, je to vyprané, vlastně tam úplně jakoby zůstal ten starý ráz, ale i tím, že vlastně má nový oblečení, tak vypadá skoro jak nová loutka.
2: No, takže loutky opravené máte a teď kolik tak zhruba lidí je potřeba na divadlo, na ty loutky? Dala jste inzerát na facebookové stránky města.
1: Tak.
2: A už se někdo přihlásil?
1: Tak zatím se přihlásili dva zájemci.
2: A kolik jich je potřeba?
1: 5, 10, to se uvidí podle toho, jak budeme hrát divadlo. Kdo bude mít chuť, ten může hrát.
2: Loutky si obyvatelé opravili sami. Několik postaviček měla v péči i Marie Kratochvílová. Naposledy loutky v pohybu viděla, když její dcery byly malé.
3: Bavilo to i ostatní. Chodili vždycky na zkoušky a potom tam hráli.
2: Teď by si pohyblivé pohádkové postavičky do rukou mohla vzít její vnoučata. První představení po 30-leté pauze místní plánují na 17. listopadu. Z Jaroměřic nad Rokytnou, Veronika Bartes-Vohradíková, Radiožurnál.
0: Radiožurnál je 6:45. Přejeme vám pěkné ráno.
4: Venezuelská vláda eviduje už přes 5 000 obětí červnových zemětřesení na severu země. Téměř 17 000 lidí utrpělo zranění a na 18 000 Venezuelců je bez domova. Vedení země čelí silné kritice obyvatel. Podle nich nebyla reakce úřadu dostatečná. Neštěstí nejvíc zasáhlo pobřežní město La Guaira, kde se zřítily desítky výškových budov. Na místě v rámci mezinárodní pomoci zasahovaly záchranářské týmy z celého světa, včetně Česka. Ode dneška nejezdí tramvaje mezi Újezdem a Lazarskou v Praze. Do 10. srpna tam bude dopravní podnik opravovat tramvajovou trať. Výluka se dotkne 12

0: Zaprší. Teploty v Čechách do 24, v neděli na Moravě do 29 stupňů. Tak hezké sobotní ráno.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Irán znovu útočí na americké spojence v regionu. Spojené státy předtím informovaly o noční sérii amerických útoků. OSN mezitím varovala před eskalací konfliktu a jeho dopadem na civilisty. Detaily má ve studiu Radiožurnálu Helena Berková ze zahraniční redakce. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Jaká je ta aktuální situace?
1: Irán dnes zaútočil na cíle v Kuvajtu. Tamní armáda teď hlásí, že zachycuje iránské střely a drony. Podle iránské agentury TASNIM byla terčem americká vojenská zařízení v Kuvajtu. Iránské útoky mířily taky na cíle v Jordánsku nebo v Bahrajnu. Spojené státy předtím oblastní velitelství amerických sil na Blízkém východě uvedlo na síti X, že zasáhlo iránské podzemní sklady zbraní a další vojenské objekty, a Teherán informoval nejméně o třech obětech útoku a varoval, že pokud americké útoky budou pokračovat, svou ofenzivu rozšíří v regionu.
0: A jak je to s dopravou v Hormuzském průlivu?
1: Tam Spojené státy už před týdnem, vlastně od 7. července, uplatňují námořní blokádu iránských přístavů. Naproti tomu Irán oznámil, že kvůli americkým útokům znovu průliv uzavírá. Podle americké televize CNN včera propluly průlivem 4 plavidla a ta eskalace konfliktu má vliv na ceny ropy. Včera podle agentury Reuters stouply asi o 4% na nejvyšší úroveň za víc

0: Colors of Ostrava na Radiožurnálu.
1: Nalaďte se s námi tentokrát na hudební kulturní svátek Colors of Ostrava.
0: Přijďte k našemu stříbrnému Airstreamu a staňte se součástí živého vysílání i doprovodného programu diskuzního fóra Melting Pot.
1: Každý den festivalový host Libora Boučka a k tomu živé vysílání krátce popoledně.
0: Mix hudby, hostů a zpravodajství v bloku moderátora Petra Krále.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.
0: I v Ostravě.

0: Radiožurnál je 7 hodin. Zprávy a Eliška Zábrocká.
1: Letní nehodovost na hlavních jižních tazích roste, vyplývá to z dat portálu dopravy. Radiožurnál dnes odvysílá exkluzivní rozhovor s prezidentem Pavlem Scales of Ostrava. Fotbalisty Francie a Anglie čeká na mistrovství světa souboj o bronzové medaile. A čekáme proměnlivou oblačnost, místy přehánky nebo bouřky, teploty většinou do 28 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Nehodovost na hlavních silničních tazích na jih v létě roste. V červenci je v těchto úsecích počet nehod oproti průměrnému měsíci vyšší o pětinu, v srpnu skoro o čtvrtinu. Ukazují to údaje za rok 2010 až 2025 společnosti Data Friends. Marek Sibal z jejího portálu dopravy říká, že nejrizikovějšími dny jsou pátek a sobota.
3: Pátek odpoledne se na nich potkávají rodiny vyrážející na týdenní pobyt, holupáři, motorkáři, karavany i řidiči, kteří mají za sebou pracovní týden a před sebou ještě stovky kilometrů. Riziko často přitom nevzniká z jedné velké chyby, spíš se skládá z drobností. Pozdní odjezd, kolona, horko, únava, krátký pohled na navigaci, menší odstup.
1: Prezident Petr Pavel bude dnes hostem radiožurnálu na Colors of Ostrava. Exkluzivní rozhovor Libora Boučka začne v 18 hodin a radiožurnál ho odvysílá v přímém přenosu. A Libor Bouček se bude ptát i na méně vážná témata.
4: Je jasné, že se dotkneme těch aktuálních témat, aktuálních výzev, dotkneme se bezpečnostní situace, která je kolem nás, ale troufám si tvrdit, že dojde i na témata, která jsou obyčejná lidská, jako je vztah k hudbě, vztah k festivalům.
1: Záznam rozhovoru bude v pondělí jako speciál hosta radiožurnálu. Francouzská armáda ještě letos vytvoří letku špionážních a bombardovacích dronů. V rozhovoru pro deník Le Figaro to potvrdil generál Dominique Tardif. Francouzské letectvo tak reaguje na využití bezpilotních prostředků ve válkách na Ukrajině i na Blízkém východě.
5: Francouzská armáda poukazuje na to, že už nestačí mít jen klasické letky o několika stíhačkách, které dokáží čelit hrozbám země vzduch a nesou střely schopné zasáhnout vzdálenější cíle. Francouzské letectvo chce mít širokou škálu dronů. Ty menší a levnější mají zahltit nepřátelské radary, ty větší typu iránských šahédů mají zasáhnout cíle vzdálené stovky kilometrů. A pak tu jsou ještě další drony, které by bylo možné vypustit například z taktického letounu Airbus A400M nebo z moderních francouzských stíhaček Rafale. Armáda zároveň vyvíjí munici, která by zvýšila účinnost těchto bezpilotních prostředků a počítá taky s využitím umělé inteligence. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
1: Hrad a zámek ve Frýdlantu ode dneška nabízí nový prohlídkový okruh. Návštěvníky zavede do přízemí a sklepení hradu. Trasa s názvem Skrytá místa Frýdlantu je pro menší skupiny. Lidé uvidí třeba kancelář lesního správce, hradní kuchyni nebo rozsáhlou knihovnu. Pokračuje kastelán Jiří Holub.
6: Máme tady přibližně 16 000 svazků, knížky od konce 15. století a hlavně ze 16. a 17. Najdete tady vlastně takovou hezkou škálu všeho možného.
7: Sport. Fotbalisté Francie a Anglie si v předposledním utkání letošního mistrovství světa zahrají o bronz. Francouzi budou usilovat o třetí medaili na světovém šampionátu v řadě. Angličané budou bojovat o teprve druhou v historii. Trenér Didier Deschamps po duelu o bronz skončí po 14 letech na lavičce francouzské reprezentace a své působení u národního týmu chce uzavřít vítězně.
8: Není to žádný přátelák, musíme k tomu přistoupit zodpovědně. Sice to není ten duel, který jsme chtěli hrát, ale ve hře je třetí místo, takže já i hráči máme povinnost udělat vše proto, abychom splnili alespoň tento cíl, i když to samozřejmě není finále. Ale tak to je, Angličané to mají stejně.
7: Zápas o třetí místo mezi Francouzi a Angličany má výkop ve 23 hodin českého času a Radiožurnál Sport ho nabídne celý v přímém přenosu. Na Radiožurnálu si budete moct poslechnout vstupy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Překážka na D11 Usadské a omezení na D1 v Brně. Na dálnici D11 z Prahy ve směru do Hradce Králové dejte pozor před sjezdem na Sadskou. Na 25. kilometru stojí kamion s defektem, řidič mění kolo směrem do vozovky a musí se vybočovat. Na D1 z Vyškova ve směru do Prahy trvá omezení na 196. kilometru. Je zavřený sjezd na Bratislavu, musí se pokračovat na 194. kilometr na sjezd na Mikulov. Tam se můžete otočit, vrátit se zpět na dálnici v opačném směru, tam se sjíždět dá. Na Pražském okruhu ve směru z Černého mostu do Běchovic zpomalte za sjezdem na Hradec Králové. Na 62. kilometru pracují na opravě mostu, mají zabraný levý pruh, omezení by mělo končit v 9 hodin ráno. A na tahu 242 na výjezdu z Prahy směrem na Roztoky řeší nehodu, je to se zraněním, tak opatrně projíždějte. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Čekáme proměnlivou oblačnost, ojedinělé během dne přechodně místy přehánky nebo bouřky, večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů na jihovýchodě Moravy i 30 a na horách kolem 18. Tolik zprávy. Po nich dál posloucháte ranní víkendový radiožurnál a Štěpána Pokorného.
0: 7 hodin, 6 minut, dobré ráno, posloucháte radiožurnál a půjdeme ke sportu. Nejen o bronz, ale i o zlatou kopačku pro nejlepšího střelce turnaje půjde v dnešním zápase na fotbalovém mistrovství světa. O souboji Francie s Anglií jste trošičku slyšeli před chvilkou ve zprávách, no a další podrobnosti dodáme v úvodu této vysílací hodiny ranního víkendového radiožurnálu. Přejeme vám pěkný den a hezký poslech.
2: Víkendový radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: Fotbalisti Anglie a Francie se utkají o bronz na mistrovství světa. Souboj poražených semifinalistů nabídne radiožurnál Sport v přímém přenosu a časté vstupy uslyšíte taky samozřejmě na této stanici, tedy na radiožurnálu. Detaily teď probereme s Jakubem Kantou ze sportovní redakce. Vítej, dobré ráno.
1: Hezký den.
0: Bez jediné porážky se Angličané i Francouzi dostali mezi nejlepší čtyři týmy turnaje, tak pojďme připomenout jejich semifinálové souboje.
1: Francie nestačila na Španělsko, kterému podlehla 0-2. Angličané v semifinále prohráli s Argentinou 1-2, přitom ještě v 85. minutě vedli. O to víc byli svěřenci německého trenéra Thomase Tuchla zklamaní.
2: Nikdo z nás ani z Francouzů nechtěl hrát zápas o bronz. Měli jsme o den méně na regeneraci než soupeř, ale přistoupili jsme k tomu zodpovědně a profesionálně. Oklepali jsme se z toho.
1: Řekl před zápasem v Miami o třetí místo mezi Anglií a Francií trenér Albionu Thomas Tuchel. Utkání začne ve 23 hodin, stejně jako přímý přenos radiožurnálu Sport. Finále se pak bude hrát zítra večer, nastoupí v něm Argentina proti Španělsku.
0: Protože bronz je vnímaný jako cena útěchy, řekněme, může být speciální motivací pro Kyliana Mbappého. Zlatá kopačka pro nejlepšího střelce mistrovství světa. Jak si v pořadí kanonýrů kapitán Francie stojí?
1: Dal 8 gólů, stejně jako Lionel Messi, kterého s Argentinou čeká finále. V případě rovnosti gólů se počítají asistence a těch má kapitán obhájců titulu z Jižní Ameriky o jednu víc.
0: Jakub Kanta, díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Radiožurnál je 7:45. Jsou tu krátké zprávy.
1: Americká administrativa zkracuje platnost víst pro zahraniční studenty, kulturní pracovníky, vědce nebo novináře. Platnost studentských víz nesmí přesáhnout 4 roky. Novinářské povolení má trvat maximálně 240 dní. V případě čínských občanů jen 90. A v Žatci na Lounsku si dnes lidé připomenou 83. výročí vypálení českého Malína v ukrajinské oblasti Volině. Německé nacistické jednotky v červenci 1943 v českém Malíně zavraždili téměř 400 převážně volinských Čechů a obec zničili. Podle Sdružení Čechů z Volině a jejich přátel se po druhé světové válce mnoho volinských Čechů usadilo právě na Žatecku. Pětní vzpomínka začne v 10 hodin u památníku na městském hřbitově.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Požár na D1 u Psáru. Na D1 z Prahy ve směru do Brna velmi opatrně za sjezdem na Divišov. Na 48,5 kilometru nám hlásíte požár dodávky.
4: 48,5 před sjezdem na Vlašin v kopci v odstavním, jako v pomalém pruhu, tam hodí dodávka, teď to začalo asi.
3: Dodáme, že zatím se projíždí pouze levým pruhem, začíná se tvořit kolona. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Zavolejte i vy 800 553 553. Počasí.
5: Slunce dnes vyšlo nad obzor 10 minut po 5 hodině raní a zapadne minutu po 9 večer. Do té doby nás čeká den s proměnlivou oblačností a přechodně místy se objeví přehánky a ojediněle i bouřky. Oblačnosti pak bude ubývat až večer. Nejvyšší teploty přes den od 23 do 28 stupňů. Na východě Moravy tam bude víc, jen do 30 stupňů. No a když se vypravíte na hory, tak vám teploměr ukáže kolem 18. V noci na zítra pak bude oblačnosti míň, ale opět se obloha zatáhne během neděle a také znovu zaprší. Zítřejší teploty už budou o něco nižší než ty dnešní, většinou v Čechách do 24, na Moravě do 29 stupňů. Hezké sobotní ráno.
2: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Hudba byla pro Romana Čerkase jen vzdáleným tajným snem. Nakonec bývalého námořníka a vojáka pomohla vrátit do života. Když ho ruský dron na ukrajinské frontě připravil o nohy, našel novou sílu za mixážním pultem. Jako DJ Romače si letos zahrál na Colors of Ostrava.
1: Very nice, very nice.
2: Bylo to moc krásné, úžasný večer.
3: Roman poprvé v životě vystupoval na tak velké akci. Zatímco hrál plochu pod pódiem, postupně zaplnili tančící lidé. Velké emoce Roman najevo nedává, ani když vypráví o dlouhých chvílích na bojišti, které mu navždy změnili život.
1: Evakuace duže byla více 12 hodin. Drony, FPV.
2: Evakuace trvala přes 11 hodin, všude lítaly dálkově ovládané drony. Pak jsem se najednou probral v nemocnici a neměl nohy. A říkal jsem si, je třeba žít dál.
1: Třeba žít dál, jakož.
3: V rehabilitačním centru se pak dostal k hudební terapii organizace Victory Beats, která pomáhá lidem s válečnými traumaty.
1: Smotruji, jde člověček ke mně podchodí, sprašuje, ty na gitaře nehraješ?
2: Přišel chlápek a ptal se, nehraješ na kytaru? Říkám, že ne, ale slyšel jsem, že děláte DJské kurzy.
4: A tak přišel, začal zkoušet, byl z toho všeho nadšený. No a teď jsme tady.
3: Říká terapeut a taky Romanův tak trošku manažer Volodymyr. Za mixážním pultem cítí Roman novou energii. Mozek se soustředí na jiné věci a Roman začal i bez léku zvládat úmorné fantomové bolesti nohou, o kterého válka připravila. Z Ostravy František Kuča, Radiožurnál.

0: podcast Radiožurnálu ve speciální podobě
1: z hudebního festivalu Colors of Ostrava.
2: Přes den zkoumá společnost, večer ji roztančí. Sociolog a kulturní antropolog David Doubek je pro většinu lidí hlavně ventolín. Muž obklopený syntezátory a nakažlivou energií. Jak se z akademika stane jedna z nejvýraznějších postav české elektronické scény? Proč má radši nepředvídatelné stroje než dokonalý zvuk z počítače? A co všechno se může pokazit při živém hraní? David Doubek bude hostem Radiožurnálu a dokonce i zahraje živě na Colors of Ostrava a v našem mobilním studiu Airstream.
0: Festivalový host Libora Boučka.
1: Poslouchejte dnes po 10. hodině.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Felixi, moje kamarádka už mi nebude na volejbole nahrávat. Přestala chodit na tréninky, protože rodina nemá dost peněz.
1: Adriánko, no tak jí řekni o České olympijské nadaci. Ta pomáhá totiž platit příspěvky nebo vybavení dětem od 6 do 18 let. Já třeba díky tomu na hřišti zůstal a můžu hrát turné.
0: Fakt? A kdy zjistím víc?
1: No ale mrkni na web olympijskytým.cz/nadace. Tam najdou všechny informace rodiče i ti, kdo chtějí pomoci dětem zůstat u sportu.
2: Informace k projektu uslyšíte i ve vysílání Radiožurnálu. Projekt by nebylo možné realizovat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou BILA a CSG.
3: Sedm hodin a 30 minut. Eliška Zábrocká má zprávy.
4: Spojené státy spustily další vlnu úderů na Irán. Na sociální síti X o tom informovala americká armáda s tím, že cílí na vojenské kapacity tamního režimu. Irán čelí útokům už sedmou noc v řadě. Výbuchy hlásí například jeho iránské přístavní město Sirík. Pokud budou údery pokračovat dalších několik dní, hrozí Irán totální ofenzívou. Zatím odpovídá hlavně údery na americké základny v okolí Perského zálivu. Mobilní aplikace Záchranka jsou nově lékárny nebo pohotovostní služby. U každého místa navíc uživatelé vidí kontaktní údaje, otevírací dobu a rovnou se můžou přepojit do navigace. Cílem je mimo jiné řešit zdravotní potíže dřív, než bude nutné zavolat na tísňovou linku. Aplikace je nově dostupná i v regionu Trento v italských Alpách. A po rozsáhlé rekonstrukci se dnes lidem slavnostně otevře rozhledna Libín u Prachatic. Na návštěvníky od 12 hodin čekají hudební vystoupení i program pro děti. Zájemce navíc na Libín doveze autobus z prachatického malého náměstí. Rekonstrukce historické kamenné rozhledny z roku 1883 trvala 9 měsíců a stála necelých 8 milionů korun.
5: Sport.
4: 13. a nejdelší etapu letošní Tour de France vyhrál švýcarský cyklista Mauro Schmidt. Ve sportu dvou uprchlíků porazil Kolumbijci Techadu. Průběžné vedení si pohlídal obhájce prvenství Slovinec Pogačar. Všichni tři Češi, Jakub Otruba, Pavel Bittner a Matyáš Vacek, dorazili do cíle ve skupině s víc než 17-minutovou ztrátou. V celkovém pořadí je na tom nejlépe na 33. místě Vacek.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Požár na D1 u Psářů a omezení na D1 v Brně. Na D1 z Prahy ve směru do Brna opatrně za sjezdem na Divišov. Na 48,5 kilometru hoří dodávka ve stoupacím pruhu. Na místě už zasahují hasiči, projíždí se pouze levým pruhem, je to za zatáčkou a náhle se tak vybočuje. Na dálnici D1 z Vyškova směrem do Prahy počítejte s novým omezením. Nedá se sjet na 196. kilometru na Bratislavu. Uzavírka bude trvat do dnešního podvečera. Musí se pokračovat ke sjezdu na Mikulov na 194. kilometr, tam se otočit a pokračovat po D1 ke sjezdu na Bratislavu ve směru na Vyškov. Na dálnici D11 z Prahy ve směru do Hradce Králové dejte pozor před sjezdem na Sadskou. Na 25. kilometru stojí kamion s defektem v odstavném pruhu. Místo je označeno světelnou šipkou, řidič se ale pohybuje kolem a může se vybočovat. A na Pražském okruhu stále trvá omezení za sjezdem na Bratislavu. Na 62. kilometru pracují silničáři v levém pruhu na opravě mostu, kolem se projíždí plynule. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
6: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Aktuálně je nad naším územím polojasno, místy slabeji prší a s přeháňkami teď počítejte hlavně na západě Čech. Proměnlivá oblačnost s přeháňkami pak vydrží i přes den. Jak mě doplní meteorolog Miloš Dvořák?
9: Bude převážně proměnlivá oblačnost, ojedinělé během dne pak přechodně místy s přeháňkami nebo také ojedinělé s bouřkami, no a večer bude oblačnosti a srážek ubývat.
8: A přidám dnešní teploty většinou od 23 do 18 stupňů, na jihovýchodě Moravy víc až 30. A když se vypravíte na hory, tam vám teploměr ukáže kolem 18 stupňů. A v noci na zítra bude oblačnosti míň, ale opět se obloha zatáhne. Během neděle znovu zaprší a zítřejší teploty už budou o něco nižší než ty dnešní. Většinou v Čechách do 24, na Moravě do 29 stupňů. A taky zítra se můžou objevit bouřky. A ty můžou být ojediněle i velmi silné s intenzivní intenzivními srážkami a může je místy doprovodit i silný vítr. To byly zprávy. A teď už opět pokračuje Štěpán Pokorný.
5: A to v 7.34. Dobré ráno vám přejeme. V Japonsku i dál může na císařský trůn usednout pouze muž. Rozhodl o tom tamní parlament, ale současně přijal i důležité dodatky, které posilují pozici žen na císařském dvoře. A my se proto za chvilku spojíme s naším zpravodajem v Ázii Davidem Jakšem.
6: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
6: I o prázdninách.

0: Na císařský trůn v Japonsku ani v budoucnu nesmí usednout žena. Zákon, který potvrzuje pokračování prastaré tradice, stvrdil japonský parlament, ale současně přijal i důležité dodatky. Ty v podstatě vylučují možnost, že císařský trůn by zůstal neobsazen, pokud by v rodině nebyl dostatek mužských potomků. My už jsme ve spojení se zpravodajem radiožurnálu v Ázii Davidem Jakšem. Dobrý den.
1: Dobré ráno.
0: Skutečně hrozí, že by Japonsko nemělo dost mužských potomků, kteří by usedli na trůn a stali se císařem?
1: Ještě v roce 1947 měla japonská císařská rodina 67 členů, dnes už pouze 16. A z těch 16 lidí teď připadají v úvahu jako nástupníci současného císaře Naruhita pouze 3 muži. Mladší bratr, jeho syn a císařův strýc. Ta novela, o které mluvíme, říká, že do císařské rodiny mohou teď nově být adoptováni vzdálení mužští příbuzní i z vedlejší větve dynastie, česky řečeno vzdálení příbuzní. No a ti adoptovaní muži musí být svobodní ve věku minimálně 15 let, bez manželky a bez dětí.
0: Ten nový zákon se významně dotýká i žen a dívek v císařské rodině, tak pojďme to popsat.
1: No tak pokud se ženy vdají a jejich manželem se stane muž neurozeného původu, tak teď nově už nestratí svůj císařský statut. Nespřetrhají se ty vazby s císařskou rodinou. Pro ženy je to poměrně důležitá změna, ale děti, které z toho manželství vzejdou, nebudou ani nadále členy císařské rodiny, to pořád zůstává v platnosti. Paradoxní přitom je, že Japonci velmi milují korunní princeznu Aiko a podle průzkumu by si mnoho z nich přálo, aby to byla právě ona, kdo v budoucnu usedne na císařský trůn. To ale je teď nereálné.
0: V Asii je celkem 13 monarchií. Můžou v některých z nich vládnout ženy?
1: Tak tady v Asii dodnes najdeme sultanáty, také císařství, emiráty, samozřejmě království, ale z těch 13 monarchií pouze v 5 z nich je to teoreticky možné. Teoreticky tam opravdu na trůn může usednout žena, a sice v Tajsku, v Kambodži, také v Bhútánu, v Malajzii a ve Spojených arabských emirátech. Nicméně faktem je, že všude tam teď poměrně pevně sedí na trůnu muži, zřejmě se to jen tak brzy nezmění, nicméně zákony v téhle pětce jsou nastaveny tak, že v budoucnu je to teoreticky možné.
0: David Jakš, zpravodaj radiožurnálu v Ázii. Díky a pěkný den.
1: Naslyšenou.

0: Zhruba metr hluboké jsou teď archeologické sondy na místě bývalého romského koncentračního tábora v Hodoníně u Kunštátu na Blanensku. Desítky let byla jeho existence napůl zapomenutá, od roku 2019 tam ale hrůzy nacismu připomíná památník. Mezinárodní tým archeologů odkrývá nejen základy vězeňských domů, ale i drobné předměty z doby z druhé světové války.
1: Student archeologie ze Západočeské univerzity v Plzni František Olach pracuje v asi metr hluboké archeologické sondě s drobným rýčem.
2: Začišťuju spodní vrstvu sondy, máme tady teďka nějaký plechový nález, takže se pokusím to vzít kolem něj, abychom ho vlastně potom mohli vyjmout.
1: Archeologové předpokládají, že tato vrstva zeminy pochází právě z období, kdy tady fungoval koncentrační tábor Romů a Sintů. V další sondě pracují taky zahraniční studenti pod dohledem profesorky archeologie z Cambridgeské univerzity Jilly Carr.
3: Na dně tohoto výkopu je kamenná terasa, která obklopovala vězeňské baráky. Je docela vzrušující najít důkazy, že tu ten tábor skutečně byl. Kdyby jeho existenci chtěl někdo zpochybnit, můžeme to doložit těmito nálezy.
1: Kromě kamenné terasy tu profesorka se studenty objevila i předměty z období koncentračního tábora. Na stole, kde jsou věci vystavené, leží i nábojnice.
3: Můžete vidět, že je tam napsané 43, tedy 1943, takže víme, že to pochází z druhé světové války.
1: Po koncentračním táboře tady ještě před otevřením památníku v roce 2019 desítky let fungovalo rekreační středisko. Archeologické výzkumy tady sice od té doby byly, ne ale na všech místech. Vysvětluje Tomáš Pancíř z katedry archeologie Západočeské univerzity.
4: Ale jakmile se zde dělá výzkum, tak díky tomu si můžeme udělat obrázek.
1: Ještě před táborem pro Romy a Sinty tady byl pracovní lágr pro nepracující. Ten vznikl ještě na základě předválečných československých zákonů. Upřesňuje vedoucí památníku holokaustu Romů a Sintů na Moravě Radovan Krhovský.
5: V létě roku 1942 vznikají dva tábory pro romské obyvatelstvo. Tábor číslo 1 byl v Letech u Písku pro Romy z Čech a tady v Hodoníně pro Romy z Moravy.
1: Do roku 1945 táborem prošlo bezmála 1400 lidí. Ve špatných a stísněných podmínkách jich 207 zemřelo. Šimon Franc, Radiožurnál.
0: Radiožurnál je 7:45. Jsou tu krátké zprávy.
6: U třetiny kontrol na filmovém festivalu v Karlových Varech zjistila Česká obchodní inspekce pochybení. Inspektoři jich udělali za celý festival 118. Zaměřili se kromě jiného na prodej alkoholu mladistvým, kdy z 58 kontrol odhalili porušení zákazu v 25 případech. Inspektoři kontrolovali na festivalu v Karlových Varech taky poctivost prodeje, tedy jestli stánkaři prodávají správné míry nápojů a množství jídla. A fanoušci počítačové hry Kingdom Come Deliverance 2 se dnes setkají na hradě Trosky v Českém ráji. Právě tam se její děj odehrává. Akce nazvaná Pod praporem Bergova začíná v 10 hodin dopoledne. Návštěvníky čeká středověká atmosféra, vystoupení herců, hudebníků a ukázky řemesel.
7: Počasí. Jestli máte rádi teploty kolem 20 stupňů a deštivé počasí, tak další dny budou přesně pro vás. Naopak slunečné počasí, tak na to si budeme muset počkat, a to minimálně do konce příštího týdne. Dnes budou teploty ještě do 28 stupňů, na Moravě až do 30, ale zítra už pocítíme příchod studené fronty a bude se ochlazovat a taky bude deštivo. A taky zítra se můžou objevit bouřky, ty můžou být ojediněle i velmi intenzivní. Zítra pak teploty v Čechách jen do 24 stupňů a na Moravě ještě do 29. Nejchladnějšími dny, tak to bude od úterý do čtvrtka, čekáme denní teploty těsně nad 20. A k 25 stupňů

0: 7 hodin za chvilku 50 minut jste s ranním víkendovým radiožurnálem. Napajedla na Zlínsku se připojila k dalším městům v Česku, která se rozhodla podpořit lokální obchodníky zavedením virtuální měny korenci. Detaily teď vysvětlí reportérka Blanka Kovandová. Dobré ráno.
1: Hezké ráno. Napajedla svůj program zaměřila speciálně na drobné podnikatele. Ti výrazně utrpěli téměř dvouletou opravou mostu, který město spojuje s hlavním silničním tahem a taky zároveň s uzavřením cyklostezky směrem od Otrokovic. Podnikatelům v tu dobu výrazně klesly tržby a někteří museli své provozovny úplně zavřít. Napajedla do projektu uvolnila 1 milion korun, který ve formě virtuálního platidla, takzvaných korentů, rozdělí mezi prvních 1000 registrovaných obyvatel města. U zaregistrovaných podnikatelů jimi pak můžou zaplatit až 50% ceny zboží nebo služeb. Aktuálně se v Napajedlích do projektu přihlásilo zatím víc než 500 lidí a téměř 20 místních podnikatelů. A jsou mezi nimi prodejny zboží, kadeřnictví, kavárny, ale taky třeba střelnice. Každopádně registrace stále běží a zkušební provoz bude v Napajedlích fungovat do konce října.
0: A takový systém tedy funguje i v dalších městech?
1: Je v provozu už více než 35 městech a městských částí napříč celou Českou republikou od Aše a Krnova až přes Hradec Králové, Jeseník, Prostějov a třeba i několik ostravských a pražských městských částí. Například v Praze 1 systém funguje už několik let. Do letoška byl ale určený hlavně pro seniory. Teď systém radnice rozšířila pro všechny obyvatele. Přihlásit se do konce července může 1000 lidí. Každý z nich získá 3000 korun v podobě elektronických korentů a ty může využít u zapojených obchodníků a poskytovatelů služeb. Stejnou částku z vlastních peněz u nich musí taky ale zaplatit samozřejmě. Celkem na program Pražská radnice uvolnila víc než 7 milionů korun. Kromě nákupu můžou třeba rodiny čerpat příspěvky na dětské kroužky, sport nebo letní tábory.
0: Reportérka Blanka Kovandová v ranním víkendovém radiožurnálu. Díky a naslyšenou.
1: Hezký den všem.

0: Česká jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Není nic příjemnějšího, než se za letního dne ponořit do chladivé, křišťálově čisté vody. A takovou vodu můžete mít i vy ve vašem bazénu. V odborných centrech Bauhaus máme připravenou bohatou nabídku bazénů, filtrací a další potřeby pro letní radovánky. Bauhaus, když se to má podařit.
1: Radiožurnál je 8 hodin. Eliška Záprocká má zprávy.
2: Spojené státy opět útočily na Írán, ten vyhrožuje ničivou odvetou. Ředitelé škol nově čeká delší příprava. Ministerstvo školství představilo nový standard jejich studia. Francouzé vyzvou na mistrovství světa ve fotbale v zápase o bronz Angličané. Na dálnici D1 směrem z Prahy do Brna popojíždí dlouhá kolona za sjezdem na Divišov ze 44. kilometru. A čekáme proměnlivou oblačnost, místy přeháňky nebo bouřky, teploty většinou do 28 stupňů.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Americká armáda útočila 7. noc v řadě na cíle v Íránu. Teherán tvrdí, že při úderech na jihu země zemřeli 3 lidé a nejméně 8 je zraněných. V odvetě Írán poslal rakety na vojenské cíle v regionu. Ale třeba Kuvajt tvrdí, že zasáhl elektrárnu a odsolovací zařízení.
3: Výbuchy po amerických úderech byly podle iránských agentur slyšet na jihu a ve středu země. Oblastní velitelství amerických sil na Blízkém východě tvrdí, že zasáhly podzemní sklady zbraní, vojenskou infrastrukturu a sladovací stanoviště. V regionu teď působí přes 50 tisíc amerických vojáků. Iránské revoluční gardy vyhrožují, že na pokračování amerických úderů v dalších dnech Irán odpoví rozsáhlými útočnými operacemi. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
2: Začínající ředitelé škol se budou nově připravovat na svou roli déle než doteď. Povinné kvalifikační studium se prodlouží ze 100 na 250 hodin a rozdělí se do dvou částí. První před nástupem do funkce a druhou během prvních 3 let vedení školy. Změnu přináší nový standard studia, který představilo ministerstvo školství. Zaměřit se má na vedení lidí, pedagogickou kvalitu a situace, se kterými se ředitelé při své práci setkávají. Popisuje mluvčí ministerstva Ondřej Macura.
4: Největší změnou je důraz na praktickou přípravu a rozvoj kompetencí, které ředitelé při své práci skutečně potřebují. Větší prostor dostávají témata jako pedagogický leadership, práce s daty nebo podpora kvality výuky.
2: Tramvaje v Praze ode dneška mezi zastávkami Újezd a Lazarská nejezdí. Do 10. srpna tam bude dopravní podnik opravovat tramvajovou trať. Výluka ovlivňuje 12 linek, které jezdí odklonem, říká mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.
5: Došlo ke změnám tras několika tramvajových linek. Centrální přestupní bod nočních tramvajových linek je přemístěn do zastávek Karlovo náměstí. Náhradní doprava není zavedena. Doporučujeme cestujícím, aby využili zejména linky metra.
2: Světově uznávaný klavírista Lukáš Vondráček vystoupí dnes na Mezinárodním hudebním festivalu Krumlov. V letní jízdárně zazní v jeho podání Rachmaninův druhý klavírní koncert. Podrobnosti k programu má dramaturg festivalu Martin Rudovský.
6: Celý koncert diriguje Tomáš Brauner a bude hrát Symfonický orchestr Českého rozhlasu. A na tomto koncertu zazní i světová premiéra díla, které vlastně na objednávku festivalu Ondřej Brousek napsal, symfonická báseň Daidalos, který je inspirován právě tím tématem festivalu Labirint světa.
7: Sport. Fotbalisty Francie a Anglie čeká na mistrovství světa souboj o bronz. Francie v úterý v semifinále podlehla Španělsku 0-2. Anglie o den později po obratu v závěru utkání prohrála s Argentinou 1-2. Angličané se pokusí soupeři mimo jiné oplatit prohru ze čtvrtfinále minulého turné. Pokračuje trenér Thomas Tuchel.
8: Po tom prvotním šoku je to čím dál tím bolestivější. Každý den. Zanechalo to v nás všech jizvu. Bohužel ne první a nejspíš asi ani ne poslední. Tak to ve vrcholovém sportu zkrátka je. Nikdo nechce hrát o třetí místo, ale pro Anglii je to možnost vybojovat nejlepší výsledek za posledních 60 let.
7: Utkání o třetí místo Anglie-Francie je na programu od 23 hodin českého času v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Neprůjezdná D1 za Divišovem, v Brně uzavřený sjezd na Bratislavu. Na dálnici D1 směrem z Prahy do Brna trvají potíže za sjezdem na Divišov. Na 48,5 kilometru už sice hasiči požár dodávky zlikvidovali. V koloně na 47,5 teď ale větší nehoda. Provoz na D1 směr Brno je tak dočasně zastavený. Poslední volný sjezd je na exitu 41. Objízdná trasa přes Radonice je ale vhodná pouze pro osobní dopravu. Silnice je v lesním úseku hodně úzká a plná serpentin. D1 na trase z Vyškova do Prahy a nové výrazné omezení v Brně. Exitem 196 se nedá sjíždět na bratislavskou D2. Tato nepříjemnost by měla trvat až do dnešního podvečera. Pokračujte ke sjezdu na Mikulov na kilometr 194. Tam se otočte a zpět po D1 pokračujte na stý 96. Od Prahy se sjíždět dá. A na dálnici D10 směrem z Prahy do Turnova zbystřete za sjezdem na Hlavenec. Na 18. kilometru hlásíte překážku.
11: Je to za 4 kamenama. Odstavený osobní vozidlo ve trojúhelníku. Všichni sedí vevnitř, všichni vysmátí.
10: Na další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
9: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Čekáme proměnlivou oblačnost, ojedinělé během dne přechodně místy přehánky nebo bouřky, večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů na jihovýchodě Moravy i 30. Tolik zprávy. Dál posloucháte ranní víkendový radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
12: Dobré ráno, 6 minut po 8 vstáváte s radiožurnálem. V červenci a srpnu se stává nejvíc dopravních nehod. Pokud vás čeká cesta na dovolenou směrem na jih, tak obzvlášť vy oceníte následující informace. Poradíme, které úseky jsou statisticky nejhorší a hlavně poradíme, na co si dát pozor. Zůstaňte s námi i dál, přejeme vám pěkný den a hezký poslech.
9: Víkendový radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: 8 hodin 10 minut posloucháte Radiožurnál, pokud jste právě teď na cestě na dovolenou nebo vás zítra čeká návrat z víkendového výletu, měli byste si na silnicích dávat určitě pozor. Třeba na hlavních tazích směrem ke Středozemnímu moři je totiž právě v červenci počet nehod o pětinu vyšší než obvykle a v srpnu je to skoro o čtvrtinu víc. Vyplývá to z dat za roky 2010 až 2025 společnosti Data Friends, která potvrzuje portál nehod. Z detaily je ve studiu Radiožurnálu Krištof Jiřík z domácí redakce. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: My jsme zmínili, že riziko nehod je v létě vyšší při cestách na jih. Je to právě dovolenkovými destinacemi?
1: Přesně tak. Jsou to třeba cesty k mořím anebo do Alp. Větší riziko se tak týká hlavně úseků na jihu Čech a Moravy anebo dálnice D1 na Vysočině. Stejné tahy navíc využívají i lidé, kteří míří třeba na Šumavu, k jihočeským rybníkům anebo na jihomoravské cyklostezky. A co se týče nejvíc rizikového dne, tak to je podle analytika portálu nehod Marka Sibala pátek.
2: Pátek odpoledne se na nich potkávají rodiny vyrážející na týdenní pobyt, holubáři, motorkáři, karavany. Riziko často přitom nevzniká z jedné velké chyby. Spíš se skládá z drobností. Pozdní odjezd, kolona, horko, únava.
1: Druhé jsou v nehodovosti v letních měsících soboty a třetí neděle.
0: Kvůli čemu řidiči v létě bourají nejčastěji?
1: Možná trochu překvapivě není na hlavní vině rychlost, ale nepozornost, jak říká Marek Sibal.
2: Patří sem především nevěnování se řízení, nedodržení bezpečné vzdálenosti, jízda po nesprávné straně vozovky nebo vjetí do protisměru. Podle analýzy portál nehod v červenci a v srpnu přesahuje 50%, zatímco v zimním období je pod 40%.
1: Řidiči by měli myslet třeba i na to, že plně naložené auto se na silnici chová jinak než prázdné. Brzná dráha je delší a v zatáčkách nebo za větru má vozidlo těžiště výš.
0: Krištof Jiřík z domácí redakce, díky a pěkný den.
1: Díky, hezký den.
0: Vysílání Radiožurnálu pokračuje a samozřejmě sledujeme situaci na českých silnicích a dálnicích. Zelená vlna se přihlásí ve čtvrt.

0: 8 hodin a 15 minut. Posloucháte Radiožurnál.
1: Zemětřesení o síle 7,3 stupně zasáhlo pobřeží mexického státu Chiapas na jihu země. Otřesy cítili i obyvatelé sousední Guatemaly a Salvadoru, kde se podle svědků otřásaly budovy. Úřady zatím nehlásí žádné vážné škody ani ztráty na životech. Původní varování před vlnou tsunami už stáhly. A skoro 40 interpretů dnes vystoupí na hudebním festivalu Colors of Ostrava. Headlinerkou závěrečného čtvrtého dne je držitelka dvou cen Grammy, novozélandská zpěvačka Lorde. Bude to její první vystoupení v Česku. Na hlavním pódiu se představí i americký zpěvák Teddy Swims.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Tady jednička na trase z Prahy do Brna stále uzavřená za Divišovem. Na 48,5 kilometru hasiči úspěšně a v celku rychle zlikvidovali požár dodávky. V koloně na 47,5 se ale srazilo několik vozidel, podle policie minimálně 6. Provoz ve směru na Brno je tak stále zastavený. Fronta narostla už na 44. kilometr, sjíždět se dá exitem 41 Divišov. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: Zavolejte i vy 800 553 553. Počasí.
4: Aktuálně je nad naším územím polojasno, teď se pás dešťových přeháněk přesouvá ze středních Čech nad východní Čechy a na jihu Čech v okolí Bechyně jsou aktuálně i bouřky a teploty ty už teď stoupají, na některých místech už překročily i 20. Třeba v Praze Klementinu, v Jihomoravské Lednici, ale i v Karviné. A teploty dnes ještě budou relativně vyšší od 23 do 28 stupňů, na jihovýchodě Moravy i 30 stupňů, dál ale čekejte dešťové přeháňky a místy i bouřky. Noci pak oblačnosti ubude a opět se obloha zatáhne během neděle. A zítřejší teploty už budou o něco nižší, v Čechách do 24 stupňů, na Moravě ještě do 29. A taky zítra se můžou objevit bouřky. Tak hezké sobotní ráno.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Francie plánuje posílit své vzdušné síly, ještě do konce roku chce vytvořit letku špionážních a bombardovacích dronů. Armáda tak reaguje na války na Ukrajině i Blízkém východě, ve kterých hrají klíčovou roli právě bezpilotní prostředky. Detaily má z Francie zpravodaj radiožurnálu Martin Balucha. Dobré ráno.
1: Taky zdravím, hezké ráno.
0: Které drony chce francouzská armáda pořizovat a jaké úkoly mají nebo budou plnit?
1: Francouzská armáda chce mít širokou škálu dronů, to znamená od těch menších, méně nákladných, které mají fungovat jako clonam, respektive zahltit radary nepřítele, až po ty větší drony typu iránských šahedů, které dokáží zasáhnout stovky kilometrů vzdálený cíl. Armáda chce mít taky bezpilotní prostředky, které by bylo možné vysadit z taktických letounů nebo stíhaček, třeba ze stíhaček Rafale, což jsou ty nejmodernější francouzské stíhačky. V rozhovoru pro deník Le Figaro a server La Tribune o tom aspoň mluvil generál Dominique Tardif. Francouzští vojáci už využívají drony z vrtulníků, to znamená, že ten vrtulník zlétne, voják z paluby aktivuje ten dron a ten pak může vykonávat různé úkoly, může prozkoumávat terén, může zaútočit. Obecně se tedy dá říct, že je to další zbraň, která zvyšuje účinnost těch útoků a taky brání život těch vojáků tím, že prostě tam zlétne dron a nemusí na to místo voják.
0: A můžou drony v budoucnu úplně nahradit konvenční stíhačky ve francouzské armádě?
1: No zatím to spíš vypadá tak, že by ty drony měly spolupracovat, že by měly doplňovat ty stíhačky nebo vrtulníky. Francouzský generál Dominique Tardif poukazuje na to, že stíhačky jsou stále důležité, že moderní stroje létají spíš v západním světě, v západní Evropě, ve Spojených státech, ale že na východě, konkrétně zmiňoval Polsko, Rumunsko, že dohání v tomto ohledu, tedy v oblasti stíhaček, jakési technologické manko. Ostatně i pobaltské státy jsou závislé na vzdušných silách spojenců. Na druhou stranu francouzská senátní zpráva poukazuje na to, že Francie má velký nedostatek právě vojenských dronů, jen pár tisíc, a přitom na Ukrajině se jich každý den použije na 15 tisíc.
0: Martin Balucha, zpravodaj radiožurnálu ve Francii. Díky.
1: Naslyšenou.

Posloucháte Radiožurnál, snad máte pohodové ráno, my máme 8 hodin a 26 minut a za chvilku nabídneme aktuální přehled zpráv i se zelenou vlnou a počasím.

0: stáli.
1: 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Lord, tedy Swims a stovka dalších. To jsou Colors of Ostrava. Každý festivalový den vám přinášíme speciální vysílání Colors on Air na Radiožurnálu. Aktuální hudba a inspirativní témata diskuzního fóra Melting Pot. Od 15. do 18. července v areálu Dolních Vítkovic. Festival by nebylo možné uspořádat bez podpory Moravskoslezského kraje a generálního partnera festivalu T-Mobile. Hlavním mediálním partnerem je Radiožurnál.
2: Radiožurnál, 8 hodin a 30 minut. Eliška Zábrocká má zprávy.
3: V létě výrazně roste nehodovost na hlavních jižních tazích. Řidiči by proto měli na cestách myslet na to, že naložené auto se chová jinak než běžně. Upozorňuje na to vedoucí BESIPu Tomáš Neřold. Vyšší hmotnost totiž prodlužuje brznou dráhu a může ovlivnit i stabilitu vozu. Důležité je proto zachovat bezpečný odstup, věnovat se plně řízení a případné kolony dojíždět plynule. 8 lidí zemřelo a minimálně 34 se pohřešuje po sesuvu půdy na jihozápadě Číny. Vytrvalé deště a nestabilní podloží tam ohrožují stovky měst a vesnic. Vzhledem k tomu, jak velké kusy skal se zřítily na obytné domy, se záchranáři obávají, že počet obětí poroste. A v Žatci na Lounsku si dnes lidé připomenou 83. výročí vypálení českého Malína v ukrajinské oblasti Volině. Německé nacistické jednotky v červenci 1943 v českém Malíně zavraždili téměř 400 převážně volinských Čechů a obec zničili. Podle Sdružení Čechů z Volině a jejich přátel se po druhé světové válce mnoho volinských Čechů usadilo právě na Žatecku. Pětní vzpomínka začne v 10 hodin u památníku na městském hřbitově.
4: Sport.
3: Tenistka Barbora Krejčíková zůstává na premiérovém ročníku turnaje v Aténách ve hře o titul. Po vítězství 2-0 na sety nad úřadující olympijskou vítězkou Číňankou Cheng nastoupí od 20 hodin v semifinále proti Dance Tausonové, která vyřadila Sáru Bejlek. Vypadla taky Tereza Valentová, a to po porážce s Ruskou Kornějevovou.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Dálnice D1 z Prahy do Brna neprůjezdná za Divišovem, a to kvůli dvěma komplikacím. Na 48,5 kilometru čistí vozovku po dřívějším požáru dodávky. Už by se eventuálně dalo projet levým pruhem. O mnoho větší potíž ale trvá v koloně na 47,5. Zasahují tam u hromadného střetu 6 vozidel. Zdržení velmi rychle narůstá. Do fronty se dojíždí okolo 43. kilometru před pravotočivou zatáčkou na úrovni motorestu u Rybiče. Z dálnice se dá sjíždět exitem 41 Divišov. Objízdná trasa přes Radonice je ale vhodná pouze pro osobní dopravu. Silnice je uzoučká a hlavně v lesním úseku plná serpentin. A D1 na trase z Vyškova do Prahy a výrazné omezení v Brně. Exitem 196 se nedá sjíždět na bratislavskou D2 s trváním po celý dnešní den. Jeďte ke sjezdu na Mikulov na kilometr 194, tam se otočte a zpět po D1 pokračujte na kilometr 194. Směrem od Prahy se sjíždět dá. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Dnes ráno je nad naším územím velmi proměnlivá oblačnost, místy s přeháňkami, a teploty už na některých místech překročily i 20. A jak bude přes den, většinou proměnlivá oblačnost vydrží, přechodně místy se objeví přeháňky, ojediněle i bouřky. No a oblačnosti pak bude ubývat až večer. Nejvyšší teploty dnes přes den od 23 do 28 stupňů, na jihovýchodě Moravy víc až 30, a zítra už pocítíme příchod studené fronty a bude se ochlazovat a také bude víc pršet. Teploty v Čechách zítra do 24, na Moravě do 29 stupňů. No a nejchladnějším dnem příštího týdne pak bude úterý. Jak mě doplní meteorolog Miloš Dvořák?
7: Úterý bude postupně přibývat oblačnosti, přidají se místy přehánky nebo déšť. Ranní teploty klesnou na 12 až 7, ty nejvyšší denní vystoupí na 18 až 22, na jižní Moravě až na 25 stupňů Celsia.
6: A teploty, ty pak budou opět stoupat o příštím víkendu, kdy se dostanou k 25 stupňům a taky už nebude tolik oblačnosti, protože o příštím víkendu už čekáme zase polojasno. To byly zprávy. A teď už opět pokračuje ještě pán Pokorný.
2: Zlato si z letošního fotbalového mistrovství světa Kylian Mbappé neodveze, přesto má v předposledním zápase šampionátu o co hrát, stát se může nejlepším střelcem turnaje, jestli to je dostatečná motivace v tom dnešním zápase o bronz, ke kterému nastoupí Francie proti Anglii. Na to se budeme ptát fotbalového experta Radiožurnálu Pavla Horváta. Za moment.
4: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi. I o prázdní.

0: 8 hodin 39 minut posloucháte Radiožurnál a my se teď budeme věnovat mistrovství světa ve fotbale.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
0: Fotbalista Kylian Mbappé může zkompletovat sbírku medailí z mistrovství světa. Po zlatu a stříbru povede dnes večer kapitán Francie tým v zápase o bronz proti Anglii. Večerní utkání nabídne Radiožurnál Sport v přímém přenosu. Na Radiožurnálu uslyšíte časté přímé vstupy a svými postřeji ho teď obohatí taky fotbalový expert Radiožurnálu Pavel Horvát. Dobré ráno.
2: Dobrý den.
0: My jsme se o té motivaci bavili už včera, kdy měli hráči den před zápasem o bronz. Říkal si díky těm svým zkušenostem, že to prostě bude těžké po prohraném semifinále najít tu psychickou sílu a chtít to urvat stejně jako třeba to zlato v tom utkání o bronz. Ale pojďme k tomu zmiňovanému hráči, který ještě vidinu individuálního úspěchu má navíc. Mbappé se může stát tedy nejlepším střelcem turnaje. Může být ta zlatá kopačka dostatečnou náplastí za nevydařené semifinále?
2: No nevím, jestli dostatečnou, ale nějaká náplast to je. Samozřejmě Mbappé je, bych řekl, taková individualita, že určitě tenhle ten osobní cíl by si hodně považoval. Samozřejmě uvidíme, ne co na to zbytek týmu, ale myslím si, že hlavně ten tým potřebuje pro to, aby ty góly dal.
0: Po utkání skončí na lavičce Francie trenér Didier Deschamps a šušká se, že nahradit by ho mohl legendární Zinedine Zidane. Jak by ses díval na tuto výměnu vlastně mezi těmito dvěma legendami?
2: No tak když to srovnám tady s námi, tak Didier Deschamps dosáhl maxima s tím mužstvem a Zinedine Zidane byl velmi úspěšný v Realu Madrid třeba jako trenér, takže tam si myslím, že by zase to bylo velmi kvalitní.
0: Co čekáš od toho večerního zápasu o bronz? Těšíš se na něj? Bude od 23 hodin, připomínáme posluchačům.
2: No, zrovna jsem se chci podívat určitě aspoň na začátek, protože zase to skončí večer, nebo v noci, pardon, a zajímá mě ta motivace, no. Jsem zvědavý, jak ty musel být nastavený, jak ty realizační týmy stihly nabudit ty hráče, aby opravdu o tu medaili bojovali tak, jako kdyby to bylo zlatý, ale jsem sám zvědavý, jaký ten zápas bude. Samozřejmě se těším, je to velký zápas, ale není to to finále, bohužel.
0: Fotbalový expert Radiožurnálu Pavel Horvát. Moc díky a pěkný den.
2: Díky, hezký den.

0: Od Vysoké Pece přijde na Colors of Ostrava taky prezident Petr Pavel, kterého vyspovídá moderátor radiožurnálu Libor Bouček. Ten sobotní program představíme podrobně za chvilku. Je 9:15. Máme pro vás krátké zprávy.
1: Mobilní aplikace Záchranka můžou lidé nově využít i k vyhledávání nejbližší lékárny nebo pohotovostní služby. Cílem je podle vývojářů usnadnit přístup ke zdravotní péči a pomoct řešit zdravotní potíže dřív, než bude nutné zavolat na tísňovou linku. V aplikaci je nově taky přímý odkaz na cestovatelský systém Drost a k zahraničním lokalitám, kde si Češi můžou pomocí aplikace přivolat záchranáře, přibyl region Trento v italských Alpách. A centrem Bratislavy dnes projde průvod Pride na podporu LGBT plus lidí. Organizátoři pochodu si jako téma letošního ročníku vybrali odvahu. Příslušníci sexuálních menšin podle nich totiž musí projevit velkou dávku odvahy v případě, že chtějí žít na Slovensku. Pořadatelé Pride označili mimo jiné za důležitý nástroj ochrany demokracie.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: A D1 zůstává uzavřená ve směru z Prahy do Brna za Divišovem. Jednak kvůli už uhašenému požáru dodávky na 48,5 kilometru. Tam ještě stále hasiči a policie ve stoupacím pruhu. Hlavně pak z důvodu odklízení následků po hromadné nehodě na 47,5. Bouralo se v koloně, ostatně ta narůstá velice rychle. Teď už se zastavuje před sjezdem na Divišov na 40. kilometru. Zdržení více než hodinové. Chcete-li se mu vyhnout, exitem 41 sjeďte a pokračujte na Radonice. Na exitu 49 Vlašim se pak na D1 vrátíte zpět. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Zavolejte i vy 800 553 553. Počasí.
4: Počasí si budeme muset počkat minimálně do konce příštího týdne. Dnes budou teploty do 28 stupňů, na Moravě až do 30, ale zítra už pocítíme příchod studené fronty. Postupně se bude ochlazovat a také přibude deště. Zítra se můžou opět objevit bouřky a ojediněle můžou být i misty velmi silné s intenzivními srážkami a doprovodí je i silnější vítr. Zítra pak teploty v Čechách do 24 stupňů, na Moravě ještě do 29. Nejchladnější dny pak budou uprostřed týdne od úterý do

0: Přesně 8.50, bok po boku protančili všechny generace půlnoční koncert Mobyho. 60-letý multiinstrumentalista na Colors of Ostrava přivezl celou kapelu. Zahrál své nejznámější hity, které znají posluchači po celém světě.
1: Mobby hned na úvod roztančil publikum skladbou Body Rock ze svého asi nejznámějšího alba Play z roku 1999.
2: Jsem tady především kvůli Mobbymu, poslouchám ho, je to spousta let, už je to taky jako starší člověk.
3: Jan na koncert vyrazil se svou dcerou.
1: Umělec je na scéně už více než 30 let, ale pořád dokáže přilákat i mladé lidi. Na koncert vyrazila 22letá Anna.
4: Myslím, že to začalo jako nekonfliktní hudba do auta. A potom jsem zjistila, že je to nekonfliktní hudba taky na vaření a na skládání prádla a na cestování po městě a na ležení na koberci a tak.
1: V posluchačích nechal koncert silný dojem. O tom mluví třeba i Petra.
5: Úplně geniálně, prostě po vizuální stránce i po té hudební, fakt úplně nadhera, jako jsme z toho nadšení.
1: Umělec uctil i památku svého kamaráda Davida Bowieho. S kapelou zahráli cover písničky Heroes. Pro jednoho člena kapely, Jonathana Nesvatbu, to byl velký návrat. Narodil se totiž v České republice. Z Colors of Ostrava, Adam Tomáš, Radiožurnál.
0: Tolik tedy noční dění na Colors of Ostrava. Teď už do Ostravy míříme živě na Radiožurnálu. Radiožurnál je hlavním mediálním partnerem Colors a dnešní program nám představí reportér Vojtěch Koval. Dobré ráno.
6: Dobré ráno, dneska nás tady čekají poslední dva z headlinerů celého festivalu. Nejdřív ve 20:35 vystoupí novozélandská zpěvačka Lord. Ta v Česku zaspívá vůbec poprvé, i když do celosvětového povědomí se dostala už před 12 lety se singlem Royals. Tehdy bylo mimochodem pouhých 17 let. Od 23:15 pak uzavře program na hlavní scéně Colors zpěvák Teddy Swims. Prozradím, že máme přislíbený rozhovor, na který se tedy můžete těšit v našem vysílání v následujících dnech. No a takovým vrcholem našeho živého vysílání tady na Colors of Ostrava bude od 18 hodin rozhovor s prezidentem Petrem Pavlem ve velkém sálu Gongu, který povede Libor Bouček.
0: No a ten rozhovor si můžou posluchači pustit živě po 18. hodině na Radiožurnálu. Prozradil ti Libor Bouček, na co se bude prezidenta ptát?
6: Prozradil, těch témat za tu hodinu samozřejmě bude víc, ale mimo jiné se Libor bude ptát i na to, jak prezident vnímá, nakolik je naše společnost rozdělená a co s tím vůbec on jako hlava státu může dělat. Mimochodem, kdo nestihne ten živý přenos od 18 hodin, tak ten rozhovor odvysíláme i ze záznamu jako speciál hosta Radiožurnálu v pondělí od 9 hodin. Ještě ale připomenu

I dnešní živý program tady v našem airstreamu na Colors. Živě nám tady zahrají třeba Marcel, zaspívá sbor Elpida, Pokáč a zhruba za hodinku se můžete těšit na rozhovor a taky živé vystoupení Ventolina. Mimochodem už včera nám tady takto zahráli The Tap Tap skladbu Skafandr. 1, 2, 3, 4.

zapomenu. Je to jen mechanická závada. Špatně se v ním hejbe, špatně se ovládá. Ale dokud mám spojení, zůstává mi celkem dobrá nálada. Jste tam.

0: Příběhy 20. století na Radiožurnálu.
1: Každou sobotu od 21 hodin vám přinášíme příběh, na který se zapomnělo nebo se mělo zapomenout.
0: Příběhy 20. století s Adamem Drdou a Mikulášem Kroupou.
1: Podívejte se i na náš webový archiv pořadů na rozhlas.cz nebo se staňte členem Klubu přátel paměti národa.
0: Třikrát dvojité V, paměť národa.cz.
1: Příběhy 20. století na Radiožurnálu.
0: V sobotu od 21 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál je 9 hodin. Zprávy a Eliška Zábrocká.
1: Spojené státy zpřísňují vízová pravidla pro zahraniční pracovníky a studenty. U třetiny kontrol na filmovém festivalu v Karlových Varech zjistila obchodní inspekce pochybení. Obhájkyně titulu Bousková se těší na tenisovém turnaji v Praze na zápasy na centrálním dvorci na Štvanici. Dálnice D1 směrem z Prahy do Brna za sjezdem na Divišov na kilometru 48,5 zůstává uzavřená. A čekáme proměnlivou oblačnost, místy přehánky nebo bouřky, teploty většinou do 28 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Americká administrativa zkracuje platnost víz pro zahraniční studenty, kulturní pracovníky, vědce nebo novináře. Platnost studentských víz nesmí přesáhnout 4 roky. Novinářské povolení má trvat maximálně 240 dní. V případě čínských občanů jen 90.
3: Americké ministerstvo vnitřní bezpečnosti si od opatření slibuje větší kontrolu nad migrací. Přistěhovalce má kontrolovat taky úřad ICE. Federální agenti je začali zkoumat platnost dokladů třeba při náhodných dopravních kontrolách. Od Trumpova návratu do Bílého domu už podle odhadu agentury AP při razích zastřelili agenti nejméně 9 lidí. Terčem se v některých případech stali zahraniční turisté, američtí občané nebo přistěhovalci s platnými doklady. Postup agentury vyvolal masové protesty napříč Spojenými státy. Jiří Chábera, Radiožurnál.
1: Kuvajt po íránských útocích dočasně pozastavil provoz na svém mezinárodním letišti. Kuvajtské aerolinky přeplánovaly většinu letů. Stalo se to poté, co Írán v reakci na noční údery Spojených států znovu útočil na americké spojence v regionu, kromě Kuvajtu i na Jordánsko, Bahrajn a Katar. Americká armáda proti Íránu udeřila 7. noc v řadě. Teherán hlásí nejméně 3 mrtvé. Každá třetí kontrola České obchodní inspekce na Karlovarském filmovém festivalu odhalila pochybení. Inspektoři jich udělali za celý festival 118. Chyby našli ve 40 z nich. Zaměřili se kromě jiného na prodej alkoholu mladistvým. Pokračuje mluvčí obchodní inspekce František Kotrba.
4: Podávání a prodej alkoholu osobám mladším 18 let jsme zjistili ve 25 případech. To představuje více než 43% z 58 kontrol provedených ve spolupráci s mladistvými figuranty.
1: Inspektoři kontrolovali na festivalu v Karlových Varech taky poctivost prodeje, tedy jestli stánkaři prodávají správné míry nápojů a množství jídla. Pochybení zjistili při 15 kontrolách, to odpovídá čtvrtině všech kontrol. Šumavskými železničními tratěmi projedou historické vlaky. Cestující se s nimi svezou dnes a zítra. Další termíny jízd jsou naplánované na příští víkend. Podrobnosti k jízdám po Českokrumlovsku a Prachaticku přidává mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
5: Vyjede na koleje historický vlak Českých drah v čele s parní lokomotivou Všudybelkou. Cestující se mohou těšit na jízdy malebnou krajinou mezi Volary, Novým Údolím a Černou v Pošumaví. V sobotu 18. července dopoledne navíc pojede parní vlak z Volar na tradiční slavnosti chleba v Lenoře.
1: Jízdní řád akce Léto s párou je na webu Českých drah.
6: Sport. Už za 2 hodiny začne v Praze tenisový turnaj WTA Live Sport Prague Open. Letošní ročník se ze Stromovky přestěhoval na Štvanici. Po víkendových kvalifikačních zápasech odstartuje v pondělí hlavní část a do ní vstoupí z pozice nasazené jedničky a obhájkyně titulu Marie Bousková. Ta měla jako první možnost zatrénovat si na zrekonstruovaném centrálním dvorci, který má kapacitu 6000 míst a už se nemůže dočkat prvního ostrého utkání.
7: Je to hrozně speciální, hrozně se na to těším, ani zatím to moc nedokážu popsat, jak se to bude cítit, protože jsem v takovéhle situaci nikdy nebyla. Myslím si, že to je velký moment pro český tenis, mít tenhle ten turnaj na Štvanici a doufám, že se ten centrokurs zaplní co nejvíc. Vlastně naposled jsem tam byla, když jsem sbírala míčky, takže na to mám strašně hezký vzpomínky a teďka vidět ten kurt takhle zrenovovaný a novej. Moc se na to těším, na ten týden, co máme před sebou.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: A dálnice D1 na trase z Prahy do Brna za Divišovem nadále neprůjezdná. Na 48,5 kilometru už je vozovka po dřívějším požáru dodávky vyčištěná. Potíže naopak stále trvají na 47,5. V koloně pokračují s odklízením následků po hromadné nehodě. Provoz velmi silný, zdržení opět narostlo. Fronta aktuálně z 39. kilometru. Z dálnice se dá sjíždět exitem 41 Divišov. Objízdná trasa přes Radonice je ale v vhodná pouze pro osobní dopravu. D1 směrem z Vyškova do Prahy před několika okamžiky projel náš zpravodaj a z okolí výrazného omezení u sjezdu na Bratislavu, který je na 196. kilometru po celý dnešní den uzavřený, nese ryze pozitivní zprávy.
9: Jedu směrem od Vyškova a světlím se absolutně bez problémů, jako kdyby se tady nestavil. A jsou právě vypadá úplně plynule a krásně se tady projíždí. Neuvěřitelné.
8: A další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Čekáme proměnlivou oblačnost, ojedinělé během dne, přechodně místy přeháníky nebo bouřky, večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů na jihovýchodě Moravy i 30 a na horách kolem 18. Tolik zprávy. A po nich začíná pořad Experiment, slovo má znovu Štěpán Pokorný.
0: 9 hodin, přesně 6 minut, přejeme vám dobré dopoledne. A o čem bude dnešní experiment? Brněnští vědci se zabývají tím, jak snížit počty nehod motorkářů. Jednu motorku proto proměnili v pojízdnou laboratoř. Co přesně díky ní sledují? Řekneme už za chvíli a vydáme se taky na Mladoboleslavsko, kde experti testují první českou vlakotramvaj. Z Radiožurnálu vám přejeme dobré sobotní dopoledne.
2: Experiment. Pořad z prostředí vědy a moderních technologií.

0: Tahle na první pohled obyčejná motorka nesbírá jen kilometry, ale i cenná data o svém jezdci. Výzkumníci z Vysokého učení technického v Brně na speciálně upraveném stroji sledují, jak motorkáři vnímají okolí a reagují na různé situace. Získaná data chtějí využít k lepšímu pochopení příčin nehod i k bezpečnější výuce v autoškolách.
1: Tak tu stojíme pri našej testovacej Ducati Multistrada V2S, ktorá zbiera data o chování jazdcov.
2: Michal Belák z Ústavu soudního inženýrství VUT práve nasedá na speciálne upravenú červenou motorku. Testovací jezdci na ní absolvují jízdu a výskumníci přitom sledují, jak motorku ovládají i reagují na situace v provozu. Doplňuje ho kolega Marek Semela.
3: Motorku sme pořizovali, abychom dokázali lépe popsat chování a možnosti motocyklistů při posuzování možností odvrácení střetu.
2: Zatímco Michal Belák vyráží na testovací jízdu, Marek Semela vysvětluje, co všechno dokáže motorka o svém jezdci zaznamenat.
3: Sleduje zejména tedy trajektorie, náklony, průjezdy, práce s brzdou, s plynem a v budoucnu bychom chtěli se věnovat i tomu, kam se dívá jezdec, protože podle toho se taky rozhoduje, jak ovládat tu motorku.
2: Michal Belák se mezi tím vrací z jízdy, parkuje motorku zpět do garáže a ukazuje mi, kde se skrývá technika, díky které se z obyčejného stroje stává pojízdná výzkumná laboratoř.
1: Veškerá ta elektronika je schovaná buď tu pod sedlom, alebo potom ještě tuto v podstatě okolo té spínací skrinky.
2: Když sundáte sedadlo jezdce, tak pod ním se nachází spoustu elektroniky, kabelů, různých řídicích krabiček.
1: Hlavní mozek je datalogger, který je tu pod tím víčkom nádrže.
2: A stejně tak je to, když odděláte krytku v místech, kde je běžně zapalování.
1: To jsou dvě strojovny toho motocyklu, kde se skrývá veškerá ta alchymia.
2: Pokud k této červené motorce přijdu já jako naprostý like, tak vůbec nepoznám, že je nějak specifická.
1: Bez toho odkrytování si člověk všimne možná nějaké drobné detaily, že tu je nějaký snímač, který snímá tlak.
2: A na řidítkách.
1: Palubní
2: technika zaznamenává například rychlost, náklony, brždění nebo práci jezdce s plynem. Klíčové měřící zařízení ale není přímo na motorce.
1: Celý tento systém se dá spojit s eye trackingem.
3: Jsou to takové masivní černé brýle, které se dají pod helmu.
1: Vypadá to jak normální brýle, je to vybavené kamerami, které snímá pohyb očí a tu scénu před tím jezdcem.
2: Vy třeba zjišťujete, jak reaguje na chodce, na značení nebo na křižovatku.
1: Může to být v zásadě jakýkoliv podnět. Může to být chodec, jiné vozidlo, nějaká dopravná značka, může to být nějaký signál na semafore.
2: Nazbíraná data chtějí výzkumníci využít při výuce v autoškolách, tvorbě metodik bezpečné jízdy i dalším výzkumu lidského chování za řídítky. Hledají proto na testy dobrovolníky různého věku i zkušeností.
1: Kdo má zájem, máme sběrný formulář, kde nám zájemce může napísat o sobě pár základních informací, buď to najde na našich stránkách, alebo na našem Instagrame.
2: Dodává Michal Belák z Ústavu soudního inženýrství VUT. Jen za první pololetí letošního roku zemřelo podle ministerstva dopravy na českých silnicích 31 motocyklistů. O 11 více než ve stejném období loni. Právě lepší porozumění tomu, jak motorkáři v kritických situacích vnímají a reagují, by mohlo podle vědců pomoct podobným nehodám předcházet. Z Brna Marek Gencl, Radiožurnál.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A na dálnici D1 z Prahy do Brna za Divišovem neměná situace. Komunikace stále neprůjezdná. Na 48. a půltém kilometru právě odtahují torzo shořelé dodávky. V koloně na 47. a půltém řeší hromadnou nehodu 6 vozidel. Aktuálně se brzdí už na 38. kilometru. Doporučujeme tak sjíždět exitem 34 Sázava a po silnici 113 pokračovat na Třemošnici, Divišov, Radonice a exitem 49 Vlašim zpět na dálnici. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A my pokračujeme dál. Výzkumná motorka z Brna sbírá data, která mohou jednou zlepšit bezpečnost. Před chvílí jsme o ní slyšeli v experimentu reportáž. Podobné technologie ale už dnes fungují v moderních autech, dokážou rozpoznat únavu nebo ztrátu pozornosti řidiče a pomáhají předcházet nehodám. Právě lidský faktor je podle výzkumníků jednou z nejčastějších příčin dopravních nehod. O těchto systémech mluvil s ředitelem divize dopravních technologií a lidského faktoru Centra dopravního výzkumu Pavlem Řezáčem, vědecký reportér Marek Hensel.
3: Moderní auta nesbírají obrovské množství dat, co všechno dokážou sledovat na samotném řidiči.
4: Celou řadu informací, konkrétně sledují vlastně práci s tím volantem, nějakou plynulost řízení, držení se v jízdním pruhu nebo nějakou reakci na dopravní situace.
3: Když mluvíme o lidském faktoru, které fyziologické vlivy mají na bezpečnost jízdy největší vliv?
4: Ten lidský faktor je jednou z oblastí, která má dominantní vliv na nějakou nehodovost nebo na nějakou bezpečnost. Je to z důvodu, že vlastně ty technologie se vyvíjí, ale moc se nevěnujeme tolik tomu vzdělávání řidičů nebo práci s řidiči. Velký vliv na to má samozřejmě únava, která výrazně prodlužuje reakční dobu toho řidiče.
3: A co třeba nálada nebo stres?
4: Ve chvíli, kdy jsme pod nějakým tlakem, tak samozřejmě se to projevuje na tom řízení v podobě třeba nějaké naší větší agresivity při tom řízení. Samozřejmě i to, jací jsme, to znamená nějaká naše osobnost se promítá do toho řidičského stylu.
3: Jak člověk pozná, že už není schopný řídit bezpečně? Existují nějaké varovné signály?
4: Ve chvíli, kdy schopnost soustředění klesá, tak ono současně také vlastně klesá nějaké naše sebeuvědomění. To znamená, řada řidičů si řekne, já to zvládnu, já to ještě dojedu. Můžeme si u některých řidičů všimnout toho, že prostě právě třeba začínají mrkat, začínají zívat, přehlíží nějaké dopravní značky.
3: Lze nepozornost nebo ztrátu koncentrace objektivně měřit?
4: I tu nepozornost lze například měřit pomocí takzvaného eye trackeru, což je vlastně zařízení, které monitoruje pohled toho řidiče. Je možné také měřit reakční dobu, to znamená, když jsme rozptýlení, když se věnujeme něčemu jinému.
3: Dokážou už dnešní auta nebo motocykly poznat, že řidič je unavený nebo ztrácí pozornost? Na jakém principu to funguje?
4: Současně se vlastně používá jednak ten monitoring té jízdy, to znamená, jak třeba ten řidič trhá nebo netrhá tím volantem, jak je plynulý na brzdění, jak reaguje na ty dopravní situace. To se propojuje například s tím monitoringem očních pohybů, to znamená frekvenci mrkání, že odvrací ty oči, to znamená nevěnuje pozornost tomu řízení.
3: Jsou tyto systémy už běžnou součástí nových vozidel nebo jde zatím spíše o výbavu dražších modelů?
4: Jsou poměrně běžné u těch nových vozidel. Současně ten vývoj jde dál a zaměřuje se i na nějaký monitoring takzvaných biometrických funkcí, to znamená informací například o kožním galvanickém odporu toho řidiče, to znamená, že třeba na volantu jsou senzory, které vlastně monitorují biometrické funkce toho řidiče.
3: Jaké bezpečnostní technologie podle vás můžeme očekávat v příštích letech?
4: On ten vývoj je poměrně rychlý, ale myslím si, že ten vývoj se bude směřovat právě v tom smyslu propojení nějakých poznatků ze strany toho vozidla, ze strany nějaké chytré infrastruktury a ze strany informací o tom řidiči skrze vyhodnocení nějakou umělou inteligencí a zpětné využití pro nějakou přípravu na případnou kolizi.
3: Říká Pavel Řezáč, ředitel divize dopravních technologií a lidského faktoru z Centra dopravního výzkumu. Marek Jencl, Radiožurnál.

0: Posloucháte Experiment radiožurnálu. Na trati z Dolního Bousova na Mladoboleslavsku do Kopydlna na Jičínsku začalo testování první české vlakotramvaje. Souprava by měla být schopná jezdit jak v centrech měst, tak po regionálních železnicích. Projekt spustila společnost AŽD, která by chtěla v příštím roce svést vlakotramvají první cestující.
1: Do vlakové zastávky Dětěnice přijela modrá souprava, i když je na regionální železniční trati na první pohled připomíná spíše tramvaj. Vůz řídí strojvedoucí Jakub Doušl.
2: Ovládání je na nohy, ne na ruce, jezdí to na elektrický proud. Dojedeme určitě, máme deklarovaných 60 km a možná 80.
1: Vlakotramvaj vyjela na krátkou zkušební jízdu do nedaleké Libáně. Původně se jednalo o starou brněnskou tramvaj, kterou technici podle náměstka pro výzkum a vývoj společnosti AŽD Antonína Diviše přestavěli.
3: Liší se dvojkolími, který umožňují provoz po železniční infrastruktuře, ale primární změna je v bateriovém boxu, to znamená nahrazujeme napájení stračního vedení bateriovým boxem.
1: Firma dostala povolení, aby mohla vlakotramvaj testovat na zkušební dráze. Následně chce požádat o schválení provozu s cestujícími, popisuje generální ředitel AŽD Zdeněk Hrdle.
4: Já bych samozřejmě byl hrozně rád, kdyby příští sezonu turistickou už tady mohla jezdit cestujícími, ale to záleží opravdu, jak ty testy budou.
1: České zákony ale zatím provoz vlakotramvají neumožňují. Změnu legislativy plánovalo ministerstvo dopravy v roce 2012. Nakonec ale od ní ustoupilo. Podle mluvčího rezortu Františka Jemelky bude záležet na poptávce po tomto typu dopravy.
5: S úpravou legislativy následně počítáme, bude-li využitelnost v České republice potvrzená.
1: Zkušební provoz musí společnost AŽD ukončit nejpozději do 31. prosince příštího roku. Z Dětěnic na Jičínsku, Josef Beneda, Radiožurnál.

0: Letní autoškola Radiožurnálu.
1: V čem za volantem nejvíce tápeme?
0: Na co bychom si měli dávat větší pozor?
1: Radiožurnál připravil z nejčastějších dotazů řidičů letní seriál, a to ve spolupráci s dopravní policií.
0: Jedna minuta denně,
1: jedna otázka,
0: jasná odpověď.
1: Zapojte se i vy a pomozte nám společně dělat české silnice bezpečnější.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.
2: Radioservis představuje
3: audioknihu Lukáše Balabána Román pro pitomce.
4: Budeš humanitně založený intelektuál, protože my v Ránovi milujeme utrpení.
3: Autobiografická próza o bolavém a nepatřičném dospívání a hledání vlastní cesty.
4: Když se lidi mají moc dobře, nic dobrýho nevytvořej.
3: Román pro pitomce. Audioverzi prvotiny Lukáše Balabána dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
5: Do kin vstupuje film Pramen. Anja Geislerová se jako lékařka ocitá na hraně mezi svědomím a povinností. Přiměje jí nové přátelství zpochybnit systém, jehož byla součástí. Drama Pramen otevírá kapitolu československých dějin, kdy o možnosti mít děti rozhodoval stát. V kinech od 16. července. Hlavním mediálním partnerem je Radiožurnál.
6: 9 hodin a 30 minut. Eliška Zábrocká má další zprávy.
7: Začínající ředitele škol nově čeká delší příprava. Povinné kvalifikační studium se prodlouží ze 100 na 250 hodin a rozdělí se do dvou částí. První před nástupem do funkce a druhou během prvních 3 let vedení školy. Změnu přináší nový standard, který připravilo ministerstvo školství. Cílem je víc se zaměřit na vedení lidí, řízení školy a řešení každodenních situací. Venezuelská vláda eviduje už přes 5 000 obětí červnových zemětřesení na severu země. Téměř 17 tisíc lidí utrpělo zranění a na 18 tisíc Venezuelců je bez domova. Vedení země čelí silné kritice obyvatel. Podle nich nebyla reakce úřadů dostatečná. Neštěstí nejvíc zasáhlo pobřežní město La Guaira, kde se zřítily desítky výškových budov. Na místě v rámci mezinárodní pomoci zasahovaly záchranářské týmy z celého světa, včetně Česka. Dnes je to přesně 135 let, kdy v Česku začaly jezdit elektrické tramvaje. Provoz začal v Praze v roce 1891 na trati, které se říkalo Křižíkova elektrická dráha. Byla 766 metrů dlouhá a vedla z Letné k parku Stromovka. Začal tak 14 let dlouhý přechod z koněstřežných tramvají na elektrické. Křižíkova trať byla postavená hlavně jako zkratka a technická atrakce, která fungovala jen v letní sezóně. Provoz ukončila v roce 19. A hrad Šternberg dnes připravil pro návštěvníky netradiční večerní prohlídky. První začne v 18, poslední v 21 hodin. Podle kastelána Dominika Fadrného provedou návštěvníky průvodci v kostýmech a odvypráví jim zajímavosti z oblasti módy, stolování a života šlechty.
0: Sport.
7: Atletka Nikoleta Jíchová nebude závodit ani letos. Po vynechání loňské letní sezóny jí to ani tentokrát nedovolí opakované problémy se zadním stehním svalem. To kladivář Josef Pazdera se stal v Itálii dorosteneckým mistrem Evropy. Na šampionátu atletů do 18 let zvítězil v italském Rieti v osobním rekordu 79 metrů a 7 centimetrů.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Na D1 z Prahy do Brna opět obnovený provoz za Divišovem. Před pár minutami nám Národní dopravní informační centrum potvrdilo, že na kilometru 47,5 už se podařilo odklidit následky hromadné nehody. Opět se projíždí alespoň levým pruhem. Kolona se dává do pohybu. Ovšem jen velmi pomalu, chce to hodně trpělivosti. Popojíždí se zhruba z 37,5 kilometru, a to bezmála hodinu. Na 48,5 ještě zůstává uzavřený stoupací pruh po dřívějším požáru dodávky. Na místě zůstaly kužely. Toto je informace hlavně pro řidiče nákladních vozidel. Stoupací pruh je neprůjezdný těsně za pravotočivou zatáčkou. Může se vybočovat na poslední chvíli. Na silnici 3 z Prahy do Tábora naberete nejprve kratší zdržení za sjezdem na čtyřkoli, o něco delší pak v úseku mezi Mračí a Benešovem. Tam ztratíte okolo 15 minut. Popojíždí se pouze vlivem silnějšího provozu. A 52 se plní před Mikulovem ve směru z Brna. I tam je to pouze provozem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Čekáme proměnlivou oblačnost, ojedinělé během dne, přechodně místy přehánky nebo bouřky, večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů na jihovýchodě Moravy i 30 a na horách kolem 18. Tolik zprávy. A po nich pokračuje pořad Experiment. Slovo má znovu Štěpán Pokorný.
6: 9 hodin 34 minut pokračuje Experiment a za chvilku budeme mluvit o velkém mezinárodním výzkumu kojení. Dělají ho vědci z Česka, Francie nebo třeba Japonska. Skrytá zadní vrátka, která čekají na svou příležitost, tak vypadá hrozba pro naše komunikační sítě, říká to švédský odborník na kyberbezpečnost Joel Sederho. Rozhovor s ním vám taky ještě nabídneme v dnešním Experimentu Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Česko se stalo součástí velkého mezinárodního výzkumu kojení. Cílem je zjistit, jaké konkrétní chemické látky přitahují novorozence k prsu. V budoucnu by se pak daly tyto sloučeniny uměle vyrábět a používat při nastartování kojení třeba u nedonošených dětí. Do české části výzkumu se zapojilo 200 žen.
1: Já tu teďka vybalím celý ten systém, pomocí kterého odebíráme. Výzkumnice Daniela Dlouhá z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy si nandavá gumové rukavice a chystá se odebírat vzorek. A vám jde o látky z prsních dvorců. Ano, snažíme se najít látku, která je specifická pro tuto oblast a která by se měla začít tvořit v souvislosti s tvorbou mléka a kojením.
2: Naproti vám na gauči už je Brigita. Jak jste se dověděla o takové možnosti se účastnit?
3: Moje gynekoložka mě oslavila s tím, jestli se nechci účastnit studie při potvrzení těhotenství.
2: Co vás motivovalo? Třeba i vaše profese?
3: Určitě, já jsem zdravotní sestra a myslím si, že je dobrý získávat informace z adekvátních zdrojů a nejen tak někde online.
2: A vy ještě nekojíte? Jste zhruba v druhé polovině těhotenství?
3: Přesně tak.
2: A kdy máte termín porodu?
3: 7. listopadu.
1: Tady máme pumpu, která do celého toho systému vtahuje vzduch. Potom je tady plastový klobouček, který se přikládá na prso, kde sbíráme ten vzorek, který nás zajímá nejvíc. Už zapnu tu samotnou pumpu. Běží na velmi malý tlak, takže vlastně žena by neměla nic cítit. Takže by to tam mělo jenom ležet těch 10 minut, po kterých se odebírá ten vzorek.
2: Tak a teď bude přímo odebírání z prsního dvorce.
1: Netlačí.
3: Netlačí.
2: Daniela drží bílý klobouček s hadičkami a přikládá ho Brigitě. Teď přístroj vrčí. Takže Brigito, 10 minut, cítíte něco?
3: Ne, necítím nic.
2: Cílem je tedy identifikovat chemické látky, které by pak šlo třeba uměle vyrobit a používat při nastartování kojení třeba u nedonošených dětí.
1: Například, když se dítě nemůže přisát nebo podobně.
2: 4 minuty, dá se to, Brigito?
3: Jo, je to v pohodě, nic necítím.
2: Vy chcete kojit?
3: Ráda bych.
2: Máte nějaký odhad, třeba jak dlouho budete chtít kojit?
3: To zatím ještě vůbec ne. Zatím jenom den po dní. Takže když začneme a rozkojíme to, tak budu ráda a pak uvidíme, co bude dál.
2: Brigita je zhruba v nějakém 22. týdnu těhotenství. Proč je pro vás důležité odebírat ty látky ještě předtím, než ona začne fakticky kojit?
1: Vlastně v tom 16. týdnu těhotenství probíhá období první laktogeneze a my se snažíme zjistit, kdy se tato látka začíná produkovat tím tělem a jak se mění její koncentrace.
2: Danielo, vy používáte i nářadí, takové instalatérské, vy si utahujete uhadičky, matice?
1: Používám kleště, přiděláváme takovou kovovou skumavku, aby to nikde neunikalo, tak je potřeba to pořádně utáhnout na obou koncích a potom my posíláme tyhle skumavky na analýzu do Německa.
2: A tam vlastně v Německu pracují výzkumníci se stejným typem měření, které se používá třeba při monitoringu kvality ovzduší, je to velmi citlivá záležitost.
1: Jinak se obvykle věnují právě výzkumu ovzduší a atmosféry.
2: Tak vy máte druhý odběr z celkových 7, všechno v pořádku?
3: Ano, všechno v pořádku.
2: A ten poslední odběr, ten bude, až budete mít zhruba 9měsíční dítě.
3: Ano, je to tak.
2: To je ukázka průběhu české části mezinárodního výzkumu kojení. Veronika Hlaváčová, Radiožurnál.

0: Na Radiožurnálu v magazínu Experiment ještě zůstaneme u mezinárodního výzkumu kojení. Jsou do něho zapojení i čeští vědci. Před chvílí jsme v reportáži slyšeli, jak odebírají vzorky budoucím matkám. Podle Světové zdravotnické organizace má se zahájením kojení problém zhruba polovina žen. Reportérka Experimentu Veronika Hlaváčová mluvila o podrobnostech osmiletého zkoumání se zahraničními vědci.
1: Vedoucím osmiletého projektu je profesor Craig Roberts ze Skotské univerzity ve Stirlingu.
2: Víme, že kojení je opravdu důležité. Samozřejmě pro život dětí, pro navázání pouta s matkou, pro zdraví matky. Kojení je tedy podstatné, ale míra kojení je na celém světě mnohem nižší, než bychom si přáli.
1: Zdůrazňuje skotský vedoucí mezinárodního výzkumu. Podle Světové zdravotnické organizace má se zahájením kojení potíže na celém světě zhruba polovina matek, proto je po dobu prvních 6 měsíců výhradně kojená méně než polovina dětí. Craig Roberts dál vysvětluje, proč bude na projektu pracovat mezinárodní tým dlouhých 8 let.
2: Musíme odpovědět na mnoho otázek. Ty budou následovat postupně. První věc je identifikovat chemické sloučeniny, které jsou zodpovědné za přitažlivost dítěte k prsu. A možná také sloučeniny, které děti vydávají směrem k matkám, když jsou hladové, anebo když cítí úzkost. Pak budeme konkrétní látky experimentálně testovat, abychom potvrdili, že jsme je identifikovali správně. A pak musíme prozkoumat, jestli jsou tyto sloučeniny produkovány v populacích po celém světě a jestli na ně děti a matky reagují.
1: Do výzkumu se zapojuje Skotsko, Německo, Polsko, Bolívie, Japonsko nebo Česká republika. Každá země má konkrétní díl práce. Roli Česka přibližuje etolog Jan Havlíček z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
3: Součástí toho projektu je i česká část, která sleduje maminky dlouhodobě od prvního trimestru přes celé těhotenství, pak po porodu, když zahájí kojení, až po dobu nějakých 9 měsíců, kde celá řada z nich už pak kojit přestává. My sledujeme dlouhodobé změny, které se odehrávají v oblasti prsu a ohledně vůně, která má právě přitahovat miminka k prsu při zahájení kojení. Ale ty změny mohou nastávat už v průběhu těhotenství. Následně my ty vzorky, které tady odebíráme, odesíláme do Německa, kde dochází k chemické analýze v Mainzu.
1: Na mezinárodním výzkumu pracuje také Francie. Jedním z hlavních výzkumníků je Benoît Chal. Téma kojení ho doprovází přes 30 let.
4: V průběhu let jsme zjistili, že miminka reagují na pachy matčina těla, a to velmi brzy, už jako plody. Plod se dokáže naučit pach matčina prostředí. Matka mu ho předává jídlem, ale také dýcháním. Takže do sebe vnáší některé pachy, které plod dokáže detekovat a zapamatovat si. A pak si plod pamatuje, co v děloze zaznamená. A používá to, když je po porodu následně vystaven pachu matky. Také existuje podobnost mezi pachem plodové vody a mléka. To usnadňuje první interakci s matkou při kojení. To, co se plod naučí.

0: Před námi je poslední díl dnešního experimentu Radiožurnálu Páteř, která má zadní vrátka. Tak experti na bezpečnost označují telekomunikační infrastrukturu. Mobilní sítě, datové linky a další spoje je potřeba neustále monitorovat. Jestli s nimi skrytě nemanipuluje někdo, komu nepatří. Před několika lety experti dokonce varovali před zařízeními konkrétních značek a zákaz nepřišel z čista jasna. Připomněl to na nedávné bezpečnostní konferenci v Praze a také v rozhovoru s vědeckým reportérem Martinem Srbem švédský telekomunikační poradce Joel Söderho.
1: Když si představíte ten zákaz určité firmy nebo značky, tak si uvědomte, že ne všechny informace o tom jsou veřejné. Někdy existují opravdu pádné důvody, proč to zakázat, ale není možné o nich mluvit veřejně.
2: Stal se nějaký případ, kde skutečně vznikly velké škody?
1: Jeden z největších případů, který byl zveřejněn, je kybernetický útok Salt Typhoon, který ve Spojených státech odposlouchával telekomunikace a orgány trestního řízení. Poučení z něj bylo, že telekomunikační infrastruktura má hodně zranitelných míst. Ten, kdo se měl starat o systémy, tak je neaktualizoval a nezáplatoval tak, jak měl. A porušovaly se i další základní zásady kybernetické hygieny, jako sdělování hesel a podobně.
2: Takže to nebyl ani tak problém, že by tam měli cinknuté modemy s tajným vchodem, ale hlavně to byla lidská chyba?
1: Lidský faktor v tom vždycky hraje roli a nemyslím si, že by se to někdy změnilo. Leda snad s umělou inteligencí. Jedna stránka je technická. Máme zařízení, máme programové vybavení, to všechno má zranitelná místa. Když se na to podíváte víc ze široka, máme i problémy konstrukčního rázu. Například pro podmořská vedení je riziko, když tam plují lodě sem a tam se spuštěnou kotvou.
2: Když zůstaneme u té zranitelnosti zařízení, znamená to, že sítě, tu infrastrukturu může ve skutečnosti ovládat někdo jiný než ten, komu oficiálně patří?
1: Celosvětová telekomunikační krajina je do značné míry založená na důvěře. Státy si navzájem důvěřují,

0: operátoři si důvěřují. Zároveň tu ale existují další vlivy. Například státní moc nasazuje odposlechy, když vyšetřuje zločiny. To je legální, ale totéž dělají i aktéři se zlými úmysly. Snaží se zmocnit duševního vlastnictví, odposlouchávat nebo někoho odříznout.
1: Co je podle vás zásadní k tomu, aby se to nestávalo?
0: Například transparentnost. Můžeme se v záznamech vrátit v čase a podívat se, co se stalo v našich sítích před půl rokem, před rokem, před dvěma lety. Možná se v minulosti stalo něco, čeho jsme si nevšimli, ale teď víme, co hledat. Vystupujeme, kdy se tam co změnilo. Rizikem totiž není jen krádež informací, ale dlouhodobé škody, postupná degradace. Například přístup, který někdo využije až v době konfliktu nebo krize.
1: Na co bychom měli myslet my jako běžní uživatelé?
0: Myslím si, že vždy platí standardní zásady kyberhygieny. Chovat se zodpovědně, nepoužívat víckrát stejné heslo, aktualizovat včas. Hlavně si ale čtěte návody. Státní agentury mají opravdu dobré instrukce, jak zabezpečit domácí sítě a zařízení. Ve většině zemí můžete nahlásit třeba podvržený e-mail, který se vydává za banku nebo poštu. Když ho nahlásíte, pomáháte chránit svou zemi.
1: Takže nedůvěřovat každému e-mailu, ale důvěřovat státu?
0: Důvěra je srdcem všeho v demokratické společnosti. Důvěřujeme státu i operátorům, že dělají správné věci. S tím je ale spojené to, že státní moc musí být dostatečně transparentní, že i firmy, operátoři musí být také transparentní, aby osvědčili, že si zaslouží naši důvěru.
1: Uzavírá Joel Sederho, švédský bezpečnostní poradce Mezinárodní telekomunikační firmy. Martin Srb, Radiožurnál.

0: Komu dát šanci? Koho posadit? A kdo vám vyhraje celé kolo? Přichází Fantasy Šance Ligy. Světově oblíbený fenomén, který má poprvé v historii oficiální verzi i v českém ligovém fotbale. Staňte se manažerem vlastního týmu, složeného z reálných hráčů Šance Ligy a zkuste získat co nejvíce bodů. Sestavte tým, sledujte formu hráčů, vytvořte miniligu s přáteli a soupeřte o vítězství i atraktivní ceny. Fantasy Šance Ligy je dostupná zdarma v mobilní aplikaci Šance Ligy i na webu. Fantasy Šance Ligy. Vaše liga, vaše sestava, vaše vítězství.
1: Radiožurnál je 10 hodin. Zprávy a Eliška Zábrocká. Na hlavních jižních tazích je v létě vyšší nehodovost, vyplývá to z dat portálu dopravy. Na Pražském okruhu budou silničáři v noci bourat dva mosty, dálnici uzavřou. Fotbalisté Francie a Anglie se utkají na mistrovství světa o bronz. Na dálnici D1 směrem z Prahy do Brna popojíždí dlouhá kolona za sjezdem na Sázavou z 36. kilometru. A čekáme proměnlivou oblačnost, místy přehánky nebo bouřky, teploty většinou do 28 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: V létě výrazně roste nehodovost na hlavních silničních tazích směrem na jih. V červenci je tam nehod o pětinu víc než jindy, v srpnu skoro o čtvrtinu. Vyplývá to z dat za posledních 15 let společnosti Data Friends, která provozuje portál nehod.
2: Větší riziko je hlavně na úsecích na jihu Čech a Moravy nebo na dálnici D1 na Vysočině. Nejčastější chyby řidičů popisuje datový analytik portálu dopravy Marek Sibal.
3: Patří sem především nevěnování se řízení, nedodržení bezpečné vzdálenosti, jízda po nesprávné straně vozovky nebo vjetí do protisměru.
2: Nejrizikovějšími dny jsou v létě pátky a soboty. A řidiči by měli počítat třeba i s tím, že jezdí s více naloženými auty, říká Tomáš Neřold z Besipu.
4: Rozhodně by řidiči měli počítat s delší brzdnou dráhou. Také se posouvá to těžiště toho auta více nahoru, takže potom se chová jinak v zatáčkách, je tam větší náklon.
2: Důležité je i plynulé dojíždění do kolon. Sára Adamcová, Radiožurnál.
1: Francouzská armáda ještě letos vytvoří letku špionážních a bombardovacích dronů. V rozhovoru pro deník Le Figaro to potvrdil generál Dominique Tardif. Francouzské letectvo tak reaguje na využití bezpilotních prostředků ve válkách na Ukrajině i na Blízkém východě.
5: Francouzská armáda poukazuje na to, že už nestačí mít jen klasické letky o několika stíhačkách, které dokáží čelit hrozbám země vzduch a nesou střely schopné zasáhnout vzdálenější cíle. Francouzské letectvo chce mít širokou škálu dronů. Ty menší a levnější mají zahltit nepřátelské radary, ty větší typu iránských šahédů mají zasáhnout cíle vzdálené stovky kilometrů. A pak tu jsou ještě další drony, které by bylo možné vypustit například z taktického letounu Airbus A400M nebo z moderních francouzských stíhaček Rafale. Armáda zároveň vyvíjí munici, která by zvýšila účinnost těchto bezpilotních prostředků a počítá taky s využitím umělé inteligence. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
1: Kvůli bourání dvou mostů u Ořechu v noci řidiči neprojedou po Pražském okruhu mezi 16. a 19. kilometrem. Objízdná trasa povede po Strakonické ulici, Strahovským tunelem a Patočkovou ulicí. Uzavírka začne v 7 hodin večer a potrvá do zítřejší 11. hodiny dopoledne. Podle mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petry Trkulové na místě vzniknou dva nové mosty.
6: S pracemi na nových mostech začneme hned po demolici. Nárazově kvůli tomu mezi Slivencem a Ořechem omezíme provoz na režim 2+2. Celkové náklady na jejich přestavbu vyjdou na téměř 207 milionů korun.
1: Ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm se dnes sejdou pekaři. Návštěvníci můžou ochutnat výrobky od 23 pekařských firem z Česka i Slovenska. Připravené jsou taky ukázky tradičního pečení chleba, říká mluvčí muzea Pavlína Polášková.
7: Po celý den budou probíhat ukázky pečení chleba, návštěvníci mohou nahlédnout na práci pekařů v Bilově domě v Třevěném městečku i ve vodním mlýně v Mlýnské dolině a sledovat pečení chleba přímo v prostředí historických objektů muzea.
8: Sport. Fotbalisty Francie a Anglie čeká na mistrovství světa utkání o bronz. Duel o třetí místo začne v Miami ve 23 hodin našeho času.
9: Po triumfu v roce 2018 a následně stříbru na minulém šampionátu může tým okolo Kyliana Mbappého zkompletovat medailovou sbírku. Francouzi ale budou muset překonat zklamání ze semifinálové prohry 0-2 se Španělskem. Ještě hůře na tom asi jsou Angličané, kteří po obratu v závěru podlehli 1-2 Argentině. Anglie bude usilovat o historicky teprve druhou medaili z mistrovství světa. Před 60 lety slavila triumf, ale od té doby jen dvakrát neuspěla v soubojích o třetí místo. Duel o bronz mezi Francií a Anglií začne v přímém přenosu radiožurnálu Sport ve 23 hodin. V neděli zakončí světový šampionát finále mezi Španělskem a Argentinou. Tomáš Petr, Radiožurnál.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Na D1 dlouhé zdržení v Posázaví a situace kvůli omezení v Brně. D1 z Prahy do Brna extrémně ucpaná, kousek za sjezdem na Sázavu. Zpomaluje se v obou pruzích na 34. a 0,5 kilometru a téměř hodinu se v roztrhané koloně pokračuje až ke sjezdu na Vlašim, k místu dřívějšího požáru dodávky na 47. a 0,5. Tam ještě stále zůstává uzavřený stoupací pruh, v něm světelná šipka silničářů i silničáře právě uklízejí. A jak to vypadá na D1 v Brně na trase z Vyškova do Prahy?
10: 196. sjezd je zavřený, musí se na 194, tak se tam lidi trošku diví. Celkový zdržení je asi 10 minut a je tam pomalu jedoucí kolonka, tak od 197. až po ten 194. pak je to na Prahu volný.
1: Na silnici 53 z Pohořelic do Znojma čekejte potíže na začátku obchvatu Lechovic. Záchranáři tam zasahují u vážnější nehody.
11: Jsou tam v sobě dva autobusy a už je tam řídí dopravu policie, objíždí se to přes ty Lechovice.
1: A my doplníme, že v obou směrech se tvoří kolony o něco delší po pojíždí od Znojma. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Čekáme proměnlivou oblačnost, ojedinělé během dne přechodně místy přehánky nebo bouřky, večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů na jihovýchodě Moravy i 30 stupňů. Tolik zprávy. A po nich začíná víkendový host Radiožurnálu, slovo má Libor Bouček.
12: Je to přesně tak, poslední den vysíláme živě na Radiožurnálu z festivalu Colors of Ostrava. Airstream je přichystán, pikantní je, že areál festivalu Colors of Ostrava toho 23. ročníku je stále ještě uzavřen. Co se týká toho zvukového signálu, tak si troufám tvrdit, že to je vůz, který akorát utichl. Nicméně nám se podařilo alespoň pro pár desítek lidí ten areál otevřít dřív a ti přišli na muže, který už usedl proti mně. Ten vystudoval učitelství a kulturní antropologii na Univerzitě Karlově, následně na katedře psychologie pedagogické fakulty získal titul PhD. Už, jestli to dobře počítám, 21 let působí jako interní vyučující zmíněné fakulty. Každopádně tak by se dal charakterizovat David Doubek. Nicméně, on je daleko známější, co by Ventolin, věnuje se elektronické hudbě a má za sebou vystoupení, které skončilo lehce po druhé hodině tady v Ostravě. Davide, vítejte.
13: Dobré ráno.
12: Vypadáte výborně.
13: Děkuju.
12: No, jenom mě zajímá, jestli, protože to, že vy jste na tom vystoupení byl, tak to je logické a jasné, ale mě zajímá, jestli někdo tady z fanoušků, kteří se shromáždili před restreamem, byli též. Tak vy máte obrovský obdiv, je tady 5 lidí, kteří ještě dokážou vidět a přišli takhle ráno. Spali jste vůbec? Doplním, že je tady dvojice žen, jedna kývá, že ano, ta druhá, která prokazatelně přišla s ní, říká, že ne. Tak to musela být divoká noc. Jaká to byla hodina na Colors?
13: Bylo to super. No, jako by ten koncert.
12: No jistě,
13: to.
12: No.
13: Bylo to skvělé, ale já budu mít občas prostě trochu zádrhy. bylo to parádní, jako byly ty bouřky a tak, že jo, takže to bylo prostě trošku jako pro asi tady posluchači nebo diváky jako náročnější večer, ale ten závěr byl skvělý.
12: No a ještě v tu jednu hodinu ty bouřky byly?
13: Já myslím, že už ne.
12: Já si taky, jo, vy to nevíte.
13: No tam mi byla střížka nade mnou, takže já nevím, jestli jako občas někde něco nekáplo, ale jako bouřka nebyla teda, co si pamatuju.
12: Ne, já si myslím, že ten program potom už večerní už byl úplně bez komplikací a přišla ta radost, která od středy panuje v Ostravě. Já jsem si říkal, jestli to prostředí bude připomínat jezerní království, ale vypadá to, že slunce je milostivé a vody tady není moc, což je pozvánka pro ty z vás, kteří ještě zvažují, jestli na Colors vyrazit, tak rozhodně vyražte. Máte troják vlastně. To bylo to vystoupení. No. Do té druhé hodiny, teď máme spolu před sebou hodinku do 11. No a následně na Luxor Stage máte odpoledne přednášku s Tomášem Sedláčkem na téma smysl absurdity a absurdita smyslu.
13: No já myslím, že to nějak se tak bude vyvíjet, jako takzvaně po smyslu.
12: Zeptám se, kolik procent z této části vaší dnešní aktivity máte nachystáno?
13: Já mám úplně prázdnou hlavu.
12: Dobře. Což si myslím, že ale k smyslu absurdity a absurdity smyslu vlastně je dobrá výchozí pozice.
13: Tak doufejme, no.
12: Jinak, jaké je vaše publikum, když jste to včera pozoroval?
13: Jako publikum na mě chodí dost pestry. Jako neměl jsem úplně čas ty lidi prozkoumávat, jo, kdo přesně přišel včera, ne, já jsem tak jako dost zaměstnaný. Ale byli skvělí, měli energii, bylo to dobrý, no.
12: Někdy říkáte, že se zaměstnán, fakt nestíháte sledovat, kdo žije před vámi, protože moc já si myslím, že ne.
13: No tak jako celkově, ale prostě úplně, že bych jako koukal, to ne.
12: Ne. A dá se vůbec tím, že to je elektronická hudba, to přizpůsobit vlastně tomu koncertu, že člověk může nějakým způsobem ovlivňovat ten playlist to flow?
13: Úplně, protože já hraju to naživo, takže jako tak každý to vystoupení je trošku jiný. Jo. A vždycky se to nějak ovlivňuje a často si tam dávám i takový jako breakdowny a že se to vyklidní a vyprázdní, takže dá se to přizpůsobovat.
12: My pochopitelně dnes naživo Ventolina i uslyšíme, ale ještě si budeme povídat. Posloucháte Radiožurnál, vysíláme živě z Airstreamu na festivalu Colors of Ostrava.
14: Festivalový host Libora Boučka.

pro všechny stařec. Disco Science.

Stačit já i ty, děláme na tom. Snad je to blízko, urychlovač částic z dimenze disco. Disco science.

Mm-hmm.

0: Tolik Disco Science a Ventolin, který je dnes hostem živého vysílání radiožurnálu Odsud z Colors of Ostrava. Mně se líbila ta reakce, když jste slyšel Disco Science ve vysílání radiožurnálu, že vám to udělalo radost.
1: Mě to trochu šokovalo.
0: No, pochopitelně zazní to i živě. Jinak té písni a tomu klipu je 9 let letos. Mám pocit.
1: Jo.
0: Byl to průlom, to Disco Science? Byl to nějaký mezník v té vaší kariéře?
1: Jako to určitě jo. Já jsem už předtím to docela jako fungovalo a tak, ale Disco Science to byl velký průlom pro mě.
0: No, a funguje to pořád velmi silně. Vy jste před časem řekl, že vaše vystupování i hudba, a teď budu citovat, jsou trapnosti, které produkujete kvůli tomu, aby vaši posluchači zapomněli na ty své. To nás spojuje, musím říct, že mám to velmi často podobně, že člověk vlastně právě tím, že prezentuje tu svoji vlastní existenci, tak těm lidem dává šanci na to, že si řeknou, že to není tak strašný. Platí to pořád?
1: Já myslím si, že asi jo, ale na druhou stranu vlastně tahle ta myšlenka nebo tak vznikla ještě v době, kdy to nebylo tak známý. Já jsem měl ještě možnost jakoby lidi zaskočit tím, jak vypadám, ale teď už jako lidi hodně často ví, takže si myslím, že ta energie se víc vyvíjí směrem k tomu, prostě k té energii, té hudby a tak, ale jakoby tenhle ten performativní element v tom mám pořád taky, no.
0: Jak se s tím člověk vyrovná? Najednou s tím, že na začátku přicházelo to objevování, ten šok, nebo šok, příjemný šok, překvapení z té muziky, z toho vystoupení, právě ta lehkost, která je skryta, a najednou, že už přichází to očekávání těch lidí a už člověk nemůže používat tyhle nástroje.
1: Jo, no tak prostě, ale ono se to nějak vyvíjí přirozeně, že se zase se objevují nový způsoby, když těch lidí přijde, ježiš, ty moje mluvidla. Když těch lidí přijde jako hodně, tak to má zase jinou energii, takže prostě se to nějak vyvíjí přirozeně.
0: K jakým konkrétním trapnostem třeba docházelo v počátcích?
1: V počátcích prostě lidi byli překvapení jakoby z toho, kdo tam stojí, jak to celý hraje, jak se to celý vyvíjí, a já jsem si dost dával záležet na tom, aby prostě jsem do toho šlapal tak intenzivně, aby prostě v jednu chvíli si všichni řekli, ale je to v pohodě. A je to v pohodě. Tak jdem. Tak jdem, no, do toho.
0: Jak si vás našli na tom začátku?
1: No, ono, popravdě řečeno, já jsem jakoby neměl úplně nějaký jasný začátek, jako když mě našli, ale oni se mě postupně objevovali a nacházeli. Takže už jako od prvního vystoupení, který jsem měl, tak se kolem toho tvořila taková jako fanouškovská základna. A navíc jakoby ten Disco Science sice byl průlom, ale už předtím jsem měl písničku Totem, která byla hodně jako populární, a Supersonic a tak, takže já jsem vlastně, oni byli, těch kroků tam bylo víc, jak to lidi objevovali a zjišťovali.
0: Já když jsem se na to díval, tak jste pro mě důkazem a strašně pozitivním důkazem toho, že fungovala ta šuškanda, že někteří lidé viděli to vystoupení, následně to předali dalšímu, a že člověk ani nepotřeboval sílu těch sociálních sítí, ale že fakt běžela ta informace, na to se jdi podívat, to fakt stojí za to.
1: Jo, určitě, jako, ale i obojí, jo, že já jsem na těch sociálních sítích vždycky byl docela aktivní, ale myslím si, že ta šuškanda nebo ten element toho, že to člověk zažije, tak to ho nějak osloví, tak to tam určitě bylo. No.
0: Davide, to první vystoupení, byla to opravdu náhoda, jak praví legenda?
1: Byla to náhoda, úplná náhoda, protože my jsme měli mít vystoupení s kapelou, co jsme tehdy měli, ale kapela nakonec nemohla, ale
0: Počkejte, to byla vaše kapela,
1: no.
0: A vy jste jako přijel a ta kapela nedorazila.
1: Ne, to už bylo jako, my jsme přislíbili účast na nějakým malým festiválku, a nakonec se ale ukázalo, že nebudeme moc, protože kamarád, co tam hrál na kytaru, tak jako mu do toho něco vlezlo. A mě to bylo líto, že jsme už to domluvili a tak jsem tý kamarádce, co to pořádal, řekl, tak já vymyslím něco sám, a vlastně tak vznikl Ventolin.
0: A jak probíhalo to vymýšlení? Jako?
1: No, já jsem...
0: Mně to přijde jako hrozně stresující, že mám kapelu, mám repertoár a najednou prostě přijde, ne, tak já něco vymyslím. A teď stojím před tím, co vymyslet.
1: No, já jsem prostě, to se stalo třeba v pondělí a v pátek bylo to vystoupení.
0: No, to je docela málo času.
1: Málo, no. A to bylo právě dobrý, protože já jsem nad tím nemohl moc to nějak jako překoumat. Já jsem si říkal, tak Tak jo, tak já to udělám a bum. A prostě jsem si sednul k těm mašinkám a vytvořil jsem vlastně základ písniček, který potom se nakonec jako objevili na té desce Totem, kdy prostě vznikly třeba veverky během toho těchhle pár dnů a ještě několik takových, kterých už teda teď nehrajou, ale prostě vzniklo pár takových jako základů, se kterými jsem přijel na ten festival a tam jsem prostě úplně, pro mě to bylo takový, jakože jak jsem nad tím nemohl přemýšlet, tak jsem do toho musel jít nějak úplně co nejvíc spontánně a nějak díky tomu jsem to vlastně i pro sebe objevil.
0: A jak ta kapela nesla to, když jste jim v sobotu zavolal, že už je nepotřebujete?
1: Tak to nebylo, jako. Ale myslím si, že tam proběhlo takový jako zaražený překvapení, jako co se to stalo, ale prostě se to stalo.
0: Se to stalo a dodnes nejste v kontaktu, ale to nevadí, no tak to nějakým způsobem zvládnou. Nás čeká to Živé Hradí, jestli mohu poprosit, tak co zazní jako první? Bude to něco z té poslední desky, všechno nejlepší?
1: Já zahraju dvě písničky, teď první písničku zahraju Karate, protože se musím trochu rozehrát. Mm-hmm. A to je taková karatistická píseň, to se hodí prostě.
0: Jednoznačně.
1: Rozcvička a pak zahraju ještě další, kterou budu muset vymyslet, protože jsem plánoval to Disco Science, ale to už tady proběhlo a proto jsem se tvářil.
0: Ne, my jsme trošku zákeřní prostě.
1: No, tak.
0: Ale na druhou stranu Karate přijde teď a to druhé přijde až po zprávách, takže máte docela dost.
1: Právě, já potřebuji ještě prohledat taháky.
0: Ventolin se právě teď přesouvá na scénu, která je v našem airstreamu. Potom, co dohraje, tak se zase vrátí, tak abychom probrali ty další rozměry jeho kariéry. A musím říct, že je vidět i na těch reakcích přímo z účastnice a účastníků, od účastnice a účastníků festivalu Klarasov Ostrava, že právě to jeho včerejší vystoupení patří mezi nezapomenutelné. A musím říct, že to je pochopitelně i vizuální pastva, protože ta preciznost, kterou David v sobě schovává, je unikátní. A teď už ty desítky lidí, kteří dorazili do stále ještě zavřeného areálu festivalu Colors of Ostrava, se těší na to, jak bude znít Karate, a jsem zvědav, co to udělá s vámi. Vy zatím sedíte, ale můžete si klidně stoupnout a to platí pochopitelně i pro vás, posluchačky a posluchače Radiožurnálu. Tady je Ventolin živě z Ostravy.

0: Tento ohlas patří Ventolinovi. Pár desítek posluchaček a posluchačů Radiožurnálu dorazilo ještě před otevřením bran Colors of Ostrava. Tamhle kousek od nás ve stanu je napsáno Dance Battle, že to začíná někdy kolem 11. hodiny. Myslím si, že favority tohoto tanečního souboje už jste dokázal přichystat, milý Davide. Jinak, co se týká skladby Karate, tak ta vyšla na desce Dneska se vyčasilo. A co mě zajímá, tak myslím si, stejně jako k mnoha dalším, tak k tomu patří ten videoklip, za kterým stojí Petr Marek. Je jasné, že hudba je vaše, ale jak moc vy mluvíte do těch klipů?
1: Já vlastně jako... Formulace, jakože mluvím do klipu, tak to jako není, že já bych mluvil do klipu. Já si o tom popovídám, ale vlastně mluvení do klipu spočívá hlavně v tom, že se jakoby domluvíme, nebo se domluvíme s tím, kdo to bude dělat. Ale pak ten člověk, který to dělá, tak má vlastně dost velkou tvůrčí jako svobodu. O tom to hodně je.
0: No a musím říct, že i to je nesmírně charakteristické, protože tenhle filmový příběh Sněhuláka, který uprchne v tom ukradeném autě, patří fakt mezi jako jednu z nejkreativnějších a doporučuji ke shlednutí. Nás za chvíli čekají čerstvé zprávy. Jsem rád, že David Doubek je dnes naším hostem, alias Ventolin. Pochopitelně uslyšíte i další jeho živé hraní. Ještě nevíme co, ale prostor na toto vymyslet je. Každopádně je nám velkou ctí, že posloucháte Radiožurnál živě z Colors of Ostrava a troufám si tvrdit, že tato část s Ventolinem patří už teď do zlatého archivu hostů Radiožurnálu. David Doubek je naším hostem a za chvíli už čerstvé zprávy a pochopitelně po 10:30 v sobotu pokračujeme dál.
2: 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Lord, tedy Swims a stovka dalších. To jsou Colors of Ostrava. Každý festivalový den vám přinášíme speciální vysílání Colors on Air na Radiožurnálu. Aktuální hudba a inspirativní témata diskuzního fóra Melting Pot. Od 15. do 18. července v areálu Dolních Vítkovic. Festival by nebylo možné uspořádat bez podpory Moravskoslezského kraje a generálního partnera festivalu Moravia Steel. Hlavním mediálním partnerem je Radiožurnál.
3: Radiožurnál je 10:30. A zprávy s Kateřinou Causrisovou. U Olexovice na Znojemsku havarovali dva autobusy s cestujícími. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí Petra Hrůzová. Na místě je podle ní přes 30 zraněných. Silnice je mezi Znojmem a Brnem uzavřená. Policisté dopravu odklání přes Borotice. Na místě jsou všechny složky integrovaného záchranného systému. Zjišťujeme další podrobnosti. Mobilní aplikaci záchranka můžou lidé nově využít i k vyhledávání nejbližší lékárny a nebo pohotovostní služby. Cílem je podle vývojářů usnadnit přístup ke zdravotní péči dříve, než bude nutné zavolat na tísňovou linku. Je nově taky přímý odkaz na cestovatelský systém Drost. Ode dneška nejezdí tramvaje mezi Újezdem a Lazarskou v Praze. Do 10. srpna tam bude dopravní podnik opravovat tramvajovou trať. Výluka se dotkne 12 linek, které pojedou po odklonových trasách. Náhradní autobusová doprava není zavedena. Po rozsáhlé rekonstrukci dnes slavnostně otevírá rozhledna Libín u Prachatic. Na návštěvníky od 12 hodin čekají hudební vystoupení i program pro děti. Zájemce navíc na Libín doveze autobus z prachatického malého náměstí. Rekonstrukce historické kamenné rozhledny z roku 1883 trvala 9 měsíců a stála necelých 8 milionů korun.
4: Sport.
3: Tréninku na nedělní velkou cenu Belgie Formule 1 byl nejrychlejší Kimi Antonelli. Lídr šampionátu z Mercedesu překonal úřadujícího mistra světa Landa Norrise z McLarenu i třetího Maxe Verstappena z Red Bullu. Dnes odpoledne bude program pokračovat třetím tréninkem a od 16 hodin se pojede kvalifikace.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Situace na D1 v Posázaví, zdržení na průtahu Brnem. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna od sjezdu na Sázavu z 34. kilometru trvá stále o něco silnější provoz. Už jsou to ale poslední zbytky kolony k místu dřívějšího požáru dodávky před odbočkou na Vlašim na kilometru 47,5. Uvedený úsek pojedete přibližně 25 minut. Na D1 na průtahu Brnem se sunou fronty v obou směrech, a to před sjezdem na Bratislavu. Připomeneme, že ve směru z Vyškova se exitem 196 po celý dnešní den nedá sjet, je uzavřený. Je nutné pokračovat po dálnici až ke sjezdu na Mikulov na kilometr 194, tam se otočit a na Bratislavu sjet směrem od Prahy. A na silnici 53 z Pohořelic do Znojma trvají komplikace na konci obchvatu Lechovic. Záchranáři tam zasahují u vážnější nehody dvou autobusů a policie provoz odklání přes zmíněné Lechovice. Na průtahu obcí se chvílemi zpomaluje. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude oblačno, ojediněle během dne přechodně místy přeháňky nebo bouřky, večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na jihovýchodě Moravy kolem 30, na horách většinou kolem 18 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje dopolední host Radiožurnálu a slovo má znovu Libor Bouček.
4: Colors on Air na Radiožurnálu s Liborem Boučkem.
0: No a my můžeme doplnit ten aktuální stav počasí. Troufám si tvrdit, že ten závěrečný den 23. ročníku festivalu Colors of Ostrava bude plný slunce a stojí za to vyrazit. Škoda, že jste nevyužili možnosti vyrazit ještě ve chvíli, kdy jsou brány areálu uzavřeny, protože se otvírá v 11 hodin. My jsme si otevřeli dřív a pozvali jsme si Ventolína a mě těší, že jsme spolu zde v našem improvizovaném studiu. Ještě jednou dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Já chápu, že v téhle době je stále složitější škálovat hudbu mezi žánry, myslím si, že se to jako hodně propojuje, ale jak moc byste snesl to označení disco v tom vašem případě?
1: Disco mám rád a mám tam pár jako disco věcí, které hraju, ale to celé dohromady, co hraju, tak jako určitě není jenom disco.
0: Je to elektronická hudba, no. Ale mě zajímá, jestli jakoby člověk nepodceňuje to disco tím, když to používá v tom pejorativním slova smyslu. Že jako jestli disco nezískalo najednou v těch posledních letech takovou jako nádech pejorativní.
1: No já si myslím, že zrovna s tím jako slovem a pojmem disco ten nádech pejorativnosti se táhne od jeho vzniku. A že to je prostě že zatím je takovej trochu, si myslím, přehlíživej postoj, protože to byla prostě původní černošská hudba. A je to prostě vlastně takovej já bych řekl, že byl jako rock versus prostě disco tehdy, takže to bylo takový znevažování toho, ale já to neberu jako pejorativní záležitost. Pro mě je to prostě druh rytmu a přístupu, který mám rád a který jako hrozně oceňuju a akorát ne všechno z toho, co dělám, je disco.
0: Jak to vlastně vzniklo, to vaše propojení s těmi stroji? Protože když se člověk podívá na vaše stránky, tak přiznám se, že mě se nejvíc líbí ta sbírka těch strojů a prostě to, co vy máte.
1: To vznikalo postupně. Já jsem původně vlastně kytarista a hrál jsem na všelijaký různý možný nástroje, i na bicí jsem se učil a tak. A postupně mě začaly prostě přitahovat ty elektronické věci, nebo elektronická hudba, ale nejdřív jsem začínal s počítačem, ale to mě frustrovalo. Nějak to nebylo ono. A pak jsem měl takový sen, že prostě potřebuju si koupit nějaký synťák, který má pořádný zvuk a nějaký drum machine, který má nějaký tón. A že ten minimalismus, že to je něco, co je pro mě nějak jako důležitý a vlastně v duchu tohohle snu se držím do dneška, že to je prostě, pro mě je to hodně o zvukovém charakteru, tady vychází a inspiraci, která vychází z těch krabiček, no z těch mašin.
0: Je to tím, že třeba ten počítač je až příliš dokonalý, že nabízí až příliš mnoho škály, nebo?
1: Určitě, jako pro mě to bylo určitě o tom, že tam vlastně, tak je to volný pole, tam se dá prostě dělat úplně cokoliv a já jsem, ale mně šlo o to, že jsem chtěl něco, co má zvuk a ten počítač zvuk žádnej nemá, ten zvuk se do toho musí nějaký dostat teprve, takže.
0: No já si právě říkám, jestli tímhle s tím trošku jsme nenarazili na tu hranici té hudby, že právě to, co vyjde z toho počítače, mi nepřijde už jako úplně ta hudba, že člověk nepoužívá ten hudební nástroj.
1: Tak ty virtuální hudební nástroje jsou hudební nástroje a to já bych to asi úplně takhle nebral, ale ten nějaký omezení a určitá nějaký fyzický charakter, to je pro mě důležitý, že to prostě já potřebuju fyzicky kroutit s těma věcma a když jsou to ty analogové nástroje, tak oni prostě hrajou taky jako i podle teploty trochu jinak, i podle toho, jak se zrovna vyspějí.
0: Vážně?
1: No.
0: Kolik jich máte?
1: Hodně. Hodně. Tady bych musel teď zrekapitulovat, což v mém mentálním stavu nebo
0: ne, to je v
1: kognitivním
0: pořádku,
1: stavu je trochu nemožný teď, ale mám v tom svým caseu, v té krabici mám určitě třeba přes 10 věcí. No.
0: Jak často to proměňujete, že si řeknete a teď to bude tohle můj miláček, protože přeci jenom člověk tam musí mít tu vášeň pro to sběratelství a může se obměňovat ten nejoblíbenější.
1: Určitě se to obměňuje a já to pořád se to vyvíjí, ta moje sestava. Ale jsou tam některé věci, které mám od začátku víceméně. A ukáže se to tak, že prostě dobré věci jsou dobré víceméně pořád. Ať s nima člověk dělá, co s nima dělá, tak to jde a jde to rychle. A ty, které prostě moc nefungují, tak s těma je strašně moc práce. Takže ty většinou vyřadím nebo prostě hledám něco jiného. Ale přicházím na to tím, že to prostě si rozumíme.
0: Jak silná je ta česká elektronická scéna? Já si vzpomínám na konec 90. let, kdy dokonce vycházely i časopisy se na to specializující, bylo těžké je sehnat a člověk měl možná laický a naivní pocit, že ta česká elektronická scéna míří na ten piedestál, pak přišel rap možná trošku, tak jak si stojí teď?
1: Já si myslím, že ten rap hodně dominuje té scéně, ale ta elektronická hudba se pohybuje víc asi na v takových jako žánrových koutech, takže prostě určitě drum'n'bassová scéna je silná tady, nebo jako to hard tech, nebo techno. Pak improvizační scéna, kterou třeba reprezentuje Leoš Hort jako Haratel, to je skvělý. Takže myslím si, že ten devadesátková vlna vlastně té elektronické hudby, to už je asi pryč, ale vyvinulo se to do různých jiných věcí a objevuje se to prostě různýma cestama jinýma.
0: No, já když se dívám na vlastně ty vaše cesty, tak tam je i Polsko, 27. června jste byl v Polsku, tak tam musíte proměnit ten repertoár, protože člověk logicky nemůže použít jednu z vašich dalších silných zbraní a to jsou ty texty.
1: Může.
0: Vážně?
1: Může. Ono vlastně samozřejmě, že mi úplně doslova nerozumí, ale já dělám to, že třeba před tou písničkou vysvětlím, co to je. A ono, to vysvětlování nabízí spoustu prostoru pro nějakou komunikaci, pro nějaký humor. Jo. Takže když řeknu, že tahle písnička se jmenuje Brambory začnu to vysvětlovat, jako žijem jaký. A teď oni, aha, a najednou dojdem na to, že prostě v Polsku žijem jaký jsou prostě vlastně kult národní, tak je tam prostě mnoho jako možností.
0: No, ale brambory mají trošku hlubší smysl, ne?
1: Mají, ale to se dá vysvětlit, jo? Že i v tom je takový potenciál, protože my máme, že já to mám v tom textu, každý má ve sklepě nějaký brambory, což sklep v Polsku.
0: A buď z toho něco vykvete, nebo je z toho...
1: No právě, jako je to metafora samozřejmě. A to já ale řeknu, že je to metafora a to se vlastně jako dá pochopit rychle.
0: Když to tak vezmu z toho dvouhodinového koncertu v tom Polsku a přičtu k tomuto vysvětlování, tak kolik tak během těch dvou hodin zahrajete písní?
1: já se zase úplně moc nerozkecávám, ono stačí říct pár slov a vlastně nějak to začne fungovat. Ale zároveň přeci jenom ta polština, čeština nejsou od sebe tak daleko. A když třeba na ně mluvím anglicky, tak říkají mluv česky.
0: Jo. Mm-hmm. A co je dřív? Ten slogan anebo ten beat?
1: U mě vždycky všechno začíná hudbou, ale zároveň nezávisle na tom, já si dělám poznámky nebo sbírám různý slova nebo slovní spojení, které mě zaujmou, takže začíná to hudbou a pak hledám, co s tím komunikuje z těch textů.
0: Kde sbíráte ta slova? Protože jako, kdybyste se nevěnoval ještě té akademické sféře, tak si umím představit nesmírně úspěšnou dráhu reklamního textaře. Protože, no ne, tak jsou to fakt slogany.
1: Tak děkuju. No, ty slogany někdy mě napadnou, prostě od někud přiletěj. Někdy to zaslechnu. Inspiruje mě často Klára, to je moje žena, to mi občas něco řekne a mě to zaujme. Tak si to napíšu. Ale tak různě, no, prostě jako sbírám, jsem takový folklorista.
0: Je pravda, že co se týká té manželské komunikace, tak jak se to vyvíjí v průběhu času, tak pak už je to hodně sloganovité, to je pravda. To máme stejně, budu taky víc naslouchat svoji ženu, třeba z toho něco bude. Když jsme se dotkli té nové desky, všechno nejlepší, v čem je ta deska jiná?
1: No ta deska, v čem je jiná? Jako je moje.
0: No, ale tak já si myslím, že i vznikalo, že vy jste byl najednou na daleko více místech vznikala.
1: Ano, jo, ta deska vznikala jinak než ty předtím, protože mi to doma úplně nešlo z různých důvodů, který byly prostě, že se tam něco dělo venku na ulici a prostě byl tam hluk a tak, takže jsem se pak rozhodl, že pojedu někam jinam, a takže jsem objel různá místa, vlastně jsem si vzal ty svý nástroje za sebou, takže to bylo jiný v tom, že jsem objevoval psaní třeba venku nebo psaní na jiných místech, což bylo jako fakt zajímavý a zjistil jsem, že to funguje, takže to v tomhle to bylo hodně jiný. No.
0: Jako, že opravdu fungují ty vnější faktory? Že...
1: Jo, že prostě pro mě je dobrý, když si zajdu někam do parku, tam si sednu a prostě zkouším to tam psát, než abych se jako snažil u stolu, protože u toho stolu nakonec přeci jenom na člověka začne tlačit to, že to nejde, a zatímco venku to tak jako všechno poletuje a jde to líp. No.
0: Je tam i ta kytara na té desce vaše?
1: Spousta, vždycky. Já mám na každý desce hodně vlastně kytar, i když to není třeba úplně hned poznat, ale jako je to pro mě je to nejspontánnější nástroj.
0: No a teď vyjdeme vstříc těm, kteří usedli před naším airstreamem, protože nás čeká další živé hraní. Co jste nakonec vybral?
1: Já jsem nakonec se rozhodl pro písničku Fešák, protože to bude takový největší test toho, jestli mám v hlavě ještě nějaký zbytek hmoty nebo už nic.
0: Dámy a pánové, ten test uslyšíte živě na Radiožurnálu. Ventolin se právě teď opět bude přesouvat zpět na scénu. Můžete klidně jít, já to proložím, než tam dojdete. Ta délka té mé promluvy naznačuje, jak blízko ta hudební scéna je. Jsou to doslova a do písmene pouhé dva kroky. A vidět je v očích těch, kteří dorazili před Airstream, že daleko více než naše slova je zajímá to, co Ventolin předvede. A ta chvíle přichází právě teď. Takže máte možnost slyšet píseň Fešák, což je autotest Ventolina. Tak ať ten test dopadne co nejlépe. Fešák živě z Airstreamu na Radiožurnálu.

Život tvoří pořadí věcí, které se zdají být bezvýznamné. Včera jsem našel čepici s nápisem Adidas Cup, Dankeschön, Adidas.

0: Ventolin živě ve vysílání Radiožurnálu a zdá se mi, že postupně se ten okruh těch, kteří dorazili do stále ještě uzavřeného festivalu Colors of Ostrava, otvírá se už za 13 minut, tak se to rozšiřuje a myslím si, že jste přines obrovskou radost, obrovskou radost tím lidem a vy jste je roztancoval. Ne, že to fakt funguje. Takhle, to, že jste roztancovali i sebe, protože musím doplnit, že uprostřed toho loužového jezera, které se vytvořilo před hudební scénou, tak jste předvedl úžasnou choreografii. To je jedna věc. To přichází vždycky? Nebo musí přijít nějaká ta chvíle? Máte to nacvičené, ty kroky?
1: Ne, nemám. Já tancuju rád a tancuju tak, jak mě to zrovna se chce. Takže jako... já pořád říkám slovo jako, nevím proč, ale... rád tancuju, rád se hejbu a rád to přenáším na lidi.
0: Ne, a povedlo se to. Mě zajímá, protože já jsem v úvodu hovořil o té vaší akademické dráze, která vlastně pořád trvá.
1: Ano.
0: Jak rychle se dokážete dostat z Davida Doubka do Ventolina a zase zpátky?
1: To jde docela rychle, akorát to není úplně

0: Těch poměrů nebo těch sil tak je komplikovaný.
1: Jak na vás reagují studenti? A jsou to ti, kteří na vás chodí, anebo chodí i třeba s nějakou vidinou třeba výhodnějšího přístupu? My jsme na vás byli.
0: S tím jsem se, musím říct, vůbec nesetkal ani jednou, jako s takovýmhle pokusem nějak si to zjednodušit. A já k tomu nenavádím ani nijak. Studenti, myslím, že v současné době už všichni ví, co jsem zač, nebo co dělám za, jako ještě vedle toho učení. Zajímavé bylo období, když se to objevovalo, nebo když na to přicházeli, tak to bylo jako kuriozní, když se prostě dívali do počítače během přednášky a teď tam bylo takový to... Objevili tam nějaký klip.
1: A měl jste tendenci třeba brknout jako, že jo, to jsem já.
0: No, já jsem taky se s tím učil pracovat, jako, takže jsem jako se říkal, aha, no, ale teď už jako všichni ví a já jsem rád, když přijdou a rád si s ním povídám, když mají jako zájem se povídat o té hudbě, ale v tom nevidím žádný ani napětí, nebo něco to prostě nějak se tak...
1: Ne, funguje to velmi přirozeně a možná dá se říct, že i třeba díky tomu k ním máte blíž než ostatní kolegové, kteří třeba naplňují daleko víc tu představu vysokoškolského pedagoga?
0: Já asi možná jo, v něčem asi jo, ale oni zase na druhou stranu jsou, čím víc jsem známý, tak tím víc oni jsou ostýchaví, takže se jako těžko, to není úplně, že by prostě říkali, čau kámo, tak to nefunguje.
1: A vy ji zkoušíte logicky?
0: No jasně.
1: No. I tam jsou ostýchavý během té zkoušky.
0: Jenom
1: hledám ten manévr.
0: Já jsem se úplně jako vlastně z toho trošku vylhal tím, že mám písemný zkoušky, takže to tam nenastává. Ale sedím třeba u obhajob, ale tam je to celkově velmi seriózní.
1: Zcela logicky. No, jak velkou radost vám dělá to, že si studenti stále vybírají ten obor, kterému vy se věnujete a který je strašně podstatný?
0: No, takže já učím na katedře psychologie a o to je obrovský zájem. A učím tam předmět antropologie v rámci jako toho jejich programu, který mají povinně, tak oni se to nevybírají, oni to mají povinně.
1: Já jsem myslel přesně tu psychologii v rámci pedagogické fakulty. Jako.
0: O to je prostě velký zájem a z mnoha různých důvodů, kde já asi nehraju roli.
1: A když jsme u té antropologie, tak aspoň ji lehce ťukneme, protože já vás tím chci odvést k tomu, že už za chvíli začíná vaše přednáška Smysl absurdity a absurdita smyslu. Tím vás nechci nějakým způsobem děsit. Ale jak dopadne z pohledu antropologa to naše propojení s technologií a s tím technologickým vývojem? Vy používáte ty stroje jsou důmyslnější, sdílíme spolu, nechci říct odpor, ale takovou lehkou rezervovanost směrem k těm počítačům.
0: No, mně se líbí, když je to tak, že ta technologie člověku pomáhá v tom, co on si usmyslí dělat. A když je to takovej kamarádský vztah, jaký já mám s těma přístrojema, kdy
1: to
0: prostě je to fajn, je to inspirativní, člověka to může rozvíjet, může mu to pomoct, může ho to příjemně překvapit, ale ten obrácený moment, když člověk prostě jako jenom s jazykem na vestě dobíhá, prostě co někde na něj tlačí a nějak ho omezuje, tak to se mi nelíbí vůbec. Takže já, jak to dopadne, to nevím, ale já jsem rozhodně za tu první kombinaci.
1: Ne, mě někdy až překvapuje, taky mě zajímá ten váš odborný pohled na to, že myslím, jako bychom zapomněli na to, že jsou to opravdu jenom stroje.
0: No tak lidem se stává, že třeba jdou mezi skálama, teď tam vidí v těch skalách různý zvířata, obličeje a tak dál, takže myslím si, že to je stejný prostě takový personifikační mechanismus, že v těch věcech vidíme víc, než v nich je.
1: Dnes, kromě Colors of Ostrava, vás čeká ještě jedno vystoupení, to je v Chotěmicích, což je u Soběslavy.
0: Ano.
1: Neříkáte to úplně nadšeně?
0: Já bych tuhle škálu nadšení a tak dále, tak to vynechal.
1: Ne, je to nadšení, ale co je podstatné, tak potom přichází dlouhá pauza, tak předpokládám, že budete mít volno a odhodíte na chvíli Ventolína.
0: Jo, já budu mít dovolenou prostě.
1: No a pak už to jede dál. Tak na co se ještě dnes mohou těšit lidé v Chotěmicích, kteří vyrazí do toho vesnického klubu?
0: No, můžou se těšit na jako plný koncert, bude to delší, než je festivalový set, který je vždycky jako omezený nějakou hodinou, tak tam to bude normálně plná.

0: dílka a je to tam v přírodě, je to vlastně na statku u Vaška Koupka. Je to tam pěkný, takže se můžou se těšit i na nějaký stanování, pokud mají stan sebou a pak bude ten koncert a je to tam prostě příjemné místo.
1: Vy budete také stanovat?
0: Já doufám, že nebudu muset stanovat, že dostanu pokoj. Já bych ten stan nedal dohromady.
1: Každopádně myslím, že i to bude specifické po té obrovské cestě, kdy jste vystřídal ty velké festivaly, kromě Colors of Ostrava. To byla třeba Pohoda a vlastně je to fakt nesmírně dlouhá šňůra. Já vám přeju, ať si užijete tu dnešní přednášku s Tomášem Sedláčkem, ať si pochopitelně užijete i tu zastávku ve Vesnickém klubu v Chotěmicích a děkuji moc krát, že jste byl hostem Radiožurnálu.
0: Děkuji za pozvání.
1: My pochopitelně odsud ten potlesk patří pro Ventolina. Budeme vysílat dál celý dnešní den a nesměle prozradím, že asi vrcholem toho živého vysílání bude v 18 hodin setkání s prezidentem republiky Petrem Pavlem. Celou hodinu bude mít nejen na diváky v Gongu, ale pochopitelně i pro vás posluchačky a posluchače Radiožurnálu. Takže i dál nám během soboty buďte věrni. Za chvíli už

0: Radiožurnál je 11 hodin. A zprávy s Kateřinou Couserisovou. Při nehodě dvou autobusů u Lechovic na Znojemsku je 40 zraněných, silnice je neprůjezdná. Norští hasiči bojují na jihu země s rozsáhlým požárem. Tenisté Pavlásek a Rykl získali v chorvatském Umagu první společný deblový titul. Bude oblačno, místy přeháňky nebo bouřky a teploty většinou do 28 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
0: U Lechovic na Znojemsku se čelně srazily dva autobusy s cestujícími. Na místě je kolem 40 zraněných, z toho 9 středně až těžce. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí záchranářů Michaela Botová. Na místě jsou všechny složky integrovaného záchranného systému. Podle Botové jde o mimořádnou událost prvního stupně.
2: Podle mých informací bychom zatím měli mít na místě 11 prostředků, včetně vrtulníků, inspektora provozu a také velkokapacitní sanitky. Pomáhají nám i převozové sanitky. Tuto chvíli vím, že nám jedou na pomoc, nebo už jsou možná na místě ještě 3 převozové sanitky.
0: Silnice je mezi Znojmem a Brnem uzavřená. Policisté dopravu odklání přes Borotice. Každá třetí kontrola České obchodní inspekce na Karlovarském filmovém festivalu odhalila pochybení. Inspektoři jich udělali za celý festival 118. Chyby našli ve 40 z nich. Zaměřili se kromě jiného na prodej alkoholu mladistvým. Pokračuje mluvčí obchodní inspekce František Kotrba.
3: Podávání a prodej alkoholu osobám mladším 18 let jsme zjistili ve 25 případech. To představuje více než 43% z 58 kontrol provedených ve spolupráci s mladistvými figuranty.
0: Inspektoři kontrolovali na festivalu v Karlových Varech taky poctivost prodeje, tedy jestli stánkaři prodávají správné míry nápojů a množství jídla. Pochybení zjistili při 15 kontrolách, to odpovídá čtvrtině všech kontrol. Hasiči na jihu Norska dál bojují s požárem, který podle dosavadních odhadů zničil od pátečního odpoledne více než 100 bytových jednotek. Oheň se ani po nočním zásahu stovek hasičů stále nepodařilo dostat pod kontrolu. Podle posledních informací už sice nezasahuje další byty, rozšířil se ale do lesa. Požár vypukl v obytné oblasti ve městě Drámen asi 50 kilometrů západně od Osla. Šumavskými železničními tratěmi projedou historické vlaky. Cestující se s nimi svezou dnes i zítra. Další termíny jsou příští víkend. Podrobnosti přidává mluvčí Českých drah Vanda Rejnochová.
4: Vyjede na koleje historický vlak Českých drah v čele s parní lokomotivou Všudybelkou. Cestující se mohou těšit na jízdy malebnou krajinou mezi Volary, Novým Údolím a Černou v Pošumaví. V sobotu 18. července dopoledne navíc pojede parní vlak z Volar na tradiční slavnosti chleba v Lenoře.
0: Jízdní řád akce Léto s párou je k dispozici na webu Českých drah.
5: Sport. Tenisté Adam Pavlásek s Patrikem Ryklem vybojovali první společný titul na okruhu ATP. Ve finále čtyřhry v chorvatském Umagu porazili Brity Stevensona a Willise 2-1 na sety. Čeští vodní slalomáři se ve Spojených státech připravují na mistrovství světa, které začne v pondělí v Oklahoma City. Olympijský vítěz a pětinásobný světový šampion Jiří Prskavec popisuje trať, na které se za 2 roky pojede také o olympijské medaile.
6: Já jsem vlastně rád, že ta trať je jiná než to, na co jsme v posledních letech zvyklí. Rychlejší, má větší spád než prostě Paříž, Praha, Londýn. A tady v Oklahomě mají vlastně stejné překážky jako v australském Penritu, ale ta trať je daleko užší a prudší.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Situace na D1 v Brně, uzavřená silnice 53 u Lechovic. D1 na průtahu Brnem a kratší kolony v obou směrech před omezením u D2. Od Vyškova se sune z úrovně Tuřanské OMV od Prahy z exitu 194 Mikulov. 53 spojnice Pohořelic a Znojma na obchvatu Lechovic zůstává v obou směrech uzavřená. Na místě zasahují záchranáři u vážné nehody dvou autobusů. Náhradní trasa pro osobní auta vede přes obec, pro nákladní je o něco delší. Vede po silnici 414 přes Čejkovice a Borotice. A v regionu ještě zůstaneme s přesunem na silnici 52, ta je hodně zaplněná v Mikulově i dál směrem k rakouským hranicím. Od kruhového objezdu u Lidlu na rakouskou stranu je to teď na více než 20 minut. Trojka Praha Tábor a půlhodinová kolona mezi Mračí a Benešovským hotelem Benika. Jedete-li z jižní strany na zdržení, se připravte už na konci D3 na úrovni Mezna. Nesouvisle se pak popojíždí až k Miličínu, následně i i těsně před Benešovem od kruhového objezdu u Marianovic. A v Praze čerstvá nehoda Věčné. Kousek za Karlovým náměstím srazilo osobní auto chodce. Na místě záchranáři průjezd omezený. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Bude oblačno, ojediněle během dne přechodně místy přehánky nebo bouřky, večer bude oblačnosti ubývat, nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na jihovýchodě Moravy kolem 30. Tolik zprávy. Dál pokračuje víkendový radiožurnál s Vladimírem Krocem.
8: Dobré dopoledne, jak jste slyšeli před chvílí ve zprávách, po nehodě dvou autobusů u Lechovic na Znojemsku je přes 40 zraněných. Silnice je mezi Znojmem a Brnem uzavřená. No a víc vám v dopoledním radiožurnálu řekneme za krátkou chvíli.
1: Víkendový radiožurnál a Vladimír Kroc.

0: U Lechovic na Znojemsku havarovaly dva autobusy s cestujícími, srazily se čelně. Na místě jsou všechny složky integrovaného záchranného systému. Víc podrobností už má Jan Duchoslav z domácí redakce. Dobrý den.
1: Dobrý den, na místě je kolem 40 zraněných, řekla mluvčí záchranářů Michaela Botová.
2: Vím o třech desítkách lehce zraněných pacientů a je tu také 9 středně těžce až těžce zraněných, takže dohromady přibližně 40 pacientů, které třídíme podle závažnosti zranění, ošetřujeme a transportujeme je dále do nemocnice v Brně a také do nemocnice ve Znojmě.
1: Podle Botové jde o mimořádnou událost druhého stupně. Na místě je podle ní 13 posádek, mimo jiné i velkokapacitní sanitka a vrtulník. Silnice je mezi Znojmem a Brnem uzavřená. Auta přijíždějící od Znojma musí uzavřený úsek objet přes Borotice, Božice a Mackovice. Auta od Brna musí sjet ze silnice na Mackovice. Jak dlouho bude uzavírka trvat, zatím není jasné. Ještě dodám, že na místo míří náš reportér a dopravní informace kolem místa nehody uslyšíte v naší zelené vlně.
0: Tak prozatím tedy Jan Duchoslav z domácí redakce. Děkuju, my samozřejmě budeme průběžně celou situaci sledovat a taky vás informovat.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Nebezpečné překážky na D5 za Rudnou, také na D8 za Doksany. Na dálnici D5 směrem z Prahy do Plzně teď velice opatrně za Rudnou. Na 7,5 kilometru hlásíte překážku.
2: V prostředním pruhu je velký kus koberce. Je to tam vidět na poslední chvíli. Zastavuje to víc možná do levého pruhu, takže se tam trošku vybočuje do strany.
1: A na dálnici D8 z Prahy do Ústí zbystřete kousek za sjezdem na Doksany. Na 36,5 kilometru blokuje pravý pruh větší kovový předmět. A do třetice překážka na D1 přímo v Brně. Směrem z Prahy do Vyškova za sjezdem na výstaviště okolo kilometru 192 až 193. Policie varuje před ženou pobíhající po komunikaci. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Uniformy už mají nějakou dobu na sobě, znají vojenský režim a osvojili si základní dovednosti. Víc než 1000 středoškoláků se účastní letošního dobrovolného vojenského cvičení. Zatím největší prověrka komplexní polní výcvik dnes čeká 100 z nich v Táboře. Z místa se už za chvíli přihlásí naše reportérka.
1: Máš tu cty známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit,

0: Tak to byl Richard Miller v sobotním dopoledním radiožurnálu s datem 18. července. Posloucháte nás teď v 11 hodin a 22 minut. Dobrovolné vojenské cvičení pro plnoleté středoškoláky letos přiláklo rekordní počet zájemců. Víc než 1000 studentů se připravuje na armádních základnách v Česku a téměř stovka z nich dnes v Táboře prověří komplexní polní výcvik. Na co všechno je zaměřený, to ví reportérka Kristýna Barčíny, která je přímo na místě. Dobré dopoledne.
1: Pěkný den. Jak můžete slyšet, v pozadí studenti mají zrovna zkoušku ze zdravovědy. Instruktoři pro ně nasimulovali útok, po kterém musí správně ošetřit zraněné s masivním krvácením končetin a odtáhnout je do bezpečí. Právě masivní krvácení je totiž nejčastější příčinou úmrtí na bojišti. Na cvičiště nedaleko Dražic přivezli účastníky výcviku hned ráno obrovské vojenské Tatry a teď po skupinách obchází jednotlivá stanoviště, na kterých si ověřují to, co už se za těch uplynulých 10 dní naučili v oblasti střelecké, topografické, taktické, ale i chemické přípravy. Na závěr dne je pak ještě čeká budování přístřešků a jejich střežení do dalšího dne. Nepředstavujte si pod tím stavění stanů. Přístřešky budou improvizované z toho, co budou mít studenti k dispozici, tak aby přečkali do zítřejšího rána.
0: A mluvila jste s někým z nich, jak ten výcvik berou?
1: Ano, mluvila jsem například s 18-letou Veronikou Morávkovou, která se přihlásila, protože přemýšlí nad kariérou v armádě a chtěla si zkusit, jestli je to, co chce dál dělat. Ocenila, že za první polovinu cvičení se toho naučila opravdu hodně, ze všech možných oblastí, ať je to třeba obrana proti zbraním hromadného ničení, střelba, taktika, psychologie, zdravověda. Zažila ale i chvíle, kdy pochybovala, jestli je armáda pro ní tou správnou cestou. Nakonec u ní ale převládají pozitivní dojmy. Od začátku cvičení už nicméně skončilo 12 jejich kolegů, někteří ze zdravotních důvodů, převážně ale kvůli tomu, že nebyli dostatečně fyzicky připraveni. Cvičení pokračuje až do konce července a ti, kteří ho úspěšně dokončí, složí slavnost přísahu a získají status vojáka v záloze.
0: Z Tábora Kristýna Baršíny, děkuju, nashledanou.
1: Děkuji a přeji krásný den.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Letní autoškola Radiožurnálu.
1: V čem za volantem nejvíce tápeme?
0: Na co bychom si měli dávat větší pozor?
1: Radiožurnál připravil z nejčastějších dotazů řidičů letní seriál, a to ve spolupráci s dopravní policií.
0: Jedna minuta denně,
1: jedna otázka,
0: jasná odpověď.
1: Zapojte se i vy a pomozte nám společně dělat české silnice bezpečnější.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.
2: Atletické mistrovství České republiky se blíží. Sledujte s námi domácí atletické hvězdy na plzeňském stadionu s nově postavenou unikátní tribunou. Vychutnejte si boje o mistrovské tituly i o účast na blížícím se evropském šampionátu v Birminghamu. O víkendu 25. a 26. července v Plzni. Více na webu atletika.cz, Facebooku a Instagramu Česká atletika. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Veolia Česká republika, investiční skupina RSJ a město Plzeň.
3: Radiožurnál je 11:30. A zprávy má Kateřina Cousidisová.
4: Hasiči i záchranáři dál zasahují u čelní srážky dvou autobusů u Lechovice na Znojemsku. Při nehodě se zranilo 40 lidí. Na místě je 13 záchranářských posádek, mimo jiné i velkokapacitní sanitka a vrtulník. Podle velitele znojemských hasičů Jana Kutnera je 30 lidí zraněných lehce a 9 má těžká a středně těžká zranění.
5: Ve fázi už má transportu distribuujeme zraněný směr Znojmo, směr Brno. Celá komunikace bude více jak na 2 hodiny určitě uzavřená, je to hlavní tah Brno Znojmo.
4: V Bratislavě začne festival menšin Duhový Pride. Letošním tématem je odvaha, podle organizátorů proto, aby se queer lidé nebáli na Slovensku žít svobodně. Součástí akce je i pochod městem za práva LGBT lidí. Čas začátku není z bezpečnostních důvodů předem známý. Loni se festivalu podle pořadatelů zúčastnilo 14 000 lidí. Spojené státy spustily další vlnu úderů na Irán. Na sociální síti X o tom informovala americká armáda s tím, že cílí na vojenské kapacity tamního režimu. Irán čelí útokům už sedmou noc v řadě. Výbuchy hlásí například jeho iránské přístavní město Sirík. Pokud budou údery pokračovat dalších několik dní, hrozí Irán totální ofenzivou.
0: Sport.
4: Nováčka šance ligy Artis Brno posiluje švédský fotbalista Adam Karlén. 26-letý hráč přichází z nizozemského klubu Excelsior. Karlén je podle klubového webu typickým defenzivním záložníkem. Může ale nastoupit také ve středu obrany. Ligová premiéra čeká Artis 27. července doma proti Mladé Boleslavi.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Zdržení na D1 před Šmejkalkou i v Posázaví, uzavřená silnice 53 u Lechovic. Na D1 z Prahy do Brna sledujeme silnější provoz nejprve před omezením na Šmejkalce. Zpomaluje se za sjezdem na Popovice okolo 19. kilometru. Pak se jede dlouho plynule a brzdí se opět až u sjezdu na Vlašem na 49. kilometru. Odtud se nesouvisle popojíždí téměř celým Posázavím. Až za sjezd na Ledeč na kilometr 68 zdržení nabíráte pouze vlivem silnější dopravy. 53 spojnice Pohořelic a Znojma na obchvatu Lechovic stále v obou směrech uzavřená. Na místě zasahují záchranáři u vážné nehody dvou autobusů. A jak jste slyšeli ve zprávách, přistál tam i vrtulník letecké záchranné služby. Náhradní trasa pro osobní auta vede přes obec, pro nákladní vozidla o něco delší, silnicí 414 přes Čejkovice a Borotice. A 34 z Pelhřimová do Humpolce, popojíždí se tam v obou směrech dlouhé kolony před omezením u Komorovic. Trasu z Pelhřimova projel náš zpravodaj.
7: Je to tak na 45 minut, jo. Je to tady úplně tragédie, ty semafory, je tady špatný interval.
6: A směrem z Humpolce se brzdí kousek za D1, zdržení přibližně 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Bude oblačno, ojediněle během nepřechodně místy přeháňky nebo bouřky, večer bude oblačnosti ubývat, nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na jihovýchodě Moravy kolem 30. Tolik zprávy. Pokračuje víkendový Radiožurnál s Vladimírem Krocem.
3: Bouřka, doprovázená silným větrem, si v pátek večer vyžádala evakuaci přibližně 20 lidí ze 4 objektů v okolí hořící budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně. Dnes ráno se do nich už ale mohli vrátit.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.
8: Potkal jsem tě zase.

Vzala si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si, slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let

Kromě hudebních hvězd dnes na KLS v Ostrava vystoupí i prezident Petr Pavel. Od 18 hodin bude hostem Radiožurnálu a Libora Boučka v zaplněném Gongu. Lidé si místa po spuštění rezervací rozebrali za pár hodin. Víc si povíme za pár minut.

0: Na Colors of Ostrava dnes vystoupí prezident Petr Pavel. Před vyprodaným velkým sálem v Gongu s ním povede hodinový rozhovor moderátor radiožurnálu Libor Bouček. Exkluzivní bod festivalového programu přiblíží reportérka Marta Pilařová. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne. Výsledek exkluzivní spolupráce Colors of Ostrava s radiožurnálem vypukne v 6 hodin večer. Ve velkém sále Gongu u toho bude zhruba 1500 lidí, kteří si do hodiny od vyhlášení rezervací stihli tu svou zajistit. Ale ani ti, kteří to nestihli nebo na festivalu vůbec nejsou, o rozhovor Libora Boučka s Petrem Pavlem nepřijdou. Radiožurnál vše odvysílá živě a potom taky v pondělí ve speciální vydání ranního hosta radiožurnálu.
0: No a vyzvěděl jste, na co se prezidenta bude Libor Bouček ptát?
1: Samozřejmě. Za hodinu, kterou na to mají, budou mít prezident s moderátorem dost času probrat více věcí. Od těch odlehčenějších, přeci jen jsme na letním festivalu, ale dotknou se samozřejmě i aktuálních palčivějších témat. Konkrétně padnou otázky na rozdělenou společnost a taky na to, co s tím může prezident dělat. Libor Bouček se chce Petra Pavla taky ptát na turbulentní vztahy s vládou. To je taky, jak všichni sledujeme, žhavé téma.
0: Marta Pilařová z Ostravy. Takže dnes v 18, ano?
1: Přesně tak, naslyšenou.

Je 11:15, posloucháte sobotní dopolední radiožurnál. Britští archeologové objevili jednodušší a starší verzi pravěkého Stonehenge. Co vypovídá o životě našich dávných předků? Vydržte a uslyšíte. Teď tu máme Patty Smith.

0: Plán poblíž anglického města Salisbury, známá megalitickou stavbou Stonehenge, vydala nové svědectví o dávných časech. Archeologové tam objevili jednodušší a taky starší astronomickou observatoř. Měl by to být nejstarší důkaz toho, že pravěcí lidé dokázali pozorovat oblohu a odvozovat z ní příchod ročních období.
1: Archeologický nález poblíž vesnice Bulford je oproti nedalekému Stonehenge mnohem méně okázalý. Vlastně se jedná jen o dva kruhové otvory v zemi. Prozkoumání unikátní lokality Salisburské pláně i samotného života našich předků má objev mimořádný význam.
2: Archeologii se věnuji 60 let a toto je asi můj největší objev. Jsem poctěn tím, že jsem vykopávky nejen vedl, ale sám se na nich podílel. Pozorovat, jak nacházíme a vytahujeme ze země všechny ty artefakty, bylo prostě úžasné.
1: Popsal 76-letý Philip Harding, který se výzkumu Stonehenge a jeho okolí věnuje celý život. Strukturu, jejíž pozůstatky objevil nedaleko vesnice Bulford, tvořily až

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A zdržení na D1 v Brně a v Praze nehoda na okruhu u Stodůlek. D1 v Brně před omezením u D2 popojíždí se zhruba v 15-minutových kolonách z obou stran. Z Prahy od sjezdu na výstaviště z kilometru 190 od Vyškova se zpomaluje na úrovni Slatiny na 201. V Praze na hlavní části okruhu směrem z D1 na letiště naberete zdržení od sjezdu na Barrandov. Z 16. kilometru se jede zhruba 20 minut na 21. Tam těsně za odbočkou na Stodůlky blokují jeden pruh následky nehody. A na okruhu se jede pomaleji i z druhé strany od letiště. Kolony popojíždí z úrovně plzeňské D5 z 23. kilometru, tradičně za Ořech na 19. A 53. spojka Pohořelic a Znojma na obchvatu Lechovic stále v obou směrech neprůjezdná kvůli vážné nehodě dvou autobusů. Náhradní trasa pro osobní vozidla je vedená přes obec, pro nákladní dopravu je o něco delší, po silnici 414 přes Čejkovice a Borotice. Další zelená vlna.

0: hlavních zprávách.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Rovnováha ztratila balanc. Obrovská betonová skulptura na Barrandovském mostě v Praze se včera ráno sama od sebe zřítila. Možná se to dalo čekat, protože ji magistrát nechal pro jistotu oplotit. A i o tom budeme mluvit v dnešní publicistice po poledních zprávách. 12 hodin bude za 4 minuty. If love was a word, I don't understand. The simplest sound.

0: Felixi, potřebuju nové oblečení na trénink a musíme zaplatit příspěvky.
1: No Adriánko, to znám moc dobře. Rostl jsem rychle, chtěl hrát volejbal, ale náš rodinný rozpočet na to taky nestačil. Řekni doma o České olympijské nadaci, ta pomáhá platit příspěvky nebo vybavení dětem od 6 do 18 let.
0: Fakt? A kdy zjistím víc?
1: No hele, mrkni na web olympijskytým.cz/nadace. Tam najdou všechny informace rodiče i ti, kdo chtějí pomoci dětem zůstat u sportu.
2: Informace k projektu uslyšíte i ve vysílání Radiožurnálu. Projekt by nebylo možné realizovat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Olvin a Fosfa.
3: Je 12 hodin. Poslechněte si hlavní zprávy.
4: U Lechovic na Znojemsku se dopoledne čelně srazili dva autobusy, záchranáři ošetřili 40 zraněných. Vláda v pondělí projedná navyšování důchodů, přidávat chce každých 5 let lidem nad 80 let. Fotbalisté Anglie se pokusí vybojovat druhou medaili v historii mistrovství světa. O bronz si večer zahrají s Francouzi. Bude oblačno, místy přehánky nebo bouřky, teploty většinou do 28 stupňů. Je sobota 18. července. Posloucháte zprávy s Kateřinou Couselisovou.
5: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
4: U Lechovice na Znojemsku havarovaly dva linkové autobusy s cestujícími. Srazily se čelně. Jde o mimořádnou událost druhého stupně. Na místě stále zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému. Silnice mezi Znojmem a Brnem je zavřená. Víc teď řekne redaktor Jan Duchoslav.
6: Na místě je zhruba 40 zraněných, říká mluvčí záchranářů Michal Lobotová.
7: Toho čtvrtina by měla být zraněných středně těžce. Ta čísla budeme postupně upřesňovat, tak jak ty pacienty budeme předávat.
6: Na místě zasahuje 13 záchranářských posádek, velkokapacitní sanitka a vrtulník. Na místě jsou i znojemští hasiči, říká jejich velitel Jan Kutner.
8: Máme tady jednotky z prvního stupně, profesionální stanice Pohořelice, Znojmo, Rušovaný, dobrovolné jednotky. Celá komunikace bude víc jak na 2 hodiny určitě uzavřená, je to hlavní tah Brno-Znojmo.
6: Auta přijíždějící od Znojma musí uzavřený úsek objet přes Božice. Auta od Brna musí sjet ze silnice na Mackovice. Jan Duchoslav, Radiožurnál.
4: Návrat k vyšší valorizaci penzí vláda teď prosazovat nebude. V pondělí se ale chystá projednat novelu o navyšování penzí v souvislosti s věkem. Nově by se mohl zvedat důchod každých 5 let lidem od 80 let a ne od 85 jako od teď.
9: Návrh počítá i s tím, že by pracující seniori měli mít opět nárok na navýšení penze, říká ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO.
10: Mohou pracovat klidně týden nebo 80 dnů a vždycky se jim to připočte k řádné valorizaci.
9: Naopak se nepočítá s avizovaným zastropováním důchodového věku na 65 let ani se zohledněním inflace a růstu mest. Opozice návrh kritizuje. Třeba bývalému šéfovi ministerstva práce Marianu Jurečkovi z KDU ČSL vadí, že se přidává všem plošně a ne cíleně těm, co to potřebují.
11: Pak to udejme opravdu třeba přes zvýšení příspěvku na péči, přes větší dostupnost sociálních služeb, odlehčovacích služeb.
9: Podle Juchelky ale vyšší důchody celkově sociálnímu systému uleví. Krištof Jiřík, Radiožurnál.
4: Americká armáda útočila 7. noc v řadě na cíle v Iránu. Teherán tvrdí, že při úderech na jihu země zemřeli 3 lidé a nejméně 8 je zraněných. V odvetě Irán poslal rakety na vojenské cíle v regionu. Kuvajt ale tvrdí, že zasáhl elektrárnu a ocelovací zařízení.
12: Výbuchy po amerických úderech byly podle iránských agentur slyšet na jihu a ve středu země. Oblastní velitelství amerických sil na Blízkém východě tvrdí, že zasáhly podzemní sklady zbraní, vojenskou infrastrukturu a sledovací stanoviště. V regionu teď působí přes 50 tisíc amerických vojáků. Iránské revoluční gardy vyhrožují, že na pokračování amerických úderů v dalších dnech Irán odpoví rozsáhlými útočnými operacemi. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
4: Irán v noci zaútočil na Kuvajt, Jordánsko, Bahrajn i Katar. Mezinárodní letiště v Kuvajtu kvůli tomu bylo mimo provoz.
5: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
2: Víme, co se děje u vás.
4: Kvůli bourání 2 mostů u Ořechu v noci řidiči neprojedou po pražském okruhu mezi 16. a 19. kilometrem. Objízdná trasa povede po Strakonické ulici, Strahovským tunelem a Patočkovou ulicí. Uzavírka začne v 7 hodin večer a potrvá do zítřejší 11. hodiny. Podle mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petry Drkulové se na místě začnou stavět 2 nové mosty.
13: S pracemi na nových mostech začneme hned po demolici. Nárazově kvůli tomu mezi Slivencem a Ořechem omezíme provoz na režim 2+2. Celkové náklady na jejich přestavbu vyjdou na téměř 207 milionů korun.
4: Americký minister vnitřní bezpečnosti Mark Vainmalen varoval federální státy kvůli podzimním volbám. Těm, které nepředají citlivé údaje o voličích, hrozí podle něj postih. Informuje o tom agentura AP. Spojené státy čekají v listopadu volby do části kongresu, tedy sněmovny, reprezentantů a třetiny senátu.
14: Minister vnitřní bezpečnosti Mark Vainmalen uvedl, že neoprávněných voličů jsou tisíce.
15: Identifikovali jsme 250 tisíc lidí bez amerického občanství, kteří se registrovali k volbám ve čtyřech státech.
14: Týká se to Nevady, Pensylvánie, Kalifornie a New Jersey. Minister neupřesnil, na základě jakých kritérií resort k údajům dospěl. Soudy už dříve zablokovaly snahu současné administrativy získávat seznamy registrovaných voličů v jednotlivých státech. Téma bezpečnosti voleb ve čtvrtek znovu otevřel prezident Donald Trump. Helena Berková, Radiožurnál.
4: Americký prezident Donald Trump hrozí Kanadě zavedením nových cel kvůli toxickému kouři z tamních požárů. Hoří hlavně v provincii Ontario. Oheň zabíjí a ničí majetek a dým zamořuje vzduch i daleko na jihu. Nezdravý vzduch tak dýchají desítky milionů Američanů. Hrozí i problémy při finále mistrovství světa ve fotbale.
16: V New Yorku i za řekou Hudson v New Jersey, kde mají fotbalisté Argentiny a Španělska zítra hrát o titul mistrů světa, se situace během pátku zlepšila. Znečištění už je mírnější, ale stále hraniční s nezdravými podmínkami a s nejasnou předpovědí, i když pořadatelé věří, že pomůže i očekávaný déšť. Americký prezident Trump hrozí Kanadě kvůli splodinám z požáru novými cly a jeho spojenec v Senátu, republikán Bernie Moreno, připravuje sankční zákon. Kanadský premiér Mark Carney Američany upozornil, že to oni ustupují od ochrany klimatu, která má být podle něj společnou snahou právě i jako prevence častějších a ničivějších požárů. Z New Yorku Jan Kaliba, Radiožurnál.
4: V Ostravě dnes skončí letošní ročník festivalu Colors. Hlavní účinkující je držitelka dvou cen Grammy, novozélandská zpěvačka Lord, a hostem Radiožurnálu bude ještě předtím prezident Petr Pavel. Další informace má reportérka Marta Pilařová.
17: Dalším dnešním headlinerem je Teddy Swims a zahrají i čeští Gufrau. Ti doprovázeli fanoušky sem na Colors of Ostrava ve speciálním vlaku. Budou u toho i mnozí seniori, ti mají dnes vstup zdarma a už jsme je viděli i mezi prvními u festivalových brán. V pátek v areálu silně pršelo. Žádné výraznější stopy to ale nezanechalo. Jen před některými stánky vidíme louže. Dneska možná taky spadne pár kapek, ale neočekáváme takové vedro jako v minulých dnech. Z Colors of Ostrava Marta Pilařová, Radiožurnál.
18: Sport.
19: O bronzové medaile se na mistrovství světa ve fotbale utkají Francie s Anglií. Výkop je na programu ve 23 hodin a celý zápas odvysílá Radiožurnál Sport. Radiožurnál z ní nabídne reportážní vstupy. Světové trojky Francouzi na turnaji v Zámoří poprvé prohráli až se Španěli v semifinále. Stejně tak čtvrtý tým žebříčku Angličané. Ti navíc ještě v 85. minutě nad Argentinci vedli. Stoper John Stones na předzápasové tiskové konferenci v Miami přiznal, že hodit za hlavu poslední porážku je těžké.
20: Od toho zápasu jsem hodně času trávil tím, že jsem si v hlavě rozebíral všechny možné scénáře a přehrával si akce, abych si uvědomil, co se dalo udělat lépe. Ano, nejsme v ideálním rozpoložení, je složité se přesto přenést. Tyhle emoce ale ustanou a myslím, že právě před bojem o bronz. Na ten se teď musíme soustředit. Máme další šanci. Chci medaili, tu se mi domů zatím nikdy přivést nepovedlo.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
21: Zdržení na D1 u Mirošovic, ucpaná trojka před Benešovem. Dálnice D1 z Prahy do Brna se plní před sjezdem na Benešov okolo 20. kilometru. Pomaleji se jede až k omezení na Šmejkalce. Pak sledujeme silnější provoz od sjezdu na Zruč z 55. kilometru až k Humpolci na 90. Je to pouze provozem, popojíždí se hodně nesouvisle, chvíli plynule, pak se zase brzdí do zastavení. Trojka z Prahy do Tábora, ucpaná mezi Mračí a Benešovem, kolona je na více než půl hodiny. Silný provoz pokračuje i dál až k obchvatu Olbramovic. V Praze na hlavní části okruhu z D1 k letišti se jede hodně přes půl hodiny od Barandova z 16. kilometru až na 21. U Stodulek řeší nehodu. 53. z Pohořelic do Znojma na obchvatu Lechovic stále v obou směrech neprůjezdná kvůli vážné nehodě dvou autobusů. Uzavřená v obou směrech i dvojka z Prahy do Kutné Hory kvůli nehodě u Kostelce nad Černými lesy a 34. směrem z Pelhřimova do Humpolce před omezením u Komorovic půlhodinová fronty v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
5: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Bude oblačno, ojedinělé, během nepřechodně místy čekáme přehánky nebo taky bouřky. Večer bude pak oblačnosti ubývat. Nejvyšší odpolední teploty 23 až 28 stupňů, na jihovýchodě Moravy bude tepleji, tam naměříme kolem 30 a na horách dnes většinou kolem 18 stupňů. Tolik zprávy. Teď už posloucháte Publicistiku dnes s Vladimírem Krocem.
3: Co pro Česko znamená rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva v případu úmrtí Roma v roce 2021 v Teplicích? Jak zabránit tomu, aby kvůli špinavé vodě v novomlýnských nádržích nehynuly každoročně ryby? A proč nikdo neudržoval rozměrnou plastiku na pražském Barrandovském mostě, která se kvůli špatnému stavu zřítila na silnici a cyklostezku? V případu úmrtí Stanislava Tomáše, muže romského původu, porušila policie v roce 2021 v Teplicích jeho právo na život. Rozhodl o tom tento týden Evropský soud pro lidská práva, podle kterého selhaly také české orgány, které nepodnikly dostatečné kroky k odhalení rasistického motivu za policejním zásahem. Policisté muže, který byl pod vlivem návykových látek, spoutali a jeden z nich mu přes 11 minut klečel na krku a na lopatkách. Muž upadl do bezvědomí a v sanitce pak zemřel. Mezi soudem kritizované úřady patří Generální inspekce bezpečnostních sborů. Podle jejího tehdejšího šetření se policisté nedopustili pochybení. Na lince je advokát Maroš Matyáško, právní zástupce sestry zemřelého. Dobrý den.
0: Pěkné poledne.
3: Proč jste tento rozsudek označil za přelomový?
0: Je to rozsudek, který konstatuje porušení zákazu diskriminace. My vlastně v historii máme jenom 3 rozsudky proti České republice, kdy bylo konstatováno porušení zákazu diskriminace, a právě historicky tohle je druhý rozsudek. To je velmi významné. Zároveň je velmi důležité, že Evropský soud pro lidská práva naznačil možnou kulturu institucionálního rasismu v České republice, která se propisuje v různých kontextech v praxi, a je nutné právě na tuto kulturu pak adekvátně reagovat ze strany státních orgánů.
3: Jaké chyby tedy vytýká soud českým úřadům?
0: Těch porušení je skutečně celá řada. Ten rozsudek je poměrně komplexní a je hodně kritický. Evropský soud pro lidská práva volí poměrně ostrá slova. Mluví o tom, že státní orgány, konkrétně policie, Generální inspekce bezpečnostních sborů, projevili zjevný nedostatek pečlivosti, když prozkoumávali, jestli došlo nebo nedošlo pochybení policistů. Celkově označuje Evropský soud pro lidská práva reakci českých orgánů za takovou, že vyvolává dojem, že ta záležitost nebyla brána dostatečně vážně. I když podle soudců ve Štrasburku a soudkyň se jednalo o velmi závažnou věc, kdy bylo nutné skutečně pečlivě od počátku a nestranně a nezávisle tu věc prověřovat. Tady zjevně selhala policie, selhala Generální inspekce bezpečnostních sborů, ale selhalo i dozorující státní zastupitelství.
3: Co to rozhodnutí znamená konkrétně pro policii? Změní se nějak výcvik policistů?
0: Je to možné. Už došlo vlastně k úpravě k praxe a k úpravě vzdělávacího programu v minulosti. Je možné, že i v návaznosti na tohle rozhodnutí by došlo k dalším úpravám. To bude ještě vlastně otevřenou otázkou, protože až nabíde ten rozsudek právní moci, pak bude mít povinnost Ministerstvo spravedlnosti pojmenovat systémové problémy, které ten rozsudek otevírá, a následně vypracovat akční plán, který bude komunikovat do Štrasburku, jak tyto systémové problémy bude v budoucnosti řešit.
3: Jak by se měli řešit, tušíte?
0: Osobně si myslím, že určitě je tam ta rovina podívat se na způsob policejního zásahu, na ty konkrétní povinnosti, které policisté prostě musí naplnit, jako je kontrolovat vitální funkce člověka, když jde o velmi nebezpečnou pozici, poloze na břiše, okamžitě poskytnout první pomoc, manipulovat s tělem tak, aby nebyl ohrožen jeho život a zdraví. Ale osobně si myslím, že by bylo velmi důležité se podívat i vlastně právě na tu kulturu toho institucionálního rasismu, která vlastně se nemusí nutně projevovat nějakými rasistickými výroky, ale může se právě propisovat do toho, že dejme tomu i generální inspekce bezpečnostních sborů v situaci, kdy dochází k policejnímu násilí vůči Romům nebo Romkám, tak prostě to, tyhle skutky efektivně neprověří. Takže to bude nutné vlastně se podívat vůbec na to institucionální nastavení, možná posílit vzdělávání, možná promyslet i nějakou specifickou politiku, pokud jde o posílení práv Romů a Romek v České republice.
3: A vy jste tady s verdiktem spokojen?
0: My jsme určitě spokojeni, my nebudeme podávat ani odvolání a právě bychom se rádi pak následně zapojili společně, předpokládám, s dalšími členy občanské společnosti a expertů právě do výkonu toho rozsudku a do toho procesu nastavování adekvátních a vhodných změn.
3: Rozhodnutí zatím vydal Senát Evropského soudu pro lidská práva. Co bude pravděpodobně následovat? Jak to odhadujete?
0: Teď běží lhůta pro možnost podání takzvaného referálu k Velkému senátu. To je proces, který je poměrně formální a ta šance, že by skutečně ta kauza eventuálně končila až u Velkého senátu, je poměrně nízká. Nicméně Ministerstvo spravedlnosti tuhle možnost má a česká vláda se tak může rozhodnout. Musí se teda počkat, jestli bude ten referál ze strany vlády podán nebo ne a jestli a kdy nabíde právní moci to rozhodnutí. Až právní moci toho rozhodnutí, pak Česká republika jednak musí vyplatit odškodné, které Evropský soud stěžovatelce přiznal a zároveň bude muset teda začít to rozhodnutí vykonávat a změnit ty systémové problémy, které ten rozsudek od té výhra.
3: Advokát a právní zástupce muže, který zemřel při policejním zákroku. Maroš Matyáško, děkuji vám. Naschledanou.
0: Děkuji. Naschledanou.
3: Situace na řece Dyji pod Novomlýnskými nádržemi na jihu Moravy je pořád kritická. Kvůli nedostatku kyslíku, který spotřebovávají přemnožené synice na vodním díle, tam dál hynou ryby. Jejich množství za posledních několik dní má překročit 5 tun. Rybáři si přitom mysleli, že se situace už uklidní, když se jim ve čtvrtek podařilo zabránit většímu úhynu na jezu v Bulharech. Tyto problémy se v letě opakují pravidelně. Třeba v roce 2022 uhynulo pod Novomlýnskými nádržemi na 40 tun ryb. U telefonu je předseda Moravského rybářského svazu Miroslav Láníček. Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Jak ta situace vypadá na Dyji dnes? Máte odhad, kolik ryb zatím uhynulo?
1: Dnes tomu nějak aktuálně okamžik úplně přesný stav nemáme, ale podle odhadu lze odhadovat, že tady na zámecké Dyji a staré Dyji uhynulo minimálně 5 tun ryb s tím, že na hlavním toku od Novomlýnských nádrží až po jez v Břeclavi budou cca 3 tuny ryb, ale uvidíme přesně, až se ryby zváží.
3: Co všechno děláte pro to, abyste rybám pomohli nedostatek kyslíku ve vodě zvládnout?
1: No, ta situace není vůbec jednoduchá. Tady těch opatření, kromě manipulace, kterou provádíme z povodí Moravy, dělat nejde a dál na tom budeme pracovat a budeme se snažit tyto věci vylepšit. Ale děláme to, že můžeme akorát aerovat v těch nejvíce zasažených místech, kde toho kyslíku je málo. Používáme aerátory, dobrovolné hasiče, které používají čerpadla, stříkačky a nic víc s tím dělat nejde. No. Důležité je, aby to množství se nic v hodě se snížilo, ale to souvisí s opatřením především na Novomlýnské nádrže.
3: To, co se snažíte dělat, jak je to náročné personálně, finančně?
1: Finančně je to velice náročné, nicméně ono, to všechno dělají dobrovolníci, děláme to my rybáři z Moravského svazu, z očních spolků Podíví na Břeclavě, Lednice, z Bořeky tady byli kluci, dobrovolní hasiči ze Staré Břeclavy, z Lednice, z Podivína, doufám, že se na nikoho nezapomněl, pomáhají nám s tím obce, prostě všichni, komu tato situace není lhostejná, povodí Moravy dělá taky maximum, co možné a co dovolují manipulační řády.
3: Ta situace kvůli znečištění vody v Novomlýnských nádržích se už roky opakuje pravidelně. Geochemik Jakub Hruška z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd v Interview Plus připomněl, že zásadně čistit vodu, která do nádrží na toku Dyje teče.
7: ale současně taky velmi dbát na to, aby se ten fosfor nedostával přímo do nádrže, přímo z toho těsného okolí nádrže. Okolo těch nádrží, ty jsou rybářsky velmi atraktivní a nevěřil byste tomu, že prostě jak velké množství fosforu se dostane do vody například s rybářskými návnadami. Jo, když se prostě chytají kapři a pak se jako provnadí se to nějakým krmivem, které obsahuje hodně fosforu obvykle. A pak další věc je ta, že třeba se tam dosazuje spousta ryb. Část těch ryb samozřejmě uhyne v té nádrži a vlastně zase uvolní veškerý ten fosfor ze svých těl do té vody.
8: Co tomu říkáte? Bylo by potřeba regulovat taky množství vysazovaných ryb a počet rybářů a tím i návnat, aby kleslo množství fosforu ve vodě?
22: Toto je opět velice komplexní otázka. Nelze to tak jednoduše říct, protože to množství ryb, které my do vody vysazujeme, je dáno krety, které schvaluje vydalo ministerstvo zemědělství a vždycky orgán státní správy, který je nadřízený. My zaplníme ty zákonné limity, které máme. Co se týče toho vnadění? Samozřejmě, že to je velice diskutovaná otázka, prostě vnadí. Rybáři vnadí. Já když to řeknu tak, jak to je, tak zákon o rybářství vůbec vnadění nezná. Tento pojem není, protože ze změnou vodního zákona v roce 2004 to zmizelo i ze zákona o rybářství. My vůbec s návnadama nepracujeme, pracujeme pouze s nástrahama. To samotné vnadění samozřejmě probíhá, to nikdo nemůže popírat, protože existují techniky lovu ryb, jako je feeder, plavaná, kde bez toho vnadění nelze ty ryby vůbec lovit. Jsou to mezinárodní soutěže, je tam spousta dětí a mládeže, které tyto disciplíny provádějí a samozřejmě máme tady skupinu kapražů, kteří také vnadí. My se snažíme preventivně na to působit, aby množství těchto látek, které se vnáší do toho vodního prostředí, bylo co nejmenší. Nicméně je to na to věcí za zodpovědností každého člověka, každého rybáře.
8: Mluvčí Povodí Moravy řekla, že už není možné zvyšovat průtok z novomlýnských nádrží, protože to neumožňuje manipulační řád. Vy jste říkal, že by se mělo řešit, jestli tato pravidla odpovídají realitě. Pokud ale vody v krajině ubývá, nespůsobilo by větší odpouštění vody z nádrží ještě horší problémy?
22: Toto je otázka spíš na hydrobiologii nebo hydrologii, kteří znají ty poměry, které tady jsou v té krajině. Nicméně pokud tady diskutovaná otázka vůbec novomlýnských nádrží, ale to bych nechal taky odborníkům, ať se tomu vyjádří. Ale my, co můžeme udělat a musíme to udělat teďka v blízké době, je zabránit tomu, aby se do koryta řeky ty synice z novomlýnských nádrží dostávaly. Co se týče manipulačních řádů, určitě to musí také projít nějakou revizí, protože ty podmínky se od té doby, kdy ty řády vznikaly rapidně a drasticky změnily. Všichni víme, jak vypadá situace, jaké jsou teploty vzduchu, teploty vody, které tady dosahovaly 28 stupňů. A to už je opravdu situace, která se musí měnit, ale opravdu měnit na těch nejvyšších místech. A musí k tomu zavést stanovisko ministerstvo a tam to musíme začít řešit, jak s tím naložit.
8: Teď se znovu diskutuje o tom, jestli by to celé nevyřešilo prostě novomlýnské nádrže zrušit, vypustit a do krajiny na jihu Moravy postupně vrátit původní lužní les, ale vy jste teď řekl, že to byste nechal na odbornících. Jak ale chcete zabránit tomu, aby se znovu příště množily synice? To byla taková poznámka, kterou jste rychle přešel.
22: No, my tomu nedokážeme zabránit. Zabránit se tomu musí pouze množstvím vypouštění fosforu a dusíku a jiných látek.
8: Ale na tom se, jak jsme ještě řekli, podílíte i vy.
22: Ano, na tom se podílí úplně všichni, na tom se podílí celá společnost. To je celospolečenský problém, že množství těch limitů je prostě nastaveno tak, jak je nastaveno. Je potřeba tam se na to podívat, na čistění odpadních vod a samozřejmě se věnovat i rybářské komunitě. Dělat prostě propagaci, aby se to vnášení těch závadných látek do toho vodního prostředí nedostávalo, nebo se to dostávalo minimum.
8: Miroslav Láníček, předseda Moravského rybářského svazu. Děkuji za rozhovor. Naschledanou.
22: Naschledanou.
8: Rozměrná betonová plastika nazvaná rovnováha u pražského Barrandovského mostu se v pátek ráno samovolně rozpadla a zasypala přilehlou silnici i cyklostezku. O špatném stavu plastiky město podle mluvčího magistrátu Víta Hofmana vědělo, byla proto už delší dobu oplocena. Autorem 6 metrů vysoké skulptury s rozpětím 15 metrů je sochař Josef Klimeš. Podle jeho vnučky Ludmily Možíšové se přibližně před rokem a půl rozhodlo, že kvůli špatnému technickému stavu díla vznikne jeho replika, kterou navrhne architekt Petr Tej. Ve spolupráci s galerií hlavního města Prahy zároveň rodina připravuje na letošní podzim výstavu věnovanou dílu Rovnováha v prostoru Kopka 17. Ve vysílání je teď sochař, pedagog a publicista zaměřený na výtvarné umění ve veřejném prostoru Pavel Karous. Dobrý den.
23: Dobrý den.
8: Kdo byl Josef Klimeš? Vím, že získal mimo jiné Grand Prix za sérii plasty Každý má právo na vzdělání na Expo 58 v Bruselu.
6: No, Josef Klimeš bezesporu patří k asi jedním z nejdůležitějších sochařů druhé poloviny 20. století. Je to takový náš, taková naše hvězda, která se právě proslavila v poměrně mladém věku už na tom expu a v zápětí v těch 60. letech dohromady s tím 1% základem, tak on extrémně uspěl se svýma jako právě monumentálníma betonovýma plastikama, které doprovázely, která geniálně doprovázely brutalistní architekturu, prestižní stavby ve té době.
8: Řekl jste 1% zákonem, co to je?
6: To byl zákon, který nařizoval od roku 65 do roku 1992, že se musí uplatnit 1% z rozpočtu veřejné stavby na výtvarné řešení.
8: Mm-hmm. Jaký byl tedy ve stručnosti osud plastiky Rovnováha? Původně tam měla stát socha Antonína Zápotockého a moc nechybilo a moc přes Vltavu se i po něm jmenoval.
6: No, on se prostě dodělával už koncem 80. let v takovém jako ideologickém bezčasí, kdy vlastně už ani státostrana neměla moc sílu na to prosadit to jako ideologické rámcování toho mostu. A nakonec se vlastně rozhodlo i díky právě architektovi Flezakovi, že tam nebude prostě socialistická monumentální bronzová socha druhého nebo prostě komunistického prezidenta, který by prostě evokoval ty 50. léta, ale že se naopak udělá podsta tomu litému betonu, respektive těm betonářům a jejich schopnostem. A vyzvali k tomu prostě tehdy nejlepšího sochaře na tohle v této disciplíně a ten přišel podle mě s perfektním jako site-specific řešením, že on vzal vlastně profil koryta řeky Vltavy a udělal z toho takový jako grafický, prostorový grafický znak. Když se na tu plastiku podíváte, tak vidíte, že jako z té levý, z té barandovské strany jakoby kaskádovitě klesá dolů jako ty barandovské skály a na druhé straně do toho pískovcového břehu zase pozvolna stoupá. Je to vlastně profil toho koryta řeky.
8: No ale myslím, že byla ze všech stran kritizována. Komunisti mu vyčítali, že použil příliš mnoho betonu, který byl tehdy vlastně vzácný materiál.
6: To je samozřejmě paradox té doby a vlastně i té současné doby. Brutalistní architektura, ale i ty radikální geometrické nebo organické abstraktní plastiky v tom veřejném prostoru byly jaksi nenáviděny tu vládnoucí garniturou tehdy, stejně jako tou současnou. Oni totiž na toho diváka nešišlají a vyžadují od něho poměrně velký nějakou participaci nebo nějakou ochotu prostě se nad tím zamyslet. A to prostě nedělala ani ta státostrana v těch 80. letech a ani ta současná garnitura. Takže to mají prostě rádi jenom lidi, kteří se v tom jakoby pohybují, kteří tomu výtvarnému umění rozumějí, ale to zpravidla nejsou lidi, kteří vedou stát nebo město.
8: No vy jste na Facebooku napsal, že zhroucení plastiky je symbolem selhání vedení města. Proč?
6: No, od roku 1992, kdy skončil mimo jiné ten 1% zákon, tak také zanikly vlastně všechny instituce, organizace, které měly na starosti osazování nových výtvarných děl, ale i údržbu. A to bylo zásadní, protože od toho roku 92 do současnosti víme, že jenom v Praze zmizelo, bylo zničeno, odstraněno nebo se rozpadlo kolem 480 výtvarných realizací ve veřejném prostoru. 480 děl. To je jako kdyby jsme sečetli všechny externality, jako ničení soch z doby hitlerismu a stalinismu dohromady, tak to není 480 soch. To se dá maximálně srovnat s obdobím husitských válek a husitských revolucí, ale toto města hořela. Jo, a tady tohle to město vlastně jenom vlastně šlendriánem, neúdržbou postupně přichází o kvalitní díla ve veřejném prostoru, který jsou už dneska kulturníma, faktickýma kulturníma památkama a je to zpravidla jako zanedbanou údržbou anebo privatizací toho veřejného prostoru a proměnou toho veřejného prostoru nebo kombinací těchto faktorů.
8: A z těch výtvarných děl, které ve veřejném prostoru v Praze zůstaly, existuje odhad, kolik jich může být podobně ohroženo?
6: To bych se asi netroufal říct. Byl bych velmi rád, kdybych teď v tuhle chvíli se prostě vedení města chytlo za nos a udělal podrobný průzkum a vlastně zafinancovali třeba nějaký velkější rozpočet Galerie hlavního města Prahy, která na to má fakt dobrý odborníky, aby zajistili rekonstrukci těch ohrožených děl.
8: A jaký vliv na ten kolaps monumentálního železobetonového díla mohla mít globální změna klimatu?
6: Já si myslím, že zásadní, protože To dílo samozřejmě tou zanedbanou údržbou bylo, mělo prostě praskliny, teklo do toho a když najednou přijdou 40-stupňový vedra, což je bezprecedentní pro Prahu, nikde takovýhle teploty jako neexistovaly, a pak přijdou monzunový prostě deště taky rozsahu, který nejsou obvyklý, tak to prostě byla smrtící rána pro ten objekt.
8: A měla by se ta replika, kterou navrhl architekt Petr Tej, vrátit tady v té podobě, jakou známe, zpátky na Barrandovský most?
6: Já bych, jako jestli se to podaří, jestli jsem to dobře pochopil, tak oni mají zaměřenou tu plastiku v Galerii hlavního města Prahy, to znamená, že mají přesnou digitální kopii. Tím pádem by mohli být schopní, i když je to dílo teďka zničený, vytvořit přesnou kopii, takže by to nebyla nějaká nápodoba, ale byla by to poměrně dost přesná kopie i s otiskama vlastně těch jako letokruhů nebo těch toho šaluňku, těch dřevěných prken, do kterých se ta socha lila. A pak bych byl velmi rád, kdyby se tam vrátilo, protože to prostě je už dneska logotypní objekt, který hlavně mezi teda mladší generací a v různých subkulturách, jako jsou skejťácký, rapový nebo graffiti subkultury, tak to velmi rezonuje. No.
8: Sochař a publicista Pavel Karous, děkuji vám, nashledanou.
6: Taky moc děkuju, nashledanou.
8: Tolik polední publicistika, Vladimír Kroc.
9: Žurnál je půl jedné a vysíláme zprávy. Oba řidiči autobusů, které se dnes dopoledne srazili u Lechovic na Znojemsku, měli negativní zkoušku na alkohol. Radiožurnálu to řekla mluvčí jihomoravské policie Petra Hrůzová. Policisté teď příčinu vyšetřují. Podle Hrůzové autobus jedoucí po hlavní silnici narazil do druhého, který vyjížděl z vedlejší.
10: Právě nehodě došlo tak, že řidič jedoucí po hlavní silnici z Brna na Znojmo se narazil čelně do boku druhého autobusu, který vyjížděl z vedlejší komunikace. Provedená dechová zkouška u obou řidičů je negativní. Policisté z oddělení z dopravních nehod provádí šetření, vyměřování a podobně.
9: Při nehodě se zranilo 40 cestujících, z toho 9 těžce a středně vážně. Začínající ředitelé škol nově čeká delší příprava. Povinné kvalifikační studium se prodlouží ze 100 na 250 hodin a rozdělí se do dvou částí. První před nástupem do funkce a druhou během prvních 3 let vedení školy. Změnu přináší nový standard, který představilo ministerstvo školství. V bývalém koncentračním táboře Romů a Sintů v Hodoníně v Kunštátu na Blanensku archeologové odkrývají pozůstatky vězeňských baráků. Našli například nábojnici anebo knoflíky z vězeňského oblečení. Mezi lety 1942 a 45 táborem prošlo skoro 14 lidí. 207 jich tam zemřelo. Sport. Tenistka Barbora Krejčíková zůstává na premiérovém ročníku turnaje v Aténách ve hře o titul. Po vítězství 2-0 na sety nad úřadující olympijskou vítězkou Číňankou Cheng nastoupí asi ve 20 hodin v semifinále proti Dánce Tausonové, která vyřadila Sáru Bejlek.
11: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
23: Nehoda na pražském okruhu uzavřená nejen 53 u Lechovic. V Praze na okruhu ve směru z D1 k letišti čekejte velmi dlouhé zdržení. Více než půlhodinová kolona popojíždí už na výjezdu z Lochkovského tunelu z 15. kilometru a sune se přes omezení u Barrandova. Jede se pouze pravým pruhem až k nehodě těsně za sjezdem na Stodůlky. Na 21. kilometru zasahují u střetu dvou osobních aut. Na okruhu naberete zdržení i z druhé strany od letiště. Kolona od sjezdu z dálnice D5 se vleče mezi 23. a 18. kilometrem, i tam ztratíte bezmála půl hodiny. Uzavřené silnice prvních tříd hned několik. Jako první zmíníme 53 mezi Pohořelicemi a Znojmem. Na obchvatu Lechovic pokračují s odklízením následků po vážném střetu dvou autobusů. Čtyřka ze Strážného do Strakonic neprůjezdná před Vimperkem, vyprošťují tam havarovaný kamion. A 27 z Plzně do Žadce se nedá projet, kousek za dálnicí D6. Na úrovni Kolešová vážná havárie motorkáře, na místě záchranáři. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
11: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
9: Bude oblačno, ojediněle během dne přechodně místy, přehánky nebo bouřky, večer bude oblačnosti ubývat, nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na jihovýchodě Moravy kolem 30. Tolik zprávy. Teď už vysíláme z festivalu Colors of Ostrava a slovo má Petr Král.
2: Přejeme vám dobré odpoledne. Včerejší předposlední den festivalu končil deštěm a bouřkou a ten dnešní intenzivním deštěm i začíná, ale přesto vysíláme z našeho Airstreamu, kde je teď poměrně plno, protože dorazili dámy z pěveckého sboru Elpida, se kterými si ještě budeme povídat a doufejme, že nám také zaspívají. A vězte, že sem k nám i v tomhle počasí dorazili další interpreti, kteří se vám tady chystají představit živě, přestože ten déšť je velmi intenzivní, ale naše stage radiožurnálu je schovaná pod střechou zdejšího industriálu. Tak věřme, že oba interpreti, kteří už by v tuto chvíli měli být u mikrofonu, nevidí tam, ale jsou, tak by nám měli za chvíli zahrát. Takže začíná poslední den festivalu Colors of Ostrava. Dva headlineři, Lord a Teddy Swims. Je to vůbec nejnáročnější den v historii festivalu, jak potvrdil před chvílí umělecký šéf festivalu Filip Košťálek. No a na začátku toho dnešního vysílacího dne tady u nás v dešti vedle Airstreamu Marcel a Fiddlersky a píseň, kterou z radiožurnálu znáte velmi důvěrně. Vanilkové nebe.

0: Marcel a Fiddlersky, tak nebylo to Vanilkové nebe, k tomu se za chvíli dostaneme, byla to píseň Můj svět. Původně jsem měl přijít za Marcelem a Fiddlerským na scénu, ale když vidím, jak je Marcel mokrý a z jeho dlouhých vlasů stékají proudy vody, tak budu rád, když přijde sem ke mně do studia. Marceli, vítej v Airstreamu Radio Journal na Colors.
1: Petře, strašně moc děkuju za pozvání do legendárního Airstreamu.
0: my strašně moc děkujeme. Fiddlerem jste to v provazek deště tady odehráli živě. Už se někdy hrál něčem takovém?
1: Petře, vlastně dostal jsem se, abych to dokázal trošku posluchačům, jako, aby si dokázali ten obraz trošku jí představit. V podstatě začal jsem hrát a ten proud toho deště se díky větru nasměroval přímo na mě a byl jsem v situaci v rozhlasovém vysílání, kdy jsem nemohl přestat. To znamená, jsem durchundurch, jak se říká tady na Moravě, jak vždycky říkala moje babička. Ale vlastně, podívej, každá zkušenost v životě tě může posunout někam dál a tuhle taky beru a rozhodně to byl docela zážitek.
0: Vy jste tady s Fiddlerským byli loni, jsi tady zase letos, na Colors se vracíš, ty jsi vlastně dvojjediný, jednak jsi tady jako muzikant a zároveň tady máš ještě další funkci, viděl jsem tě tady s Mirajem už ve čtvrtek, co tady letos všechno děláš, krom toho, že budete tady koncertovat, taky mimo jiné.
1: Je to tak, Petře, dneska nás tady vlastně čekají, jestli můžu počítat tento koncert na Airstreamu, tak nás tady vlastně čekají dneska tři koncerty. Tohle bude první, další speciální koncert je na Zámečku právě tady ve Vítkovicích, na který se vlastně prodávaly vstupenky, které se obrovskou rychlostí vyprodali, strašně za to fanouškům děkujeme. A pak večer máme ještě takovou secret tajnou show. Ale moje role letos na Colors of Ostrava je takovej splněný sen, víš.
0: Ano.
1: Protože já jsem... Vlastně dlouho si pohrával s myšlenkou, že bych strašně rád moderoval a Filip Košťálek, umělecký ředitel festivalu, mi tu šanci dal, protože jsem vlastně velký fanoušek Melting Potu, jezdím sem od 17-18 let na Colors a mohl jsem moderovat diskuzi, která je mi velmi blízká, je to diskuze, která se věnuje tématu filantropie a vlastně toho, jak bychom měli v dnešní moderní době k filantropii a k charitě obecně jako přistoupit, tak to jsem moderoval, bylo to naprosto fantastický a pak jsem dostal díky tomu, že jsem v podstatě, troufnu si říct, takový ambasador Colors, snad je to správný pojmenování, tak jsem dostal vlastně šanci dělat muzikant, jako muzikant s muzikantama, což mi v podstatě přijde jako zajímavá myšlenka, rozhovory, zkusit se jim prostě trošku podívat do hlavy, zkusit trošku zjistit, co stojí za tím, když ty písničky vznikají, ale jak to třeba i vypadá na stage a díky tomu, že vlastně už hraju 18 let, tak jsem to docela dost viděl a myslím, že tohle je taková jako přidaná nějaká hodnota a kolikrát to bylo fakt zajímavý.
0: Za chvilku si dáme Vanilkové nebe, začali jste písní, která není nová, pravda, už jednou vznikla, ale letos vznikne ještě znovu, protože tady v rámci Colors mimo jiné, a to už se obloukem dostávám k tomu, co řeknu, je naše kavárna Potně nadačního fondu Českého rozhlasu a projektu Světluška a to už se blížíme zpátky k tomu, abychom ten kruh uzavřeli, Marceli.
1: No, jestli to všechno do...
0: Aha, jestli to všechno dobře dopadne, tak nám nevypnou proud a možná ještě vysíláme, ale nejsem si zcela jistý. Nám tady pohasli světla, povídej, třeba nás posluchači slyší.
1: Prostě dnešek je opravdu zase novým zážitkem a jsme tady doslova, Petře, teďka pod mě, takže jestli to někdo uslyší, tak
0: nikoli v kavárně.
1: Dodávám obrazovost. Kdyby to všechno dobře dopadlo, tak vlastně, Petře, možná vznikne písnička Tvůj svět v trošku nové, řekněme, verzi roku 2026, ale hlavně pro nadaci Světlo pro Světlušku. A strašně moc rád bych tu písničku tam odprezentoval a prostě byl by to pro mě taky jistým způsobem splněný sen, protože se snažím být fakt, řekněme, v rámci charity a v rámci podpůrných jako různých projektů, které můžou pomoct druhým být velmi aktivní a na tohle bych se hrozně těšil.
0: Takže další píseň, která vznikne pravděpodobně pro Světlušku, bude to ta, kterou jste slyšeli teď v úvodu a Marcel a Fiddlersky jsou naši hosté tady v Airstreamu Radiožurnálu. Bohužel už neuslyšíme Vanilkové nebe, protože technika je proti nám. Takže Marceli, díky alespoň za tu první píseň a budeme se těšit, že třeba za rok se tu zase sejdeme a dáme si to Vanilkové nebe s roční pauzou po tom, co jsme si to letos líbili. Ať se ti daří, těšíme se na Světlušce, díky.
1: Děkuji strašně moc za pozvání a za rok teda na stejném místě, budu se moc těšit, Petře.
0: Radiožurnál.
2: Slunce je zlatou skobou na obloze přibitý.

0: S vámi Radiožurnál a s námi stále ještě vytrvalý déšť na Colors of Ostrava, který značně ovlivnil technické podmínky, vyhnal nám interprety z naší ministage vedle Airstreamu a všechny nahnal sem k nám, ale ono to má takový zvláštní intimní rozměr. My se chystáme pro vás přece jenom odvysílat pěvecké vystoupení sboru Elpida v poněkud v úvozovkách punkové úpravy, ale buďte s námi, uslyšíte to za chvíli, protože teď ještě hudba trochu jiná, která s Colors souvisí. Právě hudba byla pro Romana Čerkase vzdáleným tajným snem, ale nakonec bývalého námořníka a vojáka pomohla vrátit doslova do života. Když ho ruský dron na ukrajinské frontě připravil o nohy, tak našel novou sílu za mixážním pultem. A jako DJ Romače si letos zahrál právě na Colors.
1: Bylo to moc krásné, úžasný večer.
2: Roman poprvé v životě vystupoval na tak velké akci.

0: Se, nehraješ na kytaru? Říkám, že ne, ale slyšel jsem, že děláte DJské kurzy.
1: A tak přišel, začal zkoušet, byl z toho všeho nadšený. No a teď jsme tady.
2: Říká terapeut a taky Romanův tak trošku manažer Volodymyr. Za mixážním pultem cítí Roman novou energii. Mozek se soustředí na jiné věci a Roman začal i bez léku zvládat úmorné fantomové bolesti nohou, o kterého válka připravila. Z Ostravy František Kuča, Radiožurnál.

0: Radiožurnál poslední, zatím stále ještě deštivý den na Colors of Ostrava, ale my neustále vysíláme, pravda, s různými omezeními z našeho Airstreamu a právě do prostoru našeho studia se teď nashromáždil pěvecký sbor, respektive jeho část pěveckého sboru Elpida, který vede sbormistně Eliška Radíkovská, která teď se mnou sedí v tom stísněném prostoru mikrofonu. Eliško, vítejte, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Sbor Elpida, měl tady s námi ještě být také Václav Havelka, muzikant, producent, autor divadelní filmové hudby a zároveň také kapelní kapely Please the Trees, která s vámi splynula. Pojďte nám něco říct o sboru Elpida. Co to vlastně je? Kdo to je?
1: Sbor Elpida vznikl vlastně v roce 2010. Je to zhruba 25 dam ve věku od 65 až do 90 let a funguje vlastně v rámci komunitního a vzdělávacího centra pro seniory Elpida.
0: Ono to není jenom takové v úvozovkách, jenom nějaké zpívání, protože když jsem se díval, s kým vším spolupracujete, tak jsem byl velmi překvapen. Můžete to říct zde?
1: Jo, no spolupracujeme s Václavem Havelkou, s tím asi jako nejdíl a nejčastěji, také jsme zpívali se Sárou Vondráškovou, Neversol, ale holky zpívaly třeba i ve vyprodaném fóru Karlín s reperem Restem, takže děláme všechno možné.
0: A dneska vy a holky, jak říkáte, budete zpívat kde tady na Colors?
1: Budeme zpívat na T-Mobile stage právě s Vaškem Havelkou a budeme mít speciálního hosta Kateřinu.

0: Marii Tichou.
1: Tak to je skvělé. Dámy jsou tady, možná dorazil už Václav Havelka, ale tlačí nás trochu čas, možná se k němu ještě dostaneme. Já bych možná zkusil teď na ty naše slovní, nikoli zpěvové, ale mluvící mikrofony. Tak trochu na punk nechat dámy tady zborově zaspívat, protože je to i pro nás velký test, který věříme, že vyjde. Eliško, můžeme?
0: Můžeme.
1: Nože, zkuste tady v tom stísněném prostoru zaujmout místo zbormistryně, povstaňte, udejte tón a dámy nám budou zpívat píseň Boky jako skřín, takže?
2: Pampadam, pampadam, pampadam, pampadam, pampadam, pampadam, pampadam, pampadam.

paňam. Noviny pročítám, no to je síla. Prý zase přibírám, málo se hlídám. Prostě si trsám,

0: Radiožurnál je 13 hodin. Jsou tu zprávy a s nimi Kateřina Causirisová.
1: Při nehodě dvou autobusů u Lechovic na Znojemsku je přes 40 zraněných. Severní Korea posunula svá nejnovější vojenská zařízení ještě blíže k hranici s Jižní Koreou. Kapitán Mbappé by neměl chybět ve francouzské sestavě v zápase o bronz s Anglií na fotbalovém mistrovství světa. Na dálnici D1 při průjezdu Brnem popojíždí kolony v obou směrech před omezením u D2 a bude oblačno, místy přeháňka nebo bouřky, teploty většinou do 28 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: 47 zraněných si vyžádala srážka dvou autobusů u Lechovic na Znojemsku. 7 lidí utrpělo středně těžká zranění. Sanitky je převezly do nemocnic. Jednoho člověka transportoval vrtulník. Silnice mezi Znojmem a Brnem je stále zavřená. Z místa se hlásí reportér František Jirků.
3: Zásah na místě pomalu končí. Záchranáři před několika minutami zbalili stan, ve kterém třídili a ošetřovali pacienty. Zdravotníci postupně odjíždějí, včetně velkokapacitní sanitky, která tady byla taky. Na místě ještě pracují policejní vyšetřovatelé a část hasičů. Oba žlutobílé autobusy, které se srazily, ještě částečně zasahují do silnice. Podle policejní mluvčí Petry Hrůzové narazil autobus, který jel ve směru od Brna čelně do druhého, který vyjížděl z odbočky na Lechovice. František Jirků, Radiožurnál.
1: Severní Korea postavila nedaleko ostře hlídané zóny bez vojáků nová vojenská zařízení. Analýzou snímků ze špionážních družic to zjistili americká a jihokorejská armáda. Podle Radio Free Asia by mohlo jít o technické zázemí pro velmi sofistikované zbraně, které můžou nést jaderné hlavice.
4: Má jít o minimálně 21 mobilních stanovišť, každé o délce více než 50 metrů, kam najedou vojenská vozidla s vícenásobnými raketomety, případně balistickými střelami nebo protiletadlovými systémy. Severokorejský vůdce Kim Jong-un letos v únoru oznámil nasazení 50 těchto odpalovacích mobilních systémů do výzbroje své armády. Právě blízkost 15-milionového Soulu od společné korejsko-korejské hranice z něj v případě konfliktu dělá mimořádně zranitelné místo. Ze Soulu David Jakš, Radiožurnál.
1: Hrad a zámek ve Frýdlantu ode dneška nabízí nový prohlídkový okruh. Návštěvníky zavede do přízemí a sklepení hradu. Trasa s názvem Skrytá místa Frýdlantu je pro menší skupiny. Lidé uvidí třeba kancelář lesního správce, hradní kuchyni a nebo knihovnu, říká kastelán Jiří Holub.
5: Od začátku, co jsem tady, jsem říkal, že ta knihovna potřebuje být nějakým způsobem zviditelněná. Máme tady přibližně 16 000 svazků, knížky od konce 15. století a hlavně ze 16. a 17. Najdete tady vlastně takovou hezkou škálu všeho možného.
6: Sport. Francouzští fotbalisté se pokusí vybojovat medaily na třetí mistrovství světa za sebou a sedmou celkově. O 23 hodin českého času budou hrát o bronz proti Angličanům v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Poslední zápas na lavičce národního týmu a svůj 27. na světových šampionátech odkoučuje Didier Deschamps, který vede Francii 14 let. Zkušený kouč zřejmě udělá i vzhledem ke zdravotnímu stavu mužstva nějaké změny v základní sestavě největší hvězdu a kapitána Kyliana Mbappého. Bojujícího na dálku s Messim o nejlepšího střelce turnaje i historie v ní ale nejspíš nechá. Pokračuje Deschamps.
7: Je k dispozici, i když na kratší čas než obvykle. Kylian ale nepotřebuje žádnou speciální motivaci. Nicméně takovýto individuální úspěch má na dosah, víme to všichni. Ovlivňuje nás ovšem daleko víc věcí, není to úplně běžný zápas. Je lepší být třetí než čtvrtý, já bych si to jako trenér přál. Udělám pro to všechno a náš kapitán také.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Situace na D1 před Brnem a nehoda na D1 u Přerova. Na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy houstne provoz za Ostrovačicemi. V obou pruzích se zpomaluje okolo stého 80. kilometru. Za Kývalkou už se zase jede plynule na úroveň výstaviště. Z kilometru 190 už opět popojíždí kolona a to až k omezení u dálnice D2. Na D1 směrem z Ostravy do Brna zbystřete na úrovni Přerova. Na kilometru 279 blokuje odbočovací pruh těsně před sjezdem na Tovačov havarované osobní auto. Na místě policie i světelná šipka. Vozovka je navíc po silné dešťové přehánce hodně mokrá, projíždějte velmi opatrně. Silná bouře se prohnala i přímo nad Ostravou. Naše zpravodajka hlásí větší potíže v Místecké ulici obou směrně. Zatopené jsou hlavně úseky pod mosty, vznikají velké laguny. Už několik vozidel muselo zastavit u krajnice, zasahují i do pravého pruhu. A v Praze na hlavní části okruhu dlouhá zdržení v obou směrech kvůli omezení u Barandova. Kolony se sunou jak na výjezdu z Lochkovského tunelu směrem k letišti, tak od sjezdu na plzeňskou D5 směrem k D1. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude oblačno, ojediněle během dne, přechodně místy přehánky nebo bouřky. Večer bude oblačnosti ubývat, nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. A posloucháte víkendový radiožurnál s Vladimírem Krocem.
0: Z Prahy na výstavu do Itálie míří vzácná středověká památka, takzvaný pražský fragment Markova Evangelia. Proč je důležitá právě pro Itálii a kde přesně bude výstava? I o tom za chvíli v odpoledním radiožurnálu. Příjemný poslech.
2: Víkendový radiožurnál a Vladimír Kroc.

0: Fragment rukopisu Markova evangelia, který v roce 1354 získal císař Karel IV., opustil v těchto dnech Pražský hrad a zamířil na výstavu do Itálie. Jeden z nejcennějších pokladů svatovítské katedrály bude součástí expozice ve městě Aquileia. Výstava s názvem Markovo evangelium 7 století, 3 zlomky, 1 evropský příběh tam začne 12. září.
1: V tu chvíli všechno směřujeme právě k zahájení výstavy, připravujeme výstavní prostory, připravujeme krásné popisy, budou katalogy, budou knihy, takže jsme v té nejintenzivnější části přípravy.
2: Říká koordinátorka akce Martina Dlabajová.
1: Výstava bude v palácu, který se jmenuje Palác Mejzlík, je věnovaný jednomu z biskupů právě v Aquileji, biskupu Mejzlíkovi. Aquileia jako taková bylo významné duchovní a kulturní centrum středověké Evropy a právě v historii a v tradici rukopisu a v tradici spojené se svatým Markem se hrála naprosto klíčovou roli.
2: Tento rukopis, tedy Markovo evangelium, byl po staletí uctíván jako dílo psané přímo rukou evangelisty Marka. Moderní historický výzkum ale datuje vznik textu do 6. století. Pražská část, kterou do Čech přivezl Karel IV. Před svou římskou korunovací, je jedním z nejcennějších pokladů katedrály svatého Víta.
1: Právě Karel IV. Si nechal darovat od akvilejského patriarchy svého nevlastního bratra během své cesty do Itálie na korunovaci tento fragment a ta relikvie byla velmi opatrována v Praze po staletí právě proto, že se stala součástí duchovního a kulturního pokladu spojeného s katedrálou svatého Víta.
2: Návštěvníci tak poprvé po 7 staletích uvidí pohromadě všechny 3 dochované části rukopisu. Jedna je v Benátkách, další v italském Čividále a třetí právě v Praze.
1: Základ té výstavy je v tom, že se společně představí 3 dochované části celého toho rukopisu, takže tam budeme mít exponát nejenom z Prahy, ale také z italského Čividále a z Benátek, přímo z baziliky svatého Marka.
2: Postava svatého Marka je důležitá hlavně pro Benátky a tamní rodák Antonio Vivaldi, který působil v bazilice svatého Marka, psal hudbu určenou přímo pro oslavy tohoto světce. Svatý Marek, původním jménem Jan Marek, pocházel pravděpodobně z Jeruzaléma. Markovo evangelium vyniká stručností, dynamičností a důrazem na skutky Ježíše Krista. Svatý Marek je zobrazován s knihou a okřídleným lvem. Lev symbolizuje odvahu, sílu a bdělost, ale také připomíná hlas volajícího na poušti, jímž začíná jeho evangelium. Michaela Vetyšková, Radiožurnál.

0: Vypadá to na černý den pro motorkáře. Těžké zranění utrpěl dnes na Českolipsku motocyklista, který se v zatáčce čelně střetl s osobním autem. V Kostelci na Černými lesy v Praze východ se dnes dopoledne srazilo osobní auto s motorkou. Řidiče motocyklu přepravil vrtulník do nemocnice. No a další motorkář utrpěl zranění při nehodě u Hořoviček na Rakovnicku. Také pro něj letěl vrtulník.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Zdržení na D1 před Brnem a uzavřená silnice 53 u Lechovic. Na D1 na příjezdu do Brna od Prahy trvá hustý provoz za Ostrovačicemi. V obou pruzích se brzdí okolo stého 80. kilometru. Za Kývalkou ze stého 82. už se zase jede chvíli plynule až na úroveň výstaviště. Z kilometru 190 už se opět brzdí kolona až do omezení u D2. Od Vyškova zdržení jen velmi krátké. Připomeneme, že dnes po celý den se nedá sjíždět exitem 196 pouze ve směru z Vyškova. 53 spojka Pohořelic a Znojma na obchvatu Lechovic stále v obou směrech neprůjezdná kvůli vyšetřování vážné nehody dvou autobusů. Náhradní trasa pro osobní vozidla stále vedená přes obec, pro nákladní dopravu je o něco delší, vede po silnici 414 přes Čejkovice a Borotice. A ještě se podíváme do Čech, silnice 16, spojnice Jičína a Mladé Boleslavy na úrovni Sobotky, teď čerstvá nehoda, dvě osobní auta, průjezd možný pouze Kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Posloucháte odpolední radiožurnál, za 9 minut už bude 2:30. Stát chce zlepšit podmínky pro to, aby v Česku farmaceutické firmy chtěly a mohly provádět své výzkumy a hodnocení nových léků. Výhodné je to pro lékaře, nemocnice i pro pacienty, protože se třeba mnohem dřív dostanou k inovativní léčbě. No a my si k tomu něco víc řekneme s Krištofem Jiříkem z domácí redakce. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne.
0: Co všechno pozitivního to tedy přinese?
1: Jde o to, že v tom konkurenčním boji, kterému nečelí jen Česko, ale třeba i evropské země, nestíháme úplně na 100%. Stát má mezery třeba v digitalizaci systému, je zatím komplikovaný a pomalý, a přitom právě rychlost je jedním z faktorů, podle kterého se firmy rozhodují, kde svou studii provedou. Tak o tom mluvil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO.
2: Jedna z věcí, která hodně byla akcentována, je, aby byla třeba jednotná smlouva mezi vlastně nemocnicí, kde ta klinická studie je prováděna, a tím zadavatelem. To bylo jeden z problémů, kdy než se vyjednala vůbec, tak to trvalo několik měsíců. A to je čas, který nám chybí, a tím pádem vlastně nejsme tak konkurenceschopní.
1: Jednodušší a rychlejší uzavírání smluv je tedy jeden z kroků celé té národní strategie pro klinická hodnocení nových léků. Důležitá je prý také edukace, protože někteří pacienti můžou mít obavy do klinických studií vstoupit.
0: No, pro představu, kolik takových studií v Česku teď běží?
1: Loni stát evidoval 932 klinických studií, do kterých bylo zapojených skoro 17,5 tisíce pacientů, což prý není špatné číslo. Nicméně v Německu nebo Francii, co do velikosti trhu konkurovat nemůžeme, natožpak Evropa, Americe, Indii a nebo třeba Číně. Výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu David Kolář říká, že jsme atraktivní země pro klinická hodnocení, máme totiž kvalitní nemocnice i personál, jak lékaře, tak nelékaře. Zároveň je účast na nich podle Kolář výhoda i pro nás, respektive pro nemocnice, lékaře i pacienty.
3: Nemocnice z toho mají výzkumné projekty mezinárodní, mají z toho renomé a mají z toho samozřejmě peníze, protože ty farmaceutické společnosti investovaly přes 3 miliardy korun, které v těch nemocnicích jsou vlastně tím pádem k dispozici za tu realizaci. Pacienti se dostanou opět až 10 let dříve k tomu léku, který je v té klinické studii, když vezmeme onkologické onemocnění, tam jde o každý týden, o každý měsíc.
1: Kromě toho všeho na klinických studiích šetří i stát, protože náklady za léčbu pacienta, která by šla z veřejného pojištění, hradí firma, která výzkum provádí.
0: No, měli bychom říci, že pacienti se tu většinou nezapojí od úplného začátku do těch studií, je to tak?
1: Přesně tak. Prý 3/4 těch výzkumů tvoří studie třetí fáze, ve které už se ten nový lék porovnává s tou dostupnou alternativou. Lék je tedy vyzkoušený, zná se jeho bezpečnost a pilotní účinnost, ale ta nová státní strategie chce i tohle posunout a zapojovat tuzemské nemocnice a lékaře už do těch dřívějších fází, těch víc výzkumných, kdy se třeba už optimalizuje dávka léčiva nebo se hledá cesta, aby fungovala ještě lépe.
0: Krištof Jiřík, domácí redakce. Díky, naslyšenou.

0: Experiment.
1: Technologie budoucnosti.
0: Lékařské novinky.
1: Překvapivé vynálezy.
0: Sobotní ráno na Radiožurnálu patří Experimentu.
1: Experiment.
0: To nejzajímavější ze světa vědy a moderních technologií.
1: V sobotu
0: od 9 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál je půl druhé. Kateřina Cousidisová a zprávy.
1: 47 zraněných si vyžádala srážka dvou autobusů u Lechovic na Znojemsku. 7 lidí utrpělo středně těžká zranění. Sanitky je převezly do nemocnic. Silnice mezi Znojmem a Brnem je stále zavřená. Oba řidiče autobusů měli negativní zkoušku na alkohol. Radiožurnálu to řekla mluvčí jihomoravské policie Petra Hrůzová. Meteorologové varují před silnými bouřkami. Ty by měly zítra zasáhnout téměř celé Česko s výjimkou severozápadní poloviny země. První stupeň výstrahy ze 3 bude platit od 11 dopoledne do 4 odpoledne. Bouřky bude provázet silný vítr do 70 km za hodinu, srážky do 30 mm a místy i kroupy. Zároveň na jižní Moravě dál platí zvýšené riziko vzniku a šíření požáru. V desítkách měst po celých Spojených státech se dnes bude demonstrovat proti datovým centrům umělé inteligence. Protesty pořádá konzervativní hnutí Humans First. Datacentra podle něj neférově čerpají dotace nebo zvyšují ceny elektřiny. Umělá inteligence podle organizace taky mimo jiné ohrožuje pracovní místa Američanů anebo duševní zdraví mladých. Celodenní program dnes čeká návštěvníky horňáckých slavností ve Velké nad Valičkou na Veselsku. Na náměstí je tradiční jarmark. Na několika místech v obci pak místní soubory připravili hudební a taneční vystoupení. Večerní program v amfiteátru Strážná Hůrka začne v 6:30 večer. Sport. Tenistka Linda Fruvirtová zůstává ve hře o start v hlavní soutěži pražského turnaje WTA. V úvodním kole kvalifikace Prague Open si totiž na štvanici poradila s Australankou Mičičovou, kterou porazila po setech 6-3 a 7-5. Poslední soupeřkou Fruvirtové v boji o účast v prvním kole bude Číňanka Gao.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehody na silnici 16 u Sobotky i 15 u Zahrádek. Na 16 směrem z Jičína do Boleslavy na obchvatu Sobotky zasahují záchranáři u nehody dvou osobních aut. Projíždí se kyvadlově, z obou stran se tvoří kolony. Delší 10-minutová od Jičína. Silnice 15 na výjezdu ze Zahrádek směrem k Úštěku. I tam jsou záchranáři u vážnějšího střetu dvou osobních vozidel. Jede se kyvadlově, kratší fronty v obou směrech. Šestka z Prahy do Varu před omezením u Petrohradu kolona na 15:45. Na trojce na hlavním tahu z Prahy do Tábora naberete zdržení v nesouvislé koloně. Začíná před Benešovem, sune se okolo celého města, za hotelem Benika se rozjíždí. Následně se brzdí i mezi Bystřicí a Olbramovicemi. A trojka se plní i v opačném směru, kolonu čekejte na výjezdu z Benešova směr Praha od Kauflandu. A v hlavním městě na hlavní části okruhu přetrvávají dlouhá zdržení v obou směrech kvůli omezení u Barandova. Kolony se sunou jak na výjezdu z Lochkovského tunelu směrem k letišti z 15. kilometru, tak od sjezdu na plzeňskou D5 směrem k D1 z 23. Čekejte až 20 minut navíc. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude oblačno, ojediněle během dne přechodně místy přehánky nebo bouřky, večer bude oblačnosti ubývat. Teploty 23 až 28 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál s Vladimírem Krocem.
0: Po pátečním zlatu kladiváře Josefa Pazdery získala dnes druhý dorostenecký titul pro českou výpravu na mistrovství Evropy dálkařka Kristýna Záhořová. Soutěž v Rieti ovládla v rekordu šampionátu 647 cm, kterým také vylepšila 23 let staré národní maximum Denisy Helceletové.
4: Víkendový radiožurnál
2: a Vladimír Kroc.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna teď dvě čerstvé velké nehody. První za sjezdem na Divišov na 44. a 5. kilometru. Tři osobní auta, zatím kratší fronta, ale blokovaný jak levý, tak prostřední pruh. A o mnoho horší situace dál na trase k Brnu. Za Větrným Jeníkovem na kilometru 107 hromadná nehoda, 5 až 6 osobních automobilů, průjezdný pouze odstavný pruh a kolona na bezmála půl hodiny po pojíždí od exitu 104. Další zelená vlna nejpozději za 20 minut.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Festivalovým areálem Colors of Ostrava se prohnala bouřka. To ovlivnilo také vysílání radiožurnálu. Místo z festivalového areálu nás teď slyšíte z Vinohradského studia, ale zdravím do Ostravy mluvčího festivalu Ondřeje Bambase. Dobrý den.
3: Krásný den.
2: Povězte, jak to teď vypadá v areálu.
3: Tak úplně momentálně už se nám trošku vyčasilo, dokonce i prosvěcuje nějaké sluníčko a vypadá to, že lidé se vracejí do těch ulic, kdy se schovávali ještě před malou chvílí před deštěm, a zatím vypadá, že se tady festivalová nálada zvedá.
2: Dobře, a co si můžete dělat? Budete ty louže nějak vysoušet? Má to smysl?
3: Ano, nás tady strhla taková průtrž mračen, kdy nám to vytvořilo několik louží po areálu, ale situaci monitorujeme, jsme ve spojení s hasičským sborem a snažíme se veškerá místa sanovat a nějakým způsobem se zbavit těch louží, ale ještě očekáváme v odpoledních hodinách nějaké drobné přeháníky.
2: Vy máte, pokud se nepletu, vlastní meteorologické stanice, samozřejmě jste v kontaktu s meteorologií, takže jaký je výhled na ty následující hodiny? Už by se počasí mělo postupně uklidňovat?
3: Zatím podle té prognózy to vypadá ještě na nějaký odpolední déšť, ale kolem 5. a 6. hodiny už by se měla situace ustálit a nikterak to neovlivnit program, což se doposud zatím nestalo a všechny scény běží podle programu.
2: Znamená to, že teda se odehrají všechny koncerty, jak mají?
3: Zatím ano, nemáme informace o tom, že by se něco rušilo a věříme, že i návštěvníky to neodradí, že dále budou chodit na ta koncertní vystoupení nebo například na přednášky na Melting Potu.
2: Dobře, a připomeňte, které koncerty jsou dneska asi těmi největšími taháky?
3: Dnes nás čekají dvě vystoupení headlinerů Lord a Terio Swimse. Obě dvě vystoupení jsou premiérová a podle posledních informací je vše připravené, aby se odehrálo vystoupení tak, jak má. Už od večerních hodin, kdy tu včera byl Moby, tak najížděli první kamiony, aby stíhali všechno navěsit a nachystat na dnešní večer.
2: Tak ať to všechno vyjde tak, jak má. To byl mluvčí festivalu Colors of Ostrava Ondřej Bambas. Děkuju vám. Naschledanou.
3: Naslyšenou.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Jedete-li D1 z Prahy do Brna, připravte se na dvě výrazné komplikace na trase. První kolona vás zastaví kousek za sjezdem na Divišov. Prudce se brzdí na 43. kilometru a následně se jede krokem k nehodě na 44. a pultém. Tam je po srážce 3 osobních aut průjezdný pouze pravý pruh. Velmi obtížně se najíždí i od odpočívky a čerpací stanice Shell. O kus dál směr Brno se zastavuje před sjezdem na Větrný Jeníkov přibližně na kilometru 102. O 5 kilometrů dál, tedy na stém sedmém, hromadná nehoda, průjezdný pouze odstavný pruh, kolona téměř na 40 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Posloucháte odpolední radiožurnál, máme 14:45, za chvíli se opět propojíme na festival Colors of Ostrava. Budeme se bavit o tom, co se chystá v odpoledním programu diskusního fora Melting Pot. Například zjistíme, jak se zajišťuje krizové vysílání.

0: Představte si, že svět stichl, není elektřina, mobilní signál. Jak přežít a zorientovat se v krizi? Dnes ve 3 hodiny odpoledne na diskusním fóru Melting Pot v rámci festivalu Colors of Ostrava poradí Jiří Studnička z generálního ředitelství hasičského záchranného sboru a taky Martin Pařízek, šéf naší vědecké redakce a koordinátor krizového vysílání Radiožurnálu. Oba jsou teď s námi ve vysílání. Dobré odpoledne.
1: Ano, přejeme hezké odpoledne z Gongu, tedy z provizorního našeho stanoviště. Původně jsme měli být v Airstreamu, ale počasí to změnilo, takže sedíme teď v takovém improvizovaném studiu u jedné židle a u našeho vysílacího kodeku.
2: Tak dobré odpoledne i za hasičský záchranný sbor. Tak ano, opravdu, my jsme si to tady tak trošku nasimulovali, protože počasí chvilku nepřálo, teď je to mírně klidnější, a tak my máme nejenom ty kulisy, ale máme i chuť něco k tomu říkat.
1: Ano, reálná situace nás postihla.

0: Tak my vás posloucháme s napětím, protože
1: ano, slyším,
0: je to hodně improvizované. Vy jste oba profesionálové, pojďme proto trochu do soukromí, co u vás doma musí být vždy být připravené, kdyby se něco stalo.
1: Hele, Vladimír, je to strašně jednoduché. U nás je to baterka. Já vlastně díky krizovému vysílání jsem teprve zjistil, že něco takového doma vlastně člověk nemá. Takže jsem si pořídil takovou specialitu. A kdyby jsme spolu teď seděli v Airstreamu, kde bohužel nesedíme a koukali jsme na sebe, tak ti můžu ukázat, že to má takovou speciální kličku, kterou si dokážeš tu baterii vevnitř dobět. Jirko, máš ty to samé doma nebo něco podobné? Je to profesionální deformace třeba?
2: Tak já teda zase takhle profesionálně deformovaný nejsem, ale protože hodně často cestuju nebo držíme pohotovosti, tak my jsme v podstatě u nás zbalený pořád, takže to není ani tak příprava na krizi, ale spíše na to, abychom byli schopni pomáhat jiným právě v té krizi.

0: A činnost hasičů je tam pochopitelně jak v případném vyprošťování, což tady v tomto případě nenastalo, ale pochopitelně i v péči, v koordinaci se záchrannou službou o postižené osoby. My jsme tam postavili stan, do kterého vlastně byly předáni ty zranění lidé a potom byly následně ošetřování a odvážení do nemocnic. Takže vlastně ten tým, jak záchranářů, hasičů a policie, musím říct, že to, co já jsem viděl, tak fungovalo absolutně brilantně a velmi rychle se podařilo všechny zraněné odtamtud převést do nemocničních zařízení a zároveň, když bychom se měli bavit o komunikaci, protože já jsem součástí komunikace hasičského záchranného sboru, tak my po obdržení té zprávy jsme okamžitě založili Teal Press, o kterém možná ještě dneska bude řeč, což je náš takový nástroj, kdy velmi rychle informujeme veřejnost o tom, co se stalo, jak ta situace tam vypadá a snažíme se i tím přísunem těch kvalitních informací vlastně zmírňovat nějaký stres.
1: Svým způsobem jsme se tím vrátili zpátky na Colors. Zhruba za hodinu za vámi, ne do Airstreamu, ale do Gongu, přijde Jakub Malovaný z nadace Tomáše Bati. Minulý týden ve čtvrtek nadace přišlo desítky tisíc knih při požáru budovy číslo 34 ve Zlíně v Baťovském areálu. Požár 11-patrové budovy zaměstnal hasiče několik dnů a část objektu se taky zřítila. Martine, jak v takových krizových situacích vypadá vysílání radiožurnálu a práce reportérů? I o tom se chystáte mluvit?
2: Určitě, protože to je součást vlastně celého toho našeho projektu krizového vysílání, na kterém už přes rok pracujeme společně s generálním ředitelstvím hasičského záchranného sboru. Konec konců ten zlínský požár té budovy dokázal úplně přesně to, proč to děláme. A to je to, abychom dostali velmi rychle ty informace k posluchačům a vlastně k široké veřejnosti. Samozřejmě, že ten jeden informační kanál jsou sociální sítě, kde samozřejmě i hasiči nějakým způsobem ty informace vydávají, žádají třeba o spolupráci právě obyvatele, ale u nás to funguje tak, že vlastně my po obdržení té zprávy od hasičů i hned do vysílání dostáváme prosbu v případě Zlína, to Jirko, myslím, byly drony, to znamená, že se nám kolem té budovy pohybovaly cizí drony, které nepatřily hasičskému záchrannému sboru, který tam prováděl ten zásah, a druhá věc bylo nevětrání, takže jsme také během pár minut dostali do vysílání prosbu hasičů, aby lidé nevětrali, zavřeli si okna a pokud nemusí, tak aby nevycházeli. Takže to byla konkrétně ta situace v tom Zlíně.
1: Jiří, jak je pro vás jako pro hasiče důležité dostávat k lidem rychlé a spolehlivé informace? Ve Zlíně bylo nutné, jak jsme slyšeli, uzavřít několik ulic v okolí.
0: To je klíčová záležitost. My informační podporu pro veřejnost řadíme na v podstatě úroveň výkonu toho zásahu. Takže to, když naši kolegové provádí výkon v zásahu, tak zase naše složka má ve stejný moment úplně v podstatě stejnou pohotovost a pracuje na tom, aby všechny informace byly validní, byly relevantní a co nejrychleji se dostaly k té veřejnosti. Takže tady pracují v podstatě, by se dalo říct, dva týmy, které filozoficky jsou od sebe velmi vzdáleny, ale pracují na jedné mimořádné události tak, aby všechno do sebe zaklaplo. A tady je nutno dodat, že my pravidelně cvičíme tyhle ty situace s Českým rozhlasem. Proto nám ta spolupráce v tom jde velmi dobře.
1: Už jenom krátce, Martine, co když přijde blackout, o tom taky na Melting Potu budete mluvit. Jak zvládneme vysílání pro všechny občany Česka, jak dlouho vydržíme?
2: Tak to je něco, co jsme v rámci toho našeho krizového vysílání nebo toho celého projektu také řešili. My jsme si prověřili tu situaci jak uvnitř toho domu, tak samozřejmě i v něj a tam jsme nějak řešili i způsoby vysílání. Máme připraveny technologie, které můžeme použít v případě, že třeba vypadnou mobilní sítě, tak aby posluchači dostali ty informace vždy. A to rádio na baterky jim vlastně k něčemu bylo.
1: Martin Pařízek a Jiří Studnička, kteří ve 3 hodiny odpoledne budou na Melting Potu debatovat o tom, jak zvládnout krizové situace a jak vypadá vysílání radiožurnálu třeba při velkém požáru. Takže pánové, děkujeme. Naschledanou.
2: Hezké odpoledne, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.
4: Do řádku tvých řas ti pozpátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí.

0: Kufry zbaleny? Svět čeká. Šlechta na cestách. Vydejte se po stopách šlechtických rodů. Navštivte zámky Telč, Horšovský Týn a další památky po celé republice. Od Orientu po Ameriku. Poznejte, jak se cestování promítlo do podoby hradních a zámeckých interiérů. Více na webu Národního památkového ústavu NPU.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Radiožurnál je 14 hodin. Zprávy a Kateřina Causidisová.
2: Počet zraněných po nehodě dvou autobusů na Znojemsku stoupl na 47. Ukrajina útočila na ruské logistické objekty i ropná zařízení. Fotbalisté Francie a Anglie si v předposledním utkání letošního mistrovství světa zahrají o bronz. Na dálnici D1 z Prahy do Brna komplikují provoz dvě velké nehody za Divišovem a za Větrným Jeníkovem. A bude oblačno, místy přeháňky nebo bouřky, teploty většinou do 28 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Dva autobusy se dopoledne srazily u Lechovic na Znojemsku. Záchranáři aktivovali traumaplán. Ošetřili 47 lidí, z toho 7 má zranění středně těžká a těžká. Sanitky pacienty převezly do nemocnic. Jednoho člověka transportoval vrtulník. Z místa se hlásí reportér František Jirků.
4: Silnice je stále zavřená, policie předpokládá, že by se provoz mohl obnovit do půl hodiny, bude se ale ještě chvíli jezdit kyvadlově. Před chvílí tady hasiči odstranili ze silnice oba autobusy, jeden se jim podařilo nastartovat a sjeli s ním na vedlejší slepou cestu. Druhý musela vyprostit speciální technika, která na místo přijela z Brna. Oba autobusy se srazily okolo 9:30, když ten, který jel ve směru od Brna, čelně narazil do druhého, který vyjížděl z odbočky na Lechovice. František Jirků, Radiožurnál.
2: Česku za první pololetí letošního roku zbankrotovalo 3260 podnikatelů. To je stejný počet jako loni za stejné období. Vyplývá to z analýzy společnosti KRIF. Počet insolvenčních návrhů se meziročně snížil do 2% na 3294. Od začátku roku do konce června nejvíce fyzických osob podnikatelů zbankrotovalo v Praze. Následoval Moravskoslezský a Jihomoravský kraj. Nejnižší počet bankrotů byl v kraji Vysočina. Ukrajinské síly zasáhly podle prezidenta Volodymyra Zelenského dva významné logistické objekty v Rusku. Údajně jde o zařízení, která Moskva využívá k dodávkám komponentů pro výrobu dronů a navigačního vybavení. Ukrajinci tvrdí, že kromě toho udeřili taky v Azovském a Černém moři. Podle ruských úřadů ukrajinské drony při útocích zabily nejméně 7 lidí a zranili přes 20 dalších. Oběti po nočních úderech hlásí i Ukrajina. Jeden člověk zemřel a 3 byli zraněni v Oděse. Ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm se sešli pekaři. Návštěvníci můžou ochutnat výrobky od 23 pekařských firm z Česka i Slovenska. Připravené jsou taky ukázky tradičního pečení chleba, říká mluvčí muzea Pavlína Polášková.
5: Po celý den budou probíhat ukázky pečení chleba. Návštěvníci mohou nahlédnout na práci pekařů v Bilovědomě v Třevěném městečku i ve vodním mlýně v Mlýnské dolině a sledovat pečení chleba přímo v prostředí historických objektů muzea.
6: Sport. Fotbalisty Francie a Anglie čeká na mistrovství světa souboj o bronz. Oba týmy mají za sebou neúspěšné semifinále. Francie v úterý podlehla Španělsku 0-2. Anglie o den později po obratu v závěru utkání prohrála s Argentinou 1-2. Pokračuje trenér Anglie Thomas Tuchel.
7: Po tom prvotním šoku je to čím dál tím bolestivější. Každý den zanechalo to v nás všech jizvu. Bohužel ne první a nejspíš asi ani ne poslední. Tak to ve vrcholovém sportu zkrátka je. Nikdo nechce hrát o třetí místo, ale pro Anglii je to možnost vybojovat nejlepší výsledek za posledních 60 let.
6: Utkání o třetí místo Anglie-Francie je na programu od 23 hodin českého času v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Radiožurnál z duelu nabídne reportážní vstupy.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehody na dálnicích D35 u Svitav, na D1 dokonce dvě. D35, nový úsek mezi Litomyšlí a Moravskou Třebovou, byl uzavřený před Svitavami na kilometru 199 přibližně 15 minut. Odklízeli tam následky po vážnější nehodě osobního auta. Teď už se jede alespoň levým pruhem. Na D1 z Prahy do Brna komplikují provoz hned dvě velké nehody. První kolona vás zastaví už kousek před sjezdem na Divišov na 4. 40. kilometru. Přes 20 minut se popojíždí k nehodě na 44. a půltém. Tam je po srážce 3 osobních vozidel stále průjezdný pouze pravý pruh a hodně obtížně se stále najíždí i od odpočívky a čerpací stanice Shell. O kus dál na Brno zastavíte před sjezdem na Větrný Jeníkov zhruba na kilometru 101. Na kilometru 107 hromadná nehoda, stále také průjezdný odstavný pruh, kolona na více než půl hodiny. Silnice 35 na průtahu Libercem směrem z Chrastavy do Turnova je uzavřená na úrovni vlakového nádraží. Je to kvůli pádu chodce z mostu. Kolona od sjezdu na Vratislavice, tam se ještě sjet dá a pokračovat po Hodkovické ulici. Exitem 25 se na silnici 35 vrátíte zpět. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude oblačno, ojediněle během dne přechodně místy přehánky nebo bouřky, večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na jihovýchodě Moravy kolem 30. Tolik zprávy. A posloucháte Radiožurnál teď s Liborem Boučkem.
9: Dalším hostem festivalu Colors of Ostrava bude dnes spisovatelka a cestovatelka, kterou charakterizuje syrovost, otevřenost a radost z cestování. Její kniha Palec v rohlíku je strhující a jsem rád, že si udělala čas i na rozhovor v rámci našeho živého vysílání z Colors of Ostrava. I když musím zabrousit na chvíli do historie, budu citovat: několik beden, dvě židle, vypůjčený klavír a plátěný stan na louce v pražských Belích. Takhle vypadal start vysílání Českého rozhlasu v roce 1923. Díky tomu, že přišla voda, tak jsme na tom podobně, máme zde dvě židle, sedíme naproti sobě ve vzdálenosti typu tak zhruba 75 cm, uvidíme, jestli se ta vzdálenost bude zvětšovat či zmenšovat, a jsme ve skutečně skromných podmínkách pulzujícího festivalu. To, že déšť přišel, znamená, že déšť zase odejde, a jak jste slyšeli v předpovědi počasí, tak i ty podmínky v Ostravě budou dobré. Každopádně tím hostem je Markéta Kráčmarová, díky moc.
10: Zdravím všechny posluchače.
9: No, jaký je to pocit vrátit se v roce 2026 do takto sympatických dřevních podmínek vysílání něčeho tak intimního, jako je rozhlas?
10: Je to nádhera, já si to tady tu blízkost velice užívám a ty punkové podmínky mám ráda, tak na to navazuje i samotný ten způsob cestování, který si vedu. Stopování, to je vlastně jeden velký punk.
9: No, vzhledem k tomu, co jsem četl, tak mám pocit, že tyhle podmínky jsou naprosto odpovídající a skoro by člověk řekl, že tohle byl záměr, že Fancy Airstream by vám neslušel takhle vysílat lehce punkově. Je možná přívětivější. Vy, kromě toho, že jsme dnes tady teď spolu, tak od 20 hodin budete mít i vystoupení v rámci Colors of Ostrava. Na co se můžeme těšit?
10: Můžete se těšit na mě, můžete se těšit i na holku s bucket listem, na to se velice těším, na tu kombinaci. A pak, na co se můžeme těšit? Na velký překvapení, stejně jako to moje cestování, já vůbec nevím, co čekat, takže i v rámci toho rozhovoru, já si sama jako nevím, kam se to, jakým směrem se to potáhne a co se vlastně stane.
9: Je takhle, já jsem si říkal, že byste nachystala to velké překvapení, ale vy ho teprve vlastně chystáte. Když vezmu to cestování, což je pochopitelně hlavní téma, nejen toho setkání ve 20 hodin, ale i to setkání naše. Tak jak složité to je? Co je na tom nejtěžší?
10: Co je nejtěžší na tom cestování?
9: No, jestli je nejtěžší sehnat peníze nebo jenom udělat to rozhodnutí.
10: Já si myslím, že udělat to rozhodnutí, to je asi jako nejtěžší. Pro mě teda konkrétně to moc těžký nebylo. Pro mě je teďka naopak dělat rozhodnutí toho, že už nechci tolik cestovat dál, ale spíš zůstávat na jednom místě, protože cestování je pro mě vlastně taková jako komfortní zóna a naopak je pro mě náročnější zůstávat v Česku. A takže teďka jakoby je to mám obráceně možná než většina lidí, ale dovedu si představit, že pro většinu je právě to prvotní rozhodnutí, jo, tak OK, skončím v práci, koupím si tu letenku a zabalím si kufr.
9: Co je tak komplikované na tom vybrat si to jedno místo, ten takzvaný v uvozovkách sit fly? V čem to je tak těžké?
10: Právě asi v tom, že v tom je spojený určitý závazek, jako ten commitment, s tím mám problém. Já jsem, jakoby pro mě jednoduchý poznávat a zkoušet a tak nějak jako si poletovat po celém světě, ale když se člověk rozhodne pro to jedno místo, tak mu tak nějak jako v hlavě furt tíká, OK, co jsou všechny ty další možnosti, které mi zároveň unikají.
9: No tak uvidíme, co nakonec převáží, nicméně to cestování a Palec v rohlíku bude naším ústředním tématem. Posloucháte živé vysílání z festivalu Colors of Ostrava. Teď nás čekají Manic Street Preachers a pak už znovu Markéta Kráčmarová živě na Radiožurnálu.
11: Colors on Air na Radiožurnálu s Liborem Boučkem.

0: Radiožurnál vysílá živě z festivalu Colors of Ostrava. Naším hostem je Markéta Kráčmarová. Jenom pro návštěvníky Colors of Ostrava, kteří by měli touhu najít náš tradiční Airstream, tedy vysílací zařízení, tak aktuálně se jedná spíše o lagunu, ve které je Airstream, tudíž vysíláme z, řekl bych, provizorních míst. Doufám, že v žádném případě to nepoškodí vysílání. Rozhodně nikoli vás, co jste mimo Ostravu, protože kromě tohoto rozhovoru i dál se budeme propojovat a v 18 hodin nabídneme v přímém přenosu rozhovor s prezidentem republiky Petrem Pavlem. Ale teď k cestování a ke knížce Palec rohlíku, protože autorka té knihy je právě tím hostem, který nám bude dělat společnost do 14:30. Je to cesta napříč Spojenými státy, z jihu na sever. Přiznám se, když se člověk podívá na země kouli, tak by možná našel daleko více neobvyklých míst. A vy jste vyrazila do Spojených států. Proč zrovna tahle destinace?
1: No, mě vlastně motivovalo to, že jsem chtěla navštívit svoji sestru v Kanadě na západním pobřeží ve městě Victoria, kde odjela na výměnný pobyt v rámci univerzity. Ale nechtěla jsem si to dělat tak moc jednoduchý, takže nechtěla jsem si prostě koupit letenku rovnou do té Victorie. Zároveň jsem hledala nějaký levný spoje a takhle tak jsem našla let vlastně z Paříže do Miami. Tak jsem se potom otevřela mapy a koukám, OK, Miami je tamhle na jihu úplně dole. Ta Victoria je tamhle na západě, úplně nahoře. Nebylo to nejblíž, ale to bylo lepší cestou, jak se říká, zajímavější.
0: No tak je to diagonálně přes celý kontinent úplně upřímně a říkám si, jestli vlastně ta letenka teď zpětně byla vůbec levná, jo, z Paříže do Miami, vzhledem k tomu, kolik pak následně stála ta cesta. A když jste se rozhodla pro tu diagonální cestu do Victorie, tak jste už tušila, že z toho vznikne kniha, anebo to měl být zážitek čistě a jenom pro vás?
1: Já už jsem vlastně začala psát tu knížku před samotnou tou cestou, takže už jsem ten plán moc dobře v hlavě měla. Inspiroval mě vlastně průběh rozchodu s mojí bývalou přítelkyní, kdy jsme původně měli tu letenku do USA koupenou společně. A já jsem nějakou dobu, když jsme vlastně byli už rozejtí, ale nebyli jsme v kontaktu, tak jsem vlastně žila v takové představě, že budu nastupovat do toho letadla a nebudu vědět, jestli se tam třeba jako nepotkáme společně. A to mě tak nějak inspirovalo, že to by mohla být taková zajímavá úvodní scéna do filmu nebo do knížky.
0: Nakonec si troufám tvrdit, že jste potkala více lidí než jednu bývalou partnerku. Myslím si, že ta kniha je především o tom setkávání. Jak moc se lišila ta realita současných Spojených států amerických od té představy, kterou člověk má?
1: Já jsem tam, musím teda říct, že jsem tam jela jako s takovýma jenom nejhoršíma očekáváníma, takže já jsem jako věděla, OK, je bezdomovectví, je tam problém, drogy jsou problém, na chodníku slávy to smrdí, močí a podobně. Takže vlastně jsem jako neměla žádný pěkný očekávání a potom naopak všechny ty setkání s těma lidma, ať už v rámci stopování nebo v rámci toho, že jsem byla ubytovaná u místních doma v rámci surfingu, nebo i v rámci nějakých jako randíček přes Tinder, tak se všema těma lidma, se kterýma jsem se poznávala, tak oni mi vlastně ty moje negativní očekávání poměrně často vyvraceli.
0: No, dostaneme se k tomu systému toho ubytování, to si myslím, že by nemělo zapadnout, ale mě spíš zajímá, když se člověk podívá na Česko, logicky jsme země plná názorů, plná nějakých zvyků, plná pravidel, nahlížíme pochopitelně různě na ten svět, ale jak moc velké rozdíly jsou právě v těch Spojených státech i ve srovnání s tím, co se děje v těch velkých městech, s tím, co se děje na venkově, jak moc jsou tam ti lidé odlišní, ať už v názorech, ať už ve zvicích, ať už v tom životním stylu.
1: Mm-hmm. Tak co mě zaujalo tak jako na tu první dobrou, tak určitě taková větší otevřenost, že tady, když se člověk jako seznámí s někým novým, tak přeci jenom narazí na nějakou jako prvotní slupku a takový ty small talky na ulici nejsou moc častý v Česku, kdežto v Americe všichni prostě na vás jako s tím, jak se říká, americkým úsměvem začnou tu konverzaci. A jo, někdy to může působit povrchně, ale zároveň to přináší takovou jako lehkost do toho seznamování, takže to je něco, co mi potom po návratu trošku chybilo a původně jsem si říkala, jo, tak když to tady není, tak to tady zavedu a budu to propagovat já, jenomže no, tak taky se mě to moc nedaří zatím. Zase jsem sklouzla zpátky k tomu způsobu, co mám zažitý sama v sobě.
0: No i já, když si vybavím to první setkání s těmi Spojenými státy, tak jsem měl úplně stejné pocity jako vy, že ta fráze how are you skutečně se dá přeložit jak se máš, pak mi postupně začalo docházet, že to je spíše řečnický obrat a že se nejedná úplně o ten upřímný zájem o moji osobu. Ale asi je to ten lepší způsob. I kdyby to bylo hrané, i kdyby to bylo jenom součást etikety, tak je to asi lepší přístup k životu, ne? než uzavřené kamenné tváře.
1: Přesně tak, jakože ono to taky člověku prostě dodává spoustu energie, když se s váma prostě prodavač v obchodě pobaví. Jo, tak vy si tady kupujete brokolici, těstoviny, tak co máte v plánu za recept, že? To se mi tady v Česku nikdy nestalo, že by se mě zeptala paní prodavačka.
0: Jak je to názorově? Jak moc je Amerika konzervativní, plná těch občanů, kteří mají ten konzervativní pohled na svět, přemýšlím zejména o tom venkově, a jak moc liberální jsou ta velká města?
1: Tak tam je právě to zajímavé tím, že tam je to rozpětí strašně veliký a i v rámci toho mýho cestování, tak já jsem se setkala s jak naprosto radikálníma podporovatele pana prezidenta Trumpa, tak i s tím opačným spektrem, kteří naproti tomu, proti němu pořádali demonstrace a snažili se. Já jsem tam byla vlastně v roce 2024, takže to byl ten předvolební.
0: 24 jenom.
1: 2024, jo, přesně tak. Takže to tam se hodně řešilo, kdo bude koho volit a co já si myslím, takže právě v rámci toho stopování jsem musela být i hodně opatrná, když jsem tušila, že tady je nějaký jako volič Trumpa, tak úplně jako neprojevovat svoje pravý názory, ale být hodně diplomatická, aby mě třeba nechtěli vyhodit z auta.
0: Jak rychle přijde v rámci toho small talku otázka na politiku vlastně? Jak moc je to diskuze otevřená? Protože opět v té Evropě, myslím si, že do jisté míry ten zvyk, i když i to se mění, byl ten, že člověk spíše své politické názory skrýval a politika možná bylo často až to poslední téma.
1: Tak v USA úplně naopak, tam ta otázka přišla velice, velice brzy, někdy i v rámci prvních minut konverzace, opravdu jako obrovský téma.
0: No a teď se dostaneme k tomu, aby to nezapadlo, jak jste říkala, použiju opět vaši citaci v rámci randíček. Takže těmi randíčky z té seznamovací aplikace jste si schánili ubytování?
1: Ne, bylo to trošku jinak, takhle tak jsem na to až tak nespolíhala. Ubytování jsem měla pořešený jako taky u místních, ale právě přes tu aplikaci jinačí, couchsurfing, takže takový surfování na gaučích, kde prostě místní lidi nabízí u sebe ubytování zdarma a většinou žádný postranní úmysly u toho nemají, samozřejmě taky se může stát, ale nemělo by to tam být.
0: Takže vy jste si ty postranní úmysly následně přes tu jinou aplikaci, ale nesouvěl se to s tím ubytováním. No já jenom, když vezmu tu aplikaci, mluvím možná z pohledu otce, to je strašně nebezpečný, neměla jste strach, na koho člověk narazí, protože přeci jen dá se důvěřovat tomu ověření v rámci těch aplikací.
1: Já tomu důvěřuji a já jsem navíc už s tímhle stylem cestování měla spoustu předchozích zkušeností v rámci Evropy a dalších částí světa a tam opravdu u každého toho člověka, ke kterému jedete, tak si můžete přečíst všechny ty reference od těch jeho předchozích návštěvníků, takže víte zhruba do čeho jdete.
0: Když jsem charakterizoval to vaše dílo, tak myslím si, že je to rozpoznatelné z těch prvních řádků a prvních stránek, že to je zpověď otevřená, kde neskrýváte vůbec nic. Mě by zajímalo, jak moc snášíte to, že lidé, jako jsem třeba já, to znamená lidé, kteří pojednávají o vaší knize, tak vlastně jako první, co zmiňuje právě ta otevřenost, takže to je senzační. Nemělo by to být v roce 2026 vlastně úplně normální, to jak píšete?
1: Mělo, nemělo, tak to je asi na každém. Tak ono samozřejmě, jakože ta otevřenost, kterou jsem tam přinesla já, tak přináší i jako určitou zranitelnost a já nevím, to je na každém autorovi, jak k tomu přistupuje, co je pro něho důležitý. Pro mě právě jako tady, když už jsem chtěla něco psát, nějaký cestopis, tak pro mě nebylo až tak moc zajímavý, jako psát jenom o té cestě samotný, ale chtěla jsem tam přinést i další vrstvy.
0: Jak moc je ta otevřenost důležitá pro tu vaši komunitu, podle vás?
1: Myslím si, že hodně, protože opravdu jakoby těch knížek s LGBT tématama v Česku zatím tolik není. S lesbickýma si myslím, že ještě méně, takže mám určitě na to pozitivní odezvu a je to opravdu jako knížka, kterou já, když jsem vyrůstala, když mi bylo náct, když jsem se tak nějak jako ošahávala svoji sexualitu, snažila jsem se najít, tak přečíst si něco takového by mi určitě pomohlo.
0: No, mě zajímá vlastně tenhle pohled, jak moc ještě tu komunitu v třetí dekádě 21. století objímají mýty a předsudky. Protože fakt, a omlouvám se za to, já mám pocit, že to je naprosto běžný.
1: No, ano, a taky to je jakoby, vy jste taky součástí nějaké sociální bubliny, takže pro vás to může být naprosto běžný, nemáte tam s tím žádný problém, ale pak pro spoustu lidí pořád v tom vidí nějakou jako jinakost, snahu prostě za každou cenu tady křičet na ulicích a nechápou proč, ale jako pořád se, neříkám, že já teďka osobně se většinou s nikým za ruku jako na ulici nevodím, ale měla jsem v minulosti nějaké jako nepříjemné poznámky a dovedu si představit, že u gejů, u dvou mužů, kteří dělají to stejné, je to ještě častější a dokud se něco takového tady bude dít a nebudeme mít ty práva narovnaný, nebude tady manželství pro všechny, tak má smysl se o tom bavit veřejně a dělat tyhle ty kroky.
0: No, úhlem tohoto pohledu mám pocit, že palec v rohlíku je fakt určen úplně všem, že by byla obrovská škoda, kdybychom zmiňovali, že tou hlavní čtenářskou obcí má být právě LGBTQ komunita. To je možná to hlavní poselství, které by si člověk měl líst a s tímhle svým se o palec v rohlíku zajímat, ne?
1: Přesně tak. Je to určitá rovina, ale je to vlastně pro všechny taková inspirace, otevření očí a zdroj toho, jakýma všema způsobama se život dá a nedá žít.
0: Vy jste s palcem v rohlíku objela i Česko v rámci přednášek. Zajímá mě, jestli tyhle přednášky, které nejsou jenom o té cestě z Floridy na jihozápad Kanady, ale řekl bych, že to je přesně o problematice té komunity, jestli s těmi přednáškami budete třeba od září znovu pokračovat, protože přijde mi, že to možná byla škoda to uzavřít někdy na konci toho května.
1: Pár takových dalších přednášek už mám domluvené v rámci spolku navázaný na Prague Pride, takže to bude někdy v říjnu a potom možná v rámci festivalu Obzory v Plzni, to bude někdy v listopadu a co se týče dalších termínů, tak ještě bych určitě něco ráda vymyslela, takže kdybyste věděli o nějakým vhodným místě, kde byste mě chtěli vidět, tak určitě jsem ráda za nějaké podněty a nápady.
0: A další kniha bude?
1: Ano, mám ji připravenou.
0: Tak i to je dobrá zpráva pro vášnivé čtenáře a čtenářky Markéty Kráčmarové, která byla naším hostem z improvizovaných podmínek vysílání z festivalu Colors of Ostrava. Vám děkuji mnohokrát za návštěvu.
1: Děkuji moc za pozvání.
0: Radiožurnál pochopitelně pokračuje i dál. Za chvíli nás čekají čerstvé zprávy a pochopitelně též aktuality z festivalu Colors of Ostrava, ale nejen odsud. Hezké odpoledne.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Komu dát šanci? Koho posadit? A kdo vám vyhraje celé kolo? Přichází Fantasy Šance Ligy. Světově oblíbený fenomén, který má poprvé v historii oficiální verzi i v českém ligovém fotbale. Staňte se manažerem vlastního týmu, složeného z reálných hráčů Šance Ligy a zkuste získat co nejvíce bodů. Sestavte tým, sledujte formu hráčů, vytvořte miniligu s přáteli a soupeřte o vítězství i atraktivní ceny. Fantasy Šance Ligy je dostupná zdarma v mobilní aplikaci Šance Ligy i na webu. Fantasy Šance Ligy. Vaše liga, vaše sestava, vaše vítězství.
1: Radiožurnál je půl třetí. Zprávy má Kateřina Sousirisová.
2: Při havárii dvou autobusů u Lechovic na Znojemsku se zranilo 47 lidí. Oba řidiči autobusů měli negativní zkoušku na alkohol. Radiožurnálu to řekla mluvčí jihomoravské policie Petra Hrůzová. Policisté teď příčinu vyšetřují. Podle Hrůzové autobus jedoucí po hlavní silnici narazil do druhého, který vyjížděl z té vedlejší. Mobilní aplikaci Záchranka můžou lidé nově využít i k vyhledávání nejbližší lékárny a nebo pohotovostní služby. Cílem je podle vývojářů usnadnit přístup ke zdravotní péči dříve, než bude nutné zavolat na tísňovou linku. V aplikaci je nově taky přímý odkaz na cestovatelský systém Drost. Íránské údery v Kuvajtu dnes zranili několik lidí, způsobili taky rozsáhlé škody na tamním ropném zařízení, zasáhli elektrárnu a stanici na ocelování vody. Země se kvůli tomu potýkala s požáry a výpadky elektřiny. Podle agentury AFP Kuvajt obvinil Írán z cílení na civilní objekty. Útoky proti Kuvajtu jsou součástí odvety Teheránu proti Spojeným státům. Američané na Írán útočili sedmou noc v řadě. Dnes je to přesně 135 let, kdy v Česku začaly jezdit elektrické tramvaje. Provoz začal v Praze v roce 1891 na trati, které se říkalo Křížíkova elektrická dráha. Byla 766 metrů dlouhá a vedla z Letné k parku Stromovka. Křížíkova trať byla postavená hlavně jako zkratka a technická atrakce. Ta fungovala jen v letní sezóně. Provoz ukončila v roce 1900 a o dva roky později byly odstraněny i koleje a troleje.
0: Sport.
2: Na zlatého kladiváře Josefa Pazderu navázala druhým dorosteneckým titulem pro Česko na mistrovství Evropy dálkařka Kristýna Záhořová. Soutěž v Rijeti ovládla v rekordu šampionátu 647 cm, kterým také vylepšila 23 let staré národní maximum Denisy Helceletové. Lucie Jílková přidala bronz v běhu na 2000 metrů překážek.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Na D1 z Prahy do Brna trvají dvě komplikace. První kolona se sune od sjezdu na Divišov ze 41. kilometru. 15 minut zabere trasa k nehodě na 44. a pultém. Následky blokují levý pruh. Další potíž za sjezdem na Větrný Jeníkov na kilometru 106,5. Hromadná nehoda.
4: Tři osobní auta v sobě, rozházený po celý dálnici a kolona se táhne zatímco vidíme na několik kilometrů.
3: Brzdí se u exitu 104 k místu kolize. Je to na půl hodiny. Na D2 z Brna do Bratislavy popojíždí kolona za sjezdem na Břeclav. Kolona z 52. kilometru se sune okolo čtvrt hodiny přes omezení na úroveň Lanžhotu na 56. 52. na příjezdu do Mikulova z Rakouska ucpaná kolona na bezmála hodinu popojíždí už z rakouské dálnice A5. Silnice 53 z Pohořelic do Znojma u Lechovic po vážné kolizi dvou autobusů stále uzavřená v obou směrech. Náhradní trasa pro osobní auta je vedená přes obec. Nákladní vozidla jedou po silnici 414 na Čejkovice a Borotice. A 20 na příjezdu do Budějovic směrem z Písku na kruhovém objezdu v odbočce na Hlubokou bourala dvě osobní auta. Fronta od Dasného popojíždí 10 minut. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude oblačno, ojediněle během dne přechodně místy přehánky nebo bouřky, večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, na jihovýchodě Moravy kolem 30. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál s Vladimírem Krocem.
1: No a každý den vysíláme z festivalu Colors of Ostrava. Radiožurnál je hlavním mediálním partnerem tohoto festivalu. V 18 hodin, už to asi víte, přijde pomyslný vrchol vysílání a my vás na něj pozveme znovu za malou chvíli.
0: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: 18 hodin dnes odvysíláme ve spolupráci s festivalem Colors of Ostrava přímý přenos rozhovoru našeho moderátora Libora Boučka s prezidentem republiky Petrem Pavlem. Sál v Gongu bude zcela plný, všechna místa pro 1500 lidí jsou rezervovaná. No a Libor Bouček je teď tady s námi, tedy ve vysílání. Zdravím vás, dobrý den.
1: Hezké odpoledne vám i všem posluchačkám a posluchačům Radiožurnálu.
0: Na co se tedy zejména posluchači a posluchačky Radiožurnálu mohou těšit? Co budete s prezidentem v hodinovém speciálu probírat?
1: Troufám si tvrdit, že výjimečné to bude už jen z toho hlediska, že posluchačky a posluchači budou mít možnost slyšet skutečně 60 minut nepřerušovaného rozhovoru s prezidentem Petrem Pavlem. Ta témata se pochopitelně nabízí vzhledem k tomu, čím Radiožurnál je, tak se dotkneme toho aktuálního dění na politické i společenské scéně, ale troufám si tvrdit, že ten prostor Colors of Ostrava, prostor multižánrového festivalu a prostor, kde se setkávají desítky tisíc lidí, ať už přichází za hudbou, za kulturou, za divadlem, za uměním, za vědou, tak vybízí i k tomu možná položit otázku, na co v Česku v roce 2026 můžeme být pyšní a na co budeme moci být pyšní třeba za těch 10 let. Těch témat je celá řada a musím říct, že o něčem už svědčí jenom to, že všechna místa v sále Gongu v rámci Colors of Ostrava vlastně zmizela během 4 hodin a přiznám se z toho moderátorského hlediska, že to očekávání publika je pro mě lehce znervozňující faktor, ale myslím si, že setkání s prezidentem republiky je vždy věc sváteční a výjimečná, tak doufám, že se k nám připojí i posluchačky a posluchači v plném počtu. Startujeme v 18 hodin živě z Gongu a budeme se moc těšit.
0: Zve k poslechu moderátor hodinové debaty s prezidentem Petrem Pavlem. Libor Bouček, děkujeme a držíme palce. Nashledanou.
1: Děkuji, těším se.
0: Ještě jednou připomenu, přímý přenos na Radiožurnálu začíná přesně v 6 hodin večer.

0: Posloucháte odpolední radiožurnál. Tomáš Kraus je legendou světového skikrosu, ve své době neměl ve světě konkurenci, je dvojnásobným mistrem světa. A jeho dcera Lucie je také úspěšná skikrosařka. V 18 letech byla nejmladší členkou české výpravy na nedávných zimních olympijských hrách. Oba teď vítám v našem vysílání. Dobré odpoledne, zdravím vás z Prahy.
1: Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
0: Tak vy jste oba na Korosov Ostrava?
1: Jo, je to tak.
0: Jak si je zatím užíváte?
1: Tak musím říct, že to je opravdu jako fajn akce, líbí se nám to, ale teďka nás trošičku pozlobilo počasí, dokonce nás vyhnalo z gongu i požární poplach, takže teď je to trošku bojový a teď si užíváme spíš improvizace.
0: Takže ano, je to velká improvizace i z naší strany. Když se ale budeme zabývat vaším sportem, jak se Tomáši ten skikros za roky změnil?
1: Z mýho pohledu se změnil větší profesionalitě a ty velký týmy opravdu do toho šlapou takovým způsobem, že ty rozdíly mezi jednotlivými závodníky jsou velice malinký a musím říct, že jako co já jako vlastně vizuálně vidím, tak ty závodníci jsou asi o 10 cm vyšší.
0: No, jak myslíte, že byste teď obstál?
1: Já si to ani netroufám odhadnout, myslím si, že bych bojoval, myslím si, že bych nějaký vítězství urval, ale bylo by to určitě složitý.
0: Povězte, jak se trénuje dcera, jak takové rodinné soužití závodnice, trenér funguje?
1: No to je mnohem větší výzva, bylo by to složitý, ale tím, že my jsme vlastně do toho nešlapali od mladého věku a Lucka se vlastně rozhodla až někdy po 12. roce, po 14., tak musím říct, že je to vlastně moc fajn, zatím to bylo krásný a každý rok byl hezčí, takže teďka se snažím trošičku od toho odstupovat, aby měla jiný trenéry a abych já do toho vstupoval jenom občasně, protože by to asi nedělalo dobrotu dlouhodobě.
0: Lucie, vy jste se tady aktivně, nebo hodně aktivně začala skikrosu věnovat, jak už zaznělo, poměrně nedávno, asi před 4 lety. Jak to mohly přednost dostat i jiné sporty?
2: No, dlouho přednost dostával volejbal a ten potom musel jít stranou vlastně kvůli lyžování. Nešlo se skloubit dohromady, protože sezóny se kryly dost.
0: No a čím to skikros vyhrál? U vás?
2: No, asi tím, že mi to šlo a tak jako bavilo mě to víc, bylo tak jako zábavnější, hlavně jsem jela sama za sebe a věděla jsem, že to, co udělám, tak udělám sama.
0: A jaké tratě máte nejradši? To je asi člověk mezi těmi dalšími lyžařkami vedle sebe na úzké trati směrem dolů musí úplně vytěsnit strach, ne?
2: Tak tam ten strach vůbec nesmí vstoupit, ten nechám na startu a tam zůstane.
0: No a ty tratě?
2: Ty tratě jsou nejlepší, ty, kde se nejvíc skáče a je to nejvíc takový jako aktivní.
0: No, říkáte si něco, máte nějaké rituály ve smyslu, co si říkáte těsně před startem?
1: Jestli to je na mě, nebo i na mě, tak já vždycky jenom řeknu, ať vlastně prodá to, co vlastně má v sobě, ať ten instinkt zvítězí a neříkám už moc technické věci, protože si myslím, že je spíš o to, aby si užila na té trati a aby prodala to, co je v ní a ten talent, který jako opravdu má.
2: Nejlepší je na startu se usmát a pak už si to jenom užít.
0: Tak to je jednoduchý recept, tak doufám, že to bude i dál fungovat, držím palce. No, vy si užijte Ostravu, Korosov Ostrava, co vás teď na festivalu nečeká, ale na co se těšíte hlavně?
1: Tak my máme ještě vlastně večerní koncert, to bude skvělý, máme tady kamarády, takže to celý obejdeme a nemáme úplně jasný plán, ale budeme se tady pohybovat a doufáme, že nás počasí nevyžene.
0: Dobrá, tak přeju, ať to všechno už vychází tak, jak má. Lucie a Tomáš Krausovi byli hosty alespoň krátce v odpoledním radiožurnálu. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne, děkujeme.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Na festivalu Colors of Ostrava by teď měly znít písně Zuzany Navarové, a to v podání divadelního souboru Klicperova divadla skupiny Razam. Ve velkém sále Gongu je i náš reportér Jiří Štefl. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne, Vladimíre, vám i našim posluchačům. Začnu velmi aktuálně. Zhruba po 20 minutách byl velký sál Gongu evakuován, a to přímo během představení. Podle našich informací to ale byla chyba systému, takže herci i diváci to vzali s pochopením a humorem a teď už opět všichni jsou na svých místech. Divadelní představení A pak usnu a vstanu neodstartoval nikdo jiný než Zuzana Navarová s písní Do nebes, kterou diváci mohli slyšet z reproduktoru. Plynule pak skladbu už dospívali herci Klicperova divadla. Ústředním motivem je takový průlet životem Zuzany Navarové. Diváci se soustředí nejen na taneční performance, ale především na zpěvačku Ivu Marešovou ze skupiny Razam. Ta tady většinu písní zpívá. Já jsem s ní před týdnem dělal rozhovor a ona mi říkala, že dokonce od maminky Zuzany Navarové dostala k nahlédnutí její deníky. Nikdy z nich samozřejmě nic nezveřejní, ale byl to pro ní opravdu obrovský vhled do života a taky do mysli Zuzany Navarové. Takže i díky tomu může Iva Marešová ty její písně prezentovat opravdu velmi přirozeně. Pokaždé, když se Iva Marešová dostane na pódium a zaspívá nějakou píseň, tak opravdu se tady sklízejí velké ovace. Už jsme slyšeli třeba Tisíc dnů mezi námi, nebo Kočky, nebo taky píseň Na ruby. Tohle představení znovu v září uvede Královéhradecká scéna a v listopadu ho pak tyto písně můžete slyšet i na speciálním koncertě Zuzaně Navarové Do nebes, a to v pražském divadle Nová spirála. Pro tuhle chvíli z festivalu Colors of Ostrava Jiří Štefl, Radiožurnál. I do my makeup in somebody else's car.

0: právě teď na webu Déčka. Vydejte se s dětmi na letní dobrodružství s Déčkem. Tentokrát můžete společně s dětmi hledat písmena, která záhadně mizí...
1: Na kulte písmena, protože...
0: ...ze světa Déčka. Na cestách vám pomůže aplikace Léto s Déčkem, ve které najdete mapu soutěžních míst i další překvapení. Zapojte se do hry, sbírejte hesla a soutěžte o spoustu krásných cen. Více se dozvíte na operace-abeceda.cz.
2: Léto a čas dovolených je v plném proudu. Užijte si ho podle vašich představ a přijďte si vybrat do odborného centra Bauhaus ze široké nabídky zahradního nábytku, slunečníků, grilů, bazénů, výřivek a bohatého příslušenství potřebného pro pobyt na pláži nebo na zahradě.
3: Bauhaus, když se to má podařit.
4: Radiožurnál, 15 hodin. Zprávy a Kateřina Cousidisová.
5: Silnice u Lechovice na Znojemsku je po nehodě průjezdná. Kanada by podle prezidenta Trumpa měla platit za šíření dýmu z lesních požárů. Fotbalisté Francie a Anglie se utkají na mistrovství světa o bronz. Na pražském okruhu popojíždí dlouhé kolony v obou směrech před omezením u Barrandova. A zítra bude polojasno, postupně s deštěm a bouřkami. Teploty v Čechách do 21 stupňů, na Moravě a ve Slezsku kolem 30.
6: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Silnice u Lechovice na Znojemsku je po dopolední nehodě dvou autobusů průjezdná. Podařilo se odtáhnout jeden z autobusů. Řekla to policejní mluvčí Petra Hrůzová. Podle ní se ale přibližně za hodinu jeden pruh opět zavře, až budou silničáři odtahovat druhý autobus.
7: Do hodiny přijede odtahová služba, která bude zase odtahovat ten autobus, tak pro tu manipulaci, aby to bylo lepší a bezpečný, tak tam stojí teďka už dopravní policisté, kteří jsou připraveni na to řídit potom tu dopravu k Jevadlově.
5: Při nehodě autobusu se dnes dopoledne zranilo 47 cestujících, z toho 7 těžce a středně vážně. Nehodovost na hlavních silničních tazích na jih v létě roste. V červenci je těchto úsecích počet nehod oproti průměrnému měsíci vyšší o pětinu, v srpnu skoro o čtvrtinu. Ukazují to údaje za roky 2010 až 2025 společnosti Data Friends. Marek Sibal z jejího portálu dopravy říká, že rizikovými dny jsou pátek a sobota.
8: Pátek odpoledne se na nich potkávají rodiny vyrážející na týdenní pobyt, holubáři, motorkáři, karavany i řidiči, kteří mají za sebou pracovní týden a před sebou ještě stovky kilometrů. Riziko často přitom nevzniká z jedné velké chyby, spíš se skládá z drobností. Pozdní odjezd, kolona, horko, únava, krátký pohled na navigaci, menší odstup.
5: Kanada by podle amerického prezidenta Donalda Trumpa měla platit cla za šíření kouře z lesních požárů. Napsal to na své sociální sítě. V Kanadě hoří téměř na 900 místech. Hustý dým zasáhl i americké státy jako New York, Ohio nebo Pensylvánii. Podle Trumpa za to může Kanada, která zanedbává péči o lesy. Ottawa na to přímo nereagovala. Kanadský ministr Mark Carney řekl, že zodpovědnost za boj proti změně klimatu nesou i Spojené státy. Meteorologové varují před silnými bouřkami. Ty by měly zítra zasáhnout téměř celé Česko s výjimkou severozápadní poloviny země. První stupeň výstrahy ze 3 platí v neděli od 11 dopoledne do 4 odpoledne, říká Marian Sandev z Českého hydrometeorologického ústavu.
9: V neděli očekáváme už v dopoledních nebo poledních hodinách postup přibližně z oblasti jihozápadních Čech východním směrem přes Vysočinu až na Moravu, kam dorazí odpoledne. Dominantním nebezpečným jevem budou vysoké nárazy větru i přes 70 km v hodině.
6: Sport.
4: Fotbalisté Francie a Anglie se dnes utkají o bronz. Zápas o třetí místo začne v Miami ve 23 hodin českého času.
10: Po triumfu v roce 2018 a následně stříbru na minulém šampionátu může tým okolo Kyliana Mbappého zkompletovat medailovou sbírku. Francouzi ale budou muset překonat zklamání ze semifinálové prohry 0-2 se Španělskem. Ještě hůře na tom asi jsou Angličané, kteří po obratu v závěru podlehli 1-2 Argentině. Anglie bude usilovat o historicky teprve druhou medaili z mistrovství světa. Před 60 lety slavila triumf, ale od té doby jen dvakrát neuspěla v soubojích o třetí místo. Duel o bronz mezi Francií a Anglií začne v přímém přenosu Radiožurnálu Sport ve 23 hodin. V neděli zakončí světový šampionát finále mezi Španělskem a Argentinou. Tomáš Petr, Radiožurnál.
6: Zelená vlna. známe lepší cestu.
11: D1 z Prahy do Brna a dvě potíže. Nejprve za sjezdem na Divišov na 44. a půltém kilometru. V levém pruhu čeká na odtah havarované osobní auto. Jede se pravým a odstavným pruhem kolona z exitu 41 21 minut. Situace o mnoho příznivější už za Větrným Jeníkovem. Na kilometru 106,5 následky hromadné kolize přesunuly mimo jízdní pruhy. Fronta ze stého třetího se rozjíždí. Na D35 na novém úseku z Litomyšle do Třebové na úrovni Svitav stále opatrněji na kilometru 199. Po nehodě osobního auta se stále projíždí pouze levým pruhem. Potíže teď nedaleko i na silnici 43 na trase z Lanškrounu do Svitav. U Opatovce před sjezdem na D35 zasahují u srážky dvou osobních aut. Jede se kyvadlově, jen s krátkým zpožděním. A v Praze trvají komplikace na hlavní části okruhu. Před omezením u Barandova, kde se dnes k večeru chystají na demolici mostu, už v obou směrech dost výrazně omezili provoz. Z obou stran tak popojíždí dlouhé kolony. Od D1 navíc začaly s regulací vjezdu do Lochkovského tunelu. Brzdí se na Radotínském mostu. Od letiště zastavíte u Zličína na 23. kilometru. Ucpaná je i D5 za Loděnicí z 9. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Zítra bude polojasno, v západní polovině Čech a postupně i jinde oblačno, je zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami a místy bouřkami i vydatnými. Odpoledne a večer bude od západu ubývat srážek a oblačnosti. Nejvyšší teploty v Čechách do 21 stupňů, na Moravě a ve Slezsku i kolem 30. Tolik zprávy. Pokračuje víkendový radiožurnál s Michaelou van Erne.
12: A z další informací. Polská vláda se chystá zavést tresty pro případ porušení vojenské kázně v čase konfliktu. Našim severním sousedům totiž dosud zákon o výši trestů v čase války chyběl. Mnohem podrobnější budeme v tomto ohledu za chvíli. Teď přejeme hezký den.
6: Víkendový radiožurnál
0: a Michaela van Erne.

0: Grace Van Wall z hudby, posloucháte Radiožurnál. Polská vláda zvažuje zpřísnění trestů pro vojáky za neuposlechnutí rozkazu v době konfliktu. Dosavadní zákony totiž slouží k udržení disciplíny v době míru. Neposkytují ovšem dostatečná řešení v době války. Téma teď probereme se zpravodajkou v Polsku Kateřinou Havlíkovou. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne.
0: Jaké tedy zatím platí tresty?
1: Ta současná právní úprava kriminalizující porušení vojenské kázně skutečně byla vytvořena pro dobu míru, jak zjistila Komise pro kodifikaci trestního práva, ale také státní zastupitelství. No a nikdy nevznikl samostatný zákon, který by se týkal porušení kázně v době války. To znamená, že dnes hrozí vojákovi za porušení kázně nebo neuposlechnutí rozkazu až 3 roky vězení. Pokud při porušení kázně vznikne škoda, tak mu hrozí až 5 let vězení. Stíhání přitom rozhoduje velitel jednotky, který podává právě návrh na to stíhání. To jsou tedy tresty pro případ míru. Pro případ války Polsko dnes navržení trestů nemá a podle Komise pro kodifikaci je proto nutná ta novelizace, aby se vojenské trestní právo přizpůsobilo také bojovým situacím.
0: A jak by tedy mohly vypadat tresty v případě, že by nastala válka, pokud tedy polský trestní zákoník projde novelizací?
1: Ty tresty by měly být mnohem vyšší, tedy podle té kodifikační komise. Odborníci z té komise deníku Řeč pospolita sdělili, že za neuposlechnutí rozkazu v boji by mělo hrozit vězení v délce od 5 do 30 let vězení, což vlastně odpovídá současnému trestu za vyhýbání se vojenské službě během mobilizace nebo války. Toto je tedy trestný čin, který polský zákon zná. Odmítnutí uposlechnutí rozkazu během bojové situace by pak mohlo být trestané až doživotím. Opět je to návrh té kodifikační komise, je to zároveň ten nejvyšší trest, po jakém může polské právo v současnosti sáhnout.
0: Ale ona zaznívá ze strany polských expertů také kritika jednotných trestů. Katko, proč?
1: Ano, on například Přemyslav Rosaty, tedy odborník na vojenské trestně právní kauzy, upozorňuje, že podle novelizace by se neuposlechnutí rozkazu v boji stávalo zločinem. Je ale podle něj potřeba rozlišovat vlastně důsledky takového jednání a proto je podle něj důležitá otázka přiměřenosti trestu, přiměřenosti navrhovaného postihu nebo stanovení jediného trestu podle něj může vyvolávat pochybnosti. Nejtvrdší tresty by podle něj měly být vyhrazeny pro jednání vojáka, která vedla třeba k velmi závažným následkům nebo třeba výsledkům, jako je smrt nebo těžké ublížení na zdraví vícer osob, selhání vojenské operace nebo vážné ohrožení bezpečnosti nebo integrity státu.
0: Informace z Polska od Kateřiny Havlíkové. Moc děkuji a hezký den.
1: Hezký den a naslyšenou.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

Nick Cave, Kylie Minogue i tak zní víkendový radiožurnál. Vést školu dnes není jen o tabulkách, razítkách a rozvrzích. Ředitelé musí umět motivovat učitele, řešit problémy a udávat směr celé školy. Jak se na tuto roli budou ředitelé nově připravovat, tím se budeme zabývat za chvíli.

0: Michael Schulte. Řídit školu dnes znamená mnohem víc, než jen sestavovat rozvrhy nebo hlídat rozpočet. Od ředitelů se očekává, že budou lídry svých škol a povedou učitele. I proto ministerstvo školství mění přípravu budoucích ředitelů. Nové studium bude delší, praktičtější a více zaměřené na vedení lidí i každodenní fungování školy.
1: Když jsem vyhrál konkurs na ředitele školy, tak si mě vedoucí odboru školství zavolal a říkal, jste tady dva noví, budete jezdit na dvouletý školení, bude to každý měsíc.
2: Vzpomíná ředitel jedné ze základních škol v Chomutově Miloslav Honc, jak to chodilo před desítkami let, když sám nastupoval do vedení školy. Dnes je podle něj na ředitele škol mnohem více nároků.
1: Dneska je tlak na ředitele ze všech stran mnohem větší, dochází k obrovskému množství změn. Člověk se musí mít neustále na pozoru.
2: Když se dnes chcete stát ředitelem, nestačí jen zkušenosti z učitelské praxe. Musíte projít povinným kvalifikačním studiem. A právě jeho podoba se teď mění. Místo dosavadní stovky hodin budou muset budoucí ředitelé absolvovat 250 hodin přípravy. Hlavní novinkou je důraz na praktickou přípravu, vysvětluje mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
3: Studium je nově rozděleno do dvou navazujících částí a větší prostor dostávají témata jako pedagogický leadership, práce s daty nebo podpora kvality výuky. Součástí studia jsou také interaktivní formy výuky, sdílení zkušeností a řešení konkrétních situací z praxe.
2: Úvodní částí kurzu musí ředitel projít ještě před nástupem do funkce, druhou do 3 let ve vedení školy. V následném studiu se budou začínající ředitelé učit hlavně řešit situace, které každodenní řízení školy přináší, popisuje Zbyněk Wasserbauer, ředitel základní školy v Polné.
4: Je tam jako velký důraz na tu pedagogickou stránku věci, aby ten ředitel byl opravdový lídr, aby věděl, co po těch lidech chce, aby je dokázal vést. Jsem moc rád, že tam zapracovali i témata z financování školy.
2: Podle Zbyňka Wasserbauera ale bude klíčové, kdo je povede. Kvalita školitelů, kterým uděluje akreditaci ministerstvo školství, totiž může výrazně ovlivnit, co si ředitelé z přípravy odnesou.
4: Mám jenom 4 roky praxe a to je všechno. Takže samozřejmě bude záležet na tom, kdo to bude učit. Jestli dokážou sehnat profesionály v těch oborech, tak to bude skvělý. Pakliže neseženou, tak to bude celý jenom ztráta času těch víc hodin.
2: Zájem o ředitelské pozice se podle ministerstva školství liší podle regionů i typu školy. Předloni se ve skoro polovině případů přihlásil jen jeden zájemce. Tereza Hybšerová, Radio Žo.

0: Chcete vidět, jak vzniká naše vysílání?
1: Zmeškali jste rozhovor s oblíbeným hostem?
0: Nebo si chcete pustit některý z našich exkluzivních seriálů celý?
1: Klikněte na radiožurnál.cz.
0: Stránky s nejrychlejším a ověřeným zpravodajstvím.
1: Pohledy do studií i playlisty Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: lásky čas.
1: Příběhy, které vás chytnou za srdce.
2: Unikátní časozběry.
1: Nebo historické rekonstrukce.
2: Seriál Radiožurnálu.
1: Každý všední den krátce po 8:45.
2: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
3: Zprávy a Kateřina Causidisová.
4: 47 zraněných si vyžádala srážka dvou autobusů u Lechovic na Znojemsku. 7 lidí utrpělo středně těžká zranění. Sanitky je převezly do nemocnic. Oba řidiči autobusů měli negativní zkoušku na alkohol. Radiožurnálu to řekla mluvčí jihomoravské policie Petra Hrůzová. Meteorologové varují před silnými bouřkami. Ty by měly zítra zasáhnout téměř celé Česko s výjimkou severozápadní poloviny země. První stupeň výstrahy ze 3 platí pro neděli od 11 dopoledne do 4 odpoledne. Bouřky bude doprovázet plošně silný vítr do 70 km za hodinu, srážky do 30 mm a místy i kroupy. Hasiči na jihu Norska dál bojují s požárem, který podle dosavadních odhadů zničil od pátečního odpoledne více než 100 bytových jednotek. Oheň se ani po nočním zásahu stovek hasičů stále nepodařilo dostat pod kontrolu. Podle posledních informací už sice nezasahuje další obydlí, rozšířil se ale do lesa. V bývalém koncentračním táboře Romů a Sintů v Hodoníně u Kunštátu na Blanensku archeologové odkrývají pozůstatky vězeňských baráků. Našli například nábojnici anebo knoflíky z vězeňského oblečení. Mezi lety 1942 a 45 táborem prošlo skoro 14 lidí, 207 jich tam zemřelo.
5: Sport.
4: Do Artisu Brno míří švédský fotbalista Adam Karlén. 26-letý hráč přichází z nizozemského klubu Excelsior. Podle klubového webu je Karlén typickým defenzivním záložníkem, ale může nastoupit také ve středu obrany. První utkání v Šancelize čeká Artis 27. července doma proti Mladé Boleslavi.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Na D1 nehody za Divišovem a Větrným Jeníkovem. Na D1 směrem z Prahy do Brna za Divišovem už jen kratší fronta před nehodou na 44,5 kilometru. Sice se stále nedá projet levým pruhem, provoz ale slábne, zdržení do 10 minut. O kus dál směr Brno za Větrným Jeníkovem na kilometru 106,5 už jsou následky hromadné nehody v odstavném pruhu. Jen chvílemi se ještě zpomaluje, ani tam už výraznější zdržení nenaberete. Na D1 přímo v Brně směrem z Prahy se sune kolona k omezení u D2, brzdí se za výstavištěm na stém 91. kilometru, od Vyškova se jede plynule. D2 z Bratislavy je před Brnem plnější od Modřic ze 3., možná 3,5. kilometru, na 2,5. teď navíc srážka nákladního a osobního vozidla. Na D2 čekejte delší zdržení směrem na Bratislavu, u Lanžhota na 55. kilometru je omezení, kolona začíná kousek za sjezdem na Břeclav okolo 48. ztratíte v ní přes půl hodiny. A v Praze potíže na hlavní části okruhu. Před omezením u Barandova popojíždí z obou směrů dlouhé kolony. Od D1 už navíc regulují i vjezd do Cholupického tunelu. Od letiště zastavíte u Zličína. Ucpaná je i D5 za Loděnicí z 9. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Večera v noci bude polojasno, postupně na západě Čech oblačno a kránu déšť nebo přehánky, teploty od 18 ke 14 stupňům. Tolik zprávy. Pokračuje víkendový Radiožurnál s Michailou van Erne.
3: A také s další hudbou, to znamená, že jsou pro vás připraveni Jack Jones a Fireboy DML jako první po půl čtvrté. Hezké odpoledne.
5: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
5: I o prázdninách.

0: S vámi je Radiožurnál, my se opět podíváme na festival Colors of Ostrava, kde se představuje nadace Tomáše Bati. Ta při nedávném požáru ve Zlíně přišla o tisíce knih. Jak se s tím vypořádává, na to se zeptáme přímo zástupce nadace a stane se tak za malou chvíli. I proto nás poslouchejte dál.
1: Like when you said you felt so happy you could die.

0: Nedávný požár výškové budovy ve Zlíně zasáhl i prostory nadace Tomáše Bati. Její zástupce Jakub Malovaný na festivalu Colors of Ostrava seznamuje návštěvníky s odkazem věhlasného obuvníka. Přitom je to jen 9 dní, co nadace přišla při požáru baťovské budovy o bezmála 30 tisíc knih. Jakube, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Vaše nadace pokračuje v programu ke stému 50. výročí narození Tomáše Bati s heslem Jdeme dál. Už tisknete nové knihy na místo těch, které schořely.
1: Už jsme krůček od toho, abychom odeslali první tituly do tiskárny. Bylo to velmi rychle, samozřejmě i díky velké podpoře veřejnosti, díky podpoře fanoušků baťovského odkazu, takže první nejvíc žádané tituly, tuším, že zhruba 5-6 titulů, už by mělo na začátku příštího týdne odejít do tiskárny.
0: Jaké knihy vlastně schořely?
1: Bohužel všechny, které jsme za posledních 10, možná 15 let vyprodukovali, byly to nějaké 40 titulů, celkem 27 tisíc kusů, 48 palet, takže nám zůstaly opravdu jednotky kusů ve vile, ale všechno, co bylo ve skladu, tak je nenávratně pryč.
0: A vědí návštěvníci Colors, co se vám stalo, nabízejí vám třeba pomoc?
1: Vědí, samozřejmě se ptají na tohle téma, zajímají se, jak to ve Zlíně bylo, jak to probíhá, co se děje. My toho samozřejmě díky vyšetřování příliš nevíme, takže jim můžeme říct akorát přesně tady tohle, co říkám vám, jak jsme dopadli my, potažmo další firmy, které v téhle budově měly skladové prostory, ale je to velmi hezké. Slyšíme slova podpory, takže nás to tak povzbuzuje a dodává nám to energii do té další práce.
0: A kdybych vás poprosila, abyste byl konkrétnější, jak vám lidé mohou pomoci?
1: To jsou dvě možnosti. My jsme den na to, co přišla tady tahle nešťastná událost, otevřeli transparentní účet, protože spousta právě těch příznivců baťovského odkazu psalo, že by nám rádi zaslali nějakou částku, takže jsme jim dali tu možnost, je to úplně dobrovolné. No a pak nás napadl ještě jeden spontánní takový hezký, v úvozovkách samozřejmě k téhle situaci nápad, tím, jak na té budově byla plachta s podobiznou Tomáše Bati a ta neschořela a dodneška nás Zlín dohlíží, tak jsme ten motiv dali na trička s tím heslem Jdeme dál a dali jsme předobjednávky, takže ještě týden poběží tyhle předobjednávky a tohle benefiční tričko si mohou lidé objednat a veškerý výtěžek samozřejmě poputuje na obnovu toho knižního fondu nadace Tomáše Bati.
0: Vy jste přivezli kousek Zlína i do areálu Colors of Ostrava. Je to modul, ze kterého architekti vystavěli celé Baťovo město. To do industriálního srdce Ostravy zapadá docela dobře, je to tak?
1: Je to tak, já jsem až překvapený, protože samozřejmě Ostravu, Vítkovice znám, ale nikdy mě to úplně nenapadlo takhle v téhle souvislosti a přemýšlel jsem nad tím právě během toho festivalu, že opravdu je to tovární město podobné tomu zlínskému. Pokud jsem to všechno správně vypozoroval, tak i tady byla ta pracovní, ta tovární část, samozřejmě ta soukromnější obytná část, takže jako je to velmi fascinující do toho ta červená cihla, která nás obklopuje, takže vlastně člověk s trochou fantazie si opravdu připadá jako ve Zlíně. Je to velmi příjemné.
0: Jakub Malovaný z nadace Tomáše Bati byl naším hostem ve vysílání. Děkuji za váš čas, za vaše odpovědi a přeju hodně sil a stejně tak hodně štěstí.
1: Mockrát děkujeme a děkujeme i za pozvání.

byla Kristýna. Donald Trump hrozí Kanadě, Mexiko žaluje Spojené státy, šéf světového fotbalu Infantino Trumpa velebí. Řada fanoušků nemá ráda organizaci FIFA, ale všichni se většinou shodnou, že fotbalové mistrovství světa zase přineslo tolik radosti, že to jiná akce nedovede. Za chvíli si to můžete poslechnout v dnešním reportážním zápisníku z Ameriky. Ale ještě předtím Paul McCartney.

0: Zápisník Jana Kaliby.
1: Pohled do zákulisí mistrovství světa ve fotbale.
2: Je to skoro zázrak, že se za současné situace podařilo uspořádat fotbalové mistrovství světa zároveň ve Spojených státech, Kanadě i Mexiku. Turnaj skončí až nedělním finále Španělsko-Argentina, ale americký prezident Donald Trump už hrozí Kanadě cly kvůli kouři z tamních požárů, který zamořuje vzduch i v amerických městech. Mexiko pro změnu žaluje Spojené státy kvůli smrti nejméně 17 mexických občanů v amerických věznicích či při zatýkání. A mnoho fanoušků je kritických kvůli pořádající organizaci FIFA. Ovšem i z nesvářené strany se většinou shodnou, že si šampionát užili.
3: You should choose the United States of America again. This time we'll leave Mexico and Canada out.
4: Donald Trump uspořádal před finálovým víkendem šampionátu recepci ve svém věžáku v New Yorku a doporučil šéfovi FIFA Giannimu Infantinovi, aby Spojené státy hostily tuto akci znovu, tentokrát bez Kanady a Mexika. Ironicky by se dalo říct, že sympatie jsou vzájemné. Od začátku června jsem během turnaje potkal řadu Mexičanů či Kanaďanů, kteří vzhledem k Trumpovým výrokům poslední doby neměli pro Spojené státy co by spolupořadatele vlídná slova. Naopak šéf světového fotbalu znovu na adresu Spojených států a jejich současné administrativy nešetřil komplimenty. Infantino prohlásil, že letošní šampionát byl nejlepší kulturní a společenskou akcí v dějinách lidstva a že by se to nestalo nebýt Trumpa. Donald Trump na oplátku vychválil rekordní parametry tohoto mistrovství světa po rozšíření na 48 týmů. Infantino pak nazval Mezinárodní fotbalovou federaci oficiálním dodavatelem radosti lidstvu. Že mistrovství světa ve fotbale neobyčejnou radost opravdu dokáže přinášet, na tom by se shodli se šéfem FIFA asi i ti, kdo tuto organizaci v lásce nemají. Narazil jsem během turnaje na spoustu nadšených fanoušků jako Bill, kteří na jednu stranu říkali, jak si zápasy a atmosféru ve městech užívají, ale na otázku, jestli mají rádi FIFA, se rázem začali tvářit kysele, nebo jako Nancy a Kristýna, rychle dodali, že úspěch turnaje podle nich zařídil fotbal jako takový a lidi z celého světa, kteří přijeli, a ne FIFA.
5: We don't love FIFA the organization. We love what football, what soccer does. We love that. It brings people together. FIFA.
4: Podobně to má i emeritní profesor Tufcovy univerzity Sherman Teichmann, zakladatel tamního institutu pro výchovu globálních lídrů.

0: Do kin vstupuje film Pramen. Anja Geislerová se jako lékařka ocitá na hraně mezi svědomím a povinností. Přiměje ji nové přátelství zpochybnit systém, jehož byla součástí. Drama Pramen otevírá kapitolu československých dějin, kdy o možnosti mít děti rozhodoval stát. V kinech od 16. července. Hlavním mediálním partnerem je Radiožurnál.
1: Radiožurnál 16 hodin. Zprávy a Kateřina Causidisová.
2: Při nehodě dvou autobusů u Lechovic na Znojemsku se zranilo 47 lidí. Ukrajina útočila na ruské logistické objekty i ropná zařízení. Fotbalisty Francie a Anglie čeká na mistrovství světa souboj o bronz. Silnice před Vimperkem směrem ze Strážného je kvůli vyprošťování kamionu v obou směrech uzavřená. A zítra bude polojasno, postupně s deštěm a bouřkami. Teploty v Čechách do 21 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až kolem 30.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Dva autobusy s cestujícími se dopoledne srazily u Lechovice na Znojemsku. Záchranáři aktivovali traumaplán, ošetřili 47 lidí, z toho 7 má zranění středně, těžká a těžká. Sanitky pacienty převezly do nemocnic, jednoho člověka transportoval vrtulník.
4: Záchranáři měli na místě také velkokapacitní sanitku a povolávali k zásahu i posádky, které měly volno, řekla jejich mluvčí Michaela Botová.
5: V péči jsme měli především dospělé osoby, vím také o jedné nezletilé a potom jedno dítě, které utrpělo lehké zranění. To dítě jsme po ošetření přivezli do nemocnice.
4: Oba autobusy se srazily na křižovatce, kde se na obchvat Lechovic napojuje cesta z obce, řekla policejní mluvčí Petra Hrůzová.
6: Řidič autobusu jedoucí od Brna na Znojmo narazil čelně do boku autobusu, který vyjížděl z vedlejší silnice.
4: Hasiči museli jeden z autobusů vyprostit těžkou technikou. Provoz na silnici se jim podařilo obnovit po skoro 5 hodinách. František Jirků, Radiožurnál.
2: Ukrajinské síly zasáhly podle prezidenta Volodymyra Zelenského dva významné logistické objekty v Rusku. Údajně jde o zařízení, která Moskva využívá k dodávkám komponentů pro výrobu dronů a navigačního vybavení. Ruské úřady informovaly, že údery zabily nejméně 7 lidí a zranili desítky dalších. Oběti po nočních úderech hlásí taky Ukrajina. Jeden člověk zemřel a 3 byli zraněni při útoku na přístav v Oděse. Tramvaje v Praze ode dneška nejezdí mezi zastávkami Újezd a Lazarská. Do 10. srpna tam bude dopravní podnik opravovat tramvajovou trať. Výluka ovlivňuje 12 linek, které jezdí po odklonných trasách, říká mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.
7: Došlo ke změnám tras několika tramvajových linek. Centrální přestupní bod nočních tramvajových linek je přemístěn do zastávek Karlovo náměstí. Náhradní doprava není zavedena. Doporučujeme cestujícím, aby využili zejména linky metra.
3: Sport.
8: Fotbalisté Francie a Anglie budou dnes od 23 hodin českého času hrát o 3. místo na mistrovství světa. Francie bude usilovat o 3. medaili v řadě na světovém šampionátu. Anglie bude bojovat o teprve 2. v historii. Trenér Didier Deschamps duelem o bronz skončí po 14 letech na lavičce francouzské reprezentace.
9: Není to žádný přátelák, musíme k tomu přistoupit zodpovědně. Sice to není ten duel, který jsme chtěli hrát, ale ve hře je 3. místo, takže já i hráči máme povinnost udělat vše proto, abychom splnili alespoň tento cíl, i když to samozřejmě není finále. Ale tak to je, Angličané to mají stejně.
8: Utkání odvysílá v přímém přenosu Radiožurnál Sport. Radiožurnál nabídne pravidelné vstupy.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Na dálnici D2 zdržení za Břeclaví i před Brnem. Na D2 z Brna do Bratislavy čekejte dlouhé zdržení za sjezdem na Břeclav. Kolona se sune přes půl hodiny ze 49. kilometru k omezení u Lanžhotu na 55. D2 plná i na příjezdu do Brna od Bratislavy. Kolona od sjezdu na Modřice ze 3. kilometru. Po pojíždí k D1 na 2,5. kilometru navíc kolize nákladního a osobního vozidla. Na D1 v Brně směrem od Prahy trvá silnější provoz před omezením u D2. Ze stého 92. kilometru ztratíte zhruba čtvrt hodiny. Na D8 směrem z Ústí do Prahy vás zdrží nejprve omezení za Roudnicí. Fronta z 28. kilometru je na 10 minut. Těsně před Prahou pak houstne provoz od Zdib. Výrazněji se pak brzdí v Cínovecké za sjezdem na Čakovice a pomaleji se jede až do omezení ve Kbelské. Na Pražském okruhu na úrovni Barandova se chystá večerní demolice dvou nadjezdů. Už teď se v obou směrech jede pouze jedním pruhem a tvoří se dlouhé kolony. A čtyřka před Vimperkem směrem od Strážného je kvůli vyprošťování havarovaného kamionu neprůjezdná. Objízdná trasa vede po silnici 167 z Horní Vltavice na Borová Lada a Kvildu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra bude polojasno, v západní polovině Čech a postupně i jinde oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami a místy bouřkami i silnými. Odpoledne a večer bude od západu ubývat srážek a oblačnosti. Nejvyšší teploty v Čechách 17 až 21 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 25 až 30, na horách kolem 16. Tolik zprávy. Dál pokračuje víkendový radiožurnál s Michailou van Erne.
1: A s další zmínkou, napajedla na Zlínsku vydávají virtuální měnu. Radnice mezi obyvatele rozdělí 1 000 000 korun v kuponech a doufá, že tak rozhýbá místní ekonomiku. Detaily samozřejmě přidáme, máme je, ale až za chvíli.
3: Víkendový radiožurnál a Michaela van

0: Ed Sheeran dozněl, pojďme dál. Napa jedla na Zlínsku spustila systém virtuální měny. Jeho cílem je podpořit drobné prodejce a oživit místní ekonomiku. Do systému se už zaregistrovalo 19 podnikatelů a přes 500 obyvatel. Ti získali virtuální platidlo, se kterým můžou u registrovaných obchodníků nakupovat za výhodných podmínek.
1: Je to čím dál těžší a kdo se orientuje pouze na kupní sílu ve městě, tak opravdu nemá moc šanci se udržet.
2: Říká Veronika Kníchalová, majitelka obchodu s obuví v Napajedlích na Zlínsku. Je jednou z podnikatelek, které se přihlásily do systému Korenci, tedy plánu na zavedení virtuálního platidla pro místní obyvatele. Projekt má v Napajedlích pomoci oživit místní ekonomiku, přivést do obchodu zákazníky a zabránit tak zavírání provozoven.
1: Konečně si někdo uvědomil, že tím podnikatelé malí, kteří bojují o denní chleba, se snaží, takže jim chce někdo pomoct.
3: Naším cílem je podpořit místní podnikatele a zároveň pomoct občanům.
2: Říká místostarosta Napajedel Vilém Skála z ODS a vysvětluje, proč se projekt Korenci v Napajedlích zavádí.
3: Myšlenka je taková, že pokud těm lidem budou chodit zákazníci, tak se jim dařit bude a nebudou mít důvod přemýšlet o tom, jestli tady zůstanou v Napajedlích.
2: Město do projektu uvolní 1 milion korun, ze kterého tak vznikne 1 milion takzvaných korentů. Ty se rozdělí mezi prvních 1000 do systému registrovaných místních obyvatel. Korenty pak můžou uplatnit u místních zaregistrovaných obchodníků. Jak vlastně nákup funguje, vysvětluje místostarosta Vilém Skála.
3: Při placení sdělí obchodníkovi svůj jedinečný kód, který obdrží prostřednictvím SMS zprávy. Díky tomu může prostřednictvím korentů uhradit až polovinu ceny nákupu. Například si někdo koupí boty za 2000 korun, 1000 korun uhradí prostřednictvím svým korentů od města a těch zbývajících 1000 korun doplatí ze svého.
2: Spolu s očekáváním je znatelná i obava z dosud neznámého, pokračuje Robert Haleš z místní cykloprodejny.
4: Ano, čekáme na nějaké informace, hlavně jsme řešili, jak to budeme řešit účetně, aby nám to sedělo ve skladech a podobně.
2: Zkušební provoz projektu bude ve městě fungovat do konce října. Následovat bude vyhodnocení a město pak rozhodne o jeho pokračování. Z Napajedel Tereza Chrastinová, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den

Musorgského obrázky z výstavy, Rachmaninův druhý klavírní koncert a především světová premiéra skladby Ondřeje Brouska zaznějí dnes večer v Českém Krumlově. V rámci Mezinárodního hudebního festivalu tam vystoupí Symfonický orchestr Českého rozhlasu, který letos slaví 100 let. My se už za chvíli na místo spojíme s šéf-dirigentem. Buďte při tom.

0: Symfonický orchestr Českého rozhlasu se dnes večer představí na Mezinárodním hudebním festivalu v Českém Krumlově. Při koncertě pod širým nebem na letní jízdárně zámku doprovodí jednoho z nejvýraznějších českých klavíristů současnosti Lukáše Vondráčka. A mimořádně náročný bude pro orchestr celý dnešní repertoár. Já už teď zdravím do Českého Krumlova šéf-dirigenta Sočru Tomáše Braunera. Dobré odpoledne.
1: Já vám přeju dobré odpoledne, dobrý den.
0: Hned na úvod zazní v podání Symfonického orchestru Českého rozhlasu ve světové premiéře skladba Ondřeje Brouska Daidalos, kterou napsal přímo pro 35. ročník festivalu. Jaká je a jak se vám hraje?
1: Tak vzhledem k tomu, že já Ondru Brouska znám už velice dlouho a vlastně jsem jeho pár skladeb už měl možnost oddirigovat a vlastně jsem i u něj objednával ještě tenkrát, když jsem byl šéf dirigentem pražských symfoniků, tak ho znám velice dobře a vím, jak píše, a je to obrovský srdcař, dá se říct velký romantik a opravdu to velice prožívá, je to takový ten soudobý skladatel s romantickým srdcem, takže za mě já ho mám velice rád a jsem rád, že můžeme uvést tady jeho světovou premiéru, protože opravdu to stojí za to.
0: Další spolupráce, jak už jsme řekli, v Krumlově dnes večer doprovodíte respektovaného klavíristu Lukáše Vondráčka. Zazní jeden z nejkrásnějších romantických klavírních koncertů Rachmaninův druhý. Jak se vám s Lukášem Vondráčkem spolupracuje?
1: S Lukášem se mi spolupracuje velice hezky, hlavně už dlouho a my jsme spolu měli možnost natočit vlastně komplet Rachmaninův klavírní koncerty a známe se za tu dobu opravdu dobře a spolupracujeme spolu často, nejméně tak 3x-4x do roka. Takže si myslím, že docela jsme spolu jako provázaní i rozumíme si i po jiné stránce a vlastně za mě je to vždycky obrovský zážitek a vždycky se na tu spolupráci s ním obrovsky těším, protože on je velice inovativní a vlastně není ten koncert po každý stejný, vždycky tam má nějakou novou myšlenku, nové zpracování a to mě hrozně na něm baví.
0: Plus hraní pod širým nebem je vždycky tak trochu sázkou do loterie a to nejen s ohledem na počasí. Máte vy osobně rád open air koncerty a jejich atmosféru? Ještě taková podotázka, napadá mě, v čem je třeba ten krumlovský koncert specifický?
1: Tak vůbec, když začnu tou druhou otázkou, vůbec Krumlovský festival je specifický tím, že já vlastně vždycky, když zde vystupuju vlastně pravidelně, tak jsou to vlastně open airy. Já open airy vlastně mám jako velice rád, ale je tam vždycky jedno ale a to je to počasí. Samozřejmě, aby nám nepršelo, protože já jsem zatím pokaždý zažil, že nám na koncertě pršelo a jednou to bylo s Plácidem Domingem, kdy jsme vlastně ten program museli trošku zkrátit, protože ten déšť opravdu ohrožoval vlastně první hráče v orchestru a už se nedalo dál pokračovat, ale to jsou také ty vzpomínky, ono to k tomu trošku patří, všichni se tady modlíme, aby to počasí zůstalo celé a je to tím samozřejmě spojené, protože na koncert přijde přes 1000 lidí, někdy 2000 a je to samozřejmě obrovská organizace a já obdivuju vlastně Krumlovský festival, jak to mají úžasně zorganizované a všechno mají podchycené, všechno je vymyšlené tak, aby vlastně lidi byli vždycky spokojení, i když prší, ale doufám, že tentokrát nás to mine a bude hezký večer.
0: To si přejeme také a vám hlavně. Sočr letos oslavil své narozeniny. Bude mít orchestr po koncertu v Krumlově už prázdniny, anebo vás ještě čekají nějaká vystoupení?
1: Já bych jenom popravil, já nejsem šéf-dirigentem rozhlasového orchestru, ale byl jsem hlavním hostujícím dirigentem, je to pár let zpátky. Samozřejmě orchestr vlastně tímto koncertem, mám dojem, že teď mají nastupují na dovolenou, ale jak jsem mluvil s kolegy muzikanty, tak oni už na konci srpna mají nějaké natáčení, protože to je vlastně jejich jedna z hlavních součástí. A jako sezónu začínají v září, kdy už mají první abonentní koncert pro pražské publikum, takže vlastně teď tím vlastně zítřejším dnem začíná řádná dovolená.
0: Tak, hlavní hostující dirigent tedy Symfonického orchestru Českého rozhlasu, zároveň se omlouvám, Tomáš Brauner byl naším hostem po telefonu. Moc vám děkuji a přeji tedy, ať vám přeje počasí. A zlomte vás.
1: Jsem moc laskavá, děkuji všem, mějte se hezky.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Netradiční rozhovor na netradičním místě.
1: Speciální host radiožurnálu.
0: S prezidentem Petrem Pavlem a moderátorem Liborem Boučkem jako finále letošního festivalu a diskuzního fóra Melting Pot.
1: Živě přímo z Ostravy v neděli od 18 hodin.
0: A v pondělí host radiožurnálu s prezidentem Petrem Pavlem v obvyklém čase po 9 ráno.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Komu dát šanci? Koho posadit? A kdo vám vyhraje celé kolo? Přichází Fantasy Šance Ligy. Světově oblíbený fenomén, který má poprvé v historii oficiální verzi i v českém ligovém fotbale. Staňte se manažerem vlastního týmu, složeného z reálných hráčů Šance Ligy a zkuste získat co nejvíce bodů. Sestavte tým, sledujte formu hráčů, vytvořte miniligu s přáteli a soupeřte o vítězství i atraktivní ceny. Fantasy Šance Ligy je dostupná zdarma v mobilní aplikaci Šance Ligy i na webu. Fantasy Šance Ligy. Vaše liga, vaše sestava, vaše vítězství.
1: Je 16:30. Zprávy a Monika Vrchotová. Dva autobusy s cestujícími se dnes dopoledne srazily u Lechovic na Znojemsku. Při nehodě se zranilo 47 lidí, z toho 7 má zranění středně těžká a těžká. Autobus přijíždějící od Brna narazil do autobusu, který na hlavní silnici výjížděl z vedlejší. Silnice, která je hlavní spojnicí mezi Brnem a Znojmem, byla 5 hodin uzavřená. Venezuelská vláda eviduje už přes 5 000 obětí červnových zemětřesení na severu země. Téměř 17 000 lidí utrpělo zranění a na 18 tisíc Venezuelců je bez domova. Vedení země čelí silné kritice obyvatel. Podle nich nebyla reakce úřadů dostatečná. Neštěstí nejvíc zasáhlo pobřežní město Guajra, kde se zřítily desítky výškových budov. Na místě v rámci mezinárodní pomoci zasahovaly záchranářské týmy z celého světa, včetně Česka. Dnes je to přesně 135 let, kdy v Česku začaly jezdit elektrické tramvaje. Provoz začal v Praze v roce 1891 na trati, které se říkalo Křížíkova elektrická dráha. Byla 766 metrů dlouhá a vedla z Letné k parku Stromovka. Začal tak 14 let dlouhý přechod z koně spřežných tramvají na elektrické. Křížíkova trať byla postavená hlavně jako zkratka a technická atrakce, která fungovala jen v letní sezóně. Provoz ukončila v roce 1900. Hrad Šternberk dnes připravil pro návštěvníky netradiční večerní prohlídky. První začne v 18, poslední v 21 hodin. Podle kastelána Dominika Fadrného provedou návštěvníky průvodci v kostýmech a odvypráví jim zajímavosti z oblasti módy, stolování a života šlechty. Sport. První zahraniční posilou basketbalistů Slavia NBK je Američan Ronaldo Segu. Pražský celek oznámil příchod 26-letého rozehrávače na svém webu. Segu v minulosti hrál například druhou řeckou ligu nebo zámořskou univerzitní ligu NCAA.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: D1 plná v Brně na D2 zdržení za Břeclaví. Na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy trvá silnější provoz za sjezdem na výstaviště ze stého 92. kilometru. 15 minut naberete po pojíždění k omezení u sjezdu na D2 na kilometr 196. Zmíněná dálnice D2 z Brna do Bratislavy se ucpává kousek za sjezdem na Břeclav. Kolona začíná na 49.5 kilometru. K omezení u Lanžhota se jede přes 20 minut. Na dálnici D10 směrem z Turnova do Prahy vzniká kolona před sjezdem na Tuřice na 21. kilometru, jen o kousek dál na 20. řeší nehodu. Na D5 směrem z Plzně do Prahy se sune dlouhá fronta nejen kamionů od Loděnice z 9. kilometru. Místy jen krokem se posouvá až k okruhu a tím pak směrem k D1 za Ořech na 18. kilometr. Na okruhu z druhé strany, tedy od dálnice D1, se chvílemi brzdí už za sjezdem na Písnici na 5. kilometru. Regulují vjezdy do obou tunelů a na úrovni Barandova se chystají na demolici dvou nadjezdů. Úderem dnešní 19. hodiny okruh mezi Barandovem a Stodůlkami v obou směrech uzavřou a my vás budeme nadále informovat. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra bude polojasno, na západě Čech a postupně i jinde oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami a místy bouřkami i silnými. Odpoledne a večer bude od západu ubývat srážek a oblačnosti. Nejvyšší teploty v Čechách 17 až 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 25 až 30, na horách bude kolem 16 stupňů. Tolik zprávy. A pokračuje víkendový radiožurnál s Michailou van Erne.
4: A na počasí navážu, také výstraze meteorologů před zítřejšími silnými bouřkami se věnuje v detailech náš zpravodajský server i rozhlas.cz.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

To byl James Blunt. Poslední den festivalu Colors of Ostrava je v plném proudu. Kromě hudebních hvězd na něm v podvečer vystoupí i prezident Petr Pavel. Exkluzivní rozhovor s moderátorem Radiožurnálu Liborem Boučkem přineseme živě. Na místě máme reportérku, ta řekne za chvilku víc. Poslouchejte nás.

0: Celine Dion střídá mimořádně důležitá informace zelené vlny.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A je to kvůli nebezpečné překážce na dálnici D1 u Humpolce. Na D1 ve směru z Prahy do Brna teď velmi opatrně před Humpolcem. Na 88,5 kilometru zhruba leží pneumatika mezi pravým a levým pruhem. Na kamerách vidíme, že se vybočuje a hodně zpomaluje. Opakujeme, D1 z Prahy do Brna před Humpolcem kilometr 88,5 mezi jízdními pruhy pneumatika. Další zelená vlna nejpozději za 20 minut.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Prosím, jeďte opatrně. V 18 hodin začne ve vysílání Radiožurnálu přímý přenos rozhovoru moderátora Libora Boučka s prezidentem Petrem Pavlem na Colors of Ostrava. 1500 vstupenek si lidé rozebrali za několik hodin. V gongu je teď reportérka Marta Pilařová. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne.
0: Gong dnes museli lidé na moment vyklidit kvůli požárnímu poplachu. Zeptám se tedy, je všechno v pořádku?
3: Hlásím, že v tuto chvíli je tady vše v naprostém pořádku. V malém sále gongu zní slam poetry, no a v tom velkém už se vše chystá na zmíněný exkluzivní rozhovor Petra Pavla s Liborem Boučkem. A první z těch 1500 lidí, kteří si stihli během toho okna příležitosti rezervovat místo, už stojí ve frontě na prezidenta. Přicházejí ale i lidé, kteří místo zaručené nemají. Před chvíli jsem mluvila s 15-letým Matějem z Ostravy. Ten mi říkal, že má prezidenta moc rád, je na něj hrdý a chce si to tady vyčekat, jestli by přece jen šanci nedostal. No ale tu šanci poslechnout si hodinový rozhovor živě dostanou i posluchači Radiožurnálu a kdo to chce nechat na pondělí, může. Sestřih budeme vysílat jako speciální vydání pondělního hosta Radiožurnálu.
0: Ovšem tím festivalový program nekončí, diváci mají na výběr ještě asi z 20 koncertů. Můžete prosím říct, z jakých?
3: No, hlavu státu můžeme označit za jednoho z headlinerů Colors, ale přece jen většina z těch 10 000 návštěvníků je tu dnes kvůli něčemu jinému. Na hlavní scéně vystoupí novozélandská autorka a zpěvačka Lord, po ní večer taky americký hudebník, tedy Swims, oba zahrají v Česku poprvé. Může ale i zmínit i kapelu Peaches nebo Alice in Wonderland s DJem Nobody Listen, a nebo slovenského stand-up komika na invalidním vozíku Bekima. Ten se v gongu předvede hned po prezidentovi. Stále je z čeho vybírat.
0: Marta Pilařová, poslem těchto zpráv. Moc děkuji. Hezký den.
3: Děkuji a naslyšenou.

kapela Linkin Park. Oba semifinalisté ještě vstřebávají zklamání z neúspěšného boje o finále, ale i tak můžou mistrovství světa ve fotbale zakončit vítězně. O bronzové medaile budou dnes večer bojovat reprezentanti Francie a Anglie. S čím oba týmy do zápasu půjdou, přiblížíme za chvilku.

0: Nicky Jam, Enrique Iglesias z hudby. Dva evropští giganti, jedna medaile a poslední šance zakončit turnaj vítězstvím. To všechno přinese dnešní zápas o bronz na fotbalovém mistrovství světa, který v přímém přenosu od 23 hodin našeho času odvysílá Radiožurnál Sport. Postaví se v něm tedy v tomto utkání proti sobě reprezentace Francie a Anglie. Detaily teď přidá Mirko Vasič. Dobrý den.
1: Dobrý den. Oba týmy mají před tím dnešním zápasem trochu jinou motivaci. Francouzi ještě před několika dny mysleli zcela reálně na třetí finále mistrovství světa za sebou. Nakonec je ale zastavilo Španělsko a teď budou v uvozovkách zachraňovat alespoň bronz. Navíc půjde o rozlučku trenéra Didiera Deschampse, který po turnaji u reprezentace končí. Očekává se několik změn v sestavě, nicméně kapitán Kylian Mbappé by měl nastoupit od začátku. On totiž stále na dálku bojuje s Messim o titul nejlepšího střelce turnaje. Pokračuje Deschamps.
2: Je k dispozici, i když na kratší čas než obvykle. Kylian ale nepotřebuje žádnou speciální motivaci. Nicméně takovýto individuální úspěch má na dosah, víme to všichni. Ovlivňuje nás ovšem daleko víc věcí, není to úplně běžný zápas. Je lepší být třetí než čtvrtý. Já bych si to jako trenér přál. Udělám proto všechno a náš kapitán také.
1: Říká tedy Didier Deschamps. Na druhé straně bude stát Anglie, kterou od finále dělilo jen několik minut, ještě v 84. minutě vedla nad Argentinou 1-0. Závěr utkání ale nezvládla a po obratu soupeře prohrála 1-2. V britských médiích se od té doby nejvíc mluví o trenérovi Tomasi Tuchlovi a jeho rozhodnutí po vedoucím gólu změnit způsob hry. Sám německý kouč po zápase připustil, že jeho tým ztratil odvahu hrát aktivně. I tak se ale bude snažit dnes vyhrát.
3: Po tom prvotním šoku je to čím dál tím bolestivější. Každý den zanechalo to v nás všech jizvu. Bohužel ne první a nejspíš asi ani ne poslední. Tak to ve vrcholovém sportu zkrátka je. Nikdo nechce hrát o třetí místo, ale pro Anglii je to možnost vybojovat nejlepší výsledek za posledních 60 let.
1: A svého favorita pro ten dnešní duel o třetí místo na fotbalovém mistrovství světa má i fotbalový expert Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport Pavel Horvát.
4: Já si myslím, že bude pomalejší rozjezd, ale myslím si, že ta Anglie to bude chtít víc a že Angličani tenhle ten zápas zvládnou.
0: Mirko, jaká je vzájemná bilance obou týmů?
1: Naposledy se tyhle dvě evropské fotbalové velmoci utkaly před 4 lety ve čtvrtfinále mistrovství světa v Kataru. Tehdy zápas skončil lépe pro Francii, která vyhrála 2-1. Když se ale podíváme na celkovou historii, statistiky mluví pro Anglii, ta vyhrála 17 ze 32 vzájemných zápasů. Jenže je potřeba taky dodat, že většinu těch vítězství anglická reprezentace vybojovala v minulém století. V posledních letech má naopak ve vzájemných duelech navrch Francie.
0: Mirko Vasič nás informoval, za to moc děkuji a hezký den.
1: Hezký den.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Kultovní seriál Sandokan je zpět. Legendární tygr z Momprače mu miluje.
2: Krásná perla Labuan.
1: Bojuje.
3: Prince a princezna jsou v bezpečí.
1: A brání svobodu Malajzie.
4: Ta loď je plná vojáků.
1: Sandokan. První dva díly ve čtvrtek večer na ČT2 a v iVysílání.
5: Není nic příjemnějšího, než se za letního dne ponořit do chladivé, křišťálově čisté vody. A takovou vodu můžete mít i vy ve vašem bazénu. V odborných centrech Bauhaus máme připravenou bohatou nabídku bazénů, filtrací a další potřeby pro letní radovánky.

0: Radiožurnál 17 hodin. Zprávy a Monika Vrchotová.
1: Na hlavních jižních tazích je v červenci a srpnu vyšší nehodovost, vyplývá to z dat portálu dopravy. Předseda poslanecké frakce CDU-CSU rezignoval kvůli kauze s náhradní matkou. Fotbalisté Anglie se pokusí vybojovat druhou medaili v historii mistrovství světa. O bronz si zahrají s Francouzi. Na Pražském okruhu před omezením u Barrandova popojíždí v obou směrech dlouhé kolony. A zítra bude polojasno, postupně s deštěm a bouřkami. Teploty v Čechách do 25, na Moravě a ve Slezsku až do 30 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Policisté vyšetřují vážnou nehodu dvou autobusů na Znojemsku. U Lechovic se při ní dopoledne zranilo 47 lidí, z toho 7 těžce a středně těžce. V létě výrazně roste nehodovost na hlavních jižních tazích. V červenci se tam stane o pětinu nehod víc než jindy, v srpnu téměř o čtvrtinu. Vyplývá to z dat za roky 2010 až 2025 společnosti Data Friends, která provozuje portál nehod. Řidiči by měli myslet třeba na to, že plně naložené auto se na silnici chová jinak než prázdné, říká vedoucí BESIPu Tomáš Neřolt.
3: Rozhodně by řidiči měli počítat s delší brzdnou dráhou. Také se posouvá to těžiště toho auta více nahoru, takže potom se chová jinak v zatáčkách. Je tam větší náklon, když mám vítr, nějaký boční vítr a podobně, může se to auto snadněji rozkolísat.
1: Důležité je taky věnovat řízení plnou pozornost a do případné kolony dojíždět plynule. Nejdřív bouřka, potom evakuace budovy kvůli falešnému poplachu, ale vysílání radiožurnálu z Colors of Ostrava jede dál. Moderátor Libor Bouček už živě zpovídal hosty z Airstreamu, interiéru Gongu i dlažby před ním. V podvečer ho ještě čeká exkluzivní rozhovor s prezidentem Petrem Pavlem.
4: Prosím, opusťte objekt po vyznačených únikových cestách.
5: Krátce před půl třetí se ozvalo toto hlášení. Všichni z Gongu okamžitě odcházejí. Štáb radiožurnálu, včetně moderátora Libora Boučka, bude pokračovat ve vysílání.
6: Krizové vysílání za 1000.
5: Libore, vy prý máte rád improvizaci.
7: Já mám rád koprovku a improvizaci, máte pravdu.
5: Takže všechno v pořádku.
7: Všechno je naprosto v pořádku, takhle jsem si to přesně představoval.
5: Skalers Marta Pilařová, radiožurnál.
1: Předseda frakce Konzervativní unie CDU-CSU v německém spolkovém sněmu Jens Spahn odstoupil z funkce. Svou rezignací reagoval na kritiku, že se svým partnerem využil možnost náhradního mateřství. Jejich dítě porodila náhradní matka ve Spojených státech. V Německu je přitom náhradní mateřství zakázané, mimo jiné právě kvůli odporu Spahnovy strany CDU. Kritici proto politika obviňovali z pokrytectví.
8: Sport. O bronzové medaile na mistrovství světa budou dnes hrát fotbalisté Anglie s Francií. Výkop je na programu od 23 hodin. Francouzi na turnaji v Zámoří poprvé prohráli až naposledy se Španěli. Angličané v semifinále prohráli s Argentinou 1-2. Přitom ještě v 85. minutě nad Argentinci vedli. Stoper John Stones na předzápasové tiskové konferenci v Miami přiznal, že hodit za hlavu semifinálovou porážku je těžké.
9: Od toho zápasu jsem hodně času trávil tím, že jsem si v hlavě rozebíral všechny možné scénáře a přehrál. Dával si akce, abych si uvědomil, co se dalo udělat lépe. Ano, nejsme v ideálním rozpoložení, je složité se přesto přenést. Tyhle emoce ale ustanou a myslím, že právě před bojem o bronz. Na ten se teď musíme soustředit. Máme další šanci. Chci medaili, tu se mi domů zatím nikdy přivést nepovedlo.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Úvodem aktualizace z D1 ve směru z Prahy do Brna před Humpolcem na 88,5 kilometru už se opět jede bez problémů. Oběma pruhy policejní hlídka na pár minut zastavila provoz a odklidila všechny kusy roztrhané pneumatiky. Lepší zpráva i z D1 v Brně. Ve směru z Vyškova na Prahu už se opět dá sjíždět exitem 196 Bratislava na D2. Byl uzavřený od včerejší 19. hodiny a muselo se objíždět přes exit 194 Mikulov.
10: Krumlov. D2 z Brna do Bratislavy stále plná za sjezdem na Břeclav. Zdržení ze 49. kilometru k omezení u Lanžhota už se ale pomalu krátí. Aktuálně se popojíždí 15 až 20 minut. A v Praze na hlavní části okruhu zdržení stále velmi dlouhé, a to z obou stran. Od D1 navíc regulují vjezdy do obou tunelů s kolonou, tak počítejte už od sjezdu na Písnici z 5. kilometru. Z druhé strany se popojíždí od Zličína z 23. kilometru. Ucpaná je i plzeňská D5 za Loděnicí z 8. Úderem dnešní 19. hodiny okruh mezi Barandovem a Studulkami v obou směrech uzavřou. Pomocí těžké techniky budou demolovat dva nadjezdy. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra bude zpočátku polojasno, na západě Čech a postupně i jinde oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami a místy bouřkami i silnými. Odpoledne a večer pak bude od západu ubývat srážek a oblačnosti. Nejvyšší teploty vystoupí v Čechách na 21 až 25 stupňů, na západě Čech ale bude jen 17 až 21, na Moravě a ve Slezsku naopak bude teplej 25 až 30 stupňů. Tolik zprávy. A pokračuje víkendový radiožurnál s Michaelou van Erne. A z další informací, na letní příměstské tábory nechodí v létě jen děti, ale i seniori. Jeden takový pro ně uspořádali tento týden v Čebíně u Brna. Starším lidem má pomoct s pamětí, motorikou a také s tím, aby nezůstávali sami. Ostatně o tom uslyšíte také za moment.
2: Víkendový radiožurnál
11: a Michaela van Erne. Guess it's true.

0: Výlet za kulturou, zpívání písní, tvoření dekorativních terárií nebo třeba trénování paměti. I tak může vypadat příměstský tábor. V Čebíně na Brněnsku ho tento týden zorganizovali speciálně pro místní seniory. Aktivity jim mají pomoci s motorikou nebo je propojit s mladší generací. Starší lidé jeden den například vyráběli keramiku a na pomoc jim přišly děti z mateřské školky.
1: Dívejte se, uděláte takhle šištičku, mrkvičku, takhle ji zvednete nahoru.
2: Z mateřské školky přišlo do čebínského Senior Pointu zhruba 15 dětí. Jedné skupince dává pokyny seniorka Hana Režná, která dřív sama ve školce pracovala.
1: A budete hádat, co z toho bude?
2: Seniorka Marie Novotná pracuje ve dvojici s pětiletou Karolínkou.
1: Budu se snažit vyválet takovouhle placičku a Karolínka si u nás dobí kytičkama. Řekni, že tady máme zebříček, máme lebedu, že?
3: Pro koho to bude?
4: Pro mámu.
1: Jsme doma zavření, nudíme se, nemáme co dělat, starý babky, tak jsme rádi, že se pokecáme, sejdeme.
2: Při keramice podle organizátorky Pavlíny Drábíkové seniori procvičují prsty, úchop věcí, ale i hlavu.
5: Babičky, které špatně vidí, tak ty děti jim pomáhají. Takže to je takový to propojení, ty ručičky, očička, všechno je to propojený.
2: Příměstský tábor má seniory i dostat do kolektivu. V létě totiž často kvůli horku nevychází ze svých domovů.
5: My jsme včera měli výlet a popisovala mě to vlastně jedna seniorka, že ten výlet pro ně označil něco úžasného, že šla vlastně do muzea, dívala se a říká mě, a víš, co mě teďka čeká? Tak mě čeká jenom to, že přijdu domů, zavřu se do kuchyně a sním kuchyni.
2: Letos se na čebínský příměstský tábor přihlásilo 20 seniorů. Hana Novotná, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I o prázdninách.

Švédská kapela Roxette, posloucháte víkendový radiožurnál. Dlouhá řada dnů, kdy teplota neklesne pod 30 stupňů Celsia a navíc vysoká vlhkost vzduchu. Tak vypadá letošní červenec v jihokorejské metropoli Soulu. Ale Korejci mají v boji s horkem a vlhkem prověřeného spojence. A právě o něm budeme mluvit za chvíli.

0: Alvaro Soler dozněl, pojďme dál. V horkém Soulu lidem pomáhají rozprašovače vody i mobilní brouzdaliště, která využívají nejen děti, ale i dospělí. Ovšem to není všechno, co může jihokorejská metropole v létě nabídnout.
1: Léto v Soulu je horké a vlhké, každý rok bez výjimky. A protože jihokorejská populace patří mezi nejstarší v celé Asii, a myslet na staršího je tu odvěkou konfuciánskou tradicí, běžným koloritem letního Soulu jsou takzvaná cool centra. Ochlazovací stanice, kam ve dne v noci může přijít každý, kdo cítí, že další cesta po rozpálených ulicích už je na hraně, a přišel čas si odpočinout.
2: Je to výborná věc. Přijdu sem vždycky tak unavený, že mi nevadí, že ta klimatizace je zapnutá velmi silně. Sedím tu tak půl hodiny, ale když potkám někoho zajímavého, je to i déle.
1: Směje se pan Siwon. Nejčastěji mají cool centra podobu menší autobusové zastávky, kam se vejde maximálně 10 lidí. Dveře těsně přiléhají, aby se dovnitř nedostal horký vzduch z ulice a můžete si tu dobít i mobilní telefon. Ale pozor, nejíst, nepít, nekouřit a nenocovat.
3: To je v pořádku, nejsou to přeci noclehárny. Tady si jen odpočineme, schladíme se a za chvíli jdeme dál.
1: Vysvětlí paní Ha Yun. Jeden z největších ochlazovacích bodů stojí na světoznámém náměstí Kwang Hwa Mun a vypadá jako obří nafukovací motoristická přilba. Sehnat tady ale místo na jedné z židlí je teď, v době horkého korejského léta, věc velmi nejistá. Navíc si tu v klidu nepopovídáte, protože klimatizační jednotka nastavená na 18 stupňů je velmi hlučná. Více o tom, jak vypadají ochlazovací místa pro obyvatele Soulu a kdo do nich horkem schvácené Korejce posílá, uslyšíte zítra v zápisníku zahraničních zpravodajů po 9. hodině na Radiožurnálu. Ze Soulu David Jakš, Radiožurnál.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

0: Netradiční rozhovor na netradičním místě.
1: Speciální host radiožurnálu.
0: S prezidentem Petrem Pavlem a moderátorem Liborem Boučkem jako finále letošního festivalu a diskuzního fóra Melting Pot.
1: Živě přímo z Ostravy v neděli od 18 hodin.
0: A v pondělí host radiožurnálu s prezidentem Petrem Pavlem v obvyklém čase po 9 ráno.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Víkendový radiožurnál. Vzhledem k exkluzivnímu rozhovoru s prezidentem Petrem Pavlem, který odvysíláme živě od 18 hodin, nabídneme hlavní zprávy už za chvilku.
1: Radioservis představuje
2: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
0: Hodin 30 minut. Začínají hlavní zprávy.
3: Při nehodě dvou autobusů u Lechovic na Znojemsku se zranilo 47 lidí. Rusko hlásí nejméně 8 obětí ukrajinských dronových útoků. Fotbalisty Francie a Anglie čeká na mistrovství světa souboj o bronz. Na dálnici D5 před Prahou směrem z Plzně popojíždí kolona za loděnicí z 8. kilometru. Zítra bude polojasno, postupně s deštěm a bouřkami a teploty v Čechách do 25, na Moravě a ve Slezsku až do 30 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Dva autobusy s cestujícími se dopoledne srazily u Lechovic na Znojemsku. Záchranáři aktivovali traumaplán, ošetřili 47 lidí, z toho 7 má zranění středně těžká a těžká. Sanitky pacienty převezly do nemocnic, jednoho člověka transportoval vrtulník.
4: Záchranáři měli na místě také velkokapacitní sanitku a povolávali k zásahu i posádky, které měly volno, řekla jejich mluvčí Michaela Botová.
5: V péči jsme měli především dospělé osoby, vím také o jedné nezletilé a potom jedno dítě, které utrpělo lehké zranění. To dítě jsme po ošetření přivezli do nemocnice.
4: Oba autobusy se srazily na křižovatce, kde se na obchvat Lechovic napojuje cesta z obce, řekla policejní mluvčí Petra Hrůzová.
6: Řidiče autobusu jedoucí od Brna na Znojmo narazil čelně do boku autobusu, který vyjížděl z vedlejší silnice.
4: Hasiči museli jeden z autobusů vyprostit těžkou technikou. Provoz na silnici se jim podařilo obnovit po skoro 5 hodinách. František Jirků, Radiožurnál.
3: Prezident Petr Pavel bude už v 18 hodin hostem radiožurnálu na festivalu Colors of Ostrava. Hodinový rozhovor s moderátorem Liborem Boučkem radiožurnál vysílá živě. V Ostravě bude vše sledovat plný velký sál Auli Gong. Lidé už tam stojí ve frontách a je u toho i reportérka Marta Pilařová.
7: Fronta na prezidenta je dlouhá, kroutí se jako had celým předsálím Gongu a je vidět, že Petr Pavel oslovuje různé generace lidí. Jsou tady děti, jsou tady seniori, jsou tady všichni možní. Petr Pavel na Colors promluvil pokaždé od doby, co je ve funkci. Byla jsem u toho a můžu říct, že letos je to těšení a očekávání největší. Libor Bouček se bude ptát odlehčeně, ale i vážně. Třeba na rozdělenou společnost a co s tím Petr Pavel může dělat. Tady na Colors i živě. Je ve vysílání už za necelou půl hodinu. Z Ostravy Marta Pilařová, Radiožurnál.
3: Ukrajina podnikla sérii dronových útoků na cíle v Rusku. Terčem byly sklady největšího ruského internetového obchodu Wildberries. Ten je ruskou obdobou amerického Amazonu. Podle ruských úřadů zemřelo při úderech nejméně 8 zaměstnanců skladů. Informuje o tom BBC.
8: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský napsal na síť Telegram, že ukrajinské bezpilotní letouny mířily na velká ruská logistická zařízení. Sklady firmy Wildberries podle Zelenského sloužily k dodávkám součástek pro výrobu dronů a navigací, na které se vztahují sankce. Ukrajinci zasáhli sklady v Kotovsku, v Tambovské oblasti a v Elektrostalu v Moskevské oblasti. Podle ukrajinského prezidenta to byla odveta za středeční ruské nálety, při kterých na Ukrajině zemřelo 14 lidí. Rusko v noci zaútočilo na přístavní infrastrukturu v Oděse, která hlásí jednu oběť. Helena Berková, Radiožurnál.
3: Izraelský ministr obrany Izrael Katz ohlásil plán na zřízení 3 osad v Gaze, kde teď Izrael kontroluje 65% území. Na vybudování dalších 34 nových osad na západním břehu Jordánu má jít podle záměru izraelského bezpečnostního kabinetu 1,3 miliardy šekelů. To je v přepočtu více než 9 miliard korun.
9: Ministr financí Becel Šmodrych a ministrině pro osady Orit Struková, oba z krajní pravicové strany náboženský sionismus, oznámili, že peníze půjdou na vystavění prefabrikovaných domů, silnic a infrastruktury na místech nově schválených osad. Organizace Spojených národů, samotní Palestinci i většina států považují osady za nelegální podle mezinárodních úmluv. Evropská unie v reakci na nové plány Izrael znovu vyzvala, aby se zdržel rozšiřování svých osad na západním břehu Jordánu. Podle diplomatické služby Evropské unie osady, vyvlastňování půdy, demolice a vystěhovávání podkopávají dvojstátní řešení konfliktu v regionu. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
2: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
1: Víme, co se děje u vás.
3: Naději kvůli přemnoženým synicím uhynulo pod novomlýnskými nádržemi už přibližně 8 tun ryb. Radiožurnálu to řekl předseda Moravského rybářského svazu Miroslav Láníček. Situaci se snaží zachraňovat dobrovolníci z řad rybářů i hasičů. Do vody vhánějí víc kyslíku, dodává Láníček.
10: Můžeme akorát aerovat v těch nejvíce zasažených místech, kde toho kyslíku je málo. Používáme aerátory, dobrovolné hasiče, které používají čerpadla, stříkačky a nic víc s tím dělat nejde. Důležité je, aby to množství synic ve vodě se snížilo, ale to souvisí s opatřením především na Novomlýnské nádrže.
3: Začínající ředitelé škol se budou nově připravovat na svou roli déle než doteď. Změnu přináší nový standard studia, který představilo ministerstvo školství. Více zaměřuje na vedení lidí, řízení školy a řešení každodenních situací.
11: Místo dosavadní stovky hodin budoucí ředitelé absolvují 250 hodin přípravy. Hlavní novinkou je důraz na praktickou přípravu, vysvětluje mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
12: Studium je nově rozděleno do dvou navazujících částí a větší prostor dostávají témata jako pedagogický leadership, práce s daty nebo podpora kvality výuky.
11: Podle Zbyňka Wasserbauera, ředitele základní školy v Polné, bude klíčová kvalita školitelů, kterým uděluje akreditaci ministerstvo školství.
13: Jestli dokážou sehnat profesionály v těch oborech, tak to bude skvělý. Pakliže neseženou, tak to bude celý jenom ztráta času.
11: Zájem o ředitelské pozice se podle ministerstva školství liší podle regionů i typu školy. Předloni se ve skoro polovině případů přihlásil jen jeden zájemce. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.
3: Automobilka Volkswagen vypustila k jedné z fotovoltaických elektráren v Polsku asi 100 ovcí, které budou spásat vysokou trávu. Jsou tak ekologičtější alternativou k mechanickému sečení. Na projektu se podílí Přírodovědecká univerzita v Poznani.
14: Výrobní závod Volkswagen nedaleko Poznaně funguje od roku 2016 a zaměstnává asi 3000 lidí. V roce 2023 společnost otevřela vedle továrny solární farmu, která dokáže pokrýt asi čtvrtinu celoroční spotřeby výrobny. Nyní se na 27 hektarech pase asi stovka ovcí, která nabízí alternativu k mechanickému sečení. Projekt je zároveň součástí výzkumu agrovoltaiky, tedy využití půdy pro výrobu solární energie a zemědělství současně. Vědci z Přírodovědecké univerzity v Poznani například zjišťují, jestli stín vytvářený fotovoltaickými panely snižuje tepelný stres zvířat. Sledují také změny v mikroklimatu, vegetaci a půdě. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
2: Sport.
15: Fotbalisté Francie a Anglie si v předposledním utkání letošního mistrovství světa zahrají o bronz. Oba týmy mají za sebou neúspěšné semifinále. Francie v úterý podlehla Španělsku 0-2. Anglie o den později po obratu v závěru utkání prohrála s Argentinou 1-2. Pokračuje trenér Anglie Thomas Tuchel.
16: Po tom prvotním šoku je to čím dál tím bolestivější. Každý den zanechalo to v nás všech jizvu. Bohužel ne první a nejspíš asi ani ne poslední. Tak to ve vrcholovém sportu zkrátka je. Nikdo nechce hrát o třetí místo, ale pro Anglii je to možnost vybojovat nejlepší výsledek za posledních 60 let.
15: Utkání Anglie-Francie začne ve 23 hodin českého času. Radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu. Radiožurnál nabídne pravidelné vstupy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
17: D1 z Brna do Prahy za větrným jeníkovým nastem kilometru byla chvíli zavřená. Hasiči likvidovali požár autobusu. Teď už se projíždí, kolona je na 15 minut. V Praze na hlavní části okruhu dnes v 19 hodin zastaví provoz mezi Barandovem a Stodůlkami, a to v obou směrech. Budou demolovat dva nadjezdy. Uzavírka potrvá až do zítřejšího dopoledne. Objízdná trasa pro osobní auta bude vedená Strakonickou, následně Mrázovkou a Strahovským tunelem. Na Břevnově se bude pokračovat Patočkovou až do Karlovarské a tou se dostanete zpět na okruh. Teď aktuálně se jede vždy jedním pruhem, kolony jsou dlouhé. Vlečou se už plzeňskou D5 od Loděnice z 8. kilometru, z druhé strany od sjezdu na Písnici z 5. Další zelená vlna až po rozhovoru s prezidentem republiky.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: V noci bude polojasno, od západu začne přibývat oblačnosti, k ránu bude na západě Čech a během dne postupně i jinde občas pršet, místy se vyskytnou bouřky, a to i silné. Odpoledne a večer pak bude od západu oblačnosti i srážek ubývat. Noční teploty 18 až 14, v Čechách až 12 stupňů, zítra bude na západě Čech maximálně 21, jinde v Čechách až 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku bude až 30. Tolik zprávy. A teď už opět víkendový radiožurnál a Michaela van Erne.
0: A k nám se připojí hudebně samozřejmě třeba Ava Max. Hezký den.
2: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

Posloucháte víkendový radiožurnál. Znova upozorním na exkluzivní rozhovor s prezidentem Petrem Pavlem, který odvysíláme živě. Od 18 hodin moderátorem bude Libor Bouček, takže přibližně za 17 minut začneme. Teď z hudby Luis Capaldi.

S vámi je Radiožurnál. Za chvíli nabídneme další díl našeho projektu Letní autoškola Radiožurnálu. Tentokrát se podíváme na to, co předložit při silniční kontrole policistovi.

0: Kapela Jelen s Janou Kiršner v hudebním souzvuku, následuje ještě kapela Coldplay, také s hudebním kouskem, ale ještě předtím, než si s ní můžete notovat, je tu další rada pro řidiče z naší prázdninové série. Týká se dokladů, které po nás můžou chtít dopravní policisté při kontrole. Řada dokladů je totiž už elektronická a hlídka se k ní dostane ve své databázi. Slovo má zástupce ředitele dopravní policie Jan Straka a samozřejmě také reportér Václav Drážek a vy si o tom všem právě teď můžete podrobně poslechnout.
1: Letní autoškola Radiožurnálu vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
2: Silniční kontrola může být pro řidiče trochu stresová situace. Člověk najednou přemýšlí, jestli má vše potřebné u sebe. Věděli byste teď v klidu odpověď na otázku, co máte při silniční kontrole předložit policistovi? Plukovník Jan Straka objasní, kolik toho musíme mít u sebe.
3: V dnešní době už není třeba mít u sebe spoustu dokladů, jak tomu bylo kdysi. V souvislosti s elektronizací už i policie přistoupila k tomu, že není nutné předkládat řidičský průkaz, protože máme přístup do evidencí. Samozřejmě se jedná o řidiče, jejichž řidičský průkaz je veden v evidenci České republiky. To znamená, cizinec ho stále musí mít u sebe. Jediné, co musím zatím mít u sebe, je potvrzení od doktora, lékařská prohlídka, a to v případech, kdy podle starší úpravy mi byl vydán zdravotní posudek v papírové podobě. Ponovu od 70 let už nemusím toto potvrzení také vozit sebou, protože lékař mi to potvrzení vydá elektronicky a nám se to propíše do evidencí.
2: Co tedy všechno není potřeba?
3: Nemusím mít osvědčení o registraci vozidla, nemusím mít u sebe povinné ručení zelenou kartu.
1: Letní autoškola Radiožurnálu vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Příběhy 20. století na Radiožurnálu.
1: Každou sobotu od 21 hodin vám přinášíme příběh, na který se zapomnělo nebo se mělo zapomenout.
0: Příběhy 20. století s Adamem Drdou a Mikulášem Kroupou.
1: Podívejte se i na náš webový archiv pořadů na rozhlas.cz nebo se staňte členem Klubu přátel paměti národa.
0: Třikrát dvojité V, paměť národa CZ.
1: Příběhy 20. století na Radiožurnálu.
0: V sobotu od 21 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: Za potíže v dopravních omezeních může občas technická chyba.
2: Špatně se řízeny semafory, teď je to tady zablokované a čekáme na policii.
0: Častěji ale provoz komplikují někteří řidiči.
3: Se tady snaží za každou cenu dostat do levýho pruhu, už půl kilometru před tím.
1: Nezapomínejme na pravidla zipování.
0: Auta v obou pruzích nejdřív srovnají rychlost.
1: A krátce před zúžením se řadí střídavě.
0: Zelená vlna Radiožurnálu.
1: Pomozte respektem a ohleduplností i ostatním řidičům k lepší cestě.
0: Zelená vlna Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
4: Dnes večer v České televizi.
5: ČT 1. Jak vyřešit komplikované vztahy? Přestěhovat dědečka do chalupy v Třešňové. Seriál Chalupáři. ČT 2. Krásná Milady de Winter čeká na svou příležitost a plánuje pomstu. Dobrodružný film Tři mušketýři 2. A ČT Art uvádí u příležitosti výročí narození legendárního Jiřího Grossmana sestřih vzpomínka na Jiřího Grossmana. A hned poté zábavný pořad Potoky modré krve. Sobotní večer s Českou televizí.
6: Radiožurnál, 18 hodin. Právě začíná speciální rozhovor s prezidentem republiky Petrem Pavlem z festivalu Colors of Ostrava. Slovo má náš moderátor Libor Bouček.
7: Dobrý podvečer vám všem, co jste v rámci festivalu Colors of Ostrava zavítali do gongu na poslední bod programu zde na této scéně, jeden z posledních bodů programu Melting Potu. Zdravím pochopitelně i posluchačky a posluchače Radiožurnálu, pro které odsud živě z Airstreamu vysíláme už od středy. Ten Airstream dnes doslova a do písmene vzala voda.

To znamená, jsme se rozhodli pro daleko větší prostor, ale myslím si, že to je logické, protože ten ústřední host, který nám bude dělat společnost až do 19. hodiny, zaslouží daleko větší publikum a setkání s ním je vždy výjimečné a sváteční a přiznám se, že na tuhle větu jsem se nesmírně těšil. Dámy a pánové, prosím, přivítejte na festivalu Colors of Ostrava prezidenta republiky. Přichází pan Petr Pavel.

0: prezident Petr Pavel sklízí potlesk a zároveň i standing ovation. A my máme před sebou de facto velmi složitou otázku. Já pro posluchačky a posluchače musím ještě vysvětlit takovou věc, že ten setup, to znamená to uspořádání, jak budeme sedět, je vlastně na vás, pane prezidente. Ale trochu to z dálky, abych to popsal, je taková bežová pohovka, sofa a k tomu šedivé křeslo. Vypadá to trochu jako u psychoterapeuta. To znamená, je na vás, takhle, můžete se klidně natáhnout, ale je na vás, v jaké roli zde budete, jestli já mám být ten psychoterapeut, anebo budete vy. Dobře, sednete si tam. Tím pádem pro posluchače říkám, že na tu pozici psychoterapeuta usazuji já se. No, vstupenky na vás zmizely během rekordního času. Skutečně to trvalo jen pár hodin, ty rezervace. Co říkáte na ten zájem a jak se na něj zvyká?
1: Dobrý večer vám všem, i těm, kteří se sem nedostali a dívají se někde venku. Já jsem moc rád, že se mohu znovu zúčastnit nejenom festivalu, ale i jedné části Melting Potu, protože už jsem se účastnil před lety a musím říct, že to je mimořádně povedený festival a moc rád sem jezdím. Jsem moc rád za to, že se vás tady sešlo tolik, moc si toho vážím. Občas mě to zaskočí a musím ale říct, že vlastně tady v Ostravě to takhle začalo. Před pár lety, když jsem tady byl v závěru volební kampaně, tak právě tady v Ostravě přišlo asi 10 000 lidí na náměstí, což tehdy zaskočilo asi všechny a nejvíc nás v našem malém týmu. A přestože mě mnozí varovali, že Ostrava je naladěná jinak, tak tehdy jsem neměl úplně jiný pocit a mám ho i dnes. Takže moc vám za to děkuju.
0: Musím se zeptat, protože je to vystoupení a to přivítání zde a myslím si, že u té velké obrazovky snese srovnání s těmi největšími hvězdami Colors of Ostrava. Jste ještě nervózní předtím, když vás čeká ta hodina? Máte třeba otázku, jak to dopadne? Pokládáte si tu otázku, jestli třeba nesklamete to publikum? Je v té prezidentské funkci tento rozměr?
1: Samozřejmě, ten pocit tam je vzadu vždycky, ale musím říct, že nervózní už nejsem. Ale to neznamená, že bych publikum nemohl kdykoliv zklamat. To se může stát vždycky.
0: To vaše turné po festivalech je vlastně v rámci července naprosto zřejmé. Navštívil jste Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech, byl jste na festivalu Pohoda u našich sousedů v Trenčíně. Teď, Kalers, co vás na těch festivalech láká?
1: Mě na nich láká především to, že nabízí příležitost, jak se na chvilku odpoutat od běžných starostí všedního dne, jak se na chvilku bavit něčím jiným než neustálým handrkováním, které vidíme na sociálních sítích a v našich médiích. A vlastně, že to umožňuje lidem rozdílných názorů, rozdílných preferencí se sejít na jednom místě a užít si něco společně. Což si myslím, že je zvlášť dnes mimořádně důležitý.
0: Může být právě to umělecké dílo, ať už je to hudební vystoupení, ať už je to film, ať už je to performance, protože Colors of Ostrava nabízí celou řadu divadelních vystoupení v rámci Melting Potu, celou řadu názorových platform. Může být právě to umělecké dílo tím toho dialogu, bojím se to říct, ale řeknu to, té částečně rozdělené společnosti. Protože i vašim oponentům názorovým se může líbit třeba stejná píseň?
1: Já si myslím, že nejenom může, ale ono tomu tak je. A při mnoha besedách, které jsem měl s lidmi v krajích, ale i třeba s dětmi různého věku, když jezdím po školách a máme besedy se studenty, tak říkám, že kultura obecně má ten dar zprostředkovat nejenom fakta, ale i emoce. Což je úžasná věc, zvlášť u historických událostí, které jsou třeba starší než my, nebo už si je tak dobře nepamatujeme, protože nám přináší mnoho jiných rozměrů, než pouze nějaká historická publikace. Proto taky říkám, jakou hodnotu má film, divadlo, ale i třeba hudba k tomu, aby mohla zprostředkovat něco, co bychom jinak vnímali jenom jednorozměrově. ta kultura nám umožní vnímat to v mnoha rozměrech a umožnit nám vcítit se do situace, kterou jsme neměli možnost zažít a která nám dá trochu najevo, že ne vždycky jsou věci černobílé, že je mnoho odstínů šedí a že je dobré se na to dívat z různých úhlů pohledu.
0: Je třeba nějaká konkrétní píseň, ze kterou byste mohl začít ten dialog, kterou máte vy nejradši a že byste si třeba s tou druhou stranou nebo s těmi názorovými oponenty, že byste si ji poslechli?
1: Já bych neřekl asi píseň, ale nedávno jsem měl možnost navštívit koncert Iron Maiden a přestože se tam určitě sešlo spousta lidí různých názorů, tak na tu, řekněme, hodinku a tři čtvrtě všichni si užívali tu jednu muziku. A dalo je to aspoň na chvíli dohromady, což si myslím, že za to určitě stojí a i proto je dobře, že na takové akce chodíme a nenosíme tam ty naše starosti a politické preference.
0: No, přiznám se k tomu, že to, že by nás spojila skupina Iron Maiden v roce 2026, je to nesmírně lákavá představa a zároveň pro organizátory Colors je to asi jasně hozená rukavice, kdo by měl být headlinerem příští rok, tak si to, pánové a dámy, zapište, říkal to prezident. Probrali jsme festivaly, Karlovy Vary, Pohoda, teď Colors of Ostrava, ale vy jste byl i v zahraničí během toho července?
1: V blízkém zahraničí.
0: To byla ta pohoda, já myslel to vzdálenější, že jste byl v Ankaře.
1: Jo, Ankaru, ano, ano, ano. A tam to nebylo moc o kultuře.
0: A nebyly tam ani ty Iron Maiden. Myslím si, že jsme to sledovali, tu cestu celé české delegace. A napadla mě jedna otázka, myslím si, že jsem na ní nenašel odpověď v těch rozhovorech, které jste poskytl médiím po návratu z turecké metropole. Jak velká škoda je to pro vás osobně, člověka, který byl součástí toho nejvyššího vedení NATO, že ten samotný obsah summitu v době, kdy pochopitelně nejsme v jednoduchých časech, takže je v tom českém prostředí zastíněn sporem o složení delegace a o proceduru. Co to znamená pro vás jako člověka, který byl opravdu vysoko v rámci na to, to znamená u té hostitelské organizace?
1: Mně to bylo líto, protože si myslím, že jsme mohli věnovat mnohem víc času těm podstatným věcem, které nám právě kvůli těm drobnostem utíkají mezi prsty. A říkám drobnostem, přesto, že se v tom sporu jednalo alespoň z mé strany o princip. Princip dělby moci, pravomocí, princip dodržování ústavní praxe, která se tady vyvinula za 30 let. A mě šlo o to, aby vláda se nezačala chovat tak, jako by byla jedinou ústavní institucí v této zemi. I vláda musí respektovat to, že jsou tady různé vrcholy moci, z nichž každý má svůj díl odpovědnosti, svůj díl pravomocí a pokud má dojít k nějaké změně, tak musí k té změně dojít dohodou. Ne tím, že si kterákoliv z ústavních institucí začne vynucovat a vymezovat svůj vlastní prostor mimo zvyklosti. Takže z tohoto pohledu já jsem to vnímal tak, že nemohu couvnout tomu tlaku, který tady byl, a který Andrej Babiš vyjádřil slovy nejezděte do Ankary a bude klid. On by ten klid stejně nebyl, protože pokud takový proces začne, tak potom má tendenci pokračovat. A my to pokračování vidíme například už podaným návrhem na další omezení pravomocí prezidenta, pokud jde o jmenování vedoucích zastupitelských misí, který byl schválen sněmovnou. Takže z tohoto pohledu nešlo o malou věc, ale na pozadí toho principiálního sporu, ale domácího, jsme se nebavili o bezpečnostní situaci v Evropě, nebavili jsme se o tom, co to znamená pro naší zemi, nebavili jsme se o změnách, ke kterým v tomto prostředí dochází a které samozřejmě mají bezprostřední vliv na všechny naše občany.
0: Rozumím tomu dodržování principů a k těm hodnotám my se dostaneme. Ale byly ty principy a vlastně principy uplatňované na té domácí půdě. Stála za to ta eskalace, aby ten summit skutečně zapadl? Protože já si myslím, vzhledem k tomu, kde se nacházíme geograficky, že by přirozeně nás, všechny občany, mělo zajímat. Jaký je postoj na to v roce 2026? Jaká je ta agenda? Protože velmi dobře víme, co se odehrává pár set kilometrů od nás.
1: Já právě z toho důvodu jsem na tom summitu chtěl být, protože z dosavadních jednání, která jsem měl, ať už to bylo na Bezpečnostní radě státu nebo na vládě s tematikou obrany, tak jsem nenabyl dojmu, že by se vláda v těchto otázkách úplně orientovala a že by šla správným směrem. A já jsem chtěl z první ruky dostat informace, jak to vnímají spojenci, jak se ta situace vyvíjí, jaká jsou očekávání, ale hlavně, co z toho pro nás plyne, co si z toho summitu budeme muset odnést a udělat naše domácí úkoly, protože se týkají především naší budoucnosti. My to neděláme proto, abychom udělali radost komukoli v Bruselu nebo ve Washingtonu.
0: Zeptám se logicky tedy, jaký závěr summitu si já, co by průměrný občan Česka a průměrný občan členské země NATO, co si mám odnést z toho faktického dění v Ankaře?
1: Tak nejprve dobré zprávy, jo. Dobrou zprávou je to...
0: To bude kratší zřejmě.
1: Tak, bude kratší, ano, něco. Že na to i přes všechny zdánlivé rozmíšky a kritiku třeba ze strany Donalda Trumpa je stále tou jednotnou organizací, která zajišťuje kolektivní obranu všem svým členům. A to s veškerou odpovědností říkám a jsem za to moc rád. Zároveň došlo i k ujištění tedy od naprosté většiny spojenců, že vnímají situaci s velkou zodpovědností a jsou připraveni do své vlastní bezpečnosti vložit více prostředků, aby byla věrohodná ke všem moderním hrozbám. Ty negativní zprávy začínají tím, že jsme jedna z mála zemí a opravdu se to dá počítat na jedné ruce, kde ta odpovědnost se ještě tak úplně neprojevila. To znamená, stále se tváříme, jako by zodpovědní měli být ti ostatní a my nemůžeme, protože si to nemůžeme dovolit. Přitom, když se podíváme na hodnocení v rámci třeba evropských zemí, tak podle ekonomických ukazatelů se pohybujeme někde na konci první desítky. A to znamená, že všichni ti ostatní, kteří jsou za námi ekonomicky a přesto přispívají na nejenom svoji obranu, ale i na tu kolektivní, více než my, no tak nemohou být uspokojeni tím, že my jim řekneme, my teď dát nemůžeme, protože nemáme. Protože oni udělali všechno proto, aby měli a aby byli solidární a zodpovědní ke všem ostatním i sami k sobě. A to si myslím, že ještě budeme muset s vládou si probrat, abychom se opravdu nestali těmi, na které se budou ostatní dívat jako na vychytralé, nezodpovědné a sobecké.
0: Po tom summitu se rýsuje iniciativa pro vývoj nové evropské antibalistické obrany. Mělo by tím členem být i Česko?
1: Mělo by a ono těch iniciativ je víc. My jsme se teď bavili právě o té jedné, která vznikla nedávno v Paříži na jednání koalice ochotných, která měla za cíl dát dohromady zkušenosti, schopnosti a kapacity Ukrajiny se schopnostmi a zdroji dalších 9 evropských zemí, které se té iniciativy účastní. A vlastně, kdybych to měl říct velice jednoduše, tak je to tak trochu výměnný obchod, kdy na jedné straně evropské země získávají zkušenosti, které si Ukrajinci mnohdy vykoupili množstvím ztracených životů a dospěli ke zkušenostem, které se bohužel jinak získat nedají. My máme ten luxus, že je můžeme získat a odměnou za to jim poskytneme jak naše zdroje, tak třeba výrobní kapacity, aby ty prostředky pro obranu proti balistickým raketám a dronům mohly uplatňovat v širší míře a mohly zachránit víc vlastních životů. To si myslím, že je nejenom šlechetné z pozice takových obecných hodnot, ale je to i velice pragmatické, když se díváme na potřeby Ukrajiny i naše vlastní.
0: Já se musím zeptat a děkuji za ty plány, ale vracím se zpět domů. Jestli nemáte trochu pocit, že i v odlesku festivalu léta bezstarostnosti, spokojenosti v naší zemi, že to, co se děje na Ukrajině a jaká je obecně situace, můžeme se dotknout těch informací, které přišly tento týden z úst litevského prezidenta, můžeme se bavit o tom, co se objevilo na začátku července, že se snažíme ten konflikt vytěsnit a díky tomu vlastně o nákladech na obranu jako občané prostě nechceme slyšet. A v případě, že to tak vnímáte, co se s tím dá dělat?
1: Já si myslím, že ta snaha vytěsnit to špatné je naprosto přirozená. A je to taková sebeobrana našeho vědomí proti tomu, co by nás mohlo paralyzovat. Já nejsem psycholog ani psychiatr, abych šel do hloubky, ale myslím, že všichni známe situace, kdy když je něčeho špatného moc, tak to prostě musíme nějak odblokovat, aby nás to nezničilo. Takže to, co se nazývá únavou z války, je naprosto přirozená věc a nemá smysl si myslet, že jsme kvůli tomu špatní, protože to cítí všichni. Na druhou stranu ale ten konflikt stále trvá, stále umírají lidé, stále přicházejí o obrovské hodnoty a konec je zatím v nedohlednu. A ten konflikt nás ovlivňuje, ať už si to připouštíme nebo ne. Takže je důležité žít dál, protože život je dál nejenom u nás, ale i na Ukrajině. Lidé se baví, musí samozřejmě si trochu ulevit i od toho tlaku, ve kterém jsou. Uzavírají sňatky, rodí se děti, takže život běží dál, ale to neznamená, že bychom neměli myslet na to, že ten konflikt stále trvá, že bychom měli udělat všechno pro to, aby v dohledné době skončil. To znamená, klidně se bavme, to je naprosto v pořádku, ale jakmile se zase vrátíme k běžnému životu, tak buďme solidární a mysleme na ty, kteří si ten luxus pohodlí a bezpečí dovolit nemůžou.
0: Když jsem tady zmínil ty informace a citace litevského prezidenta, následně ty informace amerických zpravodajských služeb, jak realistické to je, a pochopitelně nechci být některak alarmistický, ale pochopitelně, když si to přečte rodič, tak si pokládá tu otázku, jak číst ty zprávy, jak moc to vnímat a koho jiného se zeptat než vás.
1: No, určitě by nebylo dobře, abychom si tady vytvářeli atmosféru strachu, na které se budeme bát své budoucnosti, to rozhodně ne. Konflikty v lidských dějinách vždycky byly a bohužel zřejmě po dlouhou dobu ještě budou. Pokud stále budeme mít v genech touhu vlastnit, kontrolovat, řídit, ovládat, pak se asi konfliktům ani v budoucnu nevyhneme. Pravda je, že jsme žili po několik desítek let v období míru, které bylo možná bezprecedentně dlouhé, alespoň v Evropě. A i proto si celé generace našich občanů odvykli, že by konflikt mohl být stále součástí naší životní reality. A i to, že se odehrává tak blízko našich hranic, nás vlastně nepřesvědčí o tom, že musíme dělat všechno pro to, abychom takovým konfliktům předešli, alespoň tím, že budeme připraveni se s nimi vypořádat a bránit se. A když to budeme brát tak, že je to součást našich životů, protože nemá smysl si předstírat, že mír je tady prostě jednou provždy a bude jenom proto, že si ho budeme přát. On bude tehdy, když se budeme starat o to, aby zůstal. A budeme proto dělat všechno, co bude potřeba. Ale zároveň nemá smysl podléhat nějaké frustraci, že svět se řítí po šikmé ploše a musí nevyhnutelně skončit v nějakém velkém světovém konfliktu. Tak to rozhodně není. A aby tomu tak nebylo, tak právě musíme dělat všechno pro to, abychom takový vývoj odvrátili. A k tomu například směřuje i to, že budeme v rámci uskupení, ve kterém jsme, dělat všechno pro to, abychom kolektivně byli co nejsilnější, abychom takový konflikt mohli odstrašit nebo odradit někoho, aby ho začal.
0: Tu cestu do Ankary uzavřeme jak pro ty, kteří usedli zde v Gongu, tak pro posluchače a posluchačky radiožurnálu, kteří poslouchají hodinový rozhovor s prezidentem republiky Petrem Pavlem. Je to taková lidská věc, jo? Protože zde jste popsal, jak důležité to setkání bylo, jak důležité informace bychom i my z toho měli mít, ať už ty uklidňující, tak pochopitelně ty, které vedou k jistému druhu obezřetnosti. No, nebyl ten summit z vašeho pohledu fakt tou šancí aspoň k částečnému urovnání sporu mezi vládou a vámi? Člověk si idealisticky představuje to vaše společné vystoupení, zhodnocení. Usiloval jste o to nějakým způsobem vy osobně, abyste s premiérem Andrejem Babišem vystoupili společně?
1: To mě stále ještě překvapuje a tak trochu i pobaví to, že přes veškerou snahu několika měsíců, kdy jsem se snažil nejenom o jednání, snažil jsem se o kompromis, přicházel jsem s různými návrhy, tak stále ještě je hodně lidí a zástupců médií, kteří to prezentují tak, že obě strany tvrdohlavě lpěly na svém a nebyly schopny se dohodnout. Já musím říct, že za těch pár měsíců jsem nejenom navrhl Andrej Babišovi několik jednání. Poslal jsem mu minimálně dva dopisy, další ministrovi zahraničních věcí. Několikrát jsem jemu, ale i veřejně navrhl kompromis, který byl z mé strany velkým ústupkem. A na žádnou z těch snah nepřišla pozitivní reakce.
0: Jakože žádná?
1: No,
0: nebo negativní?
1: Žádná nebo negativní. Negativní to znamená, nemáme teď čas na schůzku, není o čem se bavit.
0: To jsme viděli i v tom veřejném prostoru. A děje se to i v té interní komunikaci?
1: No,
0: nebo je to omezeno na ty veřejné výroby?
1: Ne, to je takhle. Samozřejmě, já mám přímý kontakt s Andrejem Babišem. Když mu napíšu, tak mě odepíše, ale napíše mi, že nevidí důvod ke schůzce. To samé probíhá na úrovni ředitelů kanceláří, kdy se to snažíme řešit po té, řekněme, administrativní linii. Ani tam to moc nefunguje zatím. A já si nedokážu představit, že by takhle to mělo fungovat dál, protože prezident s premiérem se prostě musí bavit, protože mají spoustu sdílených pravomocí, které jsou důležité pro běžné řízení země. A pokud si budou dělat na schvály, což se zatím bohužel děje, no tak tím bude trpět země. A ani premiér, ani prezident si nemůžou brát vlastní občany jako rukojmí pro řešení vlastních sporů. A já jsem mnohokrát zopakoval, že jsem připraven s Andrejem Babišem i s ostatními ústavními činiteli koordinovat nejenom zahraniční, ale i tu vnitřní politiku, kde máme sdílené pravomoce, že jsem připraven i přes všechna mnohdy velice nepřátelská prohlášení z poslední doby se přes to přenést, protože to vnímám tak, že to neděláme pro sebe, ale děláme to pro tuhle zemi.

0: Přiznám se, že to je můj první rozhovor s prezidentem a logicky mi to velí položit tu otázku i premiérovi a přiznám se, že je mi to jako lidsky líto. Jaké je vyústění téhle situace? To si myslíte, nebo domníváte se, že to takhle skutečně bude pokračovat v horizontu týdnu a měsíců, protože jste řekl správně, to takhle nejde.
1: No z toho,
0: já nevím, jestli existuje nějaký jiný komunikační způsob, jestli máte na něj telefon?
1: Telefon mám, samozřejmě. Jo. No tak já samozřejmě můžu Andreji Babišovi zavolat kdykoliv. Jde o to, jestli on teda...
0: To zvedne.
1: Za prvé to zvedne a za druhé, jestli bude chtít se vůbec bavit. Já jsem vždycky zdůrazňoval to, že můžeme mít rozdílné názory, ale to neznamená, že bychom měli ten rozdílný názor vnímat jako akt nepřátelství. Bohužel Andrej Babiš takhle často uvažuje. Andrej Babiš řekne v jedné větě, že prezident má na všechno jiný názor a neustále hází vládě klacky pod nohy. Jakoby právě odlišnost názoru byla vlastně podrážením vlády. Já jsem se mnohokrát snažil, zvlášť v těch oblastech, ve kterých jsem přesvědčen, že mám nějakou expertizu, jako je bezpečnost, obrana, tak spíš být vládě nápomocen tím, že dávám návrhy. Já samozřejmě neřídím vládu, ani se o to nesnažím. Kdykoliv jsem s ministry jakýmikoliv mluvil, tak jim spíš dávám podněty k zamyšlení a je na nich, jestli se jimi budou zabývat nebo ne. Stejně tak je to i s premiérem. Já jsem měl snahu některé věci, konkrétně třeba ohledně summitu, jak to funguje a co se na tomto summitu bude projednávat, tak jsem se mu snažil to vysvětlit. Řekl jsem mu, co se od nás bude očekávat a jak bychom k tomu měli přistoupit. Vláda se snažila tvářit tak, že to je čistě její záležitost, že prezident do toho v podstatě nemá vůbec co zasahovat, což samozřejmě není pravda, protože podle ústavy nejenom prezident zastupuje zemi navenek, ale je také vrchním velitelem ozbrojených sil. A navíc za posledních 30 let se z 20 summitů NATO účastnil 19krát prezident jako vedoucí delegace a jenom jednou premiér, a to na žádost prezidenta, protože ten byl zdravotně indisponován v té době. Takže tady vlastně všechno svědčilo pro to, aby prezident byl součástí, minimálně součástí toho procesu a byl spolutvůrcem toho našeho přístupu. Protože nebudeme-li v této věci spolupracovat, tak to tuhle zemi jenom ohrozí. Ne tím, jak říkal Andrej Babiš, že prezident ohrožuje tuhle zemi tím, že pojede na summit. Ale ohrozíme ji tím, když spolu nebudeme mluvit, když se nebudeme snažit hledat nějaký průnik a když nebudeme hledat kompromis, na kterém bychom se mohli shodnout. Není to o tom, která z těch stran, teď myslím prezident nebo vláda, která z těch stran vyhraje. Protože pokud se budeme dohadovat...
0: Tak vy ani nesoupeříte přece.
1: Tak prohráme všichni.
0: No, přiznám se, že opravdu bych podobné otázky nesmí rád položil i premiérovi Andreji Babišovi. Nicméně podle mých informací ten rozhovor na Radiožurnálu 2 roky odmítá a nepřijímá pozvání, ale to je informace, kterou já jsem dostal. Teď trošku využiju vlastně toho terapeutického sezení, jo, ale proč byla zvolena tahle osobní retorika. Vnímáte vy nějaký konkrétní moment, kdy tohle celé začalo? A to byla fakt už terapeutická otázka.
1: No tak velmi pravděpodobně to, co Petr Macinka nazval extrémní kohabitací, začalo odmítnutím jmenovat Filipa Turka ministrem. Nejprve zahraničí a poté i ministrem životního prostředí.
0: Máte vy, protože o tom nebezpečí té polarizace jsme mluvili, jaké nástroje vy máte ještě k tomu, aby se ta situace sklidnila? Protože zatím jste naznačil, že vlastně jste využili skoro všechny. Až na zaklepání na úřad vlády, no já nevím, tak ústavní pravomoci návštěvy sněmovny.
1: Já rozhodně nechci vést s vládou žádnou žabomyší válku, kde si budeme dělat drobné administrativní či jiné naschvály. To rozhodně není můj styl. Na druhou stranu i prezident má některé nástroje, které mohou vládě velmi znepříjemnit život. Já je nechci využívat jako prostředek nátlaku, ale chci ty nástroje využívat tam, kde to bude opodstatněné, jako je například schvalování zákonů. Pokud některý zákon bude opravdu špatný anebo směřující k spíše zhoršení situace než k jejímu zlepšení, pak mě asi nezbyde, než třeba takový zákon vetovat. Ale nebude to proto, že bych se chtěl jakkoliv pomstít vládě, ale bude to prostě proto, že ten zákon nevidím jako dobrý. Kromě toho prezident jmenuje, odvolává všechny velvyslance a vedoucí zastupitelských misí. Tam bez podpisu prezidenta žádný velvyslanec neodjede do zahraničí ani se nevrátí. Vláda bude mít samozřejmě zájem na tom, aby někteří velvyslanci byli obsazováni podle jejich priorit. Já dopředu jsem vždycky avizoval, že se chci s vládou bavit jak o jejich návrzích na obsazování míst důležitých úřadů, těch, kteří jsou jmenováni vládou, že se s nimi chci bavit i o jmenování generálů ze všech bezpečnostních zdrojů, sborů, že se s nimi chci bavit o návrzích zákonů v době, kdy vznikají, a ne až v době, kdy mi přijdou k podpisu na stůl, protože právě třeba i prostřednictvím svých cest do krajů, kdy se bavím s hejtmany, ze starosty všech stupňů, bavím se s lidmi, bavím se s firmami, tak sbírám spoustu informací, které jsou pro tvorbu takové legislativy důležité. A já se samozřejmě rád o ty podněty s ministry podělím a v případě, že navrhují nějakou legislativu, tak jsem rád, když můžu slyšet i tu jejich zdůvodnění, protože celý ten proces schvalování potom může být o to snadnější. Pokud to dělat nebudeme, pak samozřejmě celý ten proces bude mnohem delší, bude občas plný nedorozumění, protože pokud si nedokážeme některé argumenty vysvětlit předem, tak pak bude docházet k tomu, že až v době, kdy už vlastně se o nich diskutovat nedá, bude třeba použito veto a přitom se mu dalo předejít. Já si skutečně myslím, že není možné, aby vláda v tomhle způsobu jednání pokračovala dál, protože by jí to do značné míry omezovalo v tom, co chce dělat. To znamená přicházet s novými zákony, naplňovat svůj volební program, a to nepůjde, když strávíme většinu času a energie tím, že budeme spolu soupeřit o to, kdo má menší či větší pravdu.
0: Co se týká vlády a stran, které do vlády míří, tak tou platformou jsou pochopitelně parlamentní volby. Tento základní ústavní fakt zmiňuji hlavně z toho důvodu, že v téhle atmosféře se ve spojitosti s prezidentem republiky používá označení lídr opozice. Myslím si, že když si člověk přečte ústavu, tak pochopí, že to téměř není možné. Co vy vlastně můžete udělat proto, abyste se nestal součástí toho stranického boje? A jak složité je proti tomuto argumentačnímu nástroji vystupovat?
1: No, víte, ona, to označení lídr opozice je velice pohodlná a život vlády zjednodušující nálepka. Protože pak vlastně cokoliv uděláte, tak lze interpretovat právě tou zkratkou. No samozřejmě, on nám vetoval zákon, protože je lídrem opozice. A jakýkoliv argument k vysvětlení toho veta použijete, bude vnímán prostřednictvím právě toho boje vlády s opozicí. Prezident je z principu nadstranický, navíc prezident volený přímou volbou je volen občany ne pouze ze stran, které jsou dnes opozici, ale mě volilo mnoho lidí, kteří jsou členy anebo voliči současných vládních stran. Když jednám s ministry, tak vůbec nerozlišuju, ze které je kdo strany, ale bavím se s nimi o věcných problémech. Když zvu třeba teď mladé politiky do Lán, tak zvu zástupce všech parlamentních stran, bez ohledu na to, jestli jsou vládní nebo opoziční.
0: Jaké to bylo? Je tam aspoň na tomhle setkání, ze kterého byly vidět krásné fotky a vypadalo to, že to je setkání fakt té nové krve, tak i tam je tak polarizovaná ta politická reprezentace.
1: Ne, tam jsem měl ten pocit úplně jiný než třeba ze sněmovny. Mně to tak přijde, že ti mladí politici, když jsou mezi sebou, tak se dokáží chovat s ohleduplností k jiným názorům, dokážou se chovat kolegiálně. V okamžiku, kdy se dostanou do sněmovny a jsou tam ti jejich starší, zkušenější, ostřílenější kolegové, tak jakoby cítili nutnost si trochu nezadat vstřícností a jsou vyhraněnější, než třeba byli při tom setkání v Lánech. Já si myslím, že to je škoda, protože my jsme bohužel z různosti názorů udělali opravdu osobní bitvy, osobní nepřátelství. Místo toho, abychom se o tom jiném názoru dokázali bavit a snažit se porozumět argumentům, ale hlavně snažit se najít nějakou cestu, ze které potom vyjdeme alespoň částečně spokojení oba nebo více stran. Protože bez toho se opravdu nedá nic dosáhnout. Já jsem možná trochu poznamenán mnoha roky působení v NATO, organizaci, která je založena na konsenzu, je založena na kultuře dosahování kompromisů. A vlastně celá moje práce v pozici předsedy vojenského výboru byla o dosahování kompromisů mezi nejprve 29 a dneska už 32 státy. A tam všechny státy bojují za svoje zájmy, ale ví, že přijde okamžik, ve kterém už prostě musí najít nějaký ústupek, abychom se k tomu společnému postoji nakonec dostali. U nás to takhle kolikrát nefunguje. My si často opravdu tvrdošíně stojíme za svým, aniž bychom byli ochotni ustoupit byť jenom o malý kousek, anebo přiznat té protistraně, že taky udělala něco dobře. A já jsem to tam těm mladým politikům říkal, když mnohdy se bavím s předsedy politických stran a oni mi říkají, no já nemůžu udělat žádné vstřícné gesto, protože to by byla zrada na našich voličích. A já si říkám, jestli skutečně voliči očekávají od svých politických stran, že budou nekompromisně vyhranění a za všech okolností nepřátelsky naladění vůči svým politickým oponentům, anebo jestli by naopak ocenili, kdyby někdo z těch politiků dokázal říct o návrhu protistrany, že ten návrh je opravdu dobrý a že ho podpoří.
0: Vnímáte? A ten sled těch událostí v Česku během toho prvního půl roku tak dodává té polarizaci a tomu rozdělení na obrovské dynamice. Vnímáte i to, že díky tomu neklidnému světu, díky obavám se lidé často uzavírají do těch svých bublin, do bezpečí sdílených a stejných názorů a ta diskuze prostě mizí. Jak nebezpečné to je a hlavně, jak nebezpečný je ten exponenciální nárůst téhle nálady.
1: Já bych řekl, že to je mimořádně nebezpečné, protože nás to zbavuje schopnosti komunikovat, ochoty naslouchat a přemýšlet o argumentech. Mnohokrát neslyšíme názor, že žijeme v době postfaktické, kdy fakta už ztrácejí na významu a to, co je důležité, je, jak to vypadá, jak to vnímáme. A tím, že se mnoho lidí dnes nesnaží ani moc pochopit podstatu problému, tak vlastně se uzavíráme do takových názorových bublin, které přijímají nějaké dogma. A to dogma si nechtějí nechat narušovat právě nějakou debatou o argumentech, protože v té mimořádně složité době, která nás obklopuje, se spoustou věcí, se kterými si nevíme rady, tak je mnohem jednodušší věřit nějakému jednoduchému dogmatu a nenechat si ho narušovat jinými názory. Proto se asi tolik lidí dnes ani nesnaží vést nějakou diskuzi, ale spíš, když někdo přistoupí k ním s opačným názorem, tak ho okamžitě zařadí mezi nepřátele, protože jim narušuje tu jejich bezpečnou bublinu, ve které se cítí dobře, protože jsou v ní všichni souvěrci, kteří uvažují úplně stejně. Tohle je samozřejmě velice špatná cesta. A proto kdekoliv jsem, tak se snažím říkat lidem, mluvte spolu. Mluvte spolu nejenom přes sociální sítě, ale zkuste se poslouchat. Zkuste se na chvilku oprostit od předsudků, že zástupce té či oné politické strany nebo názorové skupiny je a priori můj nepřítel, a zkusme ho aspoň vyslechnout, co na těch jeho názorech je racionální, protože většinou se tam skrývá nějaká obava. A ta obava je samozřejmě sama o sobě racionální. A je potřeba se bavit o tom, jak ty obavy rozptylovat, ne v nich lidi utvrzovat.
0: Velmi snadno, jak říkám ze svého lidského občanského pohledu, se z té polarizace viníte vy právě politici, že když je to takhle rozdělené, já můžu být také, ale myslím si, že my všichni bychom měli začít od sebe a právě možná mířit na taková setkání, jako je Colors, jako jsou další festivaly, kde člověk přirozeně potká někoho, kdo má úplně odlišný názor, ale najednou se bavíme nad stejným jídlem nebo nad stejnou hudbou. Ještě jedna věc mě zajímá a možná bude zajímat i posluchačky a posluchače Radiožurnálu, protože ono to není jednostranné, nejen vy jste jel na festivaly, i představitelé vlády. Asi jste zaznamenal, že dva členové vlády vyrazili do Strážnice. Ale zajímá mě vážně jedna věc. Jak vy, co by prezident republiky, vnímáte ten pískot na ministra kultury? Není i tohle přesně ten znak té polarizace?
1: Je to samozřejmě důsledkem polarizace. Je to taky ale bohužel reakcí na poměrně vypjatou atmosféru, kterou někteří politici ještě schválně přiživují. A to si myslím, že je špatně.
0: Je 18 hodiny 42 minut, posloucháte Radiožurnál a je na čase přijít k tomu, co nám dodá úsměv. Jak jste si užíval ženské finále ve Wimbledonu?
1: No, byla to krása, protože v podstatě člověk mohl říct, že ať to dopadne, jak to dopadne, tak to dopadne dobře.
0: A budete mít někoho na návštěvě hlavně.
1: No a přesně tak. Když jsme se na to koukali, tak já jsem samozřejmě měl velkou radost, když jsem se dozvěděl tu novinu, že to bude české finále. Dostal jsem spoustu často dobře míněných rad, že u toho rozhodně nesmím chybět, že bych měl hned sednout na letadlo a vyrazit do Londýna. Já jsem tomu pokušení odolal určitě i z části na základě velice racionálních úvah mé ženy. A nakonec jsem byl rád, že jsem tam nevyrazil, protože bych
0: manželky jsou nejracionálnější, znám to.
1: Manželky většinou ví, co je pro nás dobré.
0: Naprosto, přesně. Já to mluvím v té souvislosti, že to byl další moment, který tu polarizovanou společnost absolutně spojil. Je mi úplně jasné, že v restauračních provozech, na tenisových kurtech, tenisových areálech se sešli příznivci mnoha názorových proudů a společně drželi palce dvěma Češkám, což je věc naprosto nevídaná. Myslím, že teprve časem nám dojde, jak významné to bylo. Ale člověk může pokračovat dál, ty úspěchy vědecké. Škoda jako druhá nejprodávanější automobilová značka v Evropě. Jak moc si dokážeme uvědomit ten český kapitál, který máme, a jak moc na něj dokážeme být hrdí. Je to v našem DNA?
1: Částečně ano. My dokážeme být hrdí a především teda u těch sportovních výkonů, tam se dokážeme sjednotit alespoň nakrátko téměř všichni. A pak dokážeme opravdu i na tu vlajku být velice, velice hrdí. Ale řekl bych, že obecně při srovnání s jinými národy, a měl jsem tu příležitost pracovat s mnohými, my jsme k sobě kritičtější, než je potřeba. Kritičtější, než jsou třeba jiné národy vůči sobě. No, já si nemyslím, že to je úplně špatně. Být k sobě kritický je určitě lepší, než si myslet, že jsme ve všem nejlepší a být o tom tak přesvědčen, že začnu být všem kolem protivný. Jo. Ale my si musíme víc připomínat ty úspěchy. A to nejenom ve sportu, ale i třeba ve vědě, v biznisu, protože máme mnoho úspěšných firem, mnoho českých vědců i mladých prorazilo do světa a dnes jsou velice respektovaní. Myslím si, že se zároveň můžeme alespoň občas pochválit tím, že jsme přes všechna rizika a problémy stále ještě jednou z nejbezpečnějších zemí, nejenom v Evropě, ale i na světě. Že jsme zemí, která má velice solidní sociální systém a i když mnoho lidí má samozřejmě problémy, tak ty problémy nejsou tak výrazné, jako jsou v jiných zemích, mnohdy i v těch, na které se díváme s jistou mírou závisti. Takže je opravdu hodně věcí, které bychom si měli zdůrazňovat, že jsou u nás dobré a že bychom měli si považovat toho, v jaké zemi žijeme.
0: Z pozice prezidenta republiky objíždíte celou naši zem, vidíte mnohé lokality, které, když to řeknu měkce, mohou být často opomíjeny. Já jsem tady zmínil ten tenis, zmínil jsem tu českou autoznačku, ale na co bychom mohli být hrdí za 10-15 let? Co vidíte kolem sebe a co je třeba z toho vašeho pohledu oblast, člověk, skupina lidí, na kterou bychom se mohli zaměřit? Co vás z těch cest za poslední dobu tak zaujalo?
1: No, to, co mě zaujalo asi nejvíc, je ten propastný rozdíl mezi dojmem, který si uděláme o životě kolem nás z médií a sociálních sítí a mezi tím, který je v tom fyzickém světě. Na sociálních sítích je množství negativity, často zloby a v běžném životě zdaleka to není tak špatné. Já bych asi neřekl, na kterou skupinu zaměřit pozornost z hlediska nějakých očekávání a perspektiv do budoucna. Já bych spíš na základě těch mnoha cest a mnoha rozhovorů, které jsem vedl, se snažil, aby vláda, nebo spíš vlády a všichni volení politici se snažili vytvářet podmínky pro to, aby lidi mohli být iniciativnější, aby mohli uplatňovat to, co umí a čemu mnohdy rozumí líp než politici na té centrální úrovni, protože v těch problémech a nebo naopak v dobrých zkušenostech přímo žijí, takže vědí, co s tím. A mnohdy právě to odstraňování bariér, vytváření podmínek pro růst je asi tím největším úskalím, protože vlády celkem logicky asi mají tendenci všechno řídit. Mnohdy ale je lepší, když všechno neřídí a jenom nastaví mantinely a vytvoří podmínky pro to, aby si lidi na úrovni krajů a obcí mohli spoustu věcí řídit sami, protože si je často budou řídit lépe než kterákoliv vláda.
0: Když jste narazil na ty sociální sítě, možná se shodneme na tom, že ta nejlepší sociální síť ještě pořád v těch českých podmínkách bude Hospoda, kde vlastně ty lajky mají tu nejlepší podobu. Zároveň ty komentáře jsou nejcennější, protože jsou z očí do očí. Ale vážně, jak moc dokážou sociální sítě, ty digitální, erodovat či poškozovat demokracii? Je tohle velké nebezpečí?
1: Sociální sítě mají bohužel moc otrávit atmosféru ve společnosti a vidíme to nejenom u nás, vidíme dnes téměř z dennodenních přenosů ze Spojených států, co dělá novodobá propaganda s vědomím tak hrdého národa, jako jsou Američané, ale vidíme to i v evropských zemích a samozřejmě vidíme to i u nás. Proto já si myslím, že je na místě vést diskuzi i o tom, jak sociální sítě fungují Ne tím, že je budeme zakazovat nebo omezovat, to by určitě nebylo dobře, ale, a teď to říkám ke zvážení, vím, že zase se mi to vrátí jako bumerang.
0: Nejen tohle.
1: Zkusme vést diskuzi o tom, jestli by prostředí sociálních sítí nemělo být zrcadlem tomu fyzickému, jinými slovy, abychom i na sociálních sítích měli svoji identitu. Protože budeme-li na sociálních sítích vystupovat pod svým jménem a tváří, v naprosté většině případů se budeme chovat mnohem kultivovaněji, než když se můžeme schovat za anonymitu a pak si bez jakéhokoliv postihu na kohokoliv vylít kýbl špíny, zbavit se tak nějaké svojí vnitřní frustrace a poškodit tím mnoho dalších lidí.
0: Sociálním sítím chybí ta osobní zodpovědnost možná a ten podpis. Když jsme u toho, jak složité je pro vás, co by muže, udržet ty emoce ve chvíli, kdy přichází ty osobní útoky a kdy se třeba na tu sociální síť podíváte?
1: No občas mě tak trochu přepadne lítost, že...
0: Je to lítost?
1: Nejsme v době, kdy by muž uražen jiným mužem by prostě žádal satisfakci. A tam by se to vyjasnilo.
0: Tři roky jste prezidentem naší země. Co jste se musel naučit a nečekal jste, že se to budete muset naučit?
1: No asi mnohem větší trpělivosti při očekávání výsledků toho, co se snažíte, protože setrvačnost společnosti je něco, co se opravdu nedá změnit ze dne na den, často ani z roku na rok. Tím spíš, když není jednotné úsilí k tomu, když je to úsilí neustále torpédováno z druhé strany, naopak snahou rozdělovat a tak trochu i dezinformovat. Protože tak, jak říkali naši slavní psychiatři, když jsme po dinosaurech zdědili ty dvě ošklivé vlastnosti, strach a vztek, tak s tím se jako úžasně pracuje. A vidíme to vlastně téměř denně, že jsou politici, ať už u nás nebo v cizích zemích, kteří pracují s lidským strachem, kdy jim dají nějakého nepřítele, ze kterého by měli mít obavy a strach, a pak jim nabídnou viníka, který za tu situaci může, a cestu z toho stavu, tedy většinou sebe, jakoby byli vlastně schopni toho strachu a toho nepřítele je zbavit nějakým jednoduchým, rychlým řešením. A tohle je taková poměrně jednoduchá kuchařka, která se uplatňuje poměrně často, a přestože na jejím konci musí být zklamání, protože jednoduchá řešení složitých problémů většinou neexistují, tak máme dost často tak krátkou paměť, že během pár let jsme schopni zapomenout zklamání z něčeho takového a jít do stejné chyby znovu.
0: Jste nejvyšší ústavní činitel? Je jasné, že kolem vás je tým, který je lojální, ale napadá mě, jak moc takhle vysoko existuje riziko, říkejme tomu, bubliny souhlasu. To znamená, kdo je dnes ten člověk, který vám, kromě manželky, dokáže říct, pane prezidente, tentokrát se mýlíte? A kdy jste ho naposledy poslechl?
1: Je dobře, že jste zmínil manželku, protože ta mě opravdu... řekl bych to správné, nepokřivené zrcadlo nastavuje dost často. A já jsem za to rád, protože ono to je potřeba.
0: Já taky.
1: Ne vždycky mě to potěší teda, ale musím říct, že mnohokrát má pravdu, protože přece jenom ženy mají instinkt, který nám chlapům dost často chybí. Ale z toho nejbližšího okolí samozřejmě, že mnoho lidí vám nebude říkat to, o čem tuší, že se vám nebude líbit. Na druhou stranu, já jsem se vždycky snažil vytvářet v týmu, se kterým jsem pracoval, takovou atmosféru, aby se lidi nebáli říct jiný názor, jiný pohled na věc, protože já jsem zvyklý si dělat závěry sám ale rád mám perspektivu co nejširšího okruhu lidí, protože máme každý nějakou unikátní zkušenost, nějakou dovednost, se kterou vždycky vás mohou obohatit a proto je dobré naslouchat. Já se na to snažím a když mám třeba nějakou představu, ale pak lidé z týmu kolem mě přijdou s nápadem, o kterém byť vnitřně nerad musím uznat, že je lepší, tak nemám problém ten jiný návrh přijmout a dosavadní názor změnit.
0: Takže nebyl jste konkrétní, jediná konkrétní osoba, která zazněla, je manželka a u toho to zůstane. Tak tomu mám rozumět.
1: Ale i lidé z týmu, ale já je samozřejmě tady nebudu vystavovat.
0: Ano, chápu to. Vy jste říkal, že prezidentskou funkci nevnímáte jako naplnění ambice, ale jako

0: role té země v rámci Evropské unie nebo NATO, tak samozřejmě takový vývoj mě nenaplňuje žádnou důvěrou ani optimismem. A pokud bude potřeba, tak samozřejmě se budu vždycky vyslovovat pro to, abychom takové kroky nedělali, anebo abychom je korigovali tak, že nebudou tak škodlivé. V tom se samozřejmě budu s některými zástupci současné vlády lišit, ale znovu říkám, já to nevnímám jako důvod k nepřátelství, vnímám to jako důvod k větší koordinaci, k větší diskuzi.
1: To přijetí zde v Gongu a myslím si, že i venku na Kalesov Ostrava a myslím si i u mnohých posluchaček a posluchačů Radiožurnálu pro vás bylo přijetí rockové hvězdy. Ty rockové hvězdy pravidelně v těch koncertech uvádí ty svoje největší hity. Tento moderátorský můstek si pochopitelně dovolím směrem k té otázce, kterou očekáváte. Už vidím, že ji vidíte i ve mně tím úsměvem. Vy, a vlastně navazuji na to, co jste říkal teď, jste tu kandidaturu do první volby prezidenta republiky oznámil těch 129 dnů do té volby, do prvního kola. Jste v současné době opakovaně spojován s tím, že děláte kampaň, jsou to velká prohlášení, to opakování de facto nejde zastavit. Není ta správná chvíle odtajnit ty plány a říct jasné ano nebo ne?
0: Já jenom začnu tím vyhlášením mé kampaně, nebo začátku mé kampaně. Víte, ono, mnohdy, když chcete odvést pozornost od toho, co děláte sám, tak je velice účinné, když z toho obviníte svého protivníka. Takže já mám občas pocit, že právě Andrej Babiš a někteří lidé kolem něho začali velice intenzivní antikampaň, aby buď znemožnili, nebo znechutili možnou kandidaturu Petru Pavlovi.
1: No a v tom případě mě napadá, jestli teda není jako...
0: No, já vím, kam míříte. Já si myslím, že zatím je opravdu ještě brzo. Jsme rok a půl téměř od příští volby. A já si nemyslím, že bychom rok a půl chtěli opravdu žít v kampani. To by asi nikoho nepotěšilo. Na druhou stranu vnímám to, že případní kandidáti nebo kandidátky si zaslouží taky čas na přípravu a čas na vlastní kampaň. Proto jsem připraven v vhodném čase v příštím roce dát jasné stanovisko, jestli ano nebo ne, aby věděli, na čem jsou.
1: Příští rok, myslím si, že zde máme ten konkrétní termín. Naše setkání se blíží ke konci. INT Smile dnes budou hrát, k tomu Lord. A ještě jedna hudební hvězda. Jaký máte plán na večer, pane prezidente?
0: Budeme se podívat na ten koncert, který zrovna bude. My si nemůžeme moc vybírat, máme jedno okno, takže ho využijeme.
1: To je, myslím, Ivan Tásler. Každopádně děkuji vám mnohokrát. Dámy a pánové, prezident republiky Petr Pavel.
0: Děkuji.
1: Loučíme se s těmi, co přišli do Gongu, loučíme se s posluchačkami a posluchači Radiožurnálu. Zachovejte nám přízeň.
2: Radiožurnál 19 hodin. Zprávy a Pavel Prouza.
3: Maďarský prezident Šuok oznámil, že podepíše dodatek ústavy a skončí ve funkci. Meteorologové varují před zítřejšími bouřkami. Fotbalisté Francie a Anglie se utkají na mistrovství světa o bronz. V Praze uzavřeli hlavní část okruhu u Barrandova v obou směrech kvůli demolici nadjezdů. Zítra bude polojasno, postupně až zataženo s deštěm nebo bouřkami a teplotami do 25, na Moravě až do 30 stupňů.
4: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
3: Maďarský prezident Tamáš Šujok skončí v úřadu hlavy státu. Ve videu na sociální síti oznámil, že podepíše parlamentem schválený dodatek ústavy, který ho zbaví funkce. Šujok původně odmítal, že se snaze poslanců podvolí. V projevu uvedl, že proces jeho odstranění porušuje ústavní hodnoty a zpochybnil legitimitu svého nástupce. Vítěz dubnových voleb a premiér Péter Maďar Šujoka opakovaně označil za loutku předchozího režimu strany Fidesz. Šujokovi vzkázal, že pokud dodatek ústavy nepodepíše, obratem ho funkce odvolá parlament. Pokud maďarský prezident svůj podpis připojí během dneška, o prezidentské křeslo by měl přijít zítra.

0: 47 zraněných si vyžádala dopolední srážka dvou autobusů u Lechovic na Znojemsku. 7 lidí utrpělo středně těžká a těžká zranění. Při nehodě autobus přijíždějící od Brna narazil do autobusu, který vyjížděl z vedlejší silnice. Okolnosti srážky šetří policie, podle které měli oba řidiči negativní zkoušku na alkohol. Meteorologové varují před silnými bouřkami. Zítra by měly zasáhnout téměř celé Česko s výjimkou severozápadní poloviny země. První stupeň výstrahy ze tří platí v neděli od 11 dopoledne do 4 odpoledne, říká Marian Sandev z Českého hydrometeorologického ústavu.
1: V neděli očekáváme už v dopoledních nebo poledních hodinách postup přibližně z oblasti jihozápadních Čech východním směrem přes Vysočinu až na Moravu, kam dorazí odpoledne. Dominantním nebezpečným jevem budou vysoké nárazy větru i přes 70 km v hodině.
0: Zároveň na jižní Moravě dál platí zvýšené riziko vzniku a šíření požárů. Ukrajina otevře všechny archivy týkající se volyňských masakrů. Dotkne se to záznamu Bezpečnostní služby Ukrajiny a služby zahraniční rozvědky Ukrajiny. Na sociální síti X to oznámil prezident Volodymyr Zelenský. Prohlásil také, že Polsko i Ukrajina musí rozšířit provádění exhumací obětí těchto masakrů ze 40. let minulého století.
2: Ukrajina podle prezidenta Volodymyra Zelenského vydá také značný počet povolení k pátracím a exhumačním pracím na Volyni. Tam stále zůstávají masové hroby obětí volyňských masakrů, během kterých ukrajinští nacionalisté zabili desítky tisíc obyvatel regionu, hlavně Poláků. Ukrajina a Polsko obnovili pátrací a exhumační práce v dubnu roku 2025. Polsko-ukrajinské vztahy jsou ale v současnosti v krizi, a to poté, co prezident Zelenský přiznal jedné z vojenských jednotek pojmenování po hrdinech ukrajinské povstalecké armády, která se na volyňských masakrech také podílela. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
3: Sport. Fotbalisty Francie a Anglie čeká dnes na mistrovství světa utkání o bronz. Duel začne v Miami ve 23 hodin našeho času.
4: Po triumfu v roce 2018 a následně stříbru na minulém šampionátu může tým okolo Kyliana Mbappého zkompletovat medailovou sbírku. Francouzi ale budou muset překonat zklamání ze semifinálové prohry 0-2 se Španělskem. Ještě hůře na tom asi jsou Angličané, kteří po obratu v závěru podlehli 1-2 Argentině. Anglie bude usilovat o historicky teprve druhou medaili z mistrovství světa. Před 60 lety slavila triumf, ale od té doby jen dvakrát neuspěla v soubojích o třetí místo. Duel o bronz mezi Francií a Anglií začne v přímém přenosu Radiožurnálu Sport ve 23 hodin. V neděli zakončí světový šampionát finále mezi Španělskem a Argentinou. Tomáš Petr, Radiožurnál.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: V Praze uzavřený okruh na D2 dlouhé zdržení za Břeclaví. V Praze na hlavní části okruhu začala v 19 hodin, tedy před pár minutami, plánovaná uzavírka mezi Barrandovem a Ořechem. Provoz zastavili v obou směrech, je to kvůli demolici dvou nadjezdů. Kolony stále popojíždí jak plzeňskou D5 před Rudnou, přibližně z 6. kilometru, tak z opačné strany od sjezdu na Písnici z 5. Objízdné trasy jsou pro oba směry velmi dobře značené a provoz by měl být obnovený opět zítra během dopoledne. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy čekejte už jen velmi krátké zdržení mezi sjezdy na Mikulov a Bratislavu, tedy mezi kilometry 194 a 196. A na D2 směrem z Brna do Bratislavy trvá zdržení za sjezdem na Břeclav. Trasa ze 49. kilometru k omezení u Lanžhota na 55. zabere téměř půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Neděle bude zpočátku provázená polojasnou oblohou, od západu bude oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami a místy s bouřkami i silnými. Během odpoledne a večer bude oblačnosti i srážek ubývat. Nejvyšší teploty v západních Čechách 17 až 21, jinde v Čechách 21 až 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku bude 25 až 30 a na horách pak kolem 16 stupňů. Tolik zprávy. A pokračuje víkendový Radiožurnál s Michalou van Erne.
6: Nedlouho po 19. hodině, dobrý večer, píšťaly měchy nebo vzdušnice do ostravské katedrály Božského spasitele začaly varhanáři navážet díly monumentálního hudebního nástroje. My se tam vydáme, ale stane se tak až za chvíli. Ještě předtím je tu pro vás česká kapela Leidenlove.
5: Víkendový Radiožurnál
7: a Michaela van Erne.

0: Do ostravské katedrály začaly stěhovat nové varhany. Původně hrály v Pražském paláci kultury a potom také v ostravské Janáčkově filharmonii. V katedrále Božského spasitele v centru města už zůstanou nastálo. A právě teď varhanářská firma postupně na kůr stěhuje píšťaly, měchy a další součástky.
1: Teďka děláme před regulační záklopkou, což je součástka ve varhanách, která usměrňuje tlak vzduchu jakoby do měchu.
2: Ondřej Kupčík je student varhanářské školy v Krnově a je tady na praxi. Boční lodě katedrály jsou plné vzdušnic, píšťal a dalších součástek. Na kůru už vzniká dřevěný základový rám, do kterého se varhany zasadí jako pucle, říká Petr Dlabal z varhanářské dílny.
3: Od zdi zaberou zhruba 4 metry na výšku, budou mít 9 metrů. Tam u zdi se potom můžete nahlédnout, tam je model.
2: Nejde o nový nástroj, ale o na míru upravené varhany. Stavba nových by totiž vyšla 3x nebo 4x dráž, říká organolog Jiří Krátký.
4: Tyhle varhany jsou zároveň nové a zároveň staré, je to taková chytrá horákyně, neoblečená a oblečená. Jádru těchto varhan pochází z roku 1980-81, kdy krnovská firma Rieger Kloss postavila velké varhany do sjezdového sálu Paláce kultury v Praze.
2: Potom je získala Janáčkova filharmonie a před začátkem přestavby ostravského domu kultury je filharmonie prodala církvi. Varhany v katedrále budou mít 5818 píšťal, pokračuje Petr Dlabal.
3: Nejdelší kovová píšťala má asi 8,5 metru. Než se postavili ty varhany svatého Víta, tak to byla největší kovová píšťala v republice.
2: Dohromady varhany váží přibližně 25 tun. Poprvé zahrají lidem letos na podzim. Na 22. listopadu ostravsko-opavské biskupství připravuje slavnostní bohoslužbu s žehnáním varhan. Z Ostravy Natálie Janešková, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I o prázdninách.

Tak, Espen Lind až do posledního tónu. Loutky uložené roky na půdě farnosti v Jaroměřicích nad Rokytnou dostávají nový život. Tamní nadšenci je začali opravovat a chystají se s nimi znova hrát divadlo. O tom vám řekneme víc za několik minut.

0: To byla francouzská zpěvačka Zas, posloucháte víkendový radiožurnál. V Jaroměřicích nad Rokytnou oživují tamní téměř stoletou loutkářskou tradici. První ránu jí zasadil komunistický režim. Další úpadek pak nastal po sametové revoluci. Ale teď místní nadšenci sami přes jaro opravili a oblékli do nových kostýmů roky nepoužívané marionety a začínají hledat loutkoherce.
1: Právě než připravíme tu místnost, kde máme zkoušet, tak jsem si jedala semka na půdu.
2: No, tři krabice, ne? Zatím
1: tři krabice a jedna je dole.
2: Správně. Marie Čermáková-Tomanová se probírá krabicemi plnými loutek. Spolu s dalšími nadšenci se teď v Jaroměřicích nad Rokytnou snaží obnovit loutkařskou tradici, založenou za první republiky.
1: 34 loutek máme. Některé loutky, které tady jsou, tak můžou být i 100 let staré. Takže tady třeba máme Honzu. Vidíte, tak má i novou košilku, je nově namalovaný, čepičku. Je to vyprané, vlastně tam úplně jakby zůstal ten starý ráz, ale i tím, že vlastně má nový oblečení, tak vypadá skoro jak nová loutka.
2: No, takže loutky opravené máte a teď kolik tak zhruba lidí je potřeba na divadlo, na ty loutky? Dala jste inzerát na facebookové stránky města.
1: Tak.
2: A už se někdo přihlásil?
1: Tak zatím se přihlásili dva zájemci.
2: A kolik jich je potřeba?
1: 5, 10, to se uvidí podle toho, jak budeme hrát divadlo. Kdo bude mít chuť, ten může hrát.
2: Loutky si obyvatelé opravili sami. Několik postaviček měla v péči i Marie Kratochvílová.
3: No, šila jiný čas, jiný ty šatičky, prostě ty oblíkání a tak, co potřebovali doplňky, bubínek a takový.
2: Naposledy loutky v pohybu viděla, když její dcery byly malé.
3: Bavilo je to, bavilo to i ostatní. Chodili vždycky na zkoušky a potom tam hráli pro všechny, kdo tam prostě přišel.
2: Teď by si pohyblivé pohádkové postavičky do rukou mohla vzít její vnoučata. První představení po 30-leté pauze místní plánují na 17. listopadu. Z Jaroměřic nad Rokytnou, Veronika Bartes-Vohradíková, Radiožurnál.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.
6: No, I can't take one more step towards you.

0: Jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Jakmile na cestách zaznamenáte dopravní komplikace,
1: volejte 800 553 553.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Díky vám můžeme ostatní řidiče varovat včas.
2: Jsou tam minimálně 4 auta v sobě a jedno skončilo na přeše.
0: Popsat jim překážky, které je mohou překvapit.
3: Na rychlostní silnici cyklista bez helmy s nákupem, tak až tam nikdo nesrazí.
1: Nebo poradit, kudy rozhodně nejezdit.
4: A ta kolona je tady na 3/4 hodiny.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
5: Hodin 19:30. Zprávy a Monika Vrchotová. Česko za první pololetí letošního roku zbankrotovalo 3260 podnikatelů. To je stejný počet jako loni za stejné období. Vyplývá to z analýzy společnosti KRIF. Nejohroženější jsou firmy z oboru dopravy a skladování. Pochodu hrdosti v Bratislavě se zúčastnilo kolem 10 000 lidí. Informovali o tom organizátoři akce, podle kterých se průvod poklidně vrátil na náměstí Svobody, kde se koná festival Duhový Pride na podporu práv LGBT lidí. Kulturní a vzdělávací program bude pokračovat do 21 hodin. Do jiné části slovenské metropole i letos konzervativní aktivisté svolali vlastní akci s cílem propagovat tradiční rodinu. Účast na ní byla ve srovnání s pochodem hrdosti výrazně nižší. Mobilní aplikaci Záchranka můžou lidé nově využít i k vyhledání nejbližší lékárny nebo pohotovostní služby. Cílem je podle vývojářů usnadnit přístup ke zdravotní péči a pomoct řešit zdravotní potíže dřív, než bude nutné zavolat na tísňovou linku. V aplikaci je nově taky přímý odkaz na cestovatelský systém Drost. Hrad a zámek ve Frýdlantu ode dneška nabízí nový prohlídkový okruh. Návštěvníky zavede do přízemí a sklepení hradu. Trasa s názvem Skrytá místa Frýdlantu je pro menší skupiny. Lidé uvidí třeba kancelář lesního správce, hradní kuchyni nebo rozsáhlou knihovnu.
0: Sport.
5: Brit Josh Kerr zaběhl na mítinku atletické diamantové ligy světový rekord na jednu míli. Časem 3 minuty 42 sekund a 66 setin překonal původní rekord z roku 1999 a svůj osobní zlepšil o více než 2 sekundy.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: A Pražský okruh v obou směrech uzavřený, a to mezi Ořechem a Barandovem. Dnes večer a po celou noc budou pomocí Jeřábu pracovat na demolici 2 nadjezdů. Národní dopravní informační centrum potvrzuje, že odklon dopravy směrem z D1 je na exitu 16 Barandov. Od letiště se sjíždí exitem 19 Ořech. Ve směru z D1 navíc pokračuje regulace vjezdu do obou tunelů, výraznější v Lochkovském. Kolonu tak čekejte na Radotínském mostu z 10. kilometru. Plnější stále zůstává i D5 směrem z Plzně, menší potíž nejdříve na 7. kilometru. V levém pruhu nepojízdné osobní auto označené světelnou šipkou, pak od Rudné z 5. kilometru nesouvislá fronta až k okruhu. A na dálnici D2 směrem z Brna do Bratislavy těsně za sjezdem na Břeclav přetrvává až půlhodinová kolona, vleče se ze 48. kilometru až do omezení u Lanžhota na 55. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Zítra bude zpočátku málo oblačnosti, poté se začne přechodně zatahovat a přidá se občasný déšť, přehánky a místy bouřky i silné. Odpoledne a večer má oblačnosti i srážek ubývat. Nejvyšší teploty na západě Čech do 21, jinde v Čechách do 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku bude až 30 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje víkendový radiožurnál s Michaelou van Erne.
7: A také novému objevu u Stonehenge bude patřit naše vysílání, ale to až před 20. hodinou. Teď přejeme hezký večer.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdnách.

Mikael, z hudby víkendového radiožurnálu, už 15 let fungují na Colors of Ostrava služby pro návštěvníky s handicapem. Tentokrát jich na festival přijelo bezmála 1000 a bezbariérový kemp měl poprvé úplně vyprodáno. Také v tomto ohledu budeme podrobnější, ale až jakmile dozní Jerry Halliwell.

0: Přibližně každý 50. návštěvník Colors Ostrava má zdravotní omezení. Ve festivalovém areálu se pohybují lidé na invalidních vozících, nevidomí i neslyšící. Už 15. rokem jim v tom pomáhá tým Colors bez bariér.
1: Na Colorsech jsem předtím nebyla ještě. Byla jsem na jiných festivalech a je to nebe a dudy. Obzvlášť ta asistence i v tom bezbariérovém kempu. Stán z prchy, všechno skvělé.
2: Veronika, jak sama říká, na vozíky posadila kombinace těžkých diagnóz. Za léto už objela víc festivalů a může srovnávat.
1: Jsem řešila problémy ohledně stravy, protože vlastně ani nejím a mám speciální pumpu. Tak ohledně nabíjení, možnosti si věci jako uschovat v lednici a tak. Jde to. Bohužel jinde tak stříci nejsou.
2: Asistentkou Irenou si užívají festival bez omezení. Za Colors bez bariér od začátku stojí Katarína Kijanková z ostravské pobočky organizace ADRA.
3: Ty služby neděláme od stolu. I v týmu už máme lidi s nějakým handicapem a ta zpětná vazba je okamžitá a my na to můžeme zareagovat.
2: Už se na vás někdo obrátil a řekl vám, jaká má omezení, a jste řekli, tak to nepůjde?
3: No, budu teďka hodně vzpomínat. No, ale asi si nevzpomenu. Asi ne.
2: Tým Colors bez bariér stále přichází s něčím novým. Letos je to stan, kde se návštěvníci můžou popovídat s inspirativními osobnostmi s handicapem. Za parahokejistkou Kristýnou Židlickou přišla i Veronika.
1: Co byste poradila člověku, který je na vozíku teprve chvíli a ráda bych se vrátila nějakým způsobem ke sportu? Asi to jako nebát se to vyzkoušet.
2: Všichni dobrovolníci pracují pro Colors bez bariér zdarma. Z Ostravy Marta Pilařová, Radiožurnál.

Damiano David z hudby víkendového radiožurnálu. Před námi další zastávka. Britští archeologové objevili jednodušší a starší verzi pravěkého Stonehenge. Co vypovídá o životě našich dávných předků, o tom vám řekneme za chvíli.

0: Kapela Savage Garden, před 20. hodinou uslyšíte třeba ještě Def Leppard. Pláň poblíž anglického města Salisbury, známá megalitickou stavbou Stonehenge, vydala nové svědectví o dávných časech. Archeologové tam objevili jednodušší a také starší astronomickou observatoř. Ta je považována za nejstarší důkaz toho, že pravěcí lidé dokázali pozorovat oblohu a odvozovat z ní příchod ročních období.
1: Archeologický nález poblíž vesnice Bulford je oproti nedalekému Stonehenge mnohem méně okázalý. Vlastně se jedná jen o dva kruhové otvory v zemi. Prozkoumání unikátní lokality Salisburské pláně i samotného života našich předků má objev mimořádný význam.
2: I've been in archaeology now 60 years or something like that.
3: Archeologii se věnuji 60 let a toto je asi můj největší objev. Jsem poctěn tím, že jsem vykopávky nejen vedl, ale sám se na nich podílel. Pozorovat, jak nacházíme a vytahujeme ze země všechny ty artefakty, bylo prostě úžasné.
1: Popsal 76-letý Philip Harding, který se výzkumu Stonehenge a jeho okolí věnuje celý život. Strukturu, jejíž pozůstatky objevil nedaleko vesnice Bulford, tvořily až 4 metry vysoké kůly, umístěné 120 metrů od sebe. Stejně jako nedaleký Stonehenge stojí v linii, která ukazuje na východ slunce při letním slunovratu.
3: Je to první případ, kdy neolitičtí lidé přesně zachytili a zafixovali východ slunce během slunovratu. Struktura pochází ze stejné doby jako první stavby na místě nedalekého Stonehenge a dokazuje, že už tehdy byli lidé schopni mapovat pohyb slunce.
1: Kromě jam pro dřevěné sloupy objevili archeologové také vzácný neolitický nůž, keramiku, pazourkové nástroje a zvířecí kosti. To pomohlo datovat nález do období před 5000 lety, což znamená, že jsou o 500 roků starší než samotný slavný Stonehenge. Jaromír Marek, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je 20 hodin. Zprávy a Monika Vrchotová.
1: Premiér Andrej Babiš dál odmítá schůzky s prezidentem Pavlem. Ten je připravený začít využívat například právo veta u zákonů. Silničáři v noci zbourají dva mosty v jeho západní části Pražského okruhu. Do zítřejších 11 hodin řidiči neprojedou mezi Slivencem a Ořechem. Fotbalisté Anglie se pokusí vybojovat druhou medaili v historii mistrovství světa. O bronz si zahrají s Francouzi. Zítra bude polojasno, postupně až zataženo s deštěm nebo bouřkami a s teplotami v Čechách maximálně 20. Na Moravě a ve Slezsku až 30 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Vláda dál odmítá pozvání na schůzky od prezidenta Petra Pavla. Pavel to řekl v exkluzivním rozhovoru pro Radiožurnál na závěrečném dni festivalu Colors of Ostrava. Prezident prý doufá ve zlepšení vzájemných vztahů a připomněl, že on jako prezident má také nástroje, které dokážou vládě znepříjemnit život.
3: Pokud některý zákon bude opravdu špatný anebo směřující k spíše zhoršení situace než k jejímu zlepšení, pak mě asi nezbyde, než třeba takový zákon vetovat. Ale nebude to proto, že bych se chtěl jakkoliv pomstít vládě, ale bude to prostě proto, že ten zákon nevidím jako dobrý.
1: Andrej Babiš minulý týden prohlásil, že nevidí důvod, proč by jeho vláda měla s prezidentem něco koordinovat. Zdůvodnil to tím, že nechce být součástí další předvolební kampaně Petra Pavla. Ten přitom svoji případnou kandidaturu plánuje oznámit až příští rok. Na Pražském okruhu v jeho západní části metropole dnes v noci silničáři zbourají dva mosty. Vozovku mezi Slivencem a Ořechem chtějí rozšířit ze dvou pruhů v každém směru na tři. Na místě je reportér Ondřej Mikušek. Silničáři tedy před hodinou uzavřeli úsek Pražského okruhu mezi

0: Ty 16. a 19. kilometrem pod mosty navezli rozemletý asfalt a rozemletý beton, které budou sloužit jako dopadová plocha pro kusy mostní konstrukce. Nadjezdy poté rozbíjí a ještě před pádem zabezpečí uchycením na Jeřáby. Zbytky mostů pak odvezou kamiony. Uzavírka bude trvat asi do zítřejších 11 hodin. Silničáři vyznačili objízdnou trasu, která auta vede přes tunely Mrázovka a Strahovský a poté na Karlovarskou zpět na okruh. Stovky hasičů na jihu Norska bojují s požárem, který od pátečního odpoledne zničil přes 100 bytových jednotek. Oheň se stále nepodařilo dostat pod kontrolu. Požár vypukl v obytné oblasti ve městě Drammen, asi 50 kilometrů západně od Osla. Úřady zatím nehlásí pohřešované ani oběti. Stovky lidí se odtamtud museli evakuovat.
1: Sport. Fotbalisté Anglie a Francie budou dnes od 23 hodin bojovat na mistrovství světa o bronzové medaile. Oba týmy poprvé prohráli až v semifinále. Francouzi v úterý nestačili na Španěly 0-2. Angličané pak o den později prohráli s Argentinou 1-2. Stoper John Stones na předzápasové tiskové konferenci v Miami přiznal, že hodit za hlavu semifinálovou porážku je těžké.
2: Od toho zápasu jsem hodně času trávil tím, že jsem si v hlavě rozebíral všechny možné scénáře a přehrával si akce, abych si uvědomil, co se dalo udělat lépe. Ano, nejsme v ideálním rozpoložení, je složité se přesto přenést. Tyhle emoce ale ustanou a myslím, že právě před bojem o bronz. Na ten se teď musíme soustředit. Máme další šanci. Chci medaili, tu se mi domů zatím nikdy přivést nepovedlo.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Obousměrně uzavřený Pražský okruh a kolona na D2 u Lanžhota. Jak jste slyšeli v hlavních zprávách, Pražský okruh je v obou směrech uzavřený mezi Ořechem a Barrandovem. Celou noc tam budou demolovat dva nájezdy. Odklon dopravy pro osobní auta směrem z D1 je na exitu 16 Barrandov, od letiště se sjíždí exitem 19 Ořech. Nákladním autem jsou odklony vedené v exitech 10 a 26. Kolony čekejte hlavně v Karlovarské a Bělohorské, plní se i ulice k Barrandovu, všude tam naberete okolo 10 minut. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy čekejte výrazné zdržení za sjezdem na Břeclav. Tam na kilometru 48 začíná kolona, která se táhne až k omezení u Lanžhota, počítejte zhruba půl hodiny navíc. A na dálnici D1 z Prahy opatrně na příjezdu do Brna. Na kilometru 194 u sjezdu na Mikulov se brzdí do kratší kolony kvůli omezení u křížení s D2. V koloně navíc mělo osobní auto poruchu, už je ale v odstavném pruhu, kolona vás drží o 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: V noci bude polojasno, postupně na západě Čech oblačno, kránu s deštěm nebo přeháňkami a s teplotami mezi 18 a 14 stupni. Zítra bude polojasno, postupně se zatáhne a občas bude pršet, místy hrozí bouřky, a to i silné. Teploty se budou pohybovat od 17 stupňů na západě Čech až po 30 na Moravě a ve Slezsku. Tolik zprávy. Teď už o Roma Vakeren a Gabriel Sedlák.
5: Dobrý večer. Jak důležitá je rodinná paměť a proč bychom měli naslouchat vzpomínkám našich blízkých? O tom si budou povídat Natálie a Ondrej. K mikrofonu pozveme skladatele, zpěváka, novináře a publicistu Gejzu Horváta. A představíme také projekt z Velké Británie, který upozorňuje na přetrvávající zdravotní a sociální nerovnosti, jež zkracují délku života Romů v Evropě. Poslouchejte, dozvíte se víc. Vítejte u O Roma Vakeren.
3: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
3: I o prázdnu.

0: Proč se Romové v Evropě stále dožívají nižšího věku než většinová populace? Odpovědi hledá mezinárodní projekt Roma Plays Age. Výzkum probíhá v letech 2024 až 2027 mezi Romy staršími 40 let ve Spojeném království. Zapojila se do něj také organizace Compass Charity v Peterborough, kterou vede Petr Torák. A ten nám teď řekne více.
1: Ve chvíli, kdy za námi přišla Harriet Watt University v Edinburghu s touto nabídkou, jestli chceme jít s nimi do projektu Roma Age Place, projektu vlastně, který bude zkoumat, jak se sociálně i kulturně stárne Romům na 40 let ve Velké Británii, tak nám se tento projekt strašně líbil a okamžitě jsme se k němu přidali.
2: A v čem se podle vašeho výzkumu nejvíce liší zkušenost Romů ve věku 40+, o té většinové společnosti ve Velké Británii?
1: V tom, jak Romové vnímají ten přístup třeba ke zdravotní péči, jak vnímají přístup k nějakému vyžití, protože často slýcháme od romské komunity, že de facto jenom přežívají ve Velké Británii, protože tam není žádné sociokulturní vyžití. V Čechách by Romové si mohli zajít třeba do lesa na houby, mohli by si zajít do divadla, do kina nebo na koupaliště. Tady to vyžití tam v Británii často chybí. Proto ti Romové mají potom pocit, že de facto přijdou z práce nebo o víkendu nemají de facto nic, co by mohli dělat, co je baví.
2: Ti Romové tam nemají nějaké své aktivity, které připravují, na kterých se podílejí?
1: Záleží taky samozřejmě město od města. V Peterborough, kde naše organizace Compass Charity, Charita vlastně působí už více jak 15 let, tak tam pořádáme různé aktivity, ať je to oslava romských dnů, měli jsme československé různé dny, máme tam kroužky pro děti i pro starší, ale ve většině měst provize chybí.
2: Podle vašeho výzkumu, proč mají romské komunity stále nižší délku života? Co je podle vás hlavní příčinou?
1: Jedna, která samozřejmě genetická predispozice, celkově životospráva, která je naučena a předávána po generace, ale zároveň samozřejmě i ten přístup k adekvátní zdravotní péči. Ať už to bylo v jejich domovských zemích, v České republice, na Slovensku, ale zároveň i stále i v Anglii. Ten přístup nejenom, že pokud ten člověk neumí anglicky, tak nerozumí nebo musí čekat třeba na své děti, až skončí ze školy, takže musí spoléhat na děti. Samozřejmě třeba i často vidíme ženy, matky, které chtějí jít k lékaři se zdravotními problémy, tak často se stydí mluvit před svými dětmi, aby to překládali pro ně. Takže radši to de facto ani neřeknou, nebo to jenom tak jako zaobalej. A ten doktor potom řekne, no tak já vám dám paralén a to vám pomůže. Protože de facto ta žena to nevysvětlila pořádně. Další věc je i ta schopnost třeba používat telefon nebo počítač. V dnešní době v Británii se všechno převádí do digitalizace a pokud člověk nemá buď telefon, smartphone, anebo neví, jak pracovat s tím telefonem a nemá nikoho, kdo by mu s tím pomohl, tak je de facto odříznutý od této péče. Často vidíme, i když jsme třeba dělali ty rozhovory v té komunitě pro tento projekt, tak jsme právě slyšeli i spoustu zkušeností, kde ta starší generace prostě to vzdá.
2: Takže se setkáváte s případy, kdy vlastně toto je velký problém a potom, dejme tomu, to onemocnění se rozvine do fáze, kdy už se to dá špatně léčit.
1: Bohužel ano, mám i případ jakoby velice blízké kamarádky, která nedokázala pořádně vysvětlit, co se děje její dceři a potom vlastně ta holčička měla meningitidu, ohluchla a takhle vážně to může být, pokud ten člověk vlastně se nedokáže vyjádřit a vysvětlit tu situaci. Ten projekt je zaměřený nejen na tu komunitu, abychom získali tyto zkušenosti a ty poznatky, ale zároveň je součástí projektu je i práce s těmi stakeholders, s těmi vlastně všechny participanty, ať je to zdravotnická služba, doktor, ať je to městský úřad, ať je to policie, sociální úřad, aby věděli, co tu komunitu trápí.
3: Vysvětluje Petr Torák, který ve Velké Británii žije a pracuje 26 let. Iveta Demeterová, Radiožurnál.
4: Dámy a pánové, pohodlně se usaďte a užijte

0: Posloucháte magazín O Roma Vakeren. Pokud se o někom dá říct, že ho neopouští energie ani tvůrčí elán, pak je to romský muzikant Gejza Horvát. Namísto toho, aby si po 70 dopřál klid, stále muzicíruje, skládá hudbu i texty písní a věnuje se také literární tvorbě.
1: Známého romského muzikanta Gejzu Horváta jsme si zvykli vídat hlavně s kytarou a kloboukem, ale pod jeho kloboukem vznikají nejen tóny a texty písní, ale i literární díla. Je autorem řady povídek, z nichž některé vyšly knižně v roce 2006 s názvem Trispras. V roce 2021 mu vyšla próza Já a oni ve sbírce Všude samá krása, kterou vydalo nakladatelství Kher. Mezi svými plány na nejbližší období na prvním místě jmenuje dopsání dalších knih.
2: Mám rozepsanou knížku, takové těžké psychologické drama o lidech, kteří v drogách vypovídají o svém světě, co vidí a tak dál. Nemám na to moc čas, já pracuju ještě a než ještě můžu, musím to všecko dodělat, ty věci, které jsem si dal za cíl. Ten psychologický román, to chci dopsat pak o lidech, o alkoholu a drogy.
1: Tím však spisovatelské plány Gejzy Horváta zdaleka nekončí.
2: Pak mám rozepsané takové tradiční věci o Romech, ale formou nepopisuju, nechci popisovat, chci říct, co nám to dávalo, jak to posilovalo náš národ, třeba období Velikonoc, Vánoc a tak, kam nás to posouvalo a ty staré generace odešly, přišly nové generace a jak se to všecko vytrácí, jo? Tak takové věci chci napsat.
1: Ale samozřejmě má Gejza Horvát i řadu hudebních plánů. Jeho posledním počinem byla píseň, kterou natočil k Vánocům.
2: A je to píseň, kterou jsem natočil celou v kostele, pustili mě tam, dali mě dispozici celé kostela. V té písni se najde každý jeden člověk na zemi. A to je to, co nám Bůh dal, co tady necháváme geneticky, co předáváme geneticky svým dětem a dál to pokolení a tak. A chci to dát lidem jako dárek.

písni se mimo jiné zpívá: Bůh stvořil úžasný svět, dal nám chléb, vítr vane, déšť se snáší, slunce a měsíc nám dávají sílu. Gejza Horváth v roce 2017 získal cenu Muzea romské kultury za přínos hudební a literární kultuře, za péči o uchování romského jazyka skrze novinářskou a pedagogickou práci a především za autorskou textovou tvorbu.

0: Co víme o příbězích našich prarodičů a kolik z jejich vzpomínek jsme si dokázali uchovat? Od konce druhé světové války uplynulo 81 let, přesto v romských rodinách vzpomínky na toto období stále přetrvávají a předávají se z generace na generaci. Jak je vnímají dnešní mladí Romové a Romky? O svůj pohled se podělí Natálie Horňáková a Ondrej Radič.
1: Keď mi to Sarka hovorila, tak prišiel po mne mráz. Keďže môj jeden praprastarý otec bol aj v koncentračnom tábore, bol zajatý a druhý praprastarý otec bol zavraždený kvôli tomu, že bol v odboji v Slovenskom národnom povstaní. A myslím, že by to malo byť takéto veci pripomínané.
2: Ja to mám hodne podobne ako Ondrik, pretože mne hlavne môj deda povídal, co on jako dítě zažil, protože on zažil koncentrační tábor, když byl fakt malinký. A jeho celá rodina byla zajata, tak to bylo takový pro mě hodně silný a smutný, protože doteďka si na to vždycky vzpomenu.
3: O rodinné minulosti se Natálie dozvídala už od dětství.
2: Můj děda chtěl, abych to věděla. On mi říkal většinou i věci, co jako dítěti by se nemělo říkat. Mě už to začínalo říkat třeba od 8-9 let, no ale chtěl, abych já to věděla.
3: Také Ondřej měl to štěstí, že se u nich doma mluvilo otevřeně.
1: Ale já si myslím, že moja stará máma mi hlavně tím připomínala to, že ako minulosti ťažko žili a vlastně ako keby jsme takzvaně dnes privilegovaní, v dnešnej době, kedy nie je vojna a máme si z čeho koupit to jedlo a že máme to šťastie.
3: Rodinná paměť pro ně není uzavřenou kapitolou, ale živým příběhem, který je dál formuje.
1: Pre mňa osobně to bylo nesmírně obohacujúce. Keď mi to stará máma hovorila, mal som sebe pocit ako keby hrdosti, pretože viem, ako v minulosti žili moji predkovia, moja rodina a motivovalo ma to. Ďalej by som sebe pracoval a pokračoval o svojej kariére alebo tak v živote.
2: Ja to mám hodne podobne, pretože som videla, když mi to môj deda vyprávil, že byl statečný a že vlastne bojoval za to své, za Romy i za svoju rodinu. Že som si řekla, jako, že toto je hodně silný a dalo mi to určitě nějakou motivaci, abych to třeba i rozšiřovala dál.
3: To, co bylo doma přirozenou součástí života, ale přestalo být na školách samozřejmostí.
2: Vůbec to nezmiňovali. I když já jsem třeba někdy chtěla to zmínit, tak moje učitelka mě zignorovala. Na střední škole taky moc ne. Ale tam to bylo spíš takový, že na střední jsem měla hodně oborový předměty. Moc jsme nedávali pozornost na dějepis. Ale na vysoké škole právě to tam hodně probírají. I já třeba i chodím na hodně přednášek, kde to hodně zmiňují.
1: A proč jsem vzpomněla teda Natálka, to je hrozně smutné, že člověk je nutěný ísť až študovať vysokú školu, univerzitu, aby sa dostal k týmto informáciám. Kde som ja študoval, na základnej škole sa o tom vôbec nehovorilo, na strednej škole to bolo spomenuté medzi rečou. Proste bol holokaust, zabíjali Židov a aj Rómov. No tak medzi rečou to bolo v podstate všetko.
3: I proto je podľa nich povedomí o romských dejinách medzi jejich vrstevníky spíše nízké.
1: Ja osobne sa pohybujem práve v oblasti mojich vrstevníkov, koho to zaujíma, ktorí sa o to snažia sa to zviditeľňovať, ale viem, že väčšina mojich vrstevníkov nemá prístup k týmto informáciám a nevedia o týchto informáciách taktiež. Pretože tieto informácie, či už napríklad o holokauste, o vyvražďovaní Romov, či už počas habsburskej monarchie, nie sú nikdy ľahko dohľadateľné. Je ťažko sa k ním dostať. Ja sám osobne som sa k ním dostal, až keď som sa presťahoval do Prahy. Takže si myslím, že väčšina mojich vrstevníkov napríklad na Slovensku, v mojom rodnom meste, tieto informácie nemá a nevie ani o nich. Ani by to toho člověka nenapadlo.
3: A právě proto Natálie i Ondřej působí v neziskových organizacích, kde se snaží prostřednictvím projektů zvyšovat povědomí o romské historii. Iveta Demeterová, Radiožurnál.
0: Plnit tuto ambici se snad daří i pořadu o Roma Vakeren. Jeho dnešní vydání končí, za chvíli se k mikrofonu vrátí Michaela van Erne a přijdou na řadu nejnovější zprávy Radiožurnálu. Za vaši pozornost vám děkuje a klidný večer přeje Gabriel Sedlák.

0: 20 hodin 30 minut. Přehled zpráv a Monika Vrchotová.
1: Prezident Petr Pavel oznámí svou případnou opětovnou kandidaturu na prezidenta ve vhodném čase příští rok. Řekl to dnes v exkluzivním rozhovoru pro Radiožurnál na festivalu Colors of Ostrava. Pavel řekl, že volby jsou za rok a půl a i ostatní kandidáti by měli vědět, na čem jsou a měli mít čas na kampaň. Pavel taky odmítl, že by kampaň dělal už teď, jak říkají někteří vládní představitelé, například Andrej Babiš z hnutí ANO. Dva autobusy s cestujícími se dopoledne srazily u Lechovic na Znojemsku. Záchranáři aktivovali traumaplán. Ošetřili 47 lidí, z toho 7 má zranění středně těžká a těžká. Okolnosti nehody šetří policie, podle které oba řidiči měli negativní zkoušku na alkohol. Severní Korea postavila nedaleko ostře hlídané demilitarizované zóny nová vojenská zařízení. Analýzou snímků ze špionážních družic to zjistili americká a jihokorejská armáda. Podle Radio Free Asia by mohlo jít o technické zázemí pro velmi sofistikované zbraně, které mohou nést jaderné hlavice. Ochránci přírody vypustili do nor u Ivančic na Brněnsku 40 sislů. Přivezli je ze zoologických zahrad v Brně a v Praze. V příštích dnech ekologové přivezou ještě dalších 20 jedinců. Sisly patří ke kriticky ohroženým druhům. Podle loňského sčítání jich je v Česku 7 tisíc. Sport. Český basketbalový reprezentant James Kárník má nové angažmá v Kanadě. Hrát bude za svůj bývalý klub Vancouver Bandits. Podle klubového webu uzavřel 28-letý podkošový hráč smlouvu do konce sezony. A čeští basketbalisté do 20 let vyhráli na mistrovství Evropy nad Belgií 86-82. Aby nesestoupili do divize B, musí zítra porazit Itálii.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Obousměrně uzavřený Pražský okruh a kolona na D2 u Lanžhota. Pražský okruh je obousměrně uzavřený mezi Barandovem a Ořechem. Je to kvůli demolici dvou nájezdů za pomocí jeřábů a ta by měla trvat celou noc. Směrem z D1 je pro osobní auta objížďka vedená exitem 16 Barandov, opačným směrem sjeďte v exitu 19 Ořech. Objízdné trasy se ale hodně plní kamionem, velké zdržení čekejte hlavně v Bělohorské a Karlovarské, tam už je to na půl hodiny. Hustší provoz je taky v Radlické a v ulici k Barandovu. Na dálnici D2 ve směru z Brna do Bratislavy čekejte kolonu za sjezdem na Břeclav. Od 49. kilometru se budete sunout asi 7 kilometrů kvůli omezení u Lanžhota. Na silnici 34 mezi Humpolcem a Pelhřimovem se zdržíte u Záhoří. Provoz je tam kvůli práci na vozovce řízený Kyvadlově. Brzdit budete u Komorovic a z druhé strany u Velkého Rybníka počítejte zhruba 5 minut navíc. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude polojasno, postupně od západu oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami a místy bouřkami i silnými. Teploty se budou pohybovat v Čechách mezi 21 a 25 stupni, na Moravě a ve Slezsku mezi 25 a 30 stupni. Tolik zprávy. Teď už opět víkendový Radiožurnál a Michaela van Erne.
0: A zprávy z domova i ze světa jsou vám k dispozici také na zpravodajském serveru iRozhlas.cz.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

Taylor Swift a Post Malone. Další informace se vztahuje ke zpěvačce Lorde. V Česku ještě nikdy nevystupovala, i tak má u nás silnou fanouškovskou základnu. Důkazem toho je dnešní koncert na festivalu Colors of Ostrava. V Dolních Vítkovicích právě teď zpívá novozélandská zpěvačka Lorde. Za chvíli se tam vydáme živě.

0: Kapela Simple Plan. Dvě české premiéry na Colors of Ostrava. Na hlavním pódiu se dnes večer poprvé představí americký zpěvák Teddy Swims. A teď nás zajímá koncert novozélandské zpěvačky Lord. Její vystoupení sleduje náš hudební reportér Jiří Štefl. Využijme toho. Jirko, dobrý večer.
1: Dobrý večer, Míšo, tobě, našim posluchačům a taky hudebním fanouškům. V jednoduchém sportovním oblečení nastoupila Lord před fanoušky, no a nepoužívá žádné pyrotechnické efekty a ten koncert jí v začátku dotváří i krásný západ slunce. Zatím to po pár minutách vypadá jako velmi autentická a intimní show, a to i přesto, že se odehrává před 10 000 lidmi. Celé vystoupení stojí především na emocích, hudbě a kontaktu s publikem. Lord na pódiu vlastně působí jako takový obyčejný člověk a ne jako nedostupná popová ikona. Přesně tohle na novozélandské zpěvačce oceňují i její fanoušci. Někteří z nich, se kterými jsem se dnes bavil ještě před koncertem, tak stáli u hlavní brány už od 7 hodiny ráno a teď na Lord mají ten nejlepší výhled. Trochu závidím. V Ostravě dnes zazní i písně z nejnovější desky Virgin a už jsme taky slyšeli single Royals, za který Lord získala cenu Grammy. Právě tenhle single, tahle píseň, ten celý dnešní večer odstartovala.
0: A už do Ostravy dorazil dnešní druhý headliner, tedy Swims.
1: Měl by tady být, my jsme dostali taky povolení s ním natočit exkluzivní rozhovor a to opravdu jenom pár minut předtím, než se postaví na hlavní stage Colors of Ostrava. Jeho hlas je známý tím, že dokáže doslova rozvibrovat ocelové konstrukce pódií a uvidíme, uslyšíme, co to udělá s fanoušky. No a jestli vám jeho jméno nic neříká, tak ty jeho songy z našeho vysílání určitě velmi dobře znáte. Já jsem taky zjistil, že dneska je v areálu nejvíc produkčních autobusů a kamionů a to jenom dokazuje, jak obrovskou show sem oba interpreti, tedy Lord a tedy Swims, přivezli. Ať velmi se těším na ten rozhovor s tedy Swimsem, měl by začít někde v zákulisí, v backstage zhruba ve 22.45, no a příští týden ho uslyšíte i ve vysílání Radiožurnálu.
0: Tak to se zase já těším moc. Jiří Štefl nás vpravil do atmosféry Colors of Ostrava, za to moc děkuji a přeji hezký večer.
1: Přeju krásný sobotní večer všem.
0: A teď Lord na vlnách Radiožurnálu. Wait till you're announced.

Módní časopisy, herbáře nebo třeba knihy o myslivectví, to všechno skrývá knihovna na hradu a zámku Friedland na Liberecku. Návštěvníkům byla dosud nepřístupná, ale teď se do knihovny a nejen tam můžou lidé vydat v rámci nového prohlídkového okruhu. My vám o něm řekneme za moment.

0: kapela Opět a Radeček. Návštěvníci Frýdlantského státního hradu a zámku můžou zavítat i do hradního přízemí a sklepa. Nový prohlídkový okruh, nazvaný Skrytá místa Frýdlantu, lidem ukáže dosud nepřístupné prostory, třeba kancelář panského úředníka, hradní kuchyni nebo rozsáhlou knihovnu.
1: Vítejte v archivní místnosti.
2: S kastelánem hradu a zámku Frýdlant Jiřím Holubem vcházíme do jedné z místností v novém okruhu.
1: Nacházíme se v místě nejspíš jedné z nejstarších budov, která tady na hradě byla. No a právě tahle prostora byla využívaná jako jeden z archivů.
2: Inspiraci při vytváření nové expozice čerpal kastelán například z dobových fotografií.
1: Dokumentují nejen život a třeba i ty prohlídky, které už tady probíhaly. V současné době je to vlastně 225 let od toho otevření.
2: Na fotografii vidíme skupinku mužů, to jsou teda návštěvníci hradního muzea.
1: Tak.
2: Mě jako ženu zaujaly tyto časopisy, je na nich dáma v šatech, tak předpokládám, že to bude něco jako módní časopisy v dnešní době, akorát historické.
1: Taková žena a život, dý dáme přímo. Muži si přišli také na své, takže potom samozřejmě různé sportovní časopisy, časopisy o myslivectví a podobně, máme toho fůru.
2: My jsme prošli nádvořím hradním a pokračujeme dál. Vypadá to trošku, jako bychom vstupovali do loveckého salonku.
1: Je to lesní kancelář, kam jste chodili platit poplatky, dejme tomu za pronájem lesu, za dřevo a podobně, takže vás můžu pozvat dovnitř.
2: František Klamgalas byl velkým milovníkem lesů Jizerských hor.
1: Je to tak, Eduard i František, budeme se tady vlastně motat opravdu v takové té novější historii. Spravovali neskutečný majetek v případě Klamgalasů téměř celé Jizerské hory. Museli mít svého ředitele lesů, museli mít své adjunkty.
2: Jednou z hlavních místností prohlídkového okruhu je knihovna.
1: Od začátku, co jsem tady, jsem říkal, že ta knihovna potřebuje být nějakým způsobem zviditelněná. Máme tady přibližně 16 000 svazků knížky od konce 15. století. A hlavně ze 16. a 17. Najdete tady vlastně takovou hezkou škálu všeho možného. Třeba ten krásný ručně malovaný herbář.
2: Ty listy vypadají velmi křehké.
1: Je to tak, i proto samozřejmě sem budeme pouštět pouhých 8 lidí, i z důvodu, aby bylo všechno uhlídatelné.
2: Novým prohlídkovým okruhem bude až do konce července provázet sám kastelán. Od srpna už se přidají i další průvodci. Z Frýdlantu Kateřina Kubíčková, Radiožurnál.

0: Letní autoškola radiožurnálu.
1: V čem za volantem nejvíce tápeme?
0: Na co bychom si měli dávat větší pozor?
1: Radiožurnál připravil z nejčastějších dotazů řidičů letní seriál, a to ve spolupráci s dopravní policií.
0: Jedna minuta denně?
1: Jedna otázka?
0: Jasná odpověď.
1: Zapojte se i vy a pomozte nám společně dělat české silnice bezpečnější.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Radiožurnál 9 hodin večer. Jsou tu zprávy a Monika Vrchotová. Případnou kandidaturu na prezidenta oznámí Petr Pavel v příštím roce. Silničáři v noci zbourají dva mosty v jihozápadní části Pražského okruhu. Fotbalisty Francie a Anglie čeká na mistrovství světa souboj o bronz. Zítra bude postupně zataženo s deštěm nebo přehánkami, místy i s bouřkami a teploty. V Čechách až 25, na Moravě až 30 stupňů.
1: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
0: Prezident Petr Pavel oznámí svou případnou opětovnou kandidaturu na prezidenta v příštím roce. Řekl to dnes v exkluzivním rozhovoru pro Radiožurnál na festivalu Colors of Ostrava. Podle Pavla je v tuhle chvíli na finální rozhodnutí ještě brzo.
2: Vnímám to, že případní kandidáti nebo kandidátky si zaslouží taky čas na přípravu a čas na vlastní kampaň. Proto jsem připraven v vhodném čase v příštím roce dát jasné stanovisko, jestli ano nebo ne, aby věděli, na čem jsou.
0: Pavel taky odmítl, že by kampaň dělal už teď, jak říká například premiér Andrej Babiš z hnutí ANO a někteří další představitelé vládní koalice. Na Pražském okruhu v jihozápadní části metropole dnes v noci silničáři zbourají dva mosty. Vozovku mezi Slivencem a Ořechem chtějí rozšířit ze dvou pruhů v každém směru na tři. Na místě je reportér Ondřej Mikušek.
3: Silničáři v 19 hodin uzavřeli úsek Pražského okruhu mezi 16. a 19. kilometrem. Pod mosty navezli vrstvy rozemletého asfaltu a betonu. Ty budou sloužit jako dopadová plocha pro kusy mostní konstrukce, kterou právě teď rozvíjí těžká technika. Ještě před pádem dělníci most zabezpečí uchycením na jeřáby, zbytky pak odvezou kamiony. Uzavírka tady bude trvat asi do zítřejších 11 hodin. Silničáři proto vyznačili objízdnou trasu, která auta vede přes tunely Mrázovka a Strahovský a poté Karlovarskou ulicí zpět na okruh. Prahy, Ondřej Mikušek, Radiožurnál.
0: Kvalita vzduchu na severovýchodě Spojených států se od včerejška výrazně zlepšila, stále ale zůstává na zdraví škodlivé úrovni. Vyplývá to z údajů serveru IQ Air, který shromažďuje data o znečištění vzduchu z celého světa. Americká města čelí zhoršené kvalitě ovzduší kvůli lesním požárům v sousední Kanadě. Nejhorší situace je v kanadské provincii Ontario, americkém Washingtonu DC a státech New York, Pensylvánie a Maryland.
4: Sport. Už za dvě hodiny budou hrát fotbalisté Francie a Anglie o bronz na mistrovství světa. Francie bude usilovat o třetí medaili na světovém šampionátu po sobě. Anglie bude bojovat o teprve druhou v historii. Trenér Didier Deschamps duelem o bronz skončí po 14 letech na lavičce francouzské reprezentace.
5: Je me sens...

0: Není to žádný přátelák, musíme k tomu přistoupit zodpovědně. Sice to není ten duel, který jsme chtěli hrát, ale ve hře je třetí místo, takže já i hráči máme povinnost udělat vše proto, abychom splnili alespoň tento cíl, i když to samozřejmě není finále. Ale tak to je, Angličané to mají stejně.
1: Zápas o třetí místo odvysílá v přímém přenosu Radiožurnál Sport. Na Radiožurnálu uslyšíte pravidelné vstupy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Neprůjezdný Pražský okruh a kolona na D2 u Lanžhota. Jak jste slyšeli v hlavních zprávách, Pražský okruh je obousměrně uzavřený mezi Ořechem a Barrandovem. Pomocí jeřábu se demolují dva nadjezdy. Uzavírka je naplánovaná až do zítřejšího dopoledne. Odklon dopravy pro osobní vozy směrem z D1 je na exitu 16 Barrandov. Od letiště se sjíždí exitem 19 Ořech. Kamiony sjíždí v exitu 10 a 26. Hodně plné jsou kvůli tomu ulice Bělohorská a Karlovarská. K vypichu se budete sunout asi 35 minut. Ve směru z D1 na Strakonické je situace lepší. Tam jen kratší nesouvislá kolona. A ještě jednou Pražský okruh, tentokrát u Černého mostu směrem k D1. Mezi kilometry 61 a 62 je provoz kvůli práci na silnici stažený do jednoho pruhu. Provoz začíná slábnout a kolona je zhruba pětiminutová. A na dálnici D2 ve směru z Brna do Bratislavy stále popojíždí kolona za sjezdem na Břeclav. Kvůli omezení u Lanžhota ztratíte v 7-kilometrové frontě asi půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci bude převážně polojasno, nejnižší teploty klesnou až ke 12 stupňům Celsia. Zítra bude postupně od západu na celém území oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. Místy se objeví taky bouřky, a to i silné. Odpoledne a večer pak bude srážek a oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty v Čechách vystoupí na 21 až 25 stupňů, na západě Čech se ale budou pohybovat jen mezi 17 a 21. Naopak na Moravě a ve Slezsku můžou vystoupat až ke 30 stupňům. Na horách se pak teploty budou držet kolem 16 stupňů. Tolik zprávy a teď začínají příběhy 20. století.
2: Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
4: 62letý dirigent a sbormistr operního sboru Národního divadla Moravskoslezského v Ostravě Jurij Galatenko žije v České republice od roku 1998. Narodil se v Kyjevě, jezdívá na bojující Ukrajinu s užovanou ruskými útoky za rodinou a přáteli. Každé ráno otevírám zprávy, čtu si, co se stalo, volám sestře a synovi, jestli jsou v pořádku, řekl nedávno v jednom z rozhovorů pro Český rozhlas. Pro přiblížení jeho práce letos v květnu se podílel na uvedení Mahlerovy symfonie číslo 8 S-dur, přezdívaná symfonie tisíců, v industriálním prostoru Trojhalí. Několik orchestrů, 11 sborů sestavených do 3 těles. Jurij Galatenko vedl při této významné události to hlavní těleso. Celkem 6-hodinové interview pro Paměť národa poskytl roku 2023. Mluvil s ním Tomáš Netočný. Vzpomínky pana Galatenka by vydali na několik pořadů. My se v příbězích budeme tentokrát soustředit především na jeho reflexy základní vojenské služby v Sovětském svazu, která je důležitá i pro pochopení současné situace v ruské armádě. A také na jeho prožitek černobylské jaderné havárie v roce 1986. Provází vás Adam Drda. Jurij Galatenko přišel na svět 20. ledna 1964. Žil s rodiči a sestrou v Kyjevě, jeho otec je flétnista, matka učila na speciální střední škole hudební nauky. Babička byla sbormistryně a hudební pedagožka. Dědečky Jury nepoznal, oba padli za druhé světové války. Do školy dojížděl přes půlku několika milionového města, po vyučování doma každý den cvičil 4 hodiny na klavír. Jak říká, normální dítě to nemůže vydržet. Když to šlo, zdrhnul jsem a dělal něco obyčejného, třeba hrál fotbal. Na dětství soustředěné na hudbu má ale hezké vzpomínky. Říká, že vyrůstal tak trochu ve skleníku. Dnes bychom asi řekli v bublině dobrých lidí. V roce 1982 se přihlásil na Kyjevskou akademii, rozhodoval se mezi zpěvem, flétnou a sbormistrovstvím. Zvolil třetí možnost.
5: Je to hudební akademie. V té době tomu se říkalo konzervatoř. U nás to byla vysoká škola, vlastně teďka přejmenovaná na Ukrajině před, co já vím, 10-15 lety, pokud se nemýlím, na hudební akademii. Je to vysoká škola hudební v Kyjevě. A tehdy vlastně v 82. roce jsem ukončil tu střední školu a byl jsem přijat obor sbormistrovství. A začal jsem studovat, vystudoval jsem teprve rok a v 83. roce na podzim, když jsem měl jít do druhého ročníku, tak vlastně v té době byla válka v Afghánistánu a byl nedostatek mužů, bojovníků, takže začali brát i ty studenty různých vysokých škol. Protože pokud člověk tehdy vystudoval vysokou školu, tak šel na vojnu jenom na rok a půl, když ještě před vystudováním vysoké školy, tak musel jít na 2 roky. Normálně na vojnu a 3 roky, pokud námořnictvo. No a tím, že potřebovali opravdu ty vojáky, tak byl jsem opravdu povolán z akademie a skončil jsem v Mongolsku bránit svou vlast. Také jsme vůbec nechápali, co děláme v Mongolsku a vlastně kterou vlast braníme a vesměs to byla armáda vojsk vlastně stavebních, takže tam většinou se budovaly prostě nějaké paneláky pro Mongolii, tak pomáhali jsme asi bratrskému mongolskému národu.
4: Vojna začala Jurii Galatenkovi ve sběrném středisku v Kyjevě.
5: To znamená, byl sběrný v Kyjevě, kam je to za městem, kam mě s Brekem vezli rodiče a tam vlastně s nějakýma věcma, s jídlem, se vším možným, prostě tam jsme se dostali, okamžitě nám to všechno vzali a nikdy už jsem neviděl nic z těch věcí, co bylo zbaleno mýma rodičemi s sebou, takže okamžitě nás vlasy oholili hlavy a prostě pár dnů jsme byli v nějakých svém civilním oblečení, než jsme dostali pak nějaké vojenské a jak jsme přes plot si povídali, křičili s rodiči, než nás odvedli prostě. A pak byl jsem asi měsíc pod Kyjevem. Prostě tam jsme strávili, tam nás převlekli, tam prostě jenom ti důstojníci nějakým poměrně drsným způsobem nás chtěli jako naučit tomu, co teďka zapomeň, co všechno si byl v civilu a teďka přijde ta realita armádní, takže byli jsme tam polekaní, seděli jsme tam, já nevím, několik týdnů, vůbec nevěděli, co jsme a snažili jsme se zvyknout na ten naprosto šílený nový život a jasně, že tam bylo to, jak by vás zavřeli. Jo, to prostě schováním těch trestanců. Prakticky takovým způsobem. Vzpomínám si, jak nás pak vezli. Vůbec nevěděli jsme, kam jedeme, kam vlastně nás odvádějí. Jenom přes to, že někteří kamarádi moje tam měli nějak poschované peníze někde a podplatili nějakého důstojníka, tak jim prozradil vlastně, kde skončíme. Takže byli jsme schopni nějak rodičům zavolat, že opravdu nás asi pravděpodobně do Mongolska, takže ty úplně hrůze, než nás odvezli do Kyjeva zpátky na letiště, odkud jsme přímým letem letěli do Ulan-Bataru, do Mongolska. Těch 12 hodin, nebo kolik jsme tam letěli v té době. No tak a pamatuju si, že prostě zahledal jsem svoje rodiče, jenom nás odváželi přímo na tom letišti. Jak oni nás našli, to nikdo nechápe, protože prostě jasně, že nedovolilo se vůbec nějakým způsobem vidět.
6: Kdy to bylo v tom 83. roce, který měsíc?
5: To bylo na podzim, vlastně koncem září, v říjnu bylo, rozdávali ty povolovací rozkazy. A koncem října vlastně nás už odváželi a koncem října už byli jsme v tom Mongolsku.
6: A vy, když jste rukoval, když jste jel do těch kasáren, tak vy jste ještě tehdy nevěděl, jestli zde skončíte v Afghánistánu?
5: Vůbec, vůbec. Nikdo nevěděl, kde skončíme, co se bude dít. Tehdy bylo velké nebezpečí, že skončíme v Afghánistánu. Pamatuju si, že byl se mnou nějaký chlap, také sportovec, profesionální sportovec, nějaký atlet. A teď on byl úplně zděšen, že vlastně v tom svým nejlepším věku, 18. ho berou a že vlastně mu kariéra toho profesionálního sportovce může být ukončena. A nějakým také zázrakem na poslední chvíli ho vlastně sundali z toho auta prakticky z letiště. Tam totiž ani na letišti my jsme nevěděli jistě, jestli třeba neletíme do Afghánistánu, protože to klidně mohlo být takhle, že prostě jedno letadlo letělo do Mongolska a tak a ten důstojník mohl klidně zalhat. To jako vůbec nebyla jistota v ničem. Až jsme přeletěli, až jsme viděli na letišti v Ulan-Bataru, že jsou mongoloidní typy, viděli jsme, tak jsme říkali, aha, tak to Afghánistán nebude. A do té doby nikdo neměl jistotu. Dokonce ta armádní část, kde jsme byli v Mongolsku, tak říkali, že v době začátku války v Afghánistánu, tak byla přemístěna přímo do Afghánistánu. Takže vůbec nic nebylo řečeno, že třeba prostě ten armádní útvar, do kterého jsme přišli v Mongolsku, neskončí v Afghánistánu. Takže to opravdu nebyla žádná jistota.
4: Vzpomíná hudebník Jurij Galatenko. Jeho útvar, jak se ukázalo, neměl budovat, ale provádět stavební práce. A to za otřesných sovětských podmínek.
5: Třeba se mnou skončil člověk, který měl vředy a po půl roce prostě pomalu umřel ve špitálu a byl komisován. Nikdo nechápal, jakým způsobem ho vlastně na tu vojnu jako vzali. Protože to jídlo, co jsme měli, to bylo šílené. Nic horšího jsem v životě nikdy nejedl. Takže žádný filtr nebyl. Dokonce tím, že byl jsem hudebníkem, tak pro ty poddůstojníky nebo ty jednodušší velitele, tak to bylo hodně velký nevýhodou. Takže aha, tak ty jsi byl hudebník, tak teďka my ti ukážeme. Jo, takže opravdu tam jsem si šahal hned na dno, protože pochopil jsem, že teď oni konečně zvítězí. Většinou to prostě byly ze základní školy a většinou čím jednodušší, tak tím výš se dostal v té armádní vlastně hierarchii. Takže tam jsem měl šílenou nevýhodu, tak jak říkám, trestanec, pokud ještě se dozvíte, že jste vysokoškolák, tak vám to dají vyžrat úplně se vším všudy.
6: Plakal jste tam někdy?
5: Ano, v noci, když nikdo neviděl. Asi jsem nějaký možná tvrdší povahy, protože možná jsem tak nikdy nevypadal, ale kdybych plakal, já jsem totiž poměrně rychle zjistil, že člověk buď se rychle naučí tomu způsobu chování, které oni vnímají a vnímají jenom silu tam, a kterýkoliv projev slabostí bude naprosto potrestán. Jo, to znamená, já jsem pochopil, že pokud chce přežít v těchto podmínkách, nesmím plakat. Za druhé, že musím se chovat způsobem opravdu těch nejhorších trestanců. A poměrně rychle jsem to pochopil, protože já jsem se několikrát dostal do té situace, že jsem se zachoval jak normální člověk. A byl jsem nešťastně zbyt prostě celou skupinou. A pak jsem byl jako rychle naučen, ale tím, že jsem se nějakým tam těm sportům věnoval, tak jsem pochopil, že takhle ne. A dokonce byla kolikrát situace, kdy prostě ti rok, co odsloužili, tak oni už byli těma, jako vlastně tak, jak to bylo i tady na vojně. Ale u nás to bylo tak krát tolik, bych řekl. Všechno bylo hodně tvrdší.
6: A můžete nějakou tu situaci, kdy vás zmátili, popsat? Jak k tomu došlo? Jak to vypadalo?
5: Jo, tak protože prostě oni viděli, že jsem ten, který teprve podstoupil na tu službu a že prostě oni jsou ve skupině, tak aby ukázali svou nadřazenost, tak prostě za nic pro nic. A možná já nějakým způsobem se zachoval tím způsobem dobře, tak já uhnu, protože vlastně nemá smysl. Tak a tím pádem já jsem je v těch choutkách podpořil. A ještě v té době tam se dostávali vesměs lidi ze Střední Asie, takže tam bylo hodně třeba, já nevím, Uzbeků a Tadžiků a nějakých těch národů. A řekneme, ten bílý, což byl já, už v té době já jsem pochopil, co to je barevný a bílý. Jo, to znamená, ti barevní vlastně nezmlatili, protože jsme bílí. Jenom proto. Jasně, že oni tímto způsobem byli perzekuováni před rokem, takže to jenom nám, kteří za nic nemohli, vraceli to svoje utrpení a tímto způsobem tam se prostě fungovalo všechno. Dokonce to bylo podporované vyšším vedením armády, protože tím způsobem vždycky se udržoval pořádek a klid nejlépe. Pokud ten bachař vlastně podporuje nějakého toho nejhoršího trestance, který pak ten klid a pořádek si prostě sjedná sám v tom vězení. Takže tak fungovalo to naprosto stejným způsobem. No a byly situace, kdy třeba jak seděl jsem a čekal jsem, než vrátí se k jídlu v jídelně třeba celý náš útvar, a seděl jsem a čekal jsem, než přijdou lidi a najedí se, tak dveře se zavřely a 10 těch vlastně ročních odsloužilých, tak cítili, že teďka můžou zase si nějakým způsobem rozveselit. No a šli po mně, tak musel jsem vyskočit na stůl, chytit se dvou prostě nějakých obrovských, to byly prázdné nádoby na čaj, takže chytit to do rukou a jako seprát o život. A když viděli, že opravdu minimálně dva položím tam, tak těch 10 ustoupilo. V mém životě já jsem se nikdy takhle nemusel ani prát a opravdu jsme byli ve skleníku. Pro mě to bylo opravdu pád na samotné dno. Ale musím říct, že mě to strašně pomáhá v celém životě následujícím, protože pokud přichází nějaká krušná chvilka v životě, což přijde každému, tak vždycky si vzpomenám na Mongolsko a říkám, teď pro Boha tady nejde o nic, klid, všechno bude dobrý.
6: To říkáte, jako kdybyste prostě naznačovali, že těm bestím, které vás do tého Mongolska v rámci té sovětské armády postali, máte být ještě za co vděční.
5: No to ne, to ne. To v žádném případě, ale pomáhá mi to v tom mým životě vnitřně. Rozhodně nikdy jsem jim to neodpustil a 2 roky nejdražšího života. Nezabilo mne to, posílilo mne to, ano, ale rozhodně bych raději si o tom přečetl jenom.
4: Říká Jurij Galatenko.
2: Posloucháte příběhy 20. století.
4: Nucený pobyt v sovětské armádě otevíral mladému hudebníkovi oči, pokud šlo o sovětské státní zřízení. O jehož povaze se doma z bezpečnostních důvodů příliš nemluvilo.
5: Musím říct, že asi to byly první okamžiky, kdy jsem začal si uvědomit vlastně, v jakém státě žiju, protože opravdu z toho skleníka, z toho vlastně ideálního světa, svého života, kde jsem byl šťastným, kde byli rovně mě s absolutním sluchem s lidma, kteří se věnují jenom hudbě, nic jiného, A teď jsem vlastně pochopil, co to vlastně je. A člověka každý mladý ho vlastně napadne, vlastně proč je Afghánistán, vlastně proč ti lidi zemřeli, nebo co to vlastně je teďka ten Sovětský svaz, co to je za bratrské národy a jakým způsobem. A já jsem nikdy těm Uzbekům, ani Kazachům, ani Kyrgyzům nevyčítal nic, protože já jsem viděl vlastně, že se k ním chovali úplně stejným způsobem. A dokonce ti naši bílí byli skoro zakařnější než ti Uzbekové. Jo, takže, ale to, že na té národnostní půdě také se to stávalo, a třeba jak Rusové se smáli nějakým prostě ukrajinským slovíčkům a nějakým způsobem už tehdy v armádě se snažili chovat nadřazeně, což se jim moc až takhle nedařilo, ale už tam jsem podstupoval to, že vlastně musel jsem se prát s nějakým Rusem, aby prostě nikdy nebral do huby nějaké ukrajinské slovo. Takže a říkal jsem, že umím ruský líp než on a prostě a nedovolím mu, aby nějakým způsobem takovým jako se choval. Ale tehdy jasně, že já jsem neglobalizoval to nějaké Rusko a že jsem si říkal, že to je prostě nějaký ruský blbec, který může být v kterémkoliv jiném národu také.
4: Jurij Galatenko nakonec neskončil na bojišti ani ve stavební četě. Zachránila ho hudba.
5: No, já vlastně osobně jsem pak na té stavbě nepracoval, protože právě tam to bylo po tom měsíci základní výcviku rozdělování do různých těch drobnějších útvarů. A tam tehdy právě jsem nakonec na té stavbě vůbec nevyskytl, protože kolem šel nějaký důstojník z orchestru a viděl ty brance nové, tak on přišel a jenom tak okřikl, jestli jsou hudebníci. A když jsme se ozvali, tak on okamžitě, a jak se dozvěděl vlastně, odkud jsme a co máme za sebou za školy, tak okamžitě utíkal za vedoucím toho orchestru a ten okamžitě utíkal na štáb a snažil se nás vlastně skoro vykrádnout z toho, protože oni přiběhli za námi, že máme jim dát odevzdat pasy, ty vojenské nějaké ty doklady a pak zpětně vlastně přepsali nás a připsali nás k tomu armádnímu souboru. Protože kdyby tehdy ten člověk nešel kolem, tak třeba skončím na té stavbě. Začalo to být poměrně usměvný tím, že ten major zjistil vlastně, že jsem sbormistrem nebyl dirigentem a ještě flétnistou a rozhodně byl jsem asi nejvzdělanější vůbec v tom celém orchestru přes ty poddůstojníky a včetně toho majora a on měl rád alkohol, takže on většinou na mne ponechal všechny zkoušky, takže já jsem už v té době jsem podstupoval tu takovou tu profesionální dirigentskou, protože jasně, že já jsem chtěl udělat to co nejlépe, ať zkouška proběhne a ti poddůstojníci vlastně tím, že to jsou civilisti, kteří podepsali a šli pro peníze prostě do armády hrát na nástroje a vlastně také byli většinou skryté alkoholici, takže takto v armádě prostě takhle v těch civilních profesích byli naprosto neschopní nějaké toho armádního výcviku. No a vlastně došlo to až k tomu, že jednou ročně tehdy, to byl 84. a 5. rok a to byla tedy oslava vítězství v válce. To byly soutěže armádních orchestrů. No a tím, že jsem připravoval ten orchestr, tak jsme ty obě dvě soutěže vyhráli pak. A dirigovali většinou tam důstojníci a náš major byl pořád jako opilý, takže já jsem to vlastně tu soutěž oddirigoval. A my jsme vyhráli, takže a to byl můj první orchestr v životě, který já jsem dirigoval, který jsem naučil.
4: Armádní orchestry byly v Sovětském svazu prestižní, vyšší důstojníci se jimi chlubili. Být členem armádního hudebního tělesa znamenalo mít výsadu a současně to bylo všechno jiné, jen ne procházka růžovým sadem.
5: My jsme byli skoro měsíc na kolech, jakože objížděli jsme půlku toho Mongolska, ale vesměs viděli jsme další armádní útvary. To Mongolsko jsme projeli a je to nádherná země a viděli jsme spoustu krásných míst a skoro polodivoké velbloudy a viděli jsme opravdu krásné takové oázy, kde to opravdu to bylo raj na zemi a krásná příroda a všechno možný, ale vesměs to bylo utrpení pro nás, protože my jsme jeli s nástrojema a s nějakýma těma elektrickými nástrojema a jeli jsme obyčejným nákladňákem, do kterého jsme dali ty všechny věci. A teďka žádná cesta tam v Mongolsku nebyla. Takže pokud jsme prostě v tom nákladě jako jeli, jsme lítali po té korbě neuvěřitelným způsobem a když ta cesta trvala víc než 3 hodiny, tak vysypali nás, prostě, nebyli jsme schopni ani pomalu stát nohou. Ale spíše pro mě, protože to bylo jako pozdní podzim, skoro zima, takže už bylo strašně zima a my jsme se dostávali do nějakých těch právě, jak jsem říkal, útvarů, 3 baráky a kolem toho 20 kilometrů nikdo. Ten život těch vojáků, co tam jako vlastně procházeli tu službu, já jsem nikdy v životě nic horšího neviděl v podmínkách. Já si myslím, že ty v base v Gulagu možná měli skoro lepší podmínky.
4: Vzpomíná sbormistr operního sboru Národního divadla Moravskoslezského v Ostravě Jurij Galatěnko. V příbězích je teď třeba udělat přestávku na zprávy a po nich, jako vždycky, budeme pokračovat.
7: Vinohradská 12.
8: Zpravodajský podcast Českého rozhlasu.
7: Vinohradská 12.
8: Tým v čele s moderátorem Matějem Skalickým pro vás chystá každý všední den jedno aktuální téma.
7: Podrobně a v souvislostech.
8: Vinohradská 12.
7: Předpremiéra v 15:30 na Radiožurnálu.
8: A kompletní textový přepis od 6:00 ráno na webu i rozhlas nebo v aplikaci Můj rozhlas.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
1: Dvacet jedna hodina 30 minut. Čas zpráv a Moniky Vrchotové. Meteorologové varují před silnými bouřkami. Zítra mezi 11. a 16. hodinou by měly zasáhnout téměř celé Česko s výjimkou severozápadní poloviny země. Bouřky bude podle výstrahy doprovázet silný vítr do 70 km za hodinu, srážky do 30 mm a místy i kroupy. Zároveň na jižní Moravě dál platí zvýšené riziko vzniku a šíření požárů. Ředitele škol nově čeká delší příprava. Místo dosavadní stovky hodin budou muset absolvovat 250 hodin studia. Nový standard ministerstva školství pro ředitele škol se více zaměřuje na vedení lidí, řízení školy a řešení každodenních situací. Německo na základě množících se zpráv a informací od zpravodajců zvýšilo svůj stupeň bezpečnostní pohotovosti. Místo dosavadního abstraktního stupně tak nově platí vysoký stupeň ohrožení. V rozhovoru pro týdeník Welt am Sonntag to oznámil německý ministr vnitra Alexander Dobrindt. Terčem útoků podle něj může být německá infrastruktura, instituce, ale i jedinci. Ministr ale uklidňuje, že plány případného útoku na Německo jsou předem jasně rozeznatelné. Ve Velké nad Veličkou na Veselsku se konají horňácké slavnosti. Zítra je zakončí mše ve velickém kostele svaté Máří Magdalény, vystoupení dechové hudby a folklorní program u větrného mlýna v Kuželově.
7: Sport.
1: Slovinec Tadej Pogačar vyhrál po solovém úniku 14. etapu letošní cyklistické Tour de France. Je to jeho 4. etapové vítězství v letošním ročníku. Celkově tak má na průběžně 2. Dana Vingegaarda náskok 4 minuty a 30 sekund.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Obousměrně neprůjezdný Pražský okruh a kolona na D2 za Břeclaví. Pražský okruh je obousměrně neprůjezdný mezi Barandovem a Ořechem. Kvůli demolici nadjezdů by uzavírka měla trvat do zítřejších 11 hodin. Směrem z D1 je pro osobní auta odklon exitem 16, pro kamiony exitem 10. V opačném směru osobní vozy sjíždějí v exitu 19 a kamiony v exitu 26. Výrazné zdržení čekejte v ulicích Karlovarská a Bělohorská. Směrem do centra pojedete asi 35 minut. Ostatní objízdné trasy jsou průjezdné bez větších zdržení. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy opatrně za sjezdem na Břeclav. Na 49. kilometru se brzdí do dlouhé kolony kvůli omezení u Lanžhota. Fronta se sune asi 7 kilometrů a ztratíte okolo půl hodiny. Silnice 50 z Uherského Brodu do Brna. U Uherského Hradiště těsně za křížením s D55 naberete asi 10 minut, a to kvůli omezení u odbočky na Boršice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci bude převážně polojasno s teplotami kolem 16 stupňů. Zítra bude zpočátku polojasno, od západu postupně oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přehánkami. Místy i s bouřkami. Odpoledne a večer budou srážky ustávat. Nejvyšší teploty v Čechách 21 až 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 25 až 30 stupňů. Tolik zprávy. A pokračují příběhy 20. století.
2: Posloucháte příběhy 20. století.
4: Od mikrofonu opět zdraví Adam Drda. Posloucháte dnes vzpomínky hudebníka a sbormistra operního sboru Národního divadla Moravskoslezského v Ostravě Jurije Galatenka. Narodil se v lednu 1964 na Ukrajině, vyrůstal v Kyjevě, od roku 1998 žije v České republice. Jako hudebník sloužil během základní vojenské služby v armádním orchestru a popisuje podmínky u útvarů, kterých byl svědkem.
5: To, co jsem viděl tam, tak na to nezapomenu celý život. Protože to byli lidi naprosto obyčejní, takže jejich celý den vlastně byl tak. V 5 ráno je zvedali, oni šli pracovat, právě někdy v poušti něco budovat, nevím co, něco. Přitom tam neexistovaly žádné stroje a ta půda byla promrzla na metr. Jo, to znamená metr, v letě se to rozmrzlo, dál to byl led. Takže vůbec kopat tu země, ten kámen a to prakticky nešlo, ale prostě museli to dělat. Tehdy u nás byl takový poměrně smutný vtip, že Rudá armáda dokázala spojit čas a prostor, protože nám vlastně dali rozkaz kopat od plotu až do oběda. Takže vlastně úplně jedno co, hlavně kopat. No a právě tam ti lidi byli právě v 5 vzbuzení, takže šli pracovat do 7:30, v 8 měli snídaní, šli pracovat. Přivedli je na oběd, po obědě šli pracovat, v 5 večer je přivedli, v 6 měli večeří, měli volno hodinu a šli pracovat. A v 10 večer je přivedli a šli spát. A tak každý den 2 roky. Ale oni přišli do toho baráku, který tam elektřina, nebo všechno bylo přes elektřinu, všechno přes ty generátory dieselové. A vlastně vytápělo se to jenom 3x denně, pokud se připravilo jídlo. Jo, takže zapínali to topení ráno, poledne a večer. Na noc se to vypínalo. Teďka ti vojáci byli přivedeni v 10 večer. Teplota v té kasárně byla kolem nuly. Venku bylo minus 30-40. Oni se svlekli do prádla a lehli pod peřinu. A za 5 minut spali. My jsme nocovali ve stejné kasárně. Nám vydali 2 navíc jako peřiny. My jsme se neslíkali ani nevyzouvali, takže v těch vrchních, těch úplně svršcích, vylezli pod tří peřiny a klepali jsme se do rána, nemohli jsme usnout. Pochopit, jak tito obyčejní lidi dokážou toto vydržet a normálně jakože spát v těchto podmínkách, já jsem nedokázal. A nic jiného než tohle, toto ani prakticky neviděli, protože kolem 20 kilometrů nebylo ani živačka. Takže pak jsem na konci svého vlastně té vojny, já jsem onemocněl a skončil jsem ve špitále a hodně škaredě jsem onemocněl a tam skoro šlo mi o život. A viděl jsem vlastně tam kolem sebe ti lidi, kteří vlastně byli přiváženi takhle z těch, u nás se tomu říkalo sloužit na tečce, točka někde, prostě v té, nemělo ani název, nic, to prostě nějaké číslo toho útvaru. Oni prostě byli permanentně v těch špitalech, takže po dvou měsících nemohli je vylečit, takže poslali zpátky a týden na to oni byli zase v tom špitale, než je třeba komisovali úplně do civilu, protože už nebyli schopni žádného to. Víte, to bylo strašné, protože my jako vojáci my jsme hráli i pohřby. A právě tam jsem viděl tolik oběšenců, kteří nebyli schopni nic takového přežít, kteří odsloužili rok a půl a se oběsili. Nebo utíkali a zmrzli někde v poušti, protože nebyli schopni se dostat nikam. A to jsme hráli skoro každý týden. Tak tam si člověk opravdu uvědomí všechno o svém životě, o tom vlastně a dáváte si pak opravdu otázky, co to je za stát, co to je za vlastně, v čem je smysl toho všeho a tam už si opravdu dáváte otázky, co to je za Sovětský svaz a co to je vlastně za vedení, za velení, které něco takového může vůbec podporovat. A pokud třeba někdo nevydržel a třeba nějakého poddůstojníka, kterého tam torturoval, tak prostě vytáhl na něj zbraň a šel sedět, takže odseděl nějakých 5, 7, 10 let a vracel se ještě dosloužit zbytek té své služby.
6: A byl to záměr toho režimu to takhle dělat, anebo to prostě byla jeho vlastnost?
5: Já si myslím, že
6: vlastnost těch lidí.
5: Obojí, protože opravdu ten člověk, který tímhle prošel a byl schopen to akceptovat, tak on to prováděl vlastně tím dalším to též. On byl schopen poslouchat, on byl schopen dělat stejné věci. On vlastně se skoro mstil těm ostatním tím, že on tím prošel a vlastně bral to za normu a považoval to za normální. A já si myslím, že často už se tomu vrcholovém velení se vymýkalo z rukou, ale rozhodně to bylo podporované, protože většina těch, kdo se tomu odporovala, tak byla zlomena. A pokud jste nějakým způsobem nesouhlasil s tím, tak vlastně jste zmizel, nikdo nevěděl, kdy, proč a jak. Myslím si, že ten záměr byl naprosto jistý. Tehdy asi jsem si to natolik neuvědomoval, ale ta nějaká moje celoživotní zkušenost a to, co vidím teďka, jakým způsobem se Putin chová ke svému národu a kolik umírá na Ukrajině naprosto zbytečně. Já už nemluvím o tolik, kolik Ukrajinců zabili zbytečně, ale kolik těch Rusů tam umírá. A naprosto v pořádku, v pohodě a skoro dobrovolně. A vidím to, čím vlastně na vojně procházela naše generace.
4: Z povinné vojenské služby se Jurij Galatenko vrátil v roce 1985. Byl znovu v Kyjevě, snažil se navázat na studium, na hudební akademii, žít normální život.
5: Musím říct, že celkově, jak jsem se vrátil, tak lapali jsme po dechu a to jsme vůbec jako, na té vojně nestříleli, nikoho jsme nikdy jako po lidech nestříleli, nezabíjeli nikoho. Ten návrat do civilu byl poměrně drsný, protože to chování toho člověka, jak jsem popisoval, že máte pocit, že musíte se chovat skoro jak trestanec, protože pokud se nebraníte a nějakým způsobem obraně neutočíte, tak v civilu to je přesný opak a několik měsíců jsem byl pořád permanentně ve střehu. Proto naprosto chápu lidi, kteří se vrací z války a pak nejsou schopni vůbec zapasovat do normálního života. To, jak to bylo v americké armádě, co prožívali ti vlastně váleční veteráni a vlastně nebyli schopni se zaradit do normálního života. A možná proto spousta mých kamarádů, co se vracelo, naštěstí živým a ještě z Afghánistánu, tak také často nedokázali naprosto normálně zapadnout do obyčejného života. V člověku se najednou objeví, že třeba nějaké takové sadistické sklony, tak většinou skončili opravdu v kriminále nebo měli nějaké psychické potíže vůbec se zaradit do života. A znám kolik případů, že vlastně spáchali sebevraždu už takhle prostě během, já nevím, po 5 letech návratu z Afghánistánu a nikdo jako nemohl pochopit, jak, že to nejhorší vlastně mě prožili tam a vrátili se. A jako proč, jaký důvod a tak. Já jsem to v žádném případě neměl nic takového ve své službě, ale i já jsem vnímal, že ten návrat, no okrom toho, že jsem se vrátil do akademie a teď já jsem si prostě vzpomínal na nějaká známá slovo, vůbec jsem netušil, jestli jsem nepřišel sluch nebo vůbec. První půl rok aj na té akademii byl poměrně jako těžký vůbec zpátky zařadit do normálu, do toho života. Ale říkám, já jsem neměl ani desetinu toho, co zažívali ti, co se vraceli z Afghánistánu. Takže třeba pokud jenom takový oslí můstek na tu válku, tak Rusové se mají na co těšit, až se jim ti vrazí a násilníky budou se vracet do normálu, do života. Až teprve to teprve bude. Což možná a nějakým způsobem možná, že budou utíkat od Putina do Evropy a to také nějak není růžový pohled na tohle toto.
2: Posloucháte příběhy 20. století.
4: V dubnu 1986 došlo k havárii černobylské jaderné elektrárny. Reakce sovětských míst byla sovětská. Neschopnost kombinovaná s neúctou k lidskému životu, zamlčování, utajování. Hudebník a sbormistr Jurij Galatenko se ještě vzpamatovával z vojny.
5: Snažil jsem se zapomenout, protože opravdu rok nebo rok a půl jsem v hruze se mi zdávali sny, že mě zase berou do armády a že jsou ztraceny nějaké moje všechny doklady a já nejsem schopen dokázat, že už jsem tam byl. Veškeré moje snahy byly zapomenout na to, co nejdříve, vytisnit to z mozku, z života a prostě pokračovat zase tím hudebním životem a tam už jsem se potkal se svou budoucí manželkou a tak dále, takže no a vlastně půl rok na to vypuchl Černobyl, že? A já jsem prorandil veškerou tu vlastně tu nejhorší dobu v Kyjevě a my jsme vůbec nic nevěděli o tom Černobylu, že jak je to nebezpečný. Zapíralo se, tutlalo se to. Takže je to vlastně půl rok po mém návratu z té vojenské služby. Já jsem tam asi, protože my jsme prorandili v parcích Kyjeva, takže jsem chytil asi ty největší dávky aj vlastně toho, protože Kyjev je 90 kilometrů od Černobylu. A vlastně první ty větry byly vlastně takovým jihovýchodním směrem, což právě byl směr na Kyjev. Takže ten největší mrak asi táhl přes Kyjev.
6: A jak si konkrétně na tu událost tedy pamatujete?
5: No zrovna v ten výbuch, já jsem byl v Moskvě, to jsme právě jeli na nějaký zájezd, já už si nespomínám proč a tak, a já jsem volal své budoucí manželce, my jsme tehdy byli seznámeni, co já vím, 2 měsíce, a já jsem jí volal, že tady prostě jsem zaslechl nějakou zprávu, že něco jako, že se stalo v Černobylu a tak dál, jestli to je pravda. On povídal, že vůbec o ničem neví, takže okamžitě jsem volal rodičům a ti vůbec nevěděli o ničem. A teď to byly nejteplejší dny, pamatuju toho jara, takže oni povídali, jak se opalujou prostě skoro u Dněpru a všechno možný. Já říkám, to není možný. Já jsem zaslechal vlastně v podstatě žádná nějaká oficiální zpráva vůbec, takže my jsme vysílali na televizi a vlastně nic, jenom takové nějaké kuse zprávy. A teprve, jak jsem se vrátil po 2 dnech, protože my jsme byli asi 3 dny v té Moskvě a vrátili jsme se do Kyjeva, tak začali jsme pátrat po tom, že asi opravdu se něco stalo, ale vlastně vůbec se nemusíme ničeho bát, že to je všechno zažehnané, že tam se prakticky nic nestalo a máme být v klidu, hlavně žádná panika. A teď my jsme viděli a vlastně zeslechli to, jak z Kyjeva najednou začaly utíkat všechny rodiny těch papalašů, těch komunistických předáků. A teď jsme říkali, jak je to možné, že to prostě úplně šílené kolony a všichni zdrhají z Kyjeva. A teď my jsme začali tušit, že asi něco jako není v pořádku. A teď začínali prostě úplně nějakou tou poštou vnitřní, že opravdu se asi něco stalo hroznýho a co teďka máme dělat. A teď ta policie začala jako kontrolovat ty výjezdy ze města a nějaké ty kolony brzdit nebo jako vracet ty lidi. A vlastně hromadná panika se nestrhla, protože vlastně nikdo nic nevěděl. Chodili nějaké sluchy, nějaké prostě zprávy, ale vlastně nic oficiálně, nikdy jsme se ničeho nedozvěděli. Já jsem říkal, no tak prostě všichni ostatní normálně žijou a v podstatě až po půl roce potom, jak začali vydávat, že nesmíme jíst hříby, že nesmíme sbírat, nesmíme chodit tam něco. A teď jsme se dozvěděli, že vlastně začali evakuovat tu 30-kilometrovou zónu a vlastně nechápali jsme proč, vždyť se nic nestalo, vždyť si říkalo, že nic se neděje. Jasně, že žádné nějaké zprávy z Evropy vůbec k nám se nedostávaly, ta železná opona naprosto fungovala bezpečně. A teď začaly se šířit zprávy, že spousta nějakých lidí vlastně se vtrhávali v ty opuštěné budovy, z kterých lidi byli odstěhováni, vlastně nesměli s sebou nic vzít a teď chodili, kradli tam prostě všechno, co našli. A vlastně pak jsem si po letech uvědomil, že jasně vlastně, jak to všechno tam nakradli a vlastně kde to skončilo. To znamená, oni to okamžitě prodávali a lidi to kupovali, vůbec netušili, co vlastně do baraku si nastěhovali. Pak přišli na ty trhy a tak, nějaké nařízení, že nesmí se ty houby sbírat a teďka začali, jako, že měli bychom nějaké ty jodo, nějaké přípravky. To všechno bylo tak po půl roce, po roce. A teď zpětně my jsme začali jako vnímat, že asi se něco stalo a teď já jsem zjistil a dozvěděl jsem se, že u mé kamarádky manžel vlastně byl v první dny tam poslán vůbec bez žádných nějakých ochranných pomůcek. On byl buď dobrovolním hasičem nebo něco a teďka já tam prostě poslali bez ochranných pomůcek a on půl rok na to onemocněl a teďka je nějakou rakovinou, na rok na to on zemřel. Já jsem vlastně se oženil v prosinci 86, rok po návratu z vojny, půl rok po Černobyli. A teď vlastně moje žena v roce 87 potratila. A teď se mi začaly vlastně se spojovat nějaké takové věci, že jestli to nebylo o Černobylem. A teď nemáte žádnou šanci vůbec to zjistit, nebo a co bude dál a co je vlastně s tím dalším životem, okrom toho, že jsem pokračoval ve studiu na akademii.
4: Důsledky havárie a následné zvýšené radioaktivity jsou pro odborníky z pochopitelných důvodů obtížně zmapovatelné. Odhaduje se, že způsobila smrt několika tisíc lidí. Ptali jsme se i v té souvislosti Jurie Galatenka, jak to bylo na Ukrajině s informacemi, třeba s příjmem západních rozhlasových stanic. Dali se naladit?
5: Ne. To byly rušičky vůbec těch všech. To znamená, pokud někdo byl schopen chytat nějaké ty západní rádia a tak, to měli mít nějaké skoro u nás zakázané přístroje, které by byly s nějakým zesilovačem a tak dál. A většinou pak jsem se dozvídal později, že většinou někdo pak to opisoval a samo tiskem se to prostě nějakou černou poštou se rozesílalo po známých, ale jinak normálním přístrojem, který byl oficiálně možný zakoupit v Sovětském svazu, žádný nechytal nic takového. Ty rušičky fungovaly natolik spolehlivě, že tam neproklouzla myš. A tím, že jsme moc neměli šanci vůbec za tu železnou oponu vyjet na západ, tak vlastně my jsme byli odříznutí naprosto spolehlivě a schválně tím komunistickým. Takže právě pokud někdo se mě ptá, jak to bylo, jestli to bylo takhle tvrdý, jak Československo to u nás, tak říkám, že opravdu moc Evropa netuší, jak opravdu měli jsme odříznutý všechno a nakolik to bylo tvrdší. Já si vzpomínám, že já prakticky vůbec o tom, že existovali takové lidi, kteří tam něco opisovali, to bylo už o hodně později, jak se začalo to tom Gorbačovi se otevírat. Zpětně jsem se dozvídal o tom, co všechno vlastně už v té době existovalo. Přicházela nějaká hlasnost, co Gorbačov tedy a nějaká perestrojka a to všechno. Ale většina prostého lidu na to nadávala, nechápala, k čemu to je a vůbec nebyla schopná ani to přijmout. Takže my jsme byli naprosto ve váku.
4: Říká hudebník a sbormistr Jurij Galatenko. Po studiích vedla jeho první cesta ze Sovětského svazu do Československa. Přijel do Bratislavy a potom do Brna a snažil se navázat družbu s místními pěveckými soubory. Potíž byla v tom, že přijel pár týdnů po 17. listopadu 1989. Neuměl česky, neuvědomoval si, že země je stále okupovaná sovětskou armádou, které se všichni chtějí zbavit. A když začal mluvit o družbě, lidé se na něj dívali, jako by spadl z Marsu, tak to říká sám. V roce 1998 se do České republiky po jisté dobrodružné cestě přestěhoval natrvalo. A jak už několikrát zaznělo, žije a pracuje v Ostravě. Jaký je život mimo vlast?
5: Pro cizince kdekoliv je to hodně těžký. Člověk, který neemigroval, to moc nemůže pochopit, co člověk prožívá. Nelituju toho ničeho, nešel jsem za lepším životem, šel jsem za práci, za možností sebe realizovat. Kdyby se mi to nepodařilo, třeba říkám po roce, co jsem tu nacházel, šel bych pryč. To opravdu v žádném případě nešel jsem za penězma nebo za nějakým lepším životem. To nikdy mě nezajímalo. A věděl jsem podle svých rodičů, že hudebník nemůže nikdy spoléhat na to, že bude se mít dobře, co se týče peněz. A viděl jsem naprosto příklad svých rodičů, kteří dřeli celý život a vlastně neměli skoro nic, ale ta jejich duchovní stránka, že celý život dělali to, co milovali, pro mě bylo asi to nejdůležitější.
4: V interview pro Paměť národa mluví Jurij Galatenko i o tom, že během života získal mnoho ruských přátel. Po ruské agresi na Ukrajinu se mu přestali ozývat. Válka nepřekvapivě ovlivnila dlouhodobé vztahy a dlouhodobá přátelství, a to i v České republice.
5: Nějakou dobu mě to nedávalo jako klid, pokoj a myslel jsem na to. Možná, že ani nechci si to nějak vysvětlovat. Vnitřně jsem si to rozdělil na dvě části. Je to takové pšt trosí chování, když strčím hlavu do písku, tak vlastně nic se neděje. A ti lidi buď se bojí, nebo až tolik se jí to netýkalo a nechtějí to nějakým způsobem řešit. A to je ta spíše pro mě lepší variant. Na tu horší nechci myslet, to vůbec mě ani nezajímá. Protože, víte, to je nejenom tím, že to jsou lidi, kteří jako v Moskvě a v Rusku. Já tady mám vlastně ve svém sboru kamaráda, můžu to takhle říct, Rusa, který, když byla anexe Krymu, tak je můj jako podřízený u mne ve sboru, který oslavoval, přinesl šampaňské, že konečně ten Krym byl anektován. Jasně, že se mi to doneslo. Já jsem si myslel, že už s ním nikdy nepromluvím. A musím říct, že každý den, pokaždé, kdy vchází do mé kanceláře, je mi úzko a trénuju si ten vnitřní pocit, že nebudu se chovat, jakým způsobem Rusové chovají. Že prostě si tu lidskost budu nějakým způsobem minimálně trénovat. On osobně za to nemůže. Vím, že podporuje Putina, vím to jistě. Hodně dlouho jsem řešil, jestli mám s ním vůbec mluvit. Třeba několik kamarádů tady, Slováků, Čechů, kteří podporují Putina, jsem přestal s nima vůbec komunikovat, mých nejbližších kamarádů. On ví, že nesmí o tom mluvit, dokonce já.

0: organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.
1: Bruselské chlebíčky.
2: Průvodce kuchyní evropské politiky a jejím zákulisím.
1: Chcete poznat detaily diplomatických vyjednávání?
2: Nebo zjistit, co si státníci řekli po vypnutí mikrofonu?
1: Poslouchejte podcast Bruselské chlebíčky.
2: Každé pondělí v aplikaci Můj rozhlas CZ.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
3: Radioservis představuje
4: audioknihu Lukáše Balabána Román pro pitomce.
5: Budeš humanitně založený intelektuál, protože my v Ránovi milujeme utrpení.
4: Autobiografická próza o bolavém a nepatřičném dospívání a hledání vlastní cesty.
5: Když se lidi mají moc dobře, nic dobrýho nevytvořej.
4: Román pro pitomce. Audioverzi prvotiny Lukáše Balabána dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
6: Radiožurnál, 10 hodin večer. Zprávy má Adéla Burešová.
7: Maďarský prezident Čujok podepsal dodatek ústavy a skončí ve funkci. Vláda v pondělí projedná navyšování důchodů. Fotbalisti Anglie a Francie budou hrát na mistrovství světa o bronz. A zítra se postupně zatáhne, může pršet, místy se objeví i bouřky. Nejvyšší teploty až 25 stupňů, na východě republiky až 30.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
7: Maďarský prezident Tamáš Šujok skončí ve funkci. Na sociální síti oznámil, že nemá jinou možnost, než podepsat dodatek ústavy, který ukončí jeho mandát. V pondělí ho schválili poslanci vládní strany TISA ústavní většinou. Podle nich má přispět k obnovení demokracie a právního státu po dlouholeté vládě strany Fidesz.
8: 17. dodatek ústavy je podle končícího prezidenta Šujoka zlomovým bodem v maďarské ústavní demokracii a prý nabourává ústavní hodnoty. Premiér Péter Maďar odchod Šujoka přivítal. Zmizí tím prý poslední překážka naplňování vůle maďarských voličů. Maďar potvrdil, že prezident dokument podepsal a od pondělí jeho pravomoci převezme šéfka parlamentu Agnes Forsthoferová. Do 30 dní pak parlament musí zvolit novou hlavu státu. Ladislav Novák, Radiožurnál.
7: Návrat k vyšší valorizaci penzí vláda teď prosazovat nebude. V pondělí ale projedná novelu o navyšování penzí. Nově by se mohl zvedat důchod každých 5 let o 500 korun lidem od 80 let a ne od 85 jako doteď.
9: Návrh počítá i s tím, že by pracující seniori měli mít opět nárok na navýšení penze, říká ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO.
10: Mohou pracovat klidně týden nebo 80 dnů a vždycky se jim to připočte k řádné valorizaci.
9: Naopak se nepočítá s avizovaným zastropováním důchodového věku na 65 let ani se zohledněním inflace a růstu mest. Opozice návrh kritizuje. Třeba bývalému šéfovi ministerstva práce Marianu Jurečkovi z KDU-ČSL vadí, že se přidává všem plošně a ne cíleně těm, co to potřebují.
11: Pak to udejme opravdu třeba přes zvýšení příspěvku na péči, přes větší dostupnost sociálních služeb, odlehčovacích služeb.
9: Podle Juchelky ale vyšší důchody celkově sociálnímu systému uleví. Krištof Jiřík, Radiožurnál.
7: V bývalém koncentračním táboře Romů a Sintů v Hodoníně u Kunštátu na Blanensku archeologové odkrývají pozůstatky vězeňských baráků. Nalezli třeba nábojnici nebo knoflíky z vězeňského oblečení. Mezi lety 1942 a 45 táborem prošlo skoro 1400 lidí, 207 jich tam zemřelo. Pokračuje Tomáš Pancíř z katedry archeologie Západočeské univerzity v Plzni, která se na výzkumu podílí.
12: Každý takový nález nás posouvá, co se týče toho poznání každodenního života toho areálu v období válečném. Tohle jako úplně plnohodnotně historicky podchycené být nikdy nemůže, jaké vlastně procesy tady probíhaly, ale jakmile se zde dělá výzkum, tak skutečně takovéto předměty nacházíme a díky tomu si můžeme udělat obrázek.
1: Sport.
7: Fotbalisti Anglie a Francie se už za hodinu utkají o bronz na mistrovství světa. Angličané v semifinále prohráli s Argentinou, přitom ještě v 85. minutě vedli o gól. O to víc jsou svěřenci německého trenéra Tomase Tuchla zklamaní.
13: Nikdo z nás ani z Francouzů nechtěl hrát zápas o bronz. Měli jsme o den méně na regeneraci než soupeř, ale přistoupili jsme k tomu zodpovědně a profesionálně. Oklepali jsme se z toho.
7: Zápas si můžete poslechnout v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport.

0: Finále se pak bude hrát zítra od 21 hodin. Nastoupí v něm Argentina proti Španělsku.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Uzavřený Pražský okruh a kolona na D2 u Břeclavi. Pražský okruh je obousměrně uzavřený v úseku mezi Ořechem a Barandovem. Celou noc tam budou demolovat dva nájezdy. Odklon dopravy pro osobní auta směrem z D1 je v exitu 16 Barandov, od letiště se sjíždí exitem 19 Ořech. Objízdné trasy už začínají být plynule sjízdné, kratší zdržení čekejte jen na Bělohorské směrem do centra. Na dálnici D2 ve směru z Brna do Bratislavy stále popojíždí kolona za sjezdem na Břeclav. Brzdit se začíná na 51. kilometru a 20 minut budete popojíždět až k omezení u Lanžhota. Na Pražském okruhu ve směru k D1 zbystřete za Černým mostem. Na kilometru 62 silničáři stáhli provoz do jednoho jízdního pruhu kvůli opravě vozovky. Je to bez kolony. A drobné zdržení naopak naberete na silnici 50 u Uherského Hradiště na Brno. Za sjezdem z dálnice D55 se sune fronta k omezení u odbočky na Boršice. Tady ztratíte asi 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: V noci bude převážně polojasno s teplotami od 18 do 12 stupňů. Zítra se od západu postupně zatáhne, občas se objeví déšť nebo přehánky, místy taky bouřky. Odpoledne a večer má oblačnosti i srážek ubývat. Teploty v Čechách vystoupají až na 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku bude až 30. To byly zprávy. A pokračuje večerní radiožurnál s Michalou van Erne.
3: A s další zmínkou, Třinec čím dál víc při revitalizaci parků nebo odpočinkových míst ve městě používá mlatové povrchy. Méně kumulují teplo a lépe zadržují vodu. Za chvíli se vydáme na jedno z třineckých sídlišť.
1: Víkendový radiožurnál
4: a Michaela van Erne.

0: To byl Ray Dalton. Méně přehráté dlažby a víc barev. Třinec mění při revitalizaci odpočinkového prostoru na sídlišti Lišbice beton za takzvaný mlatový povrch, který víc propouští vodu, a šedivé betonové zítky chce nabídnout street artovým umělcům.
1: Tady místo toho vybitého betonu bude stejně jako kolem dokola mlatový chodníček z přírodního mlatého jakoby kamene. To je vlastně ten mlad.
2: Říká mi stavbyvedoucí Adam Morozek. Stojíme u malého kruhového parčíku mezi panelovými domy. Okolní chodníky jsou rozpálené, po mlatu není problém chodit na boso.
1: Hlavně ta výhoda je opravdu to, že by se to nemělo rozpalovat. Neměli by se vlastně do toho ani tvořit kole, protože jsme tady teďka jezdili se 7-tunovým autem a jak se můžete vidět, koleje nevznikly. Takže pevnost to má dobrou.
2: Město chce mlatové povrchy používat čím dál více právě kvůli menšímu přehřívání a taky lepšímu zadržování vody, která se do podkladů prostě vsákne.
3: Po dešti se netvoří kaluže, je takový příjemný jak na pohyb, tak i na vlastně pohled, takže má to své výhody a samozřejmě je to i ekonomicky výhodnější.
2: Říká mluvčí města Stanislav Češlar. Cena materiálu na trhu je podobná, položení dlažby ale vyjde dráž. Nevýhodou mlatových povrchů ale může být potřeba častější údržby nebo menší únosnost, proto nejde použít všude.
3: V případě, že by bylo potřeba příjezdu například sanitních vozidel nebo hasičských vozidel, tak samozřejmě ta zamková dlažba je taková pevnější, únosnější.
4: Tady vlastně to prostranství lemuje taková, dá se říct, skulptura, taková betonová zítka z nějakého odlevaného betonu.
3: Je to opravdu ideální místo pro ty uliční nebo pouliční umělce, jak se jim říkat. A toto je jedno z míst, kde bychom rádi nabídli prostor k té realizaci.
2: Město ve spolupráci s ateliérem Třinecké knihovny chce street artovým umělcům nabídnout další legální plochy, třeba některé rozvaděče osvětlení. Z Třince František Kuča, Radiožurnál.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Maggie Reilly, s vámi je Radiožurnál. Za necelou hodinu začne na fotbalovém mistrovství světa utkání o bronz mezi Francií a Anglií. Oba týmy prohrály na letošním světovém šampionátu až v semifinále. Anglie nestačila na Argentince 1-2 a Francie prohrála se Španělskem 0-2. Víc informací nejen o fotbalovém mistrovství světa přidá sportovní přehled, který připravil Lukáš Michalík. Dobrý večer.
1: Krásný večer. Sport. Francie bude usilovat o třetí medaili na světovém šampionátu v řadě. Anglie zabojuje o teprve druhou v historii. Poslední zápas na lavičce národního týmu odkoučuje Didier Deschamps, který vede Francii 14 let. Oproti semifinále udělal hned 7 změn v sestavě. Největší hvězda a kapitán Kylian Mbappé, bojující na dálku s Argentincem Messim o nejlepšího střelce turnaje, ale v základní jedenáctce nechybí. Pokračuje Deschamps.
2: Je k dispozici, i když na kratší čas než obvykle. Kylian ale nepotřebuje žádnou speciální motivaci. Nicméně takovýto individuální úspěch má na dosah, víme to všichni. Ovlivňuje nás ovšem daleko víc věcí, není to úplně běžný zápas. Je lepší být třetí než čtvrtý, já bych si to jako trenér přál. Udělám pro to všechno a náš kapitán také.
1: Sedm hráčů v základní sestavě vyměnil i trenér Angličanů Thomas Tuchel. Jen mezi náhradníky jsou třeba kapitán Kane i klíčový záložník Bellingham. Duel Francie-Anglie odvysílá v přímém přenosu Radiožurnál Sport. Radiožurnál nabídne pravidelné vstupy. Zítra je pak na programu finále mezi Argentinou a Španělskem. Vítězství ve 14. etapě cyklistické Tour de France díky útoku v závěrečných kilometrech připsal Slovinec Tadej Pogačar. Ten navýšil svoje celkové vedení. Před průběžně druhým Dánem Vingegaardem má náskok 4 minuty a 30 sekund. Pogačar vyhrál na letošní tour po čtvrté. Dálkařka Kristýna Záhořová získala druhý dorostenecký titul pro Česko na mistrovství Evropy. V Rijeti skočila rekord šampionátu 647 cm. Tím taky vylepšila 23 let staré národní maximum Denisy Helceletové. Záhořová vyhrála už kvalifikaci a ve finále byla po nejdelším pokusu chvíli v napětí.
3: No, já jsem si upřímně myslela, že mám nezdařený pokus. A pak jsem najednou viděla, že se to měří, tak jsem byla jako, co se to stalo, protože jsem viděla, že to bylo daleko a najednou 647 a bylo to fakt jako neskutečný. Já si myslím, že jsem byla psychicky docela dobře připravená, takže jsem si nic z toho nedělala, že tam jdu z prvního místa a říkala jsem si, že se nechám překvapit, jak to dopadne.
1: Záhořová tak navázala na zlatého kladiváře Josefa Pazderu. Celkem dnes získali atleti na dorosteneckém mistrovství Evropy 8 medailí. Lando Norris skončil v dnešní kvalifikaci na velkou cenu Formule 1 v Belgii na třetím místě. Kvůli penalizaci za použití nové elektroniky ale bude v zítřejším závodě startovat až 12. místa. Nejrychlejší byl v kvalifikaci lídr šampionátu Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu, druhý skončil Max Verstappen. A český basketbalový reprezentant James Kárník se vrací do rodné Kanady. 28-letý podkošový hráč uzavřel smlouvu do konce sezony se svým bývalým klubem Vancouver Bandits.
0: Lukáš Michalík nás zasvětil do sportovního dění. Moc děkuji a hezký večer.
1: Díky, naslyšenou.

0: Letní autoškola radiožurnálu.
1: V čem za volantem nejvíce tápeme?
0: Na co bychom si měli dávat větší pozor?
1: Radiožurnál připravil z nejčastějších dotazů řidičů letní seriál, a to ve spolupráci s dopravní policií.
0: Jedna minuta denně,
1: jedna otázka,
0: jasná odpověď.
1: Zapojte se i vy a pomozte nám společně dělat české silnice bezpečnější.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Poznejte díky radiožurnálu Bílou vránu mladou policistku Filoménu, pocházející z rodiny známých gangstrů. Nechte se vtáhnout do současného Londýna, kde se střetává policejní práce i gangsterské vazby. Může se člověk opravdu vymanit z prostředí vlastní rodiny? Komu vlastně může věřit? Knihu Bílá vrána od mistra současného psychologického thrilleru Michaela Robofama dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu. Jsou tu zprávy a Adéla Burešová.
1: Prezident Petr Pavel oznámí svou případnou opětovanou kandidaturu na prezidenta ve vhodném čase příští rok. Řekl to dnes v exkluzivním rozhovoru pro radiožurnál na festivalu Colors of Ostrava. Pavel řekl, že volby jsou za rok a půl a i ostatní kandidáti by měli vědět, na čem jsou a měli mít čas na kampaň. Pavel taky odmítl, že by kampaň dělal už teď, jak říkají někteří koaliční představitelé. Předseda frakce Konzervativní unie CDU-CSU v německém spolkovém sněmu Jens Spahn odstoupil z funkce. Svou rezignaci reagoval na kritiku, že se svým partnerem využil možnost náhradního mateřství. Jejich dítě porodila náhradní matka ve Spojených státech. V Německu je přitom náhradní mateřství zakázané, mimo jiné právě kvůli odporu Spahnovy strany CDU. Kritici proto politika obvinovali z pokrytectví. Francouzská armáda ještě letos vytvoří letku špionážních a bombardovacích dronů. V rozhovoru pro deník Le Figaro to potvrdil generál Dominique Tardif. Francouzské letectvo tak reaguje na využití bezpilotních prostředků ve válkách na Ukrajině i na Blízkém východě. A dnes je to přesně 135 let, kdy v Česku začaly jezdit elektrické tramvaje. Provoz začal v Praze v roce 1891 na trati, které se říkalo Křižíkova elektrická dráha. Byla 766 metrů dlouhá a vedla z Letné k parku Stromovka. Trať byla postavená hlavně jako zkratka a technická atrakce, která fungovala jen v letní sezóně. Sport. Už za půl hodiny začne souboj o třetí místo na fotbalovém mistrovství světa mezi Anglií a Francií. Duel nabídne v přímém přenosu radiožurnál Sport. Na radiožurnálu uslyšíte pravidelné vstupy. Kvalifikaci na velkou cenu Formule 1 v Belgii vyhrál Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu. Druhý skončil Max Verstappen. Na třetím místě dojel úřadující mistr světa Lando Norris. Ten ale bude v zítřejším hlavním závodě kvůli penalizaci startovat až z 12. místa.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Uzavřený Pražský okruh a kolona na D2 u Lanžhota. Pražský okruh je obousměrně neprůjezdný mezi Barandovem a Ořechem. Kvůli demolici nadjezdů by uzavírka měla trvat do zítřejších 11 hodin. Směrem z D1 je pro osobní auta odklon exitem 16, pro kamiony exitem 10. V opačném směru osobní vozy sjíždějí v exitu 19 a kamiony v exitu 26. Všechny objízdné trasy už jsou díky slábnoucímu provozu sjízdné plynule. Na dálnici D2 směrem z Brna do Bratislavy stále popojíždí kolona za sjezdem na Břeclav. Je to kvůli omezení u Lanžhota, kde se projíždí jen jedním pruhem. I tady už ale provoz slábne a zdržení je okolo 10 minut. Na dálnici D46 z Olomouce do Vyškova zbystřete za sjezdem na Prostějov sever. Na kilometru 26,5 překáží v pravém jízdním pruhu sražená srna a kamiony tam musí vybočovat do levého. A čerstvou nehodu čekejte na silnici 62 v Ústí nad Labem směrem na Děčín. Za Mariánským mostem se srazila dvě osobní auta a projíždí se pomaly kolem nich. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme zpočátku polojasno, postupně ale bude na celém území zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. Místy se objeví taky bouřky. Odpoledne a večer pak bude srážek ubývat. Nejvyšší teploty v Čechách kolem 25 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku můžou vystoupat až k 30. Tolik zprávy. A pokračuje večerní radiožurnál s Michalou van Erne.
4: Z hudby si dopřejeme třeba kapelu Činasky, Erika Klepna a nebo právě teď Eňu. Hezký večer.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

Utkání, které nechce nikdo hrát. Tak francouzská média píší o utkání o třetí místo na fotbalovém mistrovství světa. Zápas mezi Francií a Anglií odstartuje za pár desítek minut. S jakou motivací do něj nastoupí Francouzi, kteří už se viděli ve finále? Právě na tuto otázku odpovíme za chvíli s naším zpravodajem, který je v centru Paříže. Teď Eric Clapton.

0: Posloucháte Radiožurnál. Přibližně za 20 minut začne v Miami boj o třetí místo na fotbalovém mistrovství světa. Proti sobě se postaví týmy Anglie a Francie. V centru Paříže je náš zpravodaj Martin Balucha. Dobrý večer.
1: Taky zdravím, hezký večer.
0: Francouzi se už tedy viděli ve finále světového šampionátu. Jaký je i v této souvislosti v centru Paříže zájem o zápas o třetí místo?
1: No je pravda, že je to zápas s takovým hořkým nábojem. Samozřejmě je možné, že se to promítne trošku do toho zájmu o sledování zápasu přímo v centru Paříže. Já jsem teď v oblasti Grand Boulevard, nedaleko opery. Tady je spousta barů, restaurací, kde se právě lidé, fanoušci dívají na ta fotbalová utkání fotbalového mistrovství světa. Tady je takový bar s otevřenou zahrádkou, je tady několik velkoplošných obrazovek a poměrně je ten bar, nebo spíš ta restaurace zaplněná. Vidím tady u stolů několik dresů, respektive fanoušků v modrých dresech. Teď kolem mě prošly dámy v dresu Mbappého, tedy kapitána francouzského celku. Samozřejmě stále je ten stejný režim, to znamená, že bary a restaurace během toho fotbalového šampionátu jsou otevřené do 2 hodiny noční. I to z toho důvodu, že vlastně je to jediný způsob, jak sledovat ta utkání tady v Paříži, protože tady nejsou velké fanzóny, třeba na bulváru Champs-Élysées, které byly v minulosti, tak nejsou. Teď jsou tady otevřené bary a vlastně je to skutečně jedna z těch mála příležitostí, jak sledovat v centru Paříže toto fotbalové utkání.
0: Francouzská média píší o tomto utkání jako o zápase, který nechce nikdo hrát. Jsou pro Francouze dostatečnou motivací bronzové medaile?
1: Je to přesně jak říkáš, samozřejmě, že cíl Francouzů byl trošku jiný, dostat se do finále. Na druhou stranu je to tak, že to dnešní utkání stále nabízí ještě několik motivací. Jedna velká příležitost je pro kapitána týmu, pro Kyliana Mbappého, který se stále může stát nejlepším střelcem celého turnaje, podobně jako při mistrovství světa před 4 lety v Kataru, tam taky byl tím nejlepším střelcem. Stejně tak má dobře nakročeno i teď, ale pořád v té tabulce střelců má trošku lepší výchozí pozici Argentinec Lionel Messi, který má k tomu ještě v té tabulce nebo v tom zápisu 4 rozhodující přihrávky, takže to je jedna motivace, řekněme, osobního rázu pro kapitána Kyliana Mbappého. Zároveň je to taky důležité utkání z toho důvodu, že po 14 letech u reprezentačního týmu končí na lavičce trenérské Didier Deschamps. Je to vlastně pro Francouze, dá se říct, hrdina, protože on stál právě v uplynulých letech za těmi velkými úspěchy francouzského národního týmu, takže dá se říct, že Francouzi se budou chtít rozloučit co nejlépe právě se svým oblíbeným trenérem a pak samozřejmě je to i příležitost pro hráče se ukázat těch příležitostí zahrát si o třetí místo na fotbalovém mistrovství světa zase není tolik, mluvil o tom i právě trenér Didier Deschamps, takže i z toho důvodu se Francouzi budou snažit se rozloučit s tím turnajem co možná nejlépe.
0: Jak jsme naznačili, po šampionátu po 14 letech končí reprezentační trenér Didier Deschamps. Nahradit ho má slavný Zinedine Zidane. Už je jasné, kdy přesně to bude?
1: My víme, že Zinedine Zidane by se měl ujmout fotbalové reprezentace 1. září, vše už se dlouhodobě chystá. Deník Le Figaro informoval o tom, že si přivede zcela nový tým. Někteří jeho členové by měli být vlastně stejní jako z jeho působiště v Realu Madrid, kde vedl právě tamní celek. Stejně tak prý Zidane oslovuje nové hráče pro francouzský národní tým. Údajně mezi těmito oslovenými i 18-letá hvězda Maroka, která vyrůstá stala fotbalově ve Francii, a sice Ayoub Bouady. Francouzský národní tým čekají na podzim 4 zápasy Ligy národů proti Turecku, Belgii, Itálii, pak znovu proti Belgii a v těchto utkáních by už tedy francouzský národní tým měl vést právě Zinedine Zidane.
0: V centru Paříže je a připraven nás informovat zůstává Martin Balucha. Díky a hezký večer.
1: Taky děkuju, naslyšenou, hezký večer.

0: Asi za půl hodiny vystoupí poslední velká hvězda festivalu Colors of Ostrava, Teddy Swims. Americký skladatel a zpěvák doveze své největší hity i silné emoce. Jde o poslední letošní koncert na hlavní scéně festivalu Colors of Ostrava, u které stojí reportér Adam Tomáš. Dobrý večer do Ostravy.
1: Dobrý večer. Zhruba před hodinou dohrála svůj koncert tady na hlavní scéně zpěvačka Lord. Ta předvedla opravdu energickou show a vypadala, že si to užívá a ocenila prostředí festivalu. A taky jsme se dozvěděli, že má ráda léto, protože člověk při něm odkládá své v uvozovkách vrstvy. Ale teď už fanoušci u stage čekají na Teddyho Swimse. Celosvětově se proslavil písničkou Lose Control. Právě v ní totiž lidé poznali naplno jeho charismatický hlas. A právě ten cení i někteří fanoušci, se kterými jsem mluvil. Tedy jeho texty charakterizuje syrová zranitelnost i upřímnost a jeho debutové album I've Tried Everything But Therapy Part 1 a pokračování Part 2 pojednává o člověku a umělci, který je zranitelný, ale silný a dokáže se postavit bolesti. Zpěvák si dal za cíl hlavně šířit pozitivní energii a za pár chvil vyjdou na pódium taky organizátoři akce a festival symbolicky ukončí.
0: Čili to je úplně definitivní tečka za letošními Colors?
1: Určitě ne, pokud si lidé budou přát za sebe třeba ten emotivně nabitý koncert Teddyho Swimse vytancovat, můžou vyrazit na druhou největší scénu. Tam začne o půl jedné společný set australské hvězdy elektronické muziky Alice in Wonderland a českého producenta Nobody Listen. Set budou vytvářet v reálném čase přímo na scéně, takže nikdo neví, kam až to může zajít. Pokud někdo dostane chuť tančit, ale nechce elektroniku, v jednu může vyrazit na Full Moon Stage, kde vystoupí švédská kapela Sylvie's Head. Když hrají instrumentálně, chtějí hlavně roztancovat publikum a po celém areálu je spousta menších stagí, kde budou hrát DJové. Definitivní konec letošního festivalu Colors of Ostrava přijde ve 4 ráno, kdy se za posledními návštěvníky zavřou brány.
0: Adam Tomáš, naším mužem činu na Colors of Ostrava, moc děkuji, hezký večer.
1: Naslyšenou.
0: A Teddy Swims teď pro vás, posluchače radiožurnálu, s písní, o které jsme se zmínili, tedy Lose Control.

0: Příběhy, které vás chytnou za srdce.
1: Unikátní časozběry.
0: Nebo historické rekonstrukce.
1: Seriál Radiožurnálu.
0: Každý všední den krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 23 hodin. Zprávy má Adéla Burešová.
1: Dobrovolníci se snaží mírnit dopady přemnožených sinic na řece Dyji. Severní Korea posunula svá nejnovější vojenská zařízení ještě blíž k hranici s Jižní Koreou. Fotbalisté Francie a Anglie hrají na mistrovství světa o třetí místo a počasí zítra bude oblačno až zataženo s deštěm nebo přeháňkami, místy se můžou objevit i bouřky a teploty až 25 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Na Dyji kvůli přemnoženým sinicím uhynulo pod novomlýnskými nádržemi už přibližně 8 tun ryb. Radiožurnálu to řekl předseda Moravského rybářského svazu Miroslav Láníček. Situaci se snaží zachraňovat dobrovolníci z řad rybářů i hasičů. Do vody vhánějí víc kyslíku, dodává Láníček.
3: Můžeme akorát aerovat v těch nejvíce zasažených místech, kde toho kyslíku je málo. Používáme aerátory, dobrovolné hasiče, které používají čerpadla, stříkačky a nic víc s tím dělat nejde. Důležité je, aby to množství se nic v hodě se snížilo, ale to souvisí s opatřením především na Volnické nádrže.
1: U třetiny kontrol na filmovém festivalu v Karlových Varech zjistila Česká obchodní inspekce pochybení. Inspektoři jich udělali za celý festival 118. Zaměřili se kromě jiného na prodej alkoholu mladistvým, kdy z 58 kontrol odhalili porušení zákazu ve 25 případech. Inspektoři kontrolovali na festivalu v Karlových Varech taky poctivost prodeje, tedy jestli stánkaři prodávají správné míry nápojů a množství jídla. Pochybení zjistili při 15 kontrolách. Severní Korea postavila nedaleko ostře hlídané demilitarizované zóny nová vojenská zařízení. Analýzou snímků ze špionážních družic to zjistili americká a jihokorejská armáda. Podle Radio Free Asia by mohlo jít o technické zázemí pro velmi sofistikované zbraně, které mohou nést jaderné hlavice.
4: Má jít o minimálně 21 mobilních stanovišť, každé o délce více než 50 metrů, kam najedou vojenská vozidla s vícenásobnými raketomety, případně balistickými střelami nebo protiletadlovými systémy. Severokorejský vůdce Kim Jong-un letos v únoru oznámil nasazení 50 těchto odpalovacích mobilních systémů do výzbroje své armády. Právě blízkost 15-milionového Soulu od společné korejsko-korejské hranice z něj v případě konfliktu dělá mimořádně zranitelné místo. Ze Soulu David Jakš, Radiožurnál.
1: Kvůli bourání dvou mostů u Ořechu v noci řidiči neprojedou po pražském okruhu mezi 16. a 19. kilometrem. Objízdná trasa povede po Strakonické ulici, Strahovským tunelem a Patočkovou ulicí. Uzavírka začala v 7 hodin večer a potrvá do zítřejší 11. hodiny. Podle mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petr Drukulové na místě vzniknou dva nové mosty.
5: S pracemi na nových mostech začneme hned po demolici. Nárazově kvůli tomu mezi Slivencem a Ořechem omezíme provoz na režim 2+2. Celkové náklady na jejich přestavbu vyjdou na téměř 207 milionů korun.
1: Sport. Na fotbalovém mistrovství světa se hraje zápas o bronz. Na stadionu v Miami nastoupili Francie proti Anglii. Na radiožurnálu Sport komentuje duel v přímém přenosu reportér Tomáš Petr.
6: Doznívá radost Angličanů, ve třetí minutě se totiž Anglie ujímá vedení 1-0. Declan Rice, poté co Angličané vystihli rozehrávku Francouzů umístěnou ranou k tyči, poprvé překonal francouzského golmana Menua a Anglie tedy vede v boji o bronz nad Francií ve čtvrté minutě 1-0. Přímý přenos poslouchejte na radiožurnálu Sport. Tomáš Petr, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Neprůjezdný Pražský okruh a omezení na silnici 34 u Záhoří. Pražský okruh je obousměrně uzavřený v úseku mezi Barandovem a Ořechem. Je to kvůli demolici dvou nadjezdů a provoz by měl být obnoven zítra po 11. hodině. Odklon dopravy je ve směru z D1 exitem 16 a 10, při cestě z letiště v exitech 19 a 26. Náhradní trasy jsou sjízdné plynule. A ještě jednou Pražský okruh, tentokrát směrem k D1 u Černého mostu. Mezi 61. a 62. kilometrem se projíždí pouze jedním pruhem kvůli opravě vozovky. Ani tady zdržení nečekejte. A na silnici 34 mezi Humpolcem a Pelhřimovem se zdržíte u Záhoří. Provoz je tam kvůli práci na vozovce řízený Kivadlově. Brzdit budete u Komorovic a z druhé strany u Velkého Rybníka. Počítejte zhruba 5 minut navíc v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.

0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme zpočátku polojasno, postupně ale bude na celém území zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. Místy se objeví taky bouřky. Odpoledne a večer pak bude srážek ubývat. A nejvyšší teploty v Čechách kolem 25 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku můžou vystoupat až ke 30. Tolik zprávy. A teď pokračuje večerní radiožurnál s Michalou van Erne.
2: A navážu na sportovní část zpráv. Na fotbalovém mistrovství světa se rozhoduje o tom, kdo skončí třetí. Francie hraje proti Anglii. Na radiožurnálu za chvíli poprvé a rozhodně ne naposledy uslyšíte o tom, jak se utkání vyvíjí, ale ještě předtím je tu český muzikant Ventolin. Dobrý večer.
0: Víkendový radiožurnál
3: a Michaela van Erne.

Science. Pro všechny děti, pro všechny stařec, Disco Science.

kód, skryté reality, kde se můžem potkat, kde můžem tančit já i ty, děláme na to. Snad je to blízko, urychlovač částic, z dimenz

Posloucháte víkendový radiožurnál. Za chvíli, jak jsme předeslali, zavítáme na delší dobu do Miami, alespoň virtuálně, na světový fotbalový šampionát.

0: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Toužili po titulu mistrů světa, po semifinále byli zklamaní a teď hrají zápas o třetí místo. To mluvím o souboji fotbalistů Anglie a Francie. Ten komentuje v přímém přenosu Radiožurnálu Sport Tomáš Petr.
2: Polovina 13. minuty, Francie prohrává s Anglií 0-1 a to Angličané už dokonce dvakrát dopravili míč do sítě, jenže v tom druhém případě, kdy Saka pálil na vzdálenější tyč, tak nakonec ještě rozhodčí domávli a dopískli offside. Ovšem v té první situaci, kdy už ve třetí minutě pálil kapitán Anglie Rice, tak tam bylo všechno v pořádku, umístěná rána, kdy golman Meňo ani nereagoval, znamenal tady vedení Anglie 1-0. Francie teď v útoku, kdy Olise si naváděl míče do střelecké pozice. Nakonec ale faulovaný Tony, který chtěl rychle rozehrát, ale nepovedlo se. Angličané, i když do tohle duelu neposlali hvězdného Harryho Kanea, dokonce na střídačce zůstal také Jude Bellingham, tak zvládají ten úvod zápasu zatím lépe. Při vedení 1-0 jsou aktivnější, jsou více na míči. Na druhou stranu i Francie už dokázala zahrozit. Byl tam náznak breaku, kdy Mbappé neskrotil balón. Pak tam byla jedna nepříjemná rána, kterou musel Dean Henderson vyrážet. Zatím velmi zajímavé pro fanoušky utkání, kdy se šance střídají jedna za druhou, řekněme, v končící 14. a za chvilku začínající 15. minutě, tedy Francie prohrává s Anglií 0-1. Přímý přenos můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport. Tomáš Petr, Radiožurnál.
0: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

Miles Smith, Niall Horan z hudby. Zápas o třetí místo z fotbalového mistrovství světa někdo nazývá soubojem zklamaných. Francie i Anglie pomýšleli na finále, jenže do něj nepostoupili a teď bojují o bronzové medaile. Jak to můžete posoudit za chvilku?

0: Edwin Collins, s vámi je Radiožurnál.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
0: Fotbalisté Anglie a Francie bojují na mistrovství světa o třetí místo. S Radiožurnálem u toho teď opět budete. Utkání doznalo další změny ve skóre. Řekne nám o ní muž, který komentuje přímý přenos na Radiožurnálu Sport, Tomáš Petr.
2: Polovina 22. minuty, blíží se tedy pauza na občerstvení nebo ta hydratační přestávka, chcete-li. Anglie vede nad Francií už 2-0 po té, co v úvodu skóroval Declan Rice, tak se před pár okamžiky prosadil po rohovém kopu také Konsa, který se zbavil Rabiota a hlavičkou na vzdálenější tyč překonal Menua, tam francouzský golman neměl nárok. Angličané tedy vedou 2-0, teď Francouzi v útoku a je to Mbappé, který pálí z dálky. Henderson sledoval tu střelu, tušil, že půjde vedle a měl pravdu. Hvězda Realu Madrid netrefila prostor tří tyčí, ale Angličané zatím v úvodu zápasu jednoznačně lepším týmem. Francouzi, přestože měli k dispozici o den delší odpočinek a vlastně ta jejich porážka v semifinále, řekněme, nebyla asi až tak bolestivá, tak v tomhle duelu tedy zatím tahají za ten kratší konec. Polovina 23. minuty, je tady hydratační přestávka, tedy ta 3minutovka na občerstvení obou celků. Francie prohrává zatím s Anglií 0-2. Přímý přenos můžete i nadále poslouchat na Radiožurnálu Sport. Tomáš Petr, Radiožurnál.

léta, do mlhy tisíc vůní stopy tvýho světa, zastoužím po nich roky pádí, ty někde stále jsi. Zavřu oči, cítím starý časy, tvář ti zakrývaly, jenom vlasy vůně naději a lených cigaret.

0: 23 hodiny 30 minut. Krátké zprávy má Adéla Burešová.
1: Mobilní aplikaci Záchranka můžou lidé nově využít i k vyhledávání nejbližší lékárny nebo pohotovostní služby. Cílem je podle vývojářů usnadnit přístup ke zdravotní péči a pomoct řešit zdravotní potíže dřív, než bude nutné zavolat na tísňovou linku. V aplikaci je nově taky přímý odkaz na cestovatelský systém Drost. K zahraničním lokalitám, kde si Češi můžou pomocí aplikace přivolat záchranáře, přibyl region Trento v italských Alpách. Kvalita vzduchu na severovýchodě Spojených států se od včerejška výrazně zlepšila. Stále ale zůstává na zdraví škodlivé úrovni. Vyplývá to z údajů serveru IQ Air, který shromažďuje data o znečištění vzduchu z celého světa. Americká města čelí zhoršené kvalitě ovzduší kvůli lesním požárům v sousední Kanadě. Nejhorší situace je v kanadské provincii Ontario, americkém Washingtonu DC a státech New York, Pensylvánie a Maryland. Meteorologové varují před silnými bouřkami. Ty by měly zítra zasáhnout téměř celé Česko s výjimkou severozápadní poloviny země. Bouřky bude doprovázet plošně silný vítr do 70 km za hodinu, srážky do 30 mm a místy i kroupy. Zároveň na jižní Moravě dál platí zvýšené riziko vzniku a šíření požárů. Ochránci přírody vypustili do nor u Ivančic na Brněnsku 40 sislů. Přivezli je ze zoologických zahrad v Brně a v Praze. V příštích dnech ekologové přivezou ještě dalších 20 jedinců. Sisly patří ke kriticky ohroženým druhům. Podle loňského sčítání je jich v Česku 7 tisíc. Z krajiny sisly téměř vymizely kvůli změnám v zemědělství.
2: Sport.
1: Fotbalisté Francie a Anglie bojují na světovém šampionátu o třetí místo. Aktuální informace má reportér Tomáš Petr.
3: Polovina 32. minuty, Francie prohrává s Anglií 0-2, už ve třetí minutě skoroval Rice, následně se prosadil po rohovém kopu v 18. minutě Konsa a Anglie tedy zatím má 2 góly k dobru. Přímý přenos můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport. Tomáš Petr, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Uzavřený Pražský okruh a nehoda na silnici 3 v Českých Budějovicích. Pražský okruh je obousměrně uzavřený v úseku mezi Ořechem a Barandovem. Celou noc tam budou demolovat dva nadjezdy. Odklon dopravy pro osobní auta směrem z D1 je v exitu 16 Barandov. Od letiště se sjíždí exitem 19 Ořech. Na objízdných trasách je slabý provoz, kolony nevznikají. Na silnici 3 dejte pozor na obchvatu Českých Budějovic v ulici Strakonická. Těsně před mostem přes Vltavu havarovala dvě osobní auta a následky nehody zasahují do jízdních pruhů. A ještě D11 ve směru z Prahy na Jaroměř zbystřete za sjezdem na Smiřice. Hned v dalším exitu na Velichovky na kilometru 108 stojí porouchané vozidlo, tak ať vás nepřekvapí. A čerstvá nehoda se stala v Praze na Jiráskově mostě směrem z centra. Srazila se tam dvě osobní auta, průjezd je pomalejší a plní se kvůli tomu Masarykovo nábřeží a ulice Reslova. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci bude převážně polojasno, nejnižší teploty klesnou až ke 12 stupňům a zítra čekáme zpočátku polojasno, postupně ale bude na celém území zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. Místy se objeví taky bouřky. Odpoledne a večer pak bude ale srážek ubývat. Nejvyšší teploty v Čechách kolem 21 až 25 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku můžou vystoupat až ke 30. Naopak v 1000 metrech na horách se budou držet kolem 16. To byly zprávy. A pokračuje večerní Radiožurnál s Michalou van Erne.
0: A také s muzikantem, který se říká Rag & Bone Man. Krásný večer.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: me.
1: S vámi je Radiožurnál. Pokud nemůžete sledovat ani poslouchat fotbalový souboj o bronz ze světového šampionátu na Radiožurnálu Sport, jsme tu my, abychom zvěstovali to nejdůležitější a aktuality ještě z prvního poločasu doplníme hned po skupině Inexcess.

0: to let you know, you're one of my kind.
1: Mistrovství světa ve fotbale
2: na Radiožurnálu.
3: Fotbalové mistrovství světa čeká zítra, velké finále mezi Argentinou a Španělskem. Budeme přitom, teď se hraje o třetí místo. Zápas komentuje na Radiožurnálu Sport Tomáš Petr.
4: Anglie vede nad Francií v boji o bronz už 3-0. Demolice mistrů světa z roku 2018 pokračuje. Francie v rozkladu v defenzívě. Skóre otevřel ve třetí minutě Rice, následně v 18. minutě se prosadil Konca a naposledy skóroval Saka, a to v minutě 37. Bylo to po rychlém protiútoku, kdy Francouzi byli v šanci, ale Angličané dokázali odvrátit balón tak dobře, že Saka vlastně z toho udělal krásnou přihrávku za obranu, chtěnou, to rozhodně nebyla náhoda, on moc dobře věděl, jak jsou Francouzi rozestaveni a kam bude Rashford nabíhat. Rashford pak dotáhl balón k vápnu a následně Rashford se Sakou na dvakrát, na třikrát dokázali překonat golmana Meñoa a byl to Saka, kdo nakonec tedy uklidil balón do odkryté francouzské sítě. Na přelomu 41. a 42. minuty tedy Anglie vede nad Francií už 3-0 a Angličané v dalším útoku. Vlevo má hodně prostoru Rashford, jeho přihrávka do vápna, tam byl Tony v náběhu, ale míč se mu zasekl pod nohama, takže Ivan Tony nezvládl zakončit, ale další slabá chvilka francouzské defenzívy. Francouzi v souboji o bronz zatím prohrávají s Anglií 0-3 v polovině 42. minuty. Závěr první půle můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport. Tomáš Petr, Radiožurnál.

O Anglii se mluví jako o kolébce fotbalu, ale na světových šampionátech se jen jednou dostala mezi nejlepší trojici. Před 60 lety vyhrála turnaj, který pořádala. Teď bojuje s Francií o bronz na mistrovství světa a my přidáme další informace za chvíli.

0: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Na světovém šampionátu se rozhoduje mezi fotbalisty Anglie a Francie o tom, kdo skončí třetí a získá bronzové medaile. Přímý přenos vysílá Radiožurnál Sport a komentuje Tomáš Petr.
2: Radiožurnál. Nastavený čas první půle a Anglie vede nad Francií už 4-0. Polovina třetí ze čtyř přidaných minut a Saka se trefuje podruhé v tomto zápase. Skóre otevřel ve třetí minutě Rice, v 18. minutě navyšoval Konca a pak tedy v 37. minutě první gól Saky a pak ještě jedna trefa v té první nastavené minutě. Teď Angličané v dalším útoku, ale Tony nepřihrál úplně ideálně, ovšem Saka ještě dokázal skrotit ten balón, dloubáček do vápna, Rashford a Spence tam nerozuměli, takže ani jeden nešel do vzduchu. Třetí nastavená minuta končí, čtvrtá a začíná. Ještě se vrátím k tomu čtvrtému gólu, který dal Bukayo Saka. Byla to zase umístěná rána, řekněme, z hranice vápna a k tyči. Menil tam asi toho mnoho zase nemohl dělat a francouzská defenzíva je opravdu neuvěřitelně děravá v tom dnešním a zápase. Angličané, přestože nastoupili do duelu o bronz bez Kanea a bez Bellinghama, dávají jednu šanci za druhou a tedy se čtyřgolovým náskokem asi také za pár okamžiků půjdou na poločasovou přestávku posledních 25 sekund z toho času, který byl avizován nad rámec základní hrací doby a Angličané znovu na míči, budou teď rozehrávat rohový kop, takže ještě jedna standardní situace v samotném konci první půle. Saka, který dvakrát skóroval, si teď doběhl pro míč a gól teď asi bude dávat těžko od rohového praporku, i když i to se dá zvládnout, když exekutor umí dobře zakroutit ten míč od rohového praporku. Navíc Francouzi tam na bližší tyči nemají nikoho postaveného, je tam jen Mbappé, 2-3 kroky od tyčky. Saka se rozebíhá, jeho centr do vápna a tam je Meňo, který ale to měl těžké, protože mu tam překážel trošičku Konaté, nakonec se píská útočný faul a tohle bude asi z první půle všechno, protože už je tady polovina páté přidané minuty a teď také venezuelský arbitr Jesus Valenzuela končí první poločas, po kterém Francie prohrává v souboji o bronz s Anglií 0-4. Druhý poločas samozřejmě nabídneme živě na Radiožurnálu Sport. Tomáš Petr, Radiožurnál.

0: Letní autoškola Radiožurnálu.
1: V čem za volantem nejvíce tápeme?
0: Na co bychom si měli dávat větší pozor?
1: Radiožurnál připravil z nejčastějších dotazů řidičů letní seriál, a to ve spolupráci s dopravní policií.
0: Jedna minuta denně,
1: jedna otázka,
0: jasná odpověď.
1: Zapojte se i vy a pomozte nám společně dělat české silnice bezpečnější.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

Poznejte díky radiožurnálu Bílou vránu mladou policistku Filoménu, pocházející z rodiny známých gangstrů. Nechte se vtáhnout do současného Londýna, kde se střetává policejní práce i gangstrů.

0: Anglie hrají na mistrovství světa o bronz. Počasí bude oblačno až zataženo, s deštěm nebo přehánkami, místy se můžou objevit i bouřky, teploty až 25 stupňů. Je neděle 19. července. U hlavních zpráv vás vítá Adéla Burešová.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
0: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO dál odmítá pozvání na schůzky od prezidenta Petra Pavla. Pavel to řekl v exkluzivním rozhovoru pro Radiožurnál na závěrečném dni festivalu Colors of Ostrava. Prezident přesto doufá, že se vzájemné vztahy zlepší.
2: Petr Pavel připomněl, že jako prezident má také nástroje, které dokážou vládě znepříjemnit život. Může například vetovat zákony.
3: Ale nebude to proto, že bych se chtěl jakkoliv pomstít vládě, ale bude to prostě proto, že ten zákon nevidím jako dobrý.
2: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO minulý týden České televizi řekl, že nevidí důvod, proč by jeho vláda měla s prezidentem něco koordinovat. Zdůvodnil to tím, že nechce být součástí další předvolební kampaně Petra Pavla.
4: My máme svoji politiku, máme program prohlášení vlády, nechci být součástí jeho kampaně.
2: Prezident řekl, že svou případnou kandidaturu plánuje oznámit až příští rok. Jana Čermáková, Radiožurnál.
0: Letošní ročník festivalu Colors of Ostrava se blíží ke svému konci. Právě teď uzavírá program na hlavní scéně americký zpěvák Teddy Swims. Koncert sleduje reportér Adam Tomáš.
5: Teddy Swims má většinu svého prvního českého koncertu za sebou a přilákal snad většinu festivalu. Show je plná pozitivních emocí, intimních momentů i kytarových sol a na stage má tedy kromě kapely třeba i Gauč. Hit Lose Control zatím ale nezazněl. Ještě před začátkem Teddyho Swimse ročník ukončil proslovem ředitel festivalu Filip Košťálek. Program ale pokračuje dál. Lidé můžou jít o půl jedné na poslední koncert druhé největší scény. Tam zahraje australská producentka Alison Wonderland společně s českým producentem Nobody Listen. Letošní ročník definitivně skončí ve 4 ráno. Z Colors of Ostrava Adam Tomáš, Radiožurnál.
0: Maďarský prezident Tamás Sulyk skončí ve funkci. Na sociální síti oznámil, že nemá jinou možnost, než podepsat dodatek ústavy, který ukončí jeho mandát. V pondělí ho schválili poslanci vládní strany TISA ústavní většinou. Podle nich má přispět k obnovení demokracie a právního státu po dlouholeté vládě strany Fidesz.
6: 17. dodatek ústavy je podle končícího prezidenta Sulyka zlomovým bodem v maďarské ústavní demokracii a prý nabourává ústavní hodnoty. Premiér Péter Maďar odchod Sulyka přivítal. Zmizí tím prý poslední překážka naplňování vůle maďarských voličů. Maďar potvrdil, že prezident dokument podepsal a od pondělí jeho pravomoci převezme šéfka parlamentu Agnes Forsthoferová. Do 30 dní pak parlament musí zvolit novou hlavu státu. Ladislav Novák, Radiožurnál.
0: Ukrajina podnikla sérii dronových útoků na cíle v Rusku. Terčem byly sklady největšího ruského internetového obchodu Wildberries. Ten je ruskou obdobou amerického Amazonu. Podle ruských úřadů zemřelo při úderech nejméně 8 zaměstnanců skladů, informuje o tom BBC.
7: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský napsal na síť Telegram, že ukrajinské bezpilotní letouny mířily na velká ruská logistická zařízení. Sklady firmy Wildberries podle Zelenského sloužily k dodávkám součástek pro výrobu dronů a navigací, na které se vztahují sankce. Ukrajinci zasáhli sklady v Kotovsku, v Tambovské oblasti a v Elektrostalu v Moskevské oblasti. Podle ukrajinského prezidenta to byla odveta za středeční ruské nálety, při kterých na Ukrajině zemřelo 14 lidí. Rusko v noci zaútočilo na přístavní infrastrukturu v Oděse, která hlásí jednu oběť. Helena Berková, Radiožurnál.
0: Evropská kosmická agentura umístí nové bezpečnostní centrum do Polska. Oznámil to generální ředitel ESA Josef Aschbacher. Premiér Donald Tusk zase prozradil, že Polsko a Evropská kosmická agentura společně pracují na první polské vesmírné lodi, která by zajišťovala servis pro satelity.
6: Když mluvíme o úkolech Polského vesmírného centra, to půjde také o zdokonalování satelitního spojení, sledování situace pomocí satelitních snímků a jejich analýzu, například při vážných událostech, jako jsou povodně.
8: Řekl premiér Donald Tusk s tím, že bezpečnostní centrum se zapojí také do sledování situace na východní hranici. Polsko nepatří mezi zakládající státy Evropské kosmické agentury. Přistoupilo do ESA až v roce 2012. Stane se ale první státem mimo 11 členů skupinu zakladatelů, které bude mít na svém území vesmírné bezpečnostní centrum. Sídlit bude ve Varšavě. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
0: Stovkám tisíc osobních dokladů skončí v období letních dovolených platnost. Ministerstvo vnitra spočítalo, že se to od června do srpna týká

0: zhruba 280 tisíc občanských průkazů a 180 tisíc cestovních pasů.
1: Na vyřízení žádosti o nové doklady mají úřady 30 dní. Expresně je možné výměnu vyřídit do 5 pracovních dnů nebo 24 hodin. Mluvčí ministerstva vnitra Ivana Nguyenová upozorňuje.
2: Do zahraničí musí mít každý cestující, a tedy i včetně dětí, vlastní a platný cestovní doklad. Rodný list dítěte cestovní doklad nenahrazuje, a to ani při cestách do sousedních zemí.
1: V případě ztráty dokladu v zahraničí by se lidé měli obrátit nejdřív na tamní policii, poté na český zastupitelský úřad, říká Pavel Pešek z ministerstva zahraničí.
3: K vydání náhradního cestovního dokladu, to je velice jednoduchá věc, která se vydává v řádech hodin, dalo by se říci.
1: Pokud lidé plánují v zahraničí řídit, měli by si zkontrolovat platnost i u řidičského průkazu. Sára Adamcová, Radiožurnál.
0: Dva autobusy s cestujícími se včera srazily u Lechovic na Znojemsku. Záchranáři aktivovali traumaplán, ušetřili 47 lidí, z toho 7 má zranění středně těžká a těžká. Sanitky pacienty převezly do nemocnic, jednoho člověka transportoval vrtulník.
4: Záchranáři měli na místě také velkokapacitní sanitku a povolávali k zásahu i posádky, které měly volno, řekla jejich mluvčí Michaela Botová.
5: V péči jsme měli především dospělé osoby, vím také o jedné nezletilé a potom jedno dítě, které utrpělo lehké zranění. To dítě jsme po ošetření přivezli do nemocnice.
4: Oba autobusy se srazily na křižovatce, kde se na obchvat Lechovic napojuje cesta z obce, řekla policejní mluvčí Petra Hrůzová.
6: Řidiče autobusu jedoucí od Brna na Znojmo narazil čelně do boku autobusu, který vyjížděl z vedlejší silnice.
4: Hasiči museli jeden z autobusů vyprostit těžkou technikou. Provoz na silnici se jim podařilo obnovit po skoro 5 hodinách. František Jirků, Radiožurnál.
0: Dobrovolníci zachránili před sečí tisíce srnčat. Aktuálně působí v Česku zhruba 90 terénních skupin. K vyhledávání mláďat používají drony s termokamerou nebo louky prochází v rojnici. Výsledky záchranné akce na jihu Čech shrnula předsedkyně spolku Stop sečení srnčat Pavla Benetová.
7: Náš spolek letos monitoroval, vynesl nebo vyhnal z porostu na 1500 mláďat z parkaté zvěře. Kromě mláďat srnčí a dančí zvěře jsou při preventivních akcích zachraňována zajíčata, ježci a vylíhlá kuřátka drobné pernaté, jako například bažantů, křepelek nebo koroptví.
0: Sport. Fotbalisté Francie a Anglie hrají na stadionu v Miami o třetí místo na mistrovství světa. Utkání sleduje reportér Tomáš Petr.
8: Právě odstartoval druhý poločas, po první půli vedou Angličané 4-0, postupně skorovali Rice, Konca a také dvakrát Saka. Francouzi pro druhý poločas provedli hned 4 změny a budou se snažit alespoň trochu zdramatizovat tenhle duel, který můžete v přímém přenosu poslouchat na Radiožurnálu Sport. Tomáš Petr, Radiožurnál.
0: Tenistka Barbora Krejčíková postoupila do finále turnaje WTA Tour v Aténách. Nejvýše nasazenou Dánku Tausonovou porazila 6-3 v rozhodujícím setu a v neděli se o titul utká s domácí řekyní Sakariovou.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Uzavřený Pražský okruh a nehoda na silnici 3 v Českých Budějovicích. Připomínáme obousměrnou uzavírku Pražského okruhu mezi Ořechem a Barandovem. Demolují tam dva nadjezdy a provoz by měl být obnovený okolo 11. hodiny dopoledne. Ve směru z D1 je odklon vedený pro osobní auta exitem 16 a pro kamiony 10. V opačném směru osobní vozy sjíždí v exitu 19 Ořech, nákladní auta exitem 26. Provoz není silný, objízdné trasy jsou volně průjezdné. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy zbystřete za sjezdem na Břeclav. Mezi 53. a 55. kilometrem pracují silničáři a projíždí se jen jedním pruhem. Kolona už je ale po podvečerním náporu jen minimální. A na silnici 3 čekejte kolonu na obchvatu Českých Budějovic. Před výjezdem z města směrem na Vodňany se srazila dvě osobní auta. Následky nehody překáží v provozu, projíždějte tam opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes čekáme zpočátku polojasno, postupně ale bude na celém území zataženo s občasným deštěm nebo přehánkami. Odpoledne večer pak bude srážek ubývat. Nejvyšší teploty v Čechách kolem 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku můžou vystoupat až ke 30. To byly zprávy. A teď začíná repríza publicistiky s Vladimírem Krocem.
11: Co pro Česko znamená rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva v případu úmrtí Roma v roce 2021 v Teplicích? Jak zabránit tomu, aby kvůli špinavé vodě v novomlýnských nádržích nehynuly každoročně ryby? A proč nikdo neudržoval rozměrnou plastiku na pražském Barrandovském mostě, která se kvůli špatnému stavu zřítila na silnici a cyklostezku? V případu úmrtí Stanislava Tomáše, muže romského původu, porušila policie v roce 2021 v Teplicích jeho právo na život. Rozhodl o tom tento týden Evropský soud pro lidská práva, podle kterého selhaly také české orgány, které nepodnikly dostatečné kroky k odhalení rasistického motivu za policejním zásahem. Policisté muže, který byl pod vlivem návykových látek, spoutali a jeden z nich mu přes 11 minut klečel na krku a na lopatkách. Muž upadl do bezvědomí a v sanitce pak zemřel. Mezi soudem kritizované úřady patří Generální inspekce bezpečnostních sborů. Podle jejího tehdejšího šetření se policisté nedopustili pochybení. Na lince je advokát Maroš Matyaško, právní zástupce sestry zemřelého. Dobrý den.
12: Pěkné poledne.
11: Proč jste tento rozsudek označil za přelomový?
12: Je to rozsudek, který konstatuje porušení zákazu diskriminace. My vlastně v historii máme jenom 3 rozsudky proti České republice, kdy bylo konstatováno porušení zákazu diskriminace, a právě historicky tohle je druhý rozsudek. To je velmi významné. Zároveň je velmi důležité, že Evropský soud pro lidská práva naznačil možnou kulturu institucionálního rasismu v České republice, která se propisuje v různých kontextech v praxi, a je nutné právě na tuto kulturu pak adekvátně reagovat ze strany státních orgánů.
11: Jaké chyby tedy vytýká soud českým úřadům?
12: Těch porušení je skutečně celá řada. Ten rozsudek je poměrně komplexní a je hodně kritický. Evropský soud pro lidská práva volí poměrně ostrá slova. Mluví o tom, že státní orgány, konkrétně policie, Generální inspekce bezpečnostních sborů, projevili zjevný nedostatek pečlivosti, když prozkoumávali, jestli došlo nebo nedošlo k pochybení policistů. Celkově označuje Evropský soud pro lidská práva reakci českých orgánů za takovou, že vyvolává dojem, že ta záležitost nebyla brána dostatečně vážně, i když podle soudců ve Štrasburku a soudkyň se jednalo o velmi závažnou věc, kdy bylo nutné skutečně pečlivě od počátku a nestranně a nezávisle tu věc prověřovat. Tady zjevně selhala policie, selhala Generální inspekce bezpečnostních sborů, ale selhalo i dozorující státní zastupitelství.
11: Co to rozhodnutí znamená konkrétně pro policii? Změní se nějak výcvik policistů?
12: Je to možné. Už došlo vlastně k úpravě k praxe a k úpravě vzdělávacího programu v minulosti. Je možné, že i v návaznosti na tohle rozhodnutí by došlo k dalším úpravám. To bude ještě vlastně otevřenou otázkou, protože až nabíde ten rozsudek právní moci, pak bude mít povinnost Ministerstvo spravedlnosti pojmenovat systémové problémy, které ten rozsudek otevírá, a následně vypracovat akční plán, který bude komunikovat do Štrasburku, jak tyto systémové problémy bude v budoucnosti řešit.
11: Jak by se měly řešit, tušíte?
12: Osobně si myslím, že určitě je tam ta rovina podívat se na způsob policejního zásahu, na ty konkrétní povinnosti, které policisté prostě musí naplnit, jako je kontrolovat vitální funkce člověka, když jde o velmi nebezpečnou pozici poloze na břiše, okamžitě poskytnout první pomoc, manipulovat s tělem tak, aby nebyl ohrožen jeho život a zdraví. Ale osobně si myslím, že by bylo velmi důležité se podívat i vlastně právě na tu kulturu toho institucionálního rasismu, která vlastně se nemusí nutně projevovat nějakými rasistickými výroky, ale může se právě propisovat do toho, že dejme tomu i Generální inspekce bezpečnostních sborů v situaci, kdy dochází k policejnímu násilí vůči Romům nebo Romkám, tak prostě to tyhle skutky efektivně neprověří. Takže to bude nutné vlastně se podívat vůbec na to institucionální nastavení, možná posílit vzdělávání, možná promyslet i nějakou specifickou politiku, pokud jde o posílení práv Romů a Romek v České republice.
11: A vy jste tady s verdiktem spokojen?
12: My jsme určitě spokojeni, my nebudeme podávat ani odvolání a právě bychom se rádi pak následně zapojili společně, předpokládám, s dalšími členy občanské společnosti a expertů právě do výkonu toho rozsudku a do toho procesu nastavování adekvátních a vhodných změn.
11: Rozhodnutí zatím vydal Senát Evropského soudu pro lidská práva. Co bude pravděpodobně následovat, jak to odhadujete?
12: Teď běží lhůta pro možnost podání takzvaného referálu k Velkému senátu. To je proces, který je poměrně formální a ta šance, že by skutečně ta kauza eventuálně končila až u Velkého senátu, je poměrně nízká. Nicméně Ministerstvo spravedlnosti tuhle možnost má a česká vláda se tak může rozhodnout. Musí se teda počkat, jestli bude ten referál ze strany vlády podán nebo ne a jestli a kdy nabíde právní moci to rozhodnutí. Až právní moci toho rozhodnutí, pak Česká republika jednak musí vyplatit odškodné, které Evropský soud stěžovatelce přiznal a zároveň bude muset teda začít to rozhodnutí vykonávat a změnit ty systémové problémy, které ten rozsudek otevírá.
11: Advokát a právní zástupce muže, který zemřel při policejním zákroku. Maroš Matyáško, děkuji vám. Naschledanou.
12: Děkuji. Naschledanou.
11: Situace na řece Dyji pod Novomlýnskými nádržemi na jihu Moravy je pořád kritická. Kvůli nedostatku kyslíku, který spotřebovávají přemnožené synice na vodním díle, tam dál hynou ryby. Jejich množství za posledních několik dní má překročit 5 tun. Rybáři si přitom mysleli, že se situace už uklidní, když se jim ve čtvrtek podařilo zabránit většímu úhynu na jezu v Bulharech. Tyto problémy se v letě opakují pravidelně. Třeba v roce 2022 uhynulo pod Novomlýnskými nádržemi na 40 tun ryb. U telefonu je předseda Moravského rybářského svazu Miroslav Láníček. Dobrý den.
13: Dobrý den.
11: Jak ta situace vypadá na Dyji dnes? Máte odhad, kolik ryb zatím uhynulo?
13: Než jsem nějak aktuálně koukám, že úplně přesný stav nemáme, ale podle odhadu lze odhadovat, že tady na zámecké Dyji a staré Dyji uhynulo minimálně 5 tun ryb s tím, že na hlavním toku od Novomlýnských nádrží až po jez v Břeclavi budou cca 3 tuny ryb, ale uvidíme přesně, až se ryby zváží.
11: Co všechno děláte pro to, abyste rybám pomohli nedostatek kyslíku ve vodě zvládnout?
13: No, ta situace není vůbec jednoduchá. Tady těch opatření, kromě manipulace, kterou provádíme z povodí Moravy, dělat nejde a dál na tom budeme pracovat a budeme se snažit to věci vylepšit. Ale děláme to, že můžeme akorát aerovat v těch nejvíce zasažených místech, kde toho kyslíku je málo. Používáme aerátory, dobrovolné hasiče, které používají čerpadla, stříkačky a nic víc s tím dělat nejde. No. Důležité je, aby to množství se nic v vodě se snížilo, ale to souvisí s opatřením především na Novomlýnské nádrže.
11: To, co se snažíte dělat, jak je to náročné personálně, finančně?
13: Finančně je to velice náročné, nicméně ono, to všechno dělají dobrovolníci, děláme to my rybáři z Moravského svazu, z tamočních spolků Podíví na Břeclavi, Lednice, z Bořetista byli kluci, dobrovolní hasiči ze Staré Břeclavy, z Lednice, z Podivína, doufám, že se na nikoho nezapomněl, pomáhají nám s tím obce, prostě všichni, komu tato situace není lhostejná, povodí Moravy dělá taky maximum, co možné a co dovolují manipulační řády.
11: Ta situace kvůli znečištění vody v Novomlýnských nádržích se už roky opakuje pravidelně. Geochemik Jakub Hruška z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd v Interview Plus připomněl, že zásadně čistit vodu, která do nádrží na toku Dyje teče.
14: Ale současně taky velmi dbát na to, aby se ten fosfor nedostával přímo do nádrže, přímo z toho těsného okolí nádrže, okolo těch nádrží, ty jsou rybářsky velmi atraktivní a nevěřil byste tomu, že prostě jak velké množství fosforu se dostane do vody například s rybářskými návnadami, jo, když se prostě chytají kapři a pak se jako provnadí se to nějakým krmivem, které obsahuje hodně fosforu obvykle. A pak další věc je ta, že třeba se tam dosazuje spousta ryb, část těch ryb samozřejmě uhyne v té nádrži a vlastně zase uvolní veškerý ten fosfor ze svých těl do té vody.
11: Co tomu říkáte? Bylo by potřeba regulovat taky množství vysazovaných ryb a počet rybářů a tím i návnat, aby kleslo množství fosforu ve vodě?
13: Toto je opět velice komplexní otázka. Nelze to tak jednoduše říct, protože to množství ryb, které my do vody vysazujeme, je dáno dekrety, které schvaluje vydalo ministerstvo zemědělství a vždycky orgán státní správy, který je nadřízený. My zaplníme ty zákonné limity, které máme. Co se týče toho vnadění. Samozřejmě, že to je velice diskutovaná otázka, prostě vnadí. Rybáři vnadí. Já když to řeknu tak, jak to je, tak zákon o rybářství vůbec vnadění nezná. Tento pojem není, protože ze změnou vodního zákona v roce 2004 to zmizelo i ze zákona o rybářství. My vůbec s návrhama nepracujeme, pracujeme pouze s nástrahama. To samotné vnadění samozřejmě probíhá, to nikdo nemůže popírat, protože existují techniky lovu ryb, jako je feeder, plavaná, kde bez toho vnadění nelze ty ryby vůbec lovit. Jsou to mezinárodní soutěže, je tam spousta dětí a mládeže, které tyto disciplíny provádějí a samozřejmě máme tady skupinu kaprařů, kteří také vnadí. My se snažíme preventivně na to působit, aby množství těchto látek, které se vnáší do toho vodního prostředí, bylo co nejmenší. Nicméně je to na toto věc za zodpovědností každého člověka, každého rybáře.
15: Mluvčí Povodí Moravy řekla, že už není možné zvyšovat průtok z novomlýnských nádrží, protože to neumožňuje manipulační řád. Vy jste říkal, že by se mělo řešit, jestli tato pravidla odpovídají realitě. Pokud ale vody v krajině ubývá, nespůsobilo by větší odpouštění vody z nádrží ještě horší problémy?
13: Toto je otázka spíš na hydrobiologii nebo hydrologii, kteří znají ty poměry, které tady jsou v té krajině. Nicméně pokud tady diskutovaná otázka vůbec novomlýnských nádrží, ale to bych nechal taky odborníkům, ať se k tomu vyjádří. Ale my, co můžeme udělat a musíme to udělat teďka v blízké době, je zabránit tomu, aby se do koryta řeky ty synice z novomlýnských nádrží dostávaly. Co se týče manipulačních řádů, určitě to musí také projít nějakou revizí, protože ty podmínky se od té doby, kdy ty řády vznikaly rapidně a drasticky změnily. Všichni víme, jak vypadá situace, jaké jsou teploty vzduchu, teploty vody, které tady dosahovaly zhruba 28 stupňů. A to už je opravdu situace, která se musí měnit, ale opravdu měnit na těch nejvyšších místech. A musí k tomu zavést stanovisko ministerstvo a tam to musíme začít řešit, jak s tím naložit.
15: Teď se znovu diskutuje o tom, jestli by to celé nevyřešilo prostě novomlýnské nádrže zrušit, vypustit a do krajiny na jihu Moravy postupně vrátit původní lužní les, ale vy jste teď řekl, že to byste nechal na odbornících. Jak ale chcete zabránit tomu, aby se znovu příště množily synice? To byla taková poznámka, kterou jste rychle přešel.
13: No, my tomu nedokážeme zabránit. Zabránit se tomu musí pouze množstvím vypouštění fosforu a dusíku a jiných látek.
15: Ale na tom se, jak jsme si řekli, podílíte i vy.
13: Ano, na tom se podílí úplně všichni, na tom se podílí celá společnost. To je celospolečenský problém, že množství těch limitů je prostě nastaveno tak, jak je nastaveno. Je potřeba tam se na to podívat, na čistění odpadních vod a samozřejmě se věnovat i rybářské komunitě. Dělat prostě propagaci, aby se to vnášení těch závadných látek do toho vodního prostředí nedostávalo, nebo se to dostávalo minimum.
15: Miroslav Láníček, předseda Moravského rybářského svazu. Děkuji za rozhovor. Naschledanou.
13: Naschledanou.
15: Rozměrná betonová plastika nazvaná rovnováha u pražského Barrandovského mostu se v pátek ráno samovolně rozpadla a zasypala přilehlou silnici i cyklostezku. O špatném stavu plastiky město podle mluvčího magistrátu Víta Hofmana vědělo, byla proto už delší dobu oplocena. Autorem 6 metrů vysoké skulptury s rozpětím 15 metrů je sochař Josef Klimeš. Podle jeho vnučky Ludmily Možíšové se přibližně před rokem a půl rozhodlo, že kvůli špatnému technickému stavu díla vznikne jeho replika, kterou navrhne architekt Petr Tej. Ve spolupráci s galerií hlavního města Prahy zároveň rodina připravuje na letošní podzim výstavu věnovanou dílu Rovnováha v prostoru Kopka 17. Ve vysílání je teď sochař, pedagog a publicista zaměřený na výtvarné umění ve veřejném prostoru Pavel Karous. Dobrý den.
16: Dobrý den.
15: Kdo byl Josef Klimeš? Vím, že získal mimo jiné Grand Prix za sérii Plasty. Každý má právo na vzdělání na Expo 58 v Bruselu.
16: No, Josef Klimeš bezespodu patří k asi jedním z nejdůležitějších sochařů druhé poloviny 20. století. Je to taková naše hvězda, která se právě proslavila v poměrně mladém věku už na tom Expu a v zápětí v těch 60. letech dohromady s tím 1% základem, tak on extrémně uspěl se svýma jako právě monumentálníma betonovýma plastikama, které doprovázely, která geniálně doprovázely brutalistní architekturu, prestižní stavby ve té době.
15: Řekl jste 1% zákonem, co to je?
16: To byl zákon, který nařizoval od roku 65 do roku 1992 že se musí uplatnit 1% z rozpočtu veřejné stavby na výtvarné řešení.
15: Jaký byl tedy ve stručnosti osud plastiky Rovnováha? Původně tam měla stát socha Antonína Zápotockého a moc nechybilo a moc přes Vltavu se i po něm jmenoval.
16: No, on se prostě dodělával už koncem 80. let v takovém jako ideologickém bezčasí, kdy vlastně už ani státostrana neměla moc sílu na to prosadit to jako ideologické rámcování toho mostu. A nakonec se vlastně rozhodlo i díky právě architektovi Flzakovi, že tam nebude prostě socialistická monumentální bronzová socha druhého nebo prostě komunistického prezidenta, který by prostě evokoval ty 50. léta, ale že se naopak udělá podsta tomu litému betonu, respektive těm betonářům a jejich schopnostem. A vyzvali k tomu prostě tehdy nejlepšího sochaře na tohle jako v této disciplíně a ten přišel podle mě s perfektním jako site specific řešením, že on vzal vlastně profil koryta řeky Vltavy a udělal z toho takový jako grafický, prostorový grafický znak. Když se na tu plastiku podíváte, tak vidíte, že jako z té levý, z té barandovské strany jakoby kaskádovitě klesá dolů jako ty barandovské skály a na druhé straně do toho pískovcového břehu zase pozvolna stoupá. Je to vlastně profil toho koryta řeky.
15: No ale myslím, že byla ze všech stran kritizována. Komunisti mu vyčítali, že použil příliš mnoho betonu, který byl tehdy vlastně vzácný materiál.
16: To je samozřejmě paradox té doby a vlastně i té současné doby. Brutalistní architektura, ale i ty radikální geometrické nebo organické abstraktní plastiky v tom veřejném prostoru byly jaksi nenáviděny tu vládnoucí garniturou tehdy, stejně jako tou současnou. Oni totiž na toho diváka nešišlají a vyžadují od něho poměrně velký nějakou participaci nebo nějakou ochotu prostě se nad tím zamyslet. A to prostě nedělala ani ta státostrana v těch 80. letech a ani ta současná garnitura. Takže to mají prostě rádi jenom lidi, kteří se v tom jakoby pohybují, kteří tomu výtvarnému umění rozumějí, ale to zpravidla nejsou lidi, kteří vedou stát nebo město.
15: No vy jste na Facebooku napsal, že zhroucení plastiky je symbolem selhání vedení města. Proč?
16: No, od roku 1992, kdy skončil mimo jiné ten 1% zákon, tak také zanikly vlastně všechny instituce, organizace, které měly na starosti osazování nových výtvarných děl, ale i údržbu. A to bylo zásadní, protože od toho roku 92 do současnosti víme, že jenom v Praze zmizelo, bylo zničeno, odstraněno nebo se rozpadlo kolem 480 výtvarných realizací ve veřejném prostoru. 480 děl. To je jako kdyby jsme sečetli všechny externality, jako ničení soch z doby hitlerismu a stalinismu dohromady, tak to není 480 soch. To se dá maximálně srovnat s obdobím husitských válek a husitských revolucí, ale toto města hořela. Jo, a tady tohle to město vlastně jenom vlastně šlendriánem, neúdržbou postupně přichází o kvalitní díla ve veřejném prostoru, které jsou už dneska kulturníma, faktickýma kulturníma památkama a je to zpravidla jako zanedbanou údržbou anebo privatizací toho veřejného prostoru a proměnou toho veřejného prostoru nebo kombinací těchto faktorů.
15: A z těch výtvarných děl, které ve veřejném prostoru v Praze zůstaly, existuje odhad, kolik jich může být podobně ohroženo?
16: To bych se asi netroufal říct. Byl bych velmi rád, kdybych teď v tu chvíli se prostě vedení města chytlo za nos a udělalo podrobný průzkum a vlastně zafinancovali třeba nějaký veltěčí rozpočet Galerie hlavního města Prahy, která na to má fakt dobrý odborníky, aby zajistili rekonstrukci těch ohrožených děl.
15: A jaký vliv na ten kolaps monumentálního železobetonového díla mohla mít globální změna klimatu?
16: Já si myslím, že zásadní, protože to dílo samozřejmě tou zanedbanou údržbou mělo prostě praskliny, teklo do toho a když najednou přijdou 40-stupňový vedra, což je bezprecedentní pro Prahu, nikde takovýhle teploty jako neexistovaly a pak přijdou monzunový prostě deště taky rozsahu, který nejsou obvyklý, tak to prostě byla smrtící rána pro ten objekt.
15: A měla by se ta replika, kterou navrhl architekt Petr Tej, vrátí tady v té podobě, jakou známe, zpátky na Barandovský most?
16: Já bych, jako jestli se to podaří, jestli jsem to dobře pochopil, tak oni mají zaměřenou tu plastiku v Galerii hlavního města Prahy, to znamená, že mají přesnou digitální kopii tím pádem by mohli být schopní, i když je to dílo teďka zničený, vytvořit přesnou kopii, takže by to nebyla nějaká nápodoba, ale byla by to poměrně dost přesná kopie i s otiskama vlastně těch jako letokruhů nebo těch toho šaluňku, těch dřevěných prken, do kterých se ta socha lila. A pak bych byl velmi rád, kdyby se tam vrátilo, protože to prostě je už dneska logotypní objekt, který hlavně mezi teda mladší generací a v různých subkulturách, jako jsou skejťácký, rapový nebo graffiti subkultury, tak to velmi rezonuje. No.
15: Sochař a publicista Pavel Karous, děkuji vám, nashledanou.
16: Taky moc děkuji, nashledanou.
15: Tolik polední publicistika, Vladimír Krot.
9: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.
10: Skončila repríza polední publicistiky s hosty Vladimíra Kroce a právě teď máme půl minuty po půl jedné. Adéla Burešová a krátké zprávy.
0: Vláda v pondělí projedná změny v navyšování důchodů. Lidem od 80 let by se penze mohla každých 5 let zvýšit o 500 korun. Dnes se tak děje až od 85. Návrh počítá taky s opětovaným zvýšením penze pracujícím seniorům. Neobsahuje ale zastropování důchodového věku na 65 letech ani návrat k vyšší valorizaci. Opozice kritizuje hlavně plošné přidávání všem seniorům. Kolem 10 000 lidí se v sobotu v Bratislavě zúčastnilo každoročního pochodu hrdosti. Mnoho lidí přišlo na náměstí u úřadu slovenské vlády s duhovými vlajkami, které jsou symbolem sexuálních menšin. Odtamtud se účastníci odpoledne vydali na průvod ulicemi Bratislavy. Podobně jako loni přišli i letos kolem bývalého gejbaru, před kterým v roce 2022 střelec zabil 2 lidi a později zbraň obrátil proti sobě. Předseda frakce Konzervativní unie CDU-CSU v německém spolkovém sněmu Jens Spahn odstoupil z funkce. Svou rezignací reagoval na kritiku, že se svým partnerem využil možnost náhradního mateřství. Jejich dítě porodila náhradní matka ve Spojených státech. V Německu je přitom náhradní mateřství zakázané, mimo jiné právě kvůli odporu Spahnovy strany CDU. Kritici proto politika obvinovali z pokrytectví. V bývalém koncentračním táboře Romů a Sintů v Hodoníně u Kunštátu na Blanensku archeologové odkrývají pozůstatky vězeňských baráků. Nalezli třeba nábojnici nebo knoflíky z vězeňského oblečení. Mezi lety 1942 a 45 táborem prošlo skoro 1400 lidí, 207 jich tam zemřelo.
9: Sport.
0: Na fotbalovém mistrovství světa se hraje předposlední zápas. O bronz bojují v Miami Francouzi a Angličané. Aktuality má reportér Tomáš Petr.
8: Přestávka na občerstvení pro oba celky. Polovina 70. minuty. Francie prohrává s Anglií 3-4. Připomínám, že první poločas Angličané vyhráli 4-0, ale ve druhé půli Francie mocně dotahuje i díky dvěma trefám Mbappého, tedy prohrávají Francouzi už jen o gol. Přímý přenos můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport. Tomáš Petr, Radiožurnál.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Uzavřená D7 u Panenského Týnce a taky Pražský okruh. Dálnice D7 je čerstvě neprůjezdná ve směru z Prahy do Chomutova. Na 38. kilometru se stala vážná nehoda dvou osobních aut, zasahují tam záchranné složky a policie zastavila provoz. Odklon je vedený exitem 37 na Panenský Týnec. Jet můžete po souběžné silnici nižší třídy a zpět na dálnici se vrátit v Lounech. Uzavřený je taky Pražský okruh mezi Barandovem a Ořechem, a to obousměrně až do 11 hodin dopoledne. Odklon dopravy je tam ve směru z D1 exitem 16 a 10, při cestě z letiště v exitech 19 a 26. Náhradní trasy jsou sjízdné plynule. A na dálnici D6 z Prahy do Karlových Varů dejte pozor za sjezdem na Lubenec. Na kilometru 81,5 havarovalo osobní auto a policie uzavřela dva jízdní pruhy. Jede se jen jedním. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
9: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: V noci bude převážně polojasno, nejnižší teploty klesnou až ke 12 stupňům. A přes den čekáme zpočátku polojasno, postupně ale bude na celém území zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. Místy se objeví taky bouřky. Odpoledne a večer pak bude srážek ubývat. Nejvyšší teploty v Čechách kolem 21 až 25 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku můžou vystoupat až ke 30. Naopak v 1000 metrech na horách se budou držet kolem 16. To byly zprávy. A teď začíná noční Radiožurnál s Adamem Cardou.
9: Radiožurnál.
17: Každý den s vámi.
9: I o prázdninách.

0: Skoro 9 minut po půl jedné je s vámi noční radiožurnál s datem 19. července, je neděle a právě teď se hraje v Miami zápas o třetí místo na mistrovství světa ve fotbale. Utkání Francie a Anglie nabídlo velmi atraktivní první poločas, který vyhráli Angličané 4-0, ovšem v druhém poločase se Francie pomalu snaží vrátit do zápasu. Momentálně je stav 3-4 a my se na utkání vypravíme za pár minut.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách. We were staring down disaster.

0: mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Hodně gólů a ofenzivní zápas zatím nabízí na mistrovství světa souboj o třetí místo mezi Anglií a Francií. A my se teď připojujeme k přímému přenosu Radiožurnálu Sport, který komentuje Tomáš Petr.
2: Začala závěrečná desetiminutovka základní hrací doby. Olise, Dembele, Olise, 4-4 to nebude, protože Olise nedokázal zakončit přesně v ideální střelecké pozici. Vedení Anglie 4-3 zůstává, ale poté, co Angličané mohli vést 5-3, tak teď Francouzi zahodili ohromnou šanci. Olise pálil prakticky z penaltového puntíku, ale o pár čísel minul anglickou branku. A tak střelecké hody teď zastaveny stále na těch 7 brankách. Připomínám, že od 66. minuty drží to vedení Anglie 4-3. Angličané vyhráli první poločas 4-0, trefili se Rice z konce a dvakrát Saka, ale ve druhé půli Mbappé dvěma zásahy a také Barcola skorigovali na 3-4. A tohle skóre tedy platí i ve 82. minutě, kdy se teď nechává hlavní rozhodčí Valenzuela ošetřovat. Je tam masáž levého lýtka. Venezuelský arbitr má, zdá se, tedy svalové problémy a proto teď hra stojí, tak trošku nezvyklá záležitost. Kylian Mbappé tedy dnes 2 góly, tím zaokrouhlil svůj příspěvek na tomhle šampionátu na to číslo, které nosí na zádech, tedy na 10. 10 gólů na tomhle šampionátu už zaznamenal hvězdný forward Realu Madrid. A ještě 3 trefy mu zbývají k tomu, aby vyrovnal rekord Francouze Fonténa, který v roce 1958 skóroval dokonce 13krát na mistrovství světa. Těch 13 gólů si připsal i díky 4 trefám v boji o bronz, kdy tehdy Francie porazila západní Německo 6-3. Letos tedy zatím Francouzi stále ztrácí ještě v boji o třetí místo. Prohrávají s Anglií 3-4 a to už ve 83. minutě, kdy se hlásí o nástup do hry také Reece James, který by mohl nahradit právě Kwansu, který teď byl ošetřován a kráčí takovým nejistým krokem z hrací plochy a opravdu Reece James místo něj je tedy na hřišti. Doufujeme, že tomu zápasu nespadne trochu řemen, když to tak řeknu, protože ošetřovaný byl rozhodčí, pak tedy Kwansa a skoro 2 minuty se nehrálo. 83. minuta končí, 84. začíná. Angličané vedou 4-3, ale Francouzi mohutně dotahují ve druhém poločase a znovu už jsou na míči. Začínat ovšem budou až od golmana. Meňo posouvá na Lacroix. Ten otáčí hru doprava, kde je Upamecano. Zaire Emery si narazil míč s Dembelem a teď už kontroluje, kde jsou spoluhráči. Barcola zpracovává balón, ale je tam trošku pod tlakem Mbappé. Zvládl se zbavit dvou protihráčů. Rána, která skočila před gólmanem, ale tahle střela rozhodně neměla gólové parametry, takže úspěšný zákrok pro Hendersona v polovině 84. minuty. A můžeme určitě slíbit dramatický závěr tohohle duelu, který nestranného fanouška musí náramně bavit. Angličany musel určitě bavit v první půli. Pro Francouze je to sranda v té druhé půli, ale v prvním poločase to byla naprostá tragédie. Protože první půli Francie prohrála 0-4, ve druhé půli 3-0 vede. Takže stále je tam jednogólový rozdíl v boji o bronz. A to říkám už v začínající 85. minutě, kdy Angličané se snaží rozjet útok z těch zadních řad, ale jsou trošku pod tlakem a tak to řeší dlouhým nákopem na levé křídlo, kde je teď Rodgers. Rodgers skrotil balon, už to tam zbíhá také Spence, který dostává balon do běhu. Spence padá v pokutovém území a gesto je jasné, penalta pro Anglii. V polovině 85. minuty Spence znovu prokázal tu svoji sílu na levé straně. Vydal se z pozice obránce podpořit útok a Gusto v tom souboji, možná i proto, že teď má drobné křeče, nedosáhl na ten balón, v souboji byl pozdě, trefil Spence, jasná penalta. Tady venezuelský arbitr neměl moc na výběr, a po zákroku na Spence tedy Angličané dost možná mohou definitivně rozhodnout. Vedou 4-3, budou kopat penaltu. Kdo by se toho mohl ujmout? Možná Bellingham, protože na hřišti není Kane. A je to tak, Bellingham už tam čeká na balón. A bude to velmi důležitá chvíle pro Anglii, protože případný gól by to mohl definitivně zlomit. Naopak, pokud by Jude Bellingham neproměnil, Francie by stále prohrávala jen o gól a dostala by další morální podporu do závěrečných minut tohle gólově velmi bohatého zápasu. Meňo tam ještě trošku se snaží zadrnkat na nervy Bellinghama, protože francouzský gólman tam je hodně daleko ze své branky. Bellingham odchází s míčem a předává ho Sakovi. Tak nakonec to nebude Bellingham, ale míč si bere Bukayo Saka, který z pěti posledních penalt, ať už za klub, anebo za reprezentaci, 3 proměnil, 2 nedal. Teď tedy Saka bude útočit na hat-trick, v prvním poločase totiž už dokázal 2 góly dát, teď ale bude mít před sebou ideální možnost poslat Anglii do dvougolového trháku, rozhodnout tenhle duel. Bukayo Saka si to krokuje 2-3 krůčky dozadu, krátký rozeběh, polovina 87. minuty, Saka proti němu Meňo, pokutový kop pro Anglii za stavu 4-3. Saka zadrobil, pálí a trefuje se přesně na opačnou stranu, než skáče Meňo, a Anglie vede 5-3. Takže Saka teď dost možná definitivně rozhoduje o tom, kdo bude brát bronz na letošním mistrovství světa, a Bukayo Saka si tak kupuje vlastně i drobný odpustek za to finále 6 let zpátky. Připomeňme, že na Euro ve finále v Londýně Angličané podlehli tehdy Itálii 2-3 v penaltovém rozstřelu a Saka selhal v té poslední sérii a byl tedy jedním z těch, kteří na straně Anglie neproměnili. Teď penaltu dává a po gólu na 5-3 Anglie zase blíže zisku bronzu. Byla by to historicky teprve druhá medaile pro Albion. Připomeňme, že tou jedinou medailí je triumf z roku 1966, kdy se Angličané stali mistry světa. Teď tedy vedou 5-3. Bukayo Saka si připisuje hat-trick v zápase o bronz. A ta francouzská spanilá jízda za vyrovnáním se komplikuje. 89. minuta začíná. Francie prohrává s Anglií 3-5. V gólově velmi zajímavém zápase o třetí místo. Angličané teď na míči, Bellingham má balón a dává na střed, kde je Anderson. Anderson ten ale vrátí pěkně pod sebe dozadu do místa, kde je Gay. Ten zapojí také Rice. Declan Rice předává míč zpátky doleva na Andersona. Anderson posouvá Kleině na Spence. Pro mě osobně Spence jeden z velmi zajímavých hráčů tohoto šampionátu. Velmi dobré výkony na levém kraji od tohle fotbalisty Tottenhamu. A Angličané teď drží míč, Francouzi už se možná začínají smířovat s osudem, protože některá aktivně nenastupují proti té rozehrávce Angličanů a Angličané si posouvají v klidu míč tam a zase zpátky. Rice předává na Gayho, ten zapojí Rodgerse. Rodgers dostoupený Zairem Emerym, takže teď je to pro něj trošku složitější, stejně jako pro Spence. Bellingham proti Upamecanovi. Nakonec Angličané důraznější. Spence vybojoval balón, posílá ho na paty Watkinsovi, ale nápad to rozhodně nebyl špatný. Co mi myslí na druhé straně Olise? Polovina 90. minuty. Francie prohrává o 2 góly a potřebuje teď už možná to zkusit i trošičku vabank, protože není na co čekat, jestli to bude 3-5 nebo 3-6, už je ve výsledku asi úplně jedno. Dembele má balón na pravé straně, podstatné pro Francii bude také, kolik že se bude přidávat navrch nad rámec té základní hrací doby, protože 90. minuta právě teď končí. Anglie vede 5-3 a zatím si to nechávají rozhodčí pro sebe. 7 minut nakonec oznámeno. Barkola to zkouší zpoza hranice vápna, ale jeho rána byla sražená nad, takže rohový kop pro Francouze, kteří ještě stále mohou křesat určitou naději. 6,5 minuty zbývá z toho nastavení ve chvíli, kdy Gusto jde dolů ze hry a Francouzi tedy pošlou na hřiště ještě Kundeho pro ty závěrečné minuty. A teď už také rozehráli Francouzi na krátko rohový kop. Mbappé má míč poblíž rohovému praporku, ale Francouzi si nepolídali offside. Tak tohle byla tedy školácká chyba od Francouzů. To se jen tak nevidí, takhle hloupě se připravit o možnost o zakončení nebo o ohrožení branky soupeře. Mbappé si pak ještě pohrál s balónem, když si ho zdvihl, pohlavičkoval si a pak teprve odevzdal balón. Druhá nastavená minuta začala, Francie prohrává s Anglií 3-5 v souboji o bronz. Ještě se bude hrát něco málo přes 5 minut z toho nastaveného času, který byl oznámen. A Angličané teď na útočné polovině. Saka připravený o míč. Angličané reklamují faul, ale Francie jde mezi tím dopředu. Konkrétně je to čerstvý Kunde, který dává Dembelemu. Dembele na pravé straně navádí míč k pokutovému zemi, pak nabíjí Olisemu, ale ta přihrávka spíše šla do špeku, protože tam byl Rice a Anglie tak vybojovala balón, Bellingham šel ochotně k zemi v tom souboji s Dembelem, vyrutil si faul a ještě teď Angličané pozvávají na asistenta číslo 1, že tam byl faul na Saku, ale už je to všechno zahrané a Anglie tedy bude rozehrávat, možná ale až poté, co se vystřídá, protože nachystaný nástup do hry je Trevor Chalobah, který teď tedy nahradí Gehyho na ten závěr zápasu. Takže ještě jedno střídání pro Anglii a to už ve třetí nastavené minutě z těch oznámených 7. Francie prohrává s Anglií 3-5 v souboji o bronz na mistrovství světa. Připomínám, že finále se bude hrát už dnes od 21 hodin a to znovu v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Ale teď zpátky do boje o bronz, kdy Francouzi za stavu 3-5 rozjíždějí útok, konkrétně Olise. Teď dává do běhu Dembelemu, Dembele v pokutovém území pálí, ale ta rána mu nesedla dobře na kupačku. Ještě Kunde získal balón a Dembele znovu v pokutovém území opět hledá pozici, nakonec odražený míč k Olisemu, tomu nikdo nekřekl záda a tak Angličané vybojovali míč, Spence a jeho odkop levačkou, mohl by z toho být break, ne. Dobře tam odhadl ten balón Upamecano. A tak to jsou znovu Francouzi, kteří na ose hřiště teď mají balón. Konkrétně je to Mbappé ve čtvrté ze 7 nastavených minut. Mbappé tam má na pravé straně náběh Oliseho. Olise v pokutovém území chtěl se dostat přes Pence, ale ten mu vystavil stopku a odkopává míč v půlící čáře. Tam je hodně daleko z brány Golman Meňo, který okamžitě chce vracet na druhou stranu Kunde. Po něm hraje Olise. Na hranici vápna zůstává sedět Angličan Spence, kvůli kterému se nakonec přece jenom bude přerušovat hra a sudí Valenzuela teď ukazuje nosítka, aby pomohla Spenceovi, který už toho musí mít plné kecky. On tam byl předtím trošku okopáván Olisem, ale tady podle mého se jedná pouze o křeče. Už zkrátka tenhle obránce Tottenhamu se dostal na dno svých fyzických sil, není se čemu divit. Čtvrtá ze 7 nastavených minut tohle vypětého zápasu už skončila. Pátá minuta se rozeběhla, takže necelé 3 minutky zbývá odehrát z toho nastaveného času. Anglie vede nad Francií 5-3, nosítka nakonec nejsou potřeba. Spence opouští hřiště po svých. Anglie vede 5-3 a Francouzi, pokud chtějí ještě vykřesat nějaké drama, tak by potřebovali rychle, ale opravdu rychle skorigovat na 4-5. Míč rozhodčího pro Oliseho, po něm Mbappé, napravo se nabízí Koundé, ale Mbappé chtěl jít do kryčky, kterou nepovolil Anderson. Dobrá práce tohle anglického středopláře. A Bellingham teď vyváží balón, Bellingham jde dopředu, má proti sobě dva protihráče, chtěl roztáhnout hru na Watkinse, ale tam dobře zakročil Koundé. Šestá nastavená minuta se rozeběhla, Angličané vedou 5-3 a budou se bránit po té, co Upamecano vystihl rozehrávku a dobře teď otevřel pravou stranu pro Dembeleho. Dembele už je po pokutovém území, rovná se to na střelu levačkou a dává gol! Francouzi snižují na 4-5. Tak, to je opravdu neuvěřitelná střelecká produkce v tomhle duelu o bronz. Minutu a půl má Francie na to, aby ještě dokázala vyrovnat a dostala tenhle šílený zápas třeba do prodloužení. Končí šestá nastavená minuta. Francie žije, ale toho času je opravdu málo. Dobrá práce Upamecana byla na začátku té akce, protože on vystihl anglickou rozehrávku, vysunul dopředu Dembeleho a ten levačkou dokázal zamířit na tu vzdálenější tyč. Henderson nedosáhl na balón a Francie se tak ještě snaží o drama v samotném závěru. Gól na 4-5 vykřesává naději. 9 gólů, tedy stejně jako v roce 58, kdy Francouzi porazili západní Německo 6-3, tentokrát Anglie vede 5-4 a poslední půl minuta z toho avizovaného nastavení. Rice pod tlakem, Olise se ho snažil dohrát, přihrávka zpátky na koncu, také Konca si musí dát velký pozor, protože tam dotírá na balón Mbappé, Konca tak, že nestratil míč, James má balón a Francouzi přece jenom ještě tam komplikují Angličanům rozehrávku na pravé straně. James, po něm Rice, ale Barcola si tam dal výborně tělo do souboje. Rabiot na levé straně by mohl jít do centru, ale jako by mu došly síly a James vypíchl balón a odkopává alespoň před pokutové území. Tam to vypadalo na faul. Bellingham vybojoval míč a teď by Bellingham mohl jít do breaku proti němu, ale bude ještě Lacroix. Bellingham versus Lacroix. Bellinghamovo zakončení. Nakonec přijde pravačkou. Bellingham dává na 6-4. Tak 10

0: Angličané vyhráli 4-0. Tenhle duel, ve kterém obrany, ať už na jedné nebo na druhé straně, si vybrali den otevřených dveří, tedy končí 10 góly. 6-4 vítězí Anglie, teď už je to posvěceno také hlavním arbitrem. Sudí Valenzuela ukončuje gólově bohatý duel o bronz. Francie prohrála s Anglií 4-6. Připomeňme, že Angličané vyhráli první poločas po gólech Rice, Konci a dvou zásazích Saky 4-0, ale ve druhém poločase dvakrát skoroval Mbappé, jednou se prosadil Barcola a rázem Francouzi skorigovali na 3-4. Pak Saka zkompletoval hat-trick a rozhodl o tom, že by to nemuselo být drama. To běžela 87. minuta, jenže v 6. nastavené minutě ještě Dembélé dokázal znovu snížit na rozdíl jedné branky na 4-5. Nakonec to byl Bellingham, kdo uzavřel gólový účet tohle zápasu. Anglie porazila Francii 6-4 v souboji o bronz a teprve po druhé v historii tedy Angličané mají medaili z mistrovství světa. Poté, co v roce 1966 slavili triumf, teď berou bronz. Souboj o třetí místo tedy Anglie poráží Francii 6-4.
1: Na Radiožurnálu jsme vám přinesli přímý přenos utkání o bronz, ve kterém Angličané nakonec po dramatickém utkání zvítězili 6-4 nad Francií. Za chviličku budou zprávy, ty jsme posunuli samozřejmě kvůli živému přenosu a následně se také vypravíme do Francie podívat se, jak vypadá situace tam po prohraném utkání o bronz.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Máme 10 minut po 1 hodině. Adéla Burešová a zprávy.
1: Silničáři zbourali dva mosty v jihozápadní části Pražského okruhu. Umožní to jeho rozšíření na 6 pruhů. Ukrajina zpřístupní dokumenty o volyňských masakrech. Fotbalisté Anglie přestříleli Francii 6-4 na mistrovství světa a slaví bronz. Počasí dnes bude oblačno až zataženo s deštěm nebo přehánkami. Místy se můžou objevit i bouřky a teploty až 25 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Pražský okruh je mezi Slivencem a Ořechem až do 11. hodiny uzavřený. Silničáři tam v noci bourají dva mosty. Umožní to rozšíření dálnice D0 ze dvou pruhů v každém směru na 3.
3: Dělníci mosty rozbili těžkou technikou a pomocí jeřábů jednotlivé kusy spustili na vrstvu rozemletého asfaltu a betonu. Poté je na kamionech odvezli do nedalekého depa, vysvětluje stavby vedoucí Petr Heller.
4: 80% toho materiálu zrecyklujeme a použijeme na novou výstavbu těchto mostů.
3: Podle mluvčího ředitelství silnic a dálnic Jana Rýdla se pod bývalé mosty 6 jízdních pruhů nevešlo.
5: Nejsou v tak špatném technickém stavu, ale musí pryč, abychom mohli postavit rozkročenější mosty, pod které potom začneme stavět širší dálnici D0.
3: Přestavba obou nadjezdů bude stát více než 200 milionů korun. Hotovo má být do konce letošního roku. Z Prahy Ondřej Mikušek, Radiožurnál.
1: Ukrajina otevře všechny archivy týkající se volyňských masakrů. Dotkne se to záznamů bezpečnostní služby Ukrajiny a služby zahraniční rozvědky Ukrajiny. Na sociální síti X to oznámil prezident Volodymyr Zelenský. Prohlásil taky, že Polsko i Ukrajina musí rozšířit provádění exhumací obětí těchto masakrů ze 40. let minulého století.
6: Ukrajina podle prezidenta Volodymyra Zelenského vydá také značný počet povolení k pátracím a exhumačním pracím na Volyni. Tam stále zůstávají masové hroby obětí volyňských masakrů, během kterých ukrajinští nacionalisté zabili desítky tisíc obyvatel regionu, hlavně Poláků. Ukrajina a Polsko obnovili pátrací a exhumační práce v dubnu roku 2025. Polsko-ukrajinské vztahy jsou ale v současnosti v krizi, a to poté, co prezident Zelenský přiznal jedné z vojenských jednotek pojmenování po hrdinech ukrajinské povstalecké armády, která se na volyňských masakrech také podílela. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
1: Novou naučnou stezku dnes v hornorakouském Guglwaldu otevře sdružení pro připomínání železné opony. Na trase podél rakousko-české hranice je 10 zastavení s interaktivními prvky. Lidé se na přeshraniční stezce vzpomínek železná opona dozví historické souvislosti z tohoto období našich dějin. Z historiky si můžou stezku projít ve 14, v 15 a 16 hodin.
2: Sport.
1: Fotbalisté Anglie na mistrovství světa získali bronz. V zápase o třetí místo zdolali Francii 6-4, byť po poločase vedli už 4-0. Hattrickem se blízkl Angličan Saka. Dva góly poražených dal útočník Mbappé, který z 10 góly vede tabulku střelců turnaje o 2 branky před Argentincem Messim. Kapitána Argentiny dnes čeká finále šampionátu proti Španělsku. Duel začne ve 21 hodin našeho času v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Uzavřená D7 u Panenského Týnce a taky Pražský okruh. Dálnice D7 je neprůjezdná ve směru z Prahy do Chomutova u Panenského Týnce. Na kilometru 38 došlo k vážné nehodě dvou osobních aut a policie kvůli zásahu záchranných složek přerušila provoz. Poslední volný sjezd je exit 37 Panenský Týnec. Na dálnici se vrátíte v Lounech na kilometru 45. Pražský okruh je obousměrně uzavřený v úseku mezi Ořechem a Barrandovem. Až do 11 hodin tam budou demolovat dva nadjezdy. Odklon dopravy pro osobní auta směrem z D1 je v exitu 16 Barrandov, od letiště se sjíždí exitem 19 Ořech. A ještě silnice 34 mezi Humpolcem a Pelhřimovem. U obce Záhoří pracují silničáři a provoz je řízený kyvadlově. Z obou stran ztratíte okolo 5 minut a pak pozor dejte, u obce Velký Rybník ve vozovce stojí porouchaný kamion a auta se vyhýbají do protisměru. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Zavolejte i vy 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme zpočátku polojasno, postupně ale bude na celém území zataženo s občasným deštěm nebo přehánkami, místy taky bouřkami. Odpoledne a večer pak bude ale srážek ubývat. Nejvyšší teploty v Čechách kolem 25 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku můžou vystoupat až ke 30. To byly zprávy. A teď pokračuje noční Radiožurnál s Adamem Sardou.
0: 16 minut po jedné hodině pokračuje noční vysílání Radiožurnálu a my se samozřejmě budeme ještě vracet k utkání o bronz na mistrovství světa ve fotbale mezi Francií a Anglií. A konkrétně zamíříme do Francie zjistit, jaké dozvuky má toto utkání přímo v Paříži. To vše za chvilku v nočním Radiožurnálu.
2: Noční Radiožurnál
8: a Adam Carda.

0: Vanil přinesla trochu francouzštiny do nočního radiožurnálu a do Francie vlastně teď zamíříme. Zápas o třetí místo na fotbalovém mistrovství světa vyhrála Anglie. Porazila Francii 6-4. A jak na prohru reagují francouzští fanoušci, se podíváme do Paříže za naším zpravodajem Martinem Baluchou. Přeji příjemnou noc.
1: Taky zdravím, hezký večer.
0: Francouzi v prvním poločase dostali 4 góly, v druhém dali 4. Jak dramatický vývoj utkání prožívali lidé v centru Paříže?
1: No, bylo to jako den a noc. Já jsem ten zápas sledoval v centru Paříže v jednom z barů ve čtvrti, kde těch restaurací a barů je opravdu hodně, kde se taky slavilo v uplynulých dnech při mistrovství světa. Tentokrát se tedy neslavilo v první půli, tady sledovali všichni diváci a lidé vlastně velmi takový nepříznivý vývoj, jak jste říkali, tak 4 góly Francouzi dostali. Já jsem tady pozoroval barmana, který byl skutečně velmi naštvaný, ten mlátil skleničkami o bar, postupně vlastně diváci, lidé tady z baru odcházeli a to ještě ani nebylo 30 minut odehraných. Ta druhá půle, to byla skutečně velká změna, vlastně už ve 47. minutě Mbappé dal ten první z těch svých gólů a pak následovali další šance, lidé se do toho baru sem do centra Paříže vraceli, byl to úplně jiný příběh i z toho diváckého úhlu pohledu, lidé skandovali, tleskali, když potom Saka proměnil tu penaltu, tak před tou penaltou tedy burcovali francouzský tým. Nakonec tedy Angličané zvítězili 6-4, ale skutečně ten projev toho utkání i tady, jak jsem ho vnímal v tomto baru nebo v této restauraci, tak to byl skutečně den a noc.
0: Jaké šance má francouzský kapitán Kylian Mbappé stát se nejlepším střelcem mistrovství světa?
1: Má velké šance, protože zatím tedy jde tabulku střelců a pomohlo mu právě toto utkání proti Anglii, protože vstřelil 2 branky, takže zatím tedy celkově má tedy na kontě 10 branek a vede právě před Argentincem Lionelem Messim, který má na kontě 8 branek, 4 rozhodující přihrávky, ale Argentinec Lionel Messi má tu výhodu, že bude hrát to dnešní finále, takže se ještě může prosadit, ale Kylian Mbappé, ten už vlastně má na kontě ten titul nejlepšího střelce z posledního mundialu v roce 2022 v Kataru, tedy se stal taky nejlepším střelcem, teď tedy má dobře nakročeno, ale jak jsem říkal, Lionel Messi ještě ten zápas má před sebou, finálový zápas.
0: Ještě se zeptám na jednu otázku, jak zápas komentoval Didier Deschamps, pro kterého to vlastně bylo poslední utkání v roli trenéra francouzské reprezentace?
1: Je to tak, Didier Deschamps mluvil před chvilečkou, ale bohužel ten jeho závěrečný komentář jsem neslyšel, protože tady v tomto baru už začali hrát zase písně. Já jsem slyšel ten jeho komentář po první půli a ten byl naštvaný, mluvil o hambě, mluvil o tom, že francouzskému týmu chybělo odhodlání, ale skutečně ten projev toho francouzského týmu se změnil pro Didiera Deschampse, to byl poslední tanec, jak to nazval kapitán francouzského týmu na sociální síti X, protože on se skutečně po 14 letech loučí s francouzskou reprezentací, od 1. září ho nahradí legendární hráč, trenér Zinedine Zidane, který převezme tedy tu trenérskou pásku, respektive se posadí na trenérskou lavičku a čekají ho velké výzvy, protože už na podzim francouzský národní tým hraje Ligu národů, postaví se proti Turecku, Itálii, taky několikrát proti Belgii a už to bude tedy s novým týmem, tedy respektive s novým trenérem Zinedinem Zidanem, který vystřídá tedy po 14 letech Didiera Deschampse.
0: Jaká je atmosféra v Paříži po prohraném utkání o bronz mezi Francií a Anglií, tak to jsme teď probrali s Martinem Baluchou. Díky moc za veškeré informace a naslyšenou.
1: Taky děkuju, naslyšenou, hezkou noc.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Letní autoškola radiožurnálu.
1: V čem za volantem nejvíce tápeme?
0: Na co bychom si měli dávat větší pozor?
1: Radiožurnál připravil z nejčastějších dotazů řidičů letní seriál, a to ve spolupráci s dopravní policií.
0: Jedna minuta denně,
1: jedna otázka,
0: jasná odpověď.
1: Zapojte se i vy a pomozte nám společně dělat české silnice bezpečnější.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.
2: Máme 30 minut po jedné hodině. Posloucháte zprávy s Adélou Burešovou.
3: Téměř celé Česko zasáhnou dnes silné bouřky, varují předtím meteorologové. Výjimkou bude jen severozápadní polovina území. Bouřky bude doprovázet plošně silný vítr do 70 km za hodinu, srážky do 30 mm a místy i kroupy. Zároveň na jižní Moravě dál platí zvýšené riziko vzniku a šíření požárů. Při páteční bojové akci v Jordánsku přišli o život dva američtí vojáci. S odkazem na oblastní velitelství amerických sil na Blízkém východě o tom informuje agentura Reuters. Vojáci podle ní přišli o život v boji, když se americká armáda a její spojenci bránili proti íránským útokům balistickými raketami a drony. Jeden americký voják se i nadále pohřešuje. Německo na základě množících se zpráv a informací od zpravodajců zvýšilo svůj stupeň bezpečnostní pohotovosti. Místo dosavadního abstraktního stupně tak nově platí vysoký stupeň ohrožení. V rozhovoru pro týdeník Welt am Sonntag to oznámil německý ministr vnitra Alexander Dobrindt. Terčem útoků podle něj může být německá infrastruktura, instituce, ale i jedinci. Plány případného útoku na Německo jsou ale, jak uklidňuje Dobrindt, předem jasně rozeznatelné. Ochránci přírody vypustili do nor u Ivančic na Brněnsku 40 syslů. Přivezli je ze zoologických zahrad v Brně a v Praze. V příštích dnech ekologové přivezou ještě dalších 20 jedinců. Sysly patří ke kriticky ohroženým druhům. Podle loňského sčítání jich v Česku 7 tisíc.
0: Sport.
3: Fotbalisté Anglie mají po druhé v historii medaile z mistrovství světa. V utkání o bronz na stadionu v Miami zdolali Francouze 6-4. Přitom už po poločase vedli 4-0. Tři góly Angličanů dal útočník Saka. Za Francii se dvakrát trefil kapitán Mbappé, který je s 10 brankami aktuálně nejlepším střelcem šampionátu. Dnes v 21 hodin našeho času začne v New Jersey finále mezi Argentinou a Španělskem.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Neprůjezdná D7 u Panenského Týnce a taky Pražský okruh. Dálnice D7 je neprůjezdná ve směru z Prahy do Chomutova. Na 38. kilometru se stala vážná nehoda dvou osobních aut. Zasahují tam záchranné složky a policie zastavila provoz. Odklon je vedený exitem 37 na Panenský Týnec. Jet můžete po souběžné silnici nižší třídy a zpět na dálnici se vrátíte v Lounech. Pražský okruh je obousměrně neprůjezdný mezi Barandovem a Ořechem. Kvůli demolici nadjezdů by uzavírka měla trvat do dnešních 11 hodin dopoledne. Směrem z D1 je pro osobní auta odklon exitem 16 a pro kamiony exitem 10. V opačném směru osobní vozy sjíždějí v exitu 19, kamiony v exitu 26. A drobné zpoždění naopak naberete na silnici 50 u Uherského Hradiště na Brno. Za sjezdem z dálnice D55 se sune fronta k omezení u odbočky na Boršice. Tady asi 5 minut zpoždění. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Přes den bude zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami, místy se objeví taky bouřky. Odpoledne a večer pak bude srážek ubývat. Nejvyšší teploty v Čechách kolem 25 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku můžou vystoupat až ke 30. To byly zprávy. A pokračuje noční radiožurnál s Adamem Sardou.
5: Pobřežní festival v Přelouči otevřel výtvarný happening s panoramatem města. Místní výtvarníci společně s architektem Davidem Vávrou a divadelníkem Matějem Formanem vytvořili na břehu Labe společný obraz. Víc se dozvíte za chvíli v reportáži nočního radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: was just like a song when we were young. Zpěvačka Adele vám dělala společnost v nočním radiožurnálu. Pátý ročník multižánrového pobřežního festivalu U Přelouče začal netradičně společným malováním obřího panoramatu. Na břehu Labe během několika hodin vznikal obraz pod rukama místních výtvarníků, které vedli architekt David Vávra a divadelník Matěj Forman. Ještě než se ale na plátnech objevili první tahy štětcem, bylo potřeba najít to nejdůležitější, ideální místo, kde mohli malíři rozestavět stojany a pustit se do práce.
1: Tak bylo to velice jednoduché, protože tou inspirací byl místní malíř pan Emler, který namaloval několikrát tato panorama a docela asi z těchto míst.
2: Vysvětluje David Vávra a Matěj Forman dodává.
3: A ten fígl je v tom, že my malujeme na všechny světové strany, takže David řekl, všude bude řeka. Takže prostě nás Přeloučáci nehledejte v tom úplně souvislosti, ale můj pohled začíná úplně na jinou stranu, než ten, kterým končí David a spol.
2: Matěj Forman na jednom konci, David Vávra na druhém konci. Kontrolovali jste navzájem vlastně ty výtvarníky, kteří byli mezi vámi?
1: Já teda jenom jsem jim ukázal, kde je hladina řeky a kde je hladina svahu, protože jsme se dohodli, protože tady ta řeka je takový jako magický element, že to uděláme lehce, že jsme za tou řekou jako a malujeme to panorama.
2: Matěj Forman zachytil na svém plátně řeku z lodí, David Vávra fotbalové hřiště a Johana Vysloužilová zase Přeloucký kostel.
4: Přála bych se na to mít víc času.
2: Tak a máte pocit, že se vám to povedlo?
4: Jo, nakonec jo. Stromy to zachránily docela.
2: My jsme slyšeli, že barva vody a barva nebe by měla být u všech těch pláten stejná, je to tak?
4: Ano, to je pravda, toho jsem se snažila držet a to hodně pomohlo, protože člověk už měl nějaký jasný bony daný a už se mohl pak soustředit jenom na to, aby to včas stihnul namalovat.
2: Říká další amatérská výtvarnice Klára Výchová. Vůbec nemůžeme říct, komu se to povedlo nejvíc a komu nejméně.
1: To je jako fotbal. Tady vlastně může někdo dát nějaký kličky, ale bez toho mužstva to je jako nic.
5: Teď si zatleskejte za tu skvělou práci. Bravo.
2: Pobřežní festival dnes bude pokračovat. Odpoledne vystoupí například Rozálie, Luboš Pospíšil nebo Terezie Kovalová, která hudebně doprovodí představení Vrány. Z Přelouče, Naděja Kubínková, Radiožurnál.

0: Módní časopisy, herbáře nebo třeba knihy o myslivectví. To všechno skrývá knihovna na hradu a zámku Frýdlant na Liberecku. Návštěvníkům byla dosud nepřístupná. Ode dneška se ale do knihovny a nejen tam mohou návštěvníci vydat v rámci nového prohlídkového okruhu. Víc přidáme za chvíli v nočním vysílání Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Návštěvníci Frýdlantského státního hradu a zámku mohou ode dneška zavítat i do hradního přízemí a sklepa. Nový prohlídkový okruh, nazvaný Skrytá místa Frýdlantu, lidem ukáže dosud nepřístupná místa, třeba kancelář panského úředníka, hradní kuchyň nebo rozsáhlou knihovnu.
1: Vítejte v archivní místnosti.
2: S kastelánem hradu a zámku Frýdlant Jiřím Holubem vcházíme do jedné z místností v novém okruhu.
1: Nacházíme se v místě nejspíš jedné z nejstarších budov, která tady na hradě byla. No a právě tahle prostora byla využívaná jako jeden z archivů.
2: Inspiraci při vytváření nové expozice čerpal kastelán například z dobových fotografií.
1: Dokumentují nejen život a třeba i ty prohlídky, které už tady probíhaly. V současné době je to vlastně 225 let od toho otevření.
2: Na fotografii vidíme skupinku mužů, to jsou teda návštěvníci hradního muzea.
1: Tak.
2: Mě jako ženu zaujaly tyto časopisy, je na nich dáma v šatech, tak předpokládám, že to bude něco jako módní časopisy v dnešní době, akorát historické.
1: Taková žena a život, dý dáme přímo. Muži si přišli také na své, takže potom samozřejmě různé sportovní časopisy, časopisy o myslivectví a podobně, máme toho fůru.
2: My jsme prošli nádvořím hradním a pokračujeme dál. Vypadá to trošku, jako bychom vstupovali do loveckého salonku.
1: Je to lesní kancelář, kam jste chodili platit poplatky, dejme tomu za pronájem lesů, za dřevo a podobně, takže vás můžu pozvat dovnitř.
2: František Klamgalas byl velkým milovníkem lesů Jizerských hor.
1: Je to tak, Eduard i František, budeme se tady vlastně motat opravdu v takové té novější historii. Spravovali neskutečný majetek v případě Klamgalasů téměř celé Jizerské hory. Museli mít svého ředitele lesů, museli mít své adjunkty.
2: Jednou z hlavních místností prohlídkového okruhu je knihovna.
1: Od začátku, co jsem tady, jsem říkal, že ta knihovna potřebuje být nějakým způsobem zviditelněná. Máme tady přibližně 16 000 svazků knížky od konce 15. století. A hlavně ze 16. a 17. Najdete tady vlastně takovou hezkou škálu všeho možného. Třeba ten krásný ručně malovaný herbář.
2: Ty listy vypadají velmi křehké.
1: Je to tak, i proto samozřejmě sem budeme pouštět pouhých 8 lidí i z důvodu, aby bylo všechno uhlídatelné.
2: Novým prohlídkovým okruhem bude až do konce července provázet sám kastelán. Od srpna už se přidají i další průvodci. Z Frýdlantu Kateřina Kubíčková, Radiožurnál.

0: Brněnská jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: host Radiožurnálu.
1: Prezidenta Petra Pavla jsme vyspovídali živě ve vysílání Radiožurnálu na festivalu Colors of Ostrava. Jak vidí rozdělenost české společnosti a co s tím jako hlava státu může dělat? Poslechněte si záznam rozhovoru s prezidentem Petrem Pavlem na Colors of Ostrava na Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Radiožurnál, jsou 2 hodiny. U mikrofonu je Adéla Burešová, zazní zprávy.
4: V Ostravě skončil 23. ročník festivalu Colors of Ostrava. Severní Korea posunula svá nejnovější vojenská zařízení ještě blíže k hranici s Jižní Koreou. Fotbalisté Anglie porazili na mistrovství světa v souboji o bronz Francii 6-4 a počasí bude oblačno až zataženo, s deštěm nebo přeháňkami, místy se můžou objevit i bouřky a teploty až 25 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Dnes je to půl roku od tragické střelby v Chřibské na Děčínsku. 39-letý muž, kterého místní znali, 19. ledna na obecním úřadu zastřelil jednoho zaměstnance a dalších 6 lidí zranil. Následně se zastřelil. Při incidentu vypálil stovky nábojů. Radnice začala kvůli odstraňování následků střelby v omezeném režimu fungovat na začátku března. Teď už nabízí všechny služby. Potýká se ale s nedostatkem úředníků, říká nezávislý starosta Jan Machač.
5: Funguje naplno, co se týká vyřizování veškerých náležitostí.